Byly 2 hodiny. Na Rádiu 7 posloucháte noční vysílání. U mikrofonu je s vámi Andrea Oudová. Časová hudba, která zněla v minulém pořadu, zpříjemnila naše noční chvíle a teď si dáme chvilku českých chval. No a potom ve 14:15 vás pozveme ke čtení na pokračování. Už po 9:00 bude z knihy Andělské stezky číst Michal Hubáček. Ve 3:00 potom pořad Řeka života, který nabídne setkání s housliskou Renátou Ulmanovou. Přeji vám krásný poslech.

0: Ve čtení na pokračování sledujeme autobiografický příběh Garyho Shepherda, který se svou rodinou odešel do Nepálu s jediným úkolem – přinést lidem kmene Magarů evangelium a přeložit do jejich jazyka nový zákon. Život v horách byl obtížný. Nebyly tam pořádné cesty ani zdravotní péče a lidé byli zatíženi démoni, kteří je sužovali. Denně museli řešit náročné překážky a denně zažívali boží pomoc. Vyčerpaní z neustálého stresu v roce 1986 opět odjeli do Ameriky, aby se zotavili. Manželka Barbara měla psychické problémy a Garyho čekala další lekce ve spoléhání na Boha. Aby toho nebylo málo, byl na lovu postřelen. Bůh opět zasáhl a vrátil ho do života a do úkolu, který mu dal.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 32. Výbuch. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Jan 10:10. Vše, co jsme si přáli, bylo zotavit se a vrátit se do Nepálu. Toho jarního dne v březnu 1988 však na našem poklidném dvorku číhala smrt. Nejednalo se o nijak složitý úkol, jen vyměnit dva spuchřelé sloupky u plotu. Bylo to 4 měsíce, co jsem měl prostřelené břicho a ačkoliv moje pravá noha byla stále ochrnutá, nabíral jsem s každým dnem síly. Když jsem potřeboval chodit, podpírala mě hůl, takže takovýto malý úkol byl uskutečnitelný i pro mě. A mimo to nám to ušetřilo peníze. Problém nastal, když jsem zjistil, že původní sloupek byl zasazen do betonu. Beton se mi nedařilo rozbít, a tak jsem musel vyhloubit díru vedle té staré. Na tuto práci jsem si půjčil celoocelový vrták do zeminy na hloubení plotových sloupků. Jak jsem tak pomalu vyvrtával novou díru hlouběji, začal jsem narážet na kousky cihel a klacků, které tam byly naházeny, když se rovnal terén na stavbu našeho domu. Pevné ocelové lopatky skvěle zvládaly prohlubování i přes všechny ty sutiny, ale pak jsem narazil na něco obzvlášť tvrdého na okraji té jamky, asi 45 cm pod povrchem. Nemohl jsem se přesto dostat. Tak jsem si klekl a zkoušel to prorazit ocelovým páčidlem. Problém byl, že jsem do té tmavé díry špatně viděl. Potřeboval jsem vyhloubit ještě tak 5 cm, abych si byl jist, že plot zase v brzké době nespadne. Když jsem ale nemohl dostat ten kus tvrdého plastu ven páčidlem, vrátil jsem se k mohutnému ocelovému vrtáku. Rozkročil jsem se o něco víc, abych nestratil rovnováhu a neporanil si nohu, zvedl jsem ocelová držadla, rozmáchnul se a zarazil jsem ten vrták do díry. Nepodařilo se mi dostat skrz, a tak jsem to zkusil znovu, tentokrát jsem se rozmáchnul do větší výšky, ale bez úspěchu. S dalším pokusem jsem do toho dal veškerou sílu. Prásk! 15 cm široký sloup ohně vyletěl z díry a zastavil těsně u mého nosu. Byl to první hlasitý zvuk, který jsem slyšel od té doby, co mě puška srazila k zemi. Strnulý a v šoku jsem tam stál. Naprosto vyčerpaný. Soused o dům dál otevřel okno a křičel: "Co se to tu děje?" Byl jsem úplně zmatený. Jak mohl být granát nebo kousek dynamitu zasypaný na zahradě mého domu v Dallasu? Docela mi trvalo, než jsem se nějak pozbíral. Slabě jsem zaklepal na sousedovi dveře, soused mi řekl, že mu před pár minutami zhasla doma světla. A taky, že ano, necelého 0,5 metru od našeho plotu ležel schovaný transformátor. Zasáhl jsem 200 ampérový, 240-voltový podzemní kabel, který přiváděl elektřinu do jeho domu. Později jsme zjistili, že ten, kdo stavěl ten plot, prostě postavil původní sloupek přímo nad tím kabelem. Když jsem vzal ten ocelový vrták znovu do rukou, v ocelové lopatce byly dvě díry velikosti tužky. Elektrický výboj tu ocel prostě propálil. Můj mohutný náraz byl natolik silný, že stačil přetnout silnou plastovou izolaci tak, že jedna lopatka projela oběma kabely zároveň. A to mi zachránilo život. Kdyby projela jen jedním kabelem, 200 ampérů by projelo jen jednou paží a srdcem až do druhé paže, která držela ocelovou rukojeť. To by znamenalo smrt. Spousta lidí mi říkala, že Satan nechce, aby byl magarský nový zákon dokončen. Po každé nemoci a mnohých překážkách jsme ale v různých obměnách stále pokračovali. Dlouhá léta jsme věděli, že za podmínek, jaké v Nepálu panovaly, bylo nemožné tuto práci dokončit. Takže jsme se vrhli na to, co možné bylo. Překládali jsme vždy jen jednu knihu. Touto cestou jsme vytvořili první verzi nového zákona v roce 1982. Do roku 1988 tato verze prošla nespočetnými úpravami a kontrolami. Jak věci postupně dostávaly svůj obrys, začal se před námi rýsovat náš cíl. Slyšel jsem o útocích, které Satan vedl proti lidem, kteří se snažili nový zákon dokončit. Ale když se dostanete takhle daleko, neotočíte se tak jednoduše zády k povolání, které jste dostali. Když se ohlédnu zpět, vidím zcela jasně, jak velká byla opozice. Barbara začala po obdobích depresí uvadat, což vyžadovalo náš návrat do Dallasu v červnu 1986. V listopadu 1987 jsem přežil postřelení kulkou, která měla sílu nadzvednout tunu čtvrt metru do výšky. A teď, v březnu 1988, jsem byl znovu téměř usmrcen elektrickým proudem. Copak by mě napadlo, že předtím, než uvidím znovu své drahé magary, čeká mě ještě jedna zkouška? Kobra královská. Jelikož nebylo jasné, jestli nebo kdy budu mít dost sil, abych se vrátil do Nepálu, zařídili jsme, aby za námi přijel Baju do Ameriky. Přátelé nám pomohli předělat garáž na malý byt, kde mohl bydlet. Tímto způsobem jsme mohli spolu pokračovat v práci. Baju s námi zůstal 6 měsíců v roce 1988.

Kapitola 33. Nevyslyšená modlitba. Mahola, Mahola, mumlal si Baju, když jsme jeli toho ráno do Kirvil. Byla první sobota v listopadu 1988. Naposledy jsem touhle dálnicí jel před 12 měsíci v sanitce a všichni si mysleli, že nepřežiju. Uháněli jsme tmou, zatímco do mě doktor naléval krev tak rychle, jak jen to šlo. Ale dnes jsem jel úplně v klidu a vychutnával si okolní krajinu. Vzadu našeho otlučeného starého modrého pick-upu Mazda byl pěkný jelen osmerák, kterého Baju střelil den předtím. Jeli jsme do jednoho malého sboru, kde měl Baju sloužit slovem. Loni v listopadu se ti lidé postarali o Barbaru, když jsem umíral, a pak se v nemocnici zázračně uzdravil. Protože jsme se nemohli vrátit do Nepálu, naši přátelé zařídili Bajuovi pas a cestu do Ameriky. V Dallasu jsme pokračovali v náročném úkolu kontrolování a procházení rukopisu Magarského nového zákona znovu a znovu a pořád dokola. Když jsem byl postřelen a dokonce i poté, když se potvrdilo, že budu opravdu schopen i chodit, jsem předpokládal, že na lov už nikdy nepůjdu. O pár měsíců později mi došlo, že to bylo uvažování tohoto světa, cesta strachu. Strach byl přesným opakem důvěry k našemu milovanému otci. A tak, když se mě v listopadu jeden známý z kostela zeptal, jestli bychom s Bajuem nešli na lov vysoké, odpověděl jsem, jasně. Sám Baju zázračně přežil poté, co stoupil na minu. Bylo to v roce 1937, když jako britský voják ve službách Ghurka armády bojoval proti rebelům poblíž hranic s Afghánistánem. Jeho britský nadřízený žadonil, aby mu lékař zachránil ruku a on to udělal. Ale jeho noha, to byl jiný příběh. Dostal sněď a po třech operacích byla jeho noha zcela pryč. Po třech letech, kdy se Baju oddával zoufalství ve svém domě, se rozhodl, že znovu začne žít. Jednoho dne, když šli ostatní muži z vesnice na lov, vzal svoje berle a šel s nimi. Měl starou dvouhlavňovou pistol, se kterou za ta léta ulovil divočáka a dokonce i bengálského tygra. Bylo mu 76 let a naposledy držel kulovnici před 50 lety. Šli jsme si tedy napřed trochu zatrénovat, ale poté, co trefil na podruhé cíl, odmítal střílet znovu. V Nepálu byl střelný prach velmi drahý. A tak tedy můj přítel James Ramsey vzal Bajua na zahajovací den lovecké sezóny, kde Baju střelil krásného jelena. Lovilo nás tam tehdy 12 na jednom ranči v jižním Texasu a Baju byl jediný, kdo ten den něco střelil. O hodinu později měl Baju mluvit na shromáždění a já ho měl překládat. Na to on ale vůbec nemyslel. Urputně nad něčím dumal a pořád si pro sebe něco mumlal. To není dost. To není dost. Byl jsem z toho zmatený a tak jsem se zeptal, co není dost, Baju? No, včera jsem Boha prosil, abych střelil desateráka, ale místo toho jsem střelil osmeráka. Buď jsem teda byl příliš chamtivý, když jsem Boha žádal o tak velkého jelena, anebo byl v lese větší a já jsem byl jen netrpělivý. Byl jsem chamtivý nebo netrpělivý? Připomněl jsem mu, že z těch 12 ostřílených lovců nikdo kromě něj ten den nic neulovil a byl to pěkný kus. Tak nějak pěkně se ušklíbnul. Nic to neznamenalo. Vůbec ho nepřekvapovalo, že nikdo z nich nic netrefil. Oni Boha neprosili, zahlásil. Nějaký čas mi trvalo, než jsem pochopil, proč to Bajua tak zasáhlo. Pronásledování křesťanů v Nepálu stále pokračovalo.
Už dvakrát Bajua obklíčili šamanovi kumpáni a vyhrožovali mu, že ho ubijí k smrti. Neustále se ho snažili uštvat a dokonce byl uvězněn za to, že je křesťan. Už dlouhých 15 let byl jediným Ježíšovým následovníkem v Arakhale. Denodenně byl vystaven posměchu, pohrdání a černé magii. Baju musel svého boha otce znát, nebo se ho zříct, tak, jak to už mnozí udělali. Musel znát otcovo srdce. Musel znát vůli svého otce a jeho hlas. Ježíš řekl, moje ovce znají můj hlas. Jan 10.27 Baju, ovečka božího stáda, se soustředil, aby zřetelně slyšel hlas svého pastýře. Znal srdce svého milujícího otce velmi dobře a tak nehledal omluvy ani jiná vysvětlení. Otázka nebyla, proč nestřelil desateráka. To byl jeho úkol, jenom jeho. Jeho modlitba byla nevyslyšena a to byla smrtelně vážná věc. Buď byl netrpělivý, nebo hamižný. Ať to bylo cokoliv, byl rozhodnutý, že to napraví. A hned. Slyšet zřetelně boží hlas pro něj jednoho dne mohlo znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Kapitola 34. Podle svého bohatství. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete. Podle svého bohatství v slávě v Ježíši Kristu. Filipským 4:19. Když jsme vzali Baju a poprvé na lov, hrál Michael na trubku v kapele Duncanvillské střední školy na fotbalovém zápasu. Byl první prosincový týden roku 1988. Fotbalová sezóna skončila a Baju se měl za pár dní vrátit do Nepálu. Náš kamarád James Ramsey nás pozval na stejný ranč, kde jsme lovili před 4 týdny, abychom si ještě jednou zalovili. Do jižního Texasu to byla pěkná dálka, a tak jsme na ranč dorazili po půlnoci. V 5:30 ráno jsme vyskočili z postele a rychle se připravili k odchodu. Než jsme odešli, požádal jsem Bajua, aby se pomodlil. Když ho netlačil čas a měl něco na srdci, vyžíval se Baju v modlitbách a modlil se za všechno možné, co ho napadlo. Když ho ale čekal specifický úkol, vzdal Bohu díky, šel přímo k věci a nakonec Bohu opět poděkoval. Baju se tedy pomodlil jednoduše. Pane, dej nám každému jednoho jelena. A vyrazili jsme. James šel s Bajuem a Michael šel se mnou. Ještě nikdy předtím Michael žádnou vysokou nestřelil. Když jsme byli naposledy na lovu, jiný lovec, který nevěděl, že tam ještě někdo je, mě postřelil. Zatímco jsme tiše čekali, začalo vycházet slunce. Úžasný čas k obdivování Božího stvoření. Nějakou chvíli trvalo, než se něco ukázalo. Pak ale přišel malý jelen. Michael ho ale nechal jít v naději, že trefí nějakého většího. Díval se jedním směrem a já druhým. Pak jsem se kouknul zpátky na svou stranu a tam se zčista jasna objevil jelen. Když Michael uviděl toho jelena, nemohl uvěřit, že nadešla jeho chvíle. Opatrně zamířil a zmáčkl spoušť, ale jeho puška nevystřelila. Když jsme ji prohlédli, zjistili jsme, že zůstala zajištěná. Michael zamířil znovu, ale tentokrát se mu hlaveň třásla. Lovci to nazývají jelení horečka. Učil jsem Michaela, že má pevně zamířit na cíl a počkat, až se naprosto uklidní, než stiskne spoušť. Jen tehdy si mohl být jistý čistým zásahem. Jelen se pásl na úzké mítině asi 100 metrů před námi. Stačil jeden skok a zmizel by nám z očí. Pak se ten jelen otočil a to by nebyla čistá rána. Pustil tedy spoušť, zvedl hlavu a zkusil se uvolnit. Za chvíli se jelen opět natočil bokem a on ji zase stáhl. Když jsem viděl, jak se mu třese hlaveň, bylo by to naprosté štěstí. Michael chtěl toho jelena střelit tak moc, že v sobě ale našel trpělivost a s ránou počkal. A jelen se zase otočil. Tento scénář se opakoval ještě 3krát a já pořád uvažoval, kdy ten jelen prostě zmizí v lese. Na počtvrté se ale hlaveň konečně uklidnila a po velmi pomalém stisknutí spouště puška vystřelila. Dostal svého prvního jelena. Byl dokonce větší než ten, kterého dostal Baju před měsícem. Po obědě si všichni zdřímli až na Michaela, který byl příliš rozrušen, než aby odpočíval. Odpoledne jsme pak šli znovu na lov, ale Michael se za chvíli unavil a chtěl odejít. Doufal jsem, že náš mrazák zaplní trochu více tohoto výtečného masa, ale nepřesvědčil jsem ho, aby počkal o něco déle, a tak jsme se vrátili k našemu starému pick-upu Mazda. Když jsme se pomalu vraceli rančem, pár set metrů před námi přeběhlo přes cestu stádo jelenů. Když jsme k ním dojeli, jeden z nich pořád stál na okraji lesa. K mému údivu tam prostě stál, i když jsem si bral pušku a střelil ho.
Brzy poté, co jsme jelena naložili, dorazil i James. Pojeď sem s tím pick-upem a nalož si Bajuova jelena. Přesně jak se Baju modlil, každý z nás trefil jelena. S návratem do Dallasu jsme nespěchali a tak jsem se Michaela zeptal, jestli chce ráno zkusit trefit dalšího jelena, a on souhlasil. Příštího dne za Úsvitu jsme stáli na stejném místě a on jednoho střelil. Když jsme se s Michaelovým druhým úlovkem vrátili, zeptal jsem se Bajua, co si o tom myslí. Žádal Boha jen o 3 jeleny a my jsme dostali 4. Baju ale podobným dotazem nebyl nikdy vyveden z míry. Věděl, že Boží srdce může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Efeským 3:20. Jeho nebeský otec dal podle svého bohatství, ne podle našich pozemských přání nebo potřeb. Na jeho tváři se objevil obrovský úsměv a bez okolků odpověděl: O, takový je Bůh. Rád nám dává něco navíc. Kapitola 35. Kobra královská. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Žalm 91, 14. Byl srpen roku 1989 a dalo by se říct, že z postřelení jsem se už zotavil. Barbara na tom byla taky o moc lépe, a tak jsme se mohli vrátit zpátky do Nepálu a pokračovat v kontrole a procházení rukopisu Magarského nového zákona. Adina právě odmaturovala a chystala se na vysokou školu. Michael mířil do Malajzie, kde měl nastoupit do druhého ročníku střední školy. Cestou z Dallasu jsme se zastavili v Seattlu u známých a podporovatelů. Když jsme se dozvěděli, že Barbařina matka na tom není dobře, odletěla Barbara zpátky do San Diego, aby rodičům pomohla, a já s Michaelem jsme zatím pokračovali v cestě. Do dalatské internátní školy v Penangu jsme dorazili 2 dny před začátkem školního roku. Další den někdo dostal výborný nápad, že bychom se mohli jít schladit do vodní nádrže nad městem a utéct tak aspoň na chvíli do Těrnému horku. A tak Steve, místní učitel, vzal mě a dalších asi 10 studentů zaplavat si nahoru k nádrži. Po půl hodince chůze obytnou čtvrtí jsme došli na okraj džungle a vydali se do kopce. V Nepálu jsme zvyklí na jedovaté hady a když začne být horko, dávám si velký pozor, kam šlapu. Neměl jsem ponětí, jací hadi se vyskytují na ostrově Penang, ale hustá tráva, která trčila na tenký chodník, po kterém jsme šli, se zdála být přesně tím místem, kde by mohli být. Zeptal jsem se tedy Steva, jak jsou na tom na ostrově z hady. Ujistil mě, že není čeho se bát. Za 6 let, co tu žije, prý žádného nepotkal. Zaplavat si v hluboké a chladivé vodě bylo osvěžující. Ale i tak jsem byl nervózní a pokaždé, když jsem stoupil na trávou zarostlé kameny, jsem se pozorně rozhlížel. Byla to pro mě úplně nová země a opravdu jsem se nechtěl zaplést s hadem. Nastal čas k návratu. Steve chtěl jít napřed, protože děti prý z kopce poběží a předběhnou nás. Jak jsme šli dolů, obrovské kaučukovníky nám poskytovaly stín na uzoučké stezce. I když jsem kaučukovník nikdy předtím neviděl, poznal jsem ho podle zářezů na kmenech. Když jsem se o nich zmínil Steveovi, byl překvapený, že jsou to kaučukovníky. A to mě mělo trknout. Úplně jsem se ponořil do obdivu okolní přírody, jak jsme se vycházkou vraceli obuti jen do obyčejných žabek, jako vždy. Pak jsem najednou z ničeho nic zastavil a zůstal stát jako opařený. Když jsem se podíval dolů, viděl jsem, jak se mi mezi nohama plazí černý had. Bylo to jako ve zpomaleném záběru, vyšvihnul jsem se nahoru s očima nedůvěřivě upřenýma na hada.
Když jsem udělal zhyb a nohy vytáhl až k uším, vypadalo to, jako bych visel ve vzduchu. Když se had odplazil, nohy jsem dal zpátky na zem. Pak jsem uslyšel, jak zezadu Steve křičí: Tyjo, kobra královská! Když jsme se vrátili do školy, šel jsem rovnou do učebny biologie, kde měli vystavené hady ve skleněných nádobách a vedle nich cedulky s popisem. Psalo se tam, že oběť kobry královské má 30 minut, aby dostala injekci séra, jinak zemře. Levou nohou jsem jí přišlápl trk tak, že se nemohla otočit a uštknout mě. Když jsem zastavil, moje pravá noha přidržela zbytek těla. Kdybych udělal další krok, mohla mě uštknout do jedné či druhé nohy. Přitáhnout se nahoru byla asi jediná věc, kterou šlo udělat, aby mě nekousla. Nemám páru, proč jsem se tehdy zastavil, jak jsem vyskočil tak vysoko a jak jsem tam vydržel, než se ten had vypařil. Protivníkovi plány překazit práci na překladu byly zmařeny díky modlitbám našich podporovatelů a slibu našeho pána, že zachrání ty, kteří ho milují. Žalm 91, který mě s Davidem Watersem povzbudil, když jsme šli Himalájem před 20 lety, se o tom přesně zmiňuje. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. V době, kdy jsem se zotavoval po střelbě, jsem nepřestával žasnout nad tím, že jsem naživu. Jak šel čas, uvažoval jsem, jak může někdo jako já mít nárok na takové požehnání, tolik zázraků. Byl jsem jen obyčejný chlap a taky jsem měl své nedostatky. Jednoho dne jsem v Žalmu 91, 14 našel odpověď. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Nemusel jsem být nijak výjimečný ani svatý, abych měl nárok. Musel jsem jen milovat Boha. A věděl jsem, že miluji. A tak, aniž bych to věděl, měl jsem nárok na zvláštní boží péči.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi Překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Další pokračování můžete zachytit v našem vysílání popolední ve 12.15.

0: Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Uplynula už třetí hodina ze dne 8. července. Ladíte Rádio 7 a tímto nočním časem vás provází Andrea Audová. Před námi je teď fortepiano Lenky Malinové, která si tentokrát k mikrofonu přizvala Renátu Ulmanovou. Tak pokud budete s námi, přeji vám klidné chvíle při poslechu. No a pokud se už ukládáte ke spánku, vězte, že Hospodin je s vámi.
2: Fortepiano.

0: Na Rádio 7 v obvyklý čas začíná pořad Fortepiano a jako obvykle vás zdraví Lenka Malinová. Máte rádi hebrejské písně? Pokud ano, tak jistě znáte české hudební seskupení s názvem Širim a Širim. O tom, proč hraje a zpívá písně šťastných lidí a jak Bůh nejen skrze židovskou hudbu mluví do jejího života, si budeme dnes povídat s jednou ze zakladatelek zmíněné hudební skupiny Renátou Ulmanovou, kterou vítám u mikrofonu. Vítám tě, Renato.
1: Dobrý den.
0: Odkud jsi přijela?
1: Přijela jsem z Prahy.
0: Ale původně nejsi z Prahy.
1: Původně jsem z Krnova, z severní Moravy.
0: Takže Morava, Morava.
1: jo, toho jsem se nikdy nezbavila. A už mě nikdo nepředělá.
0: Název hudební skupiny, kde už asi 10 let působíš, by se dal přeložit jako písně šťastných lidí. Aspoň to jsem tak slyšela. Tak řekni něco k tomu názvu ty sama, protože asi o tom víš víc než já.
1: Já bych ještě chtěla vlastně doplnit, kdo byl všechno zakladatel kapely. Tak manažer kapely Broňa Matulík, takový tmelič a vyhledávač lidí, kteří něco dokážou nebo něčemu se věnují, tak mne dal dohromady s Tomášem Najbrtem a Danielem Matulíkem, takže původně byly takové trio.
0: Takže to bylo trio, ale teď už vás je víc?
1: Teď už nás je pět.
0: Pět, teď jste... Kvintet. Kvintet, ano. Tak, to je tedy něco k té skupině. A co ten název?
1: No, tak spíš, než aby se to dalo přesně přeložit, tak je to spíš taková slovní hříčka, protože se to pěkně jakoby rýmuje širim a širim. A v hebrejštině vlastně šir v jednotném čísle znamená píseň. Širim je množné číslo, takže písně. A to aširim nedá se úplně přeložit. Jako,
0: ano, nemáme proto český výraz.
1: Nemáme proto český výraz, ani nevíme, jestli je to úplně gramaticky správně, ale ošer, když se napíše s počátečním písmenem alef, ano, tak znamená štěstí nebo blaženost. Ale my se píšeme s ajinem, což je jiné a to znamená bohatství. Takže vlastně jsme takový, jako kdo je šťastný, tak je bohatý.
0: Tak děkuji za toto vysvětlení, to jsme potřebovali hned na začátek, protože možná, když se tato dvě slova řeknou, tak to nikomu nic neřekne, tak hned jsme obohacení tím, jaký název jste si vybrali. A já se musím zeptat, jsi šťastná, když zpíváš písně šťastných lidí?
1: No, jsem šťastná, to uvedu, jakoby... Jako základ, ale někdy se člověk úplně šťastný necítí a mně se strašně líbil citát Josefa Čapka, já jsem si ho tady napsala, tak ano, já ho přečtu. Ano. Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce, než darem vnějšího světa. Takže toho se snažím držet, takže i když se necítím úplně nejlépe, tak se snažím uvědomit si, co vlastně všechno mám, co jsem přijala. A vlastně zjistím, že jsem šťastná a bohatá, že se ráno probudím, mám teplou sprchu, mohu si
0: takové prostě ty samozřejmosti
1: užít kafe.
0: Ano, ano, ano.
1: Mám zdravé děti, mám milující rodiče, dostalo se mi vzdělání, mám kde bydlet, žiju v zemi, kde není válka. To prostě a hlavně žiju s Bohem, že mě má rád a to vědomí mě prostě dává, vlastně způsobuje šťastnou.
0: A to je to štěstí.
1: Tak.
0: My se k tomu určitě dostaneme i během toho našeho dnešního

0: povídání, ale pojďme trošičku od začátku. Ty jsi původem z Krnova, ze severní Moravy. A ta tvoje cesta byla trošku klikatá, až tam, kde teď seš, i k tomu se určitě dostaneme, ale nejdřív se tě zeptám, jak se dívka z malého severomoravského města dostala k židovským písním, a to ještě ne k těm tradičním, ale k písním mesiánských židů?
1: No, já jsem vlastně v Krnově bydlela od svého narození až do 18 let, potom jsem přešla do Brna na vysokou školu. Studovala jsem na lesnické fakultě a tam asi tak ve třetím ročníku jsem se setkala s křesťany, začala jsem chodit do církve bratrské a tam mi umožnili jet na setkání hudebníků do Mittersillu, do Rakouska. To místo tenkrát vedli, myslím, američtí misionáři. To ještě bylo vlastně před revolucí, takže jsem mohla vyjet jenom proto, že nějaká anonymní rodina z Holandska mi poslala devize. Takže nás, myslím, čtyři jsme vycestovali a tam jsem potkala jednoho křesťana, co žil v Izraeli, a ten mi slíbil, že mi pošle zpěvník. On to opravdu dodržel a když jsem teda dostala ten zpěvník, začala jsem si v tom listovat a přehrávat si ty melodie, tak mě okamžitě, prostě jako kdybychom se znali celý život, prostě mě to...
0: Chytlo tě to za
1: srdce. Chytlo mě to hrozně moc a díky tomu, že tam byl anglický přepis foneticky, takže jsem si to mohla i vlastně zpívat, protože hebrejštinu jsem neznala, tak nějak ty texty spolu s tou melodií jsme si hodně sedli, takže už to vlastně... Dělám skoro 30 let.
0: O, to je neuvěřitelné. Je to už dlouhá doba a dlouhá cesta.
1: Teď jsem něco prozradila o svém věku.
0: No, to vůbec nevadí. Ale myslím na to, že tehdy v té době hebrejské písně u nás nebyly známé. To bylo jiné než dnes. Dnes si na YouTube najdeš cokoliv a také jsme víc informovaní. Jezdí se do Izraele a kdykoliv, kdekoliv máme přístup k čemukoliv, ale tehdy to nebylo tak... No, tak
1: nebylo to vůbec obvyklé, takže myslím, že i proto to lidi, i další chytalo za srdce. Protože neumím úplně hrát na kytaru tak dobře, tak jsem si pozvala v Krnově Františka Fotíka, který mě potom doprovázel. Byli jsme duo, potom jsme to rozšířili na, o další hudebníky. Takže vlastně i se svým bratrem Markem Čivelou, s zpěvačkou Věrkou Fojtíkovou a kytaristou Petrem Studničkou jsme založili skupinu Simeon.
0: To byly ty začátky.
1: To byly úplně začátky. Natočili jsme díky daru z Anglie a USA jsme natočili CDčko a dostali jsme se i na turné po Anglii. Birmingham, Londýn, Cambridge, bylo to krásné. No a potom vlastně já jsem se odstěhovala do Ústí nad Orlicí a kapela už pokračovala dál v Českých Chvalách, taky se natočilo CDčko Vejdi dál, ale potom se to tak nějak uzavřelo a 10 let vlastně jsem pak tu hudbu nedělala. No a po 10 letech si mě našel Broňa Matulík.
0: A začala další etapa.
1: A začala.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Dnes je mým hostem Renáta Ulmanová a zazněla první hebrejská píseň v našem vysílání. O čem byla, Renáto?
1: Tak byla z Žalmu 22, verš 24. Vy, kdo máte bázeň Hospodinovu, chvalte jej. Všichni potomci Jákobovi, vzdejte mu čest. Bojte se ho, všechno potomstvo Izraela.
0: Hebrejské písně budou znít v dnešním pořadu, protože provázejí mého dnešního hosta celý život. Už jsme tady řekli neuvěřitelné číslo 30 let, takže určitě ještě zazní alespoň dvě písně. Ale my si teď povídáme, zastavili jsme se ve tvém životě trošičku u toho, kdy vstoupil Bůh do tvého života. Každý, kdo to zažil, tak to měl trošku jinak, ale u každého to přineslo velkou změnu v životě. Co u tebe?
1: No, já vlastně jsem poznávala Boha od dětství.
0: Ano.
1: Protože moje babička byla katolická věřící vlastně a když jsem přijela k ní na návštěvu, vždycky se chodilo do kostela. A potom jsem prošla i svatým přijímáním. Předtím to bylo takovou dětskou vírou a taky, abych udělala babičce radost.
0: Ano.
1: Ale na střední škole se to jaksi zlomilo a přestala jsem do kostela chodit, ale s vlastním rozhodnutím, že jsem si říkala, že nejsem tak dostatečně věřící, abych ten kostel nesvěcovala.
0: Jsi byla taková pravdivá.
1: No, takže jsem prostě řekla, že nemůžu chodit. A na vysoké škole, jak jsem říkala, že jsem studovala v Brně, tak asi ve třetím ročníku jsem se setkala s křesťany. No a tak začala jsem trošku oprašovat tu Bibli.
0: Ano.
1: Stala jsem se takovou tou křesťankou zkouškového období.
0: Ano.
1: Takže před zkouškou se pomodlit, abych tu zkoušku udělala.
0: Ano.
1: Po zkoušce se pomodlit v kostele, že jsem poděkovat, že jsem ji udělala a pak vlastně zase nic.
0: Zase nic.
1: No, ale dostala jsem se ještě vlastně, jo, na té střední škole jsem se dostala do takové skupiny lidí, co hodně jezdili na trampy, hráli na kytary u táboráku, jezdili jsme na hory jenom se spacákem. A tam jako byl takovým bohem ta příroda, ale
0: ano.
1: Myslím, že i tam to bylo, jakože to mě provázelo taková ta... Takový ten úžas z té
0: ano,
1: přírody
0: ano.
1: A z toho společenství, že jsme mohli být spolu. No a tady se to tak otevřelo, že jsem potkala další takovou skupinu, kteří také někam jezdili, ale vlastně byli to z evangelické mládeže, jezdili na Travnou. A já jsem tam začala jezdit s nimi, ale všem jsem říkala, že teda nejsem věřící, ale že mi je s nimi dobře, takže s nima budu jezdit. No a potom vlastně už jsem díky tomu, že jsem s ním jezdila, tak jsem se dozvěděla, co bych měla dělat, abych se stala křesťankou, jak bych měla vypadat. Nějak jsem potom vnitřně toužila.
0: Vonělo ti to?
1: Vonělo mi to, no. Protože i tak jsem si říkala, jako navázat na tu tradici těch mých prarodičů a rodičů, kteří jako byli věřící, tak přece nemůžu být nevěřící. Jednou jsem se opravdu rozhodla, že se Boha zeptám, jestli Bože jsi, tak já nevím, jestli o tom teď můžu mluvit,
0: no
1: nebo si to necháme.
0: Řekl ti něco?
1: No, já jsem opravdu se zeptala, Bože, jestli jsi, tak mi to dnes ukaž.
0: Tak to mě zajímá.
1: No a byla to prostě úplná prkotina, na základě které by nikdo přece nemohl uvěřit. Jo. Ale pro mě prostě ta maličkost, která se stala, bylo to, že můj dědeček někomu pomohl jako, a podařilo se to. Jo. Ale já prostě v tu chvíli jsem řekla, Bože, jestli si tak ať mu můžeme pomoct, tomu člověku. No a na základě takové maličkosti prostě já jsem věděla, že ten Bůh, že to byla ta odpověď.
0: Ty jsi prostě věděla, že je to
1: jo,
0: odpověď.
1: Tak. Takže jsem vlastně řekla, tak dobře, tak teď je řada na mě. Takže když ty si, Bože, ukázal, že jsi, tak teď je řada na mě, abych ti teda svěřila ten svůj život, tak jsem vlastně si klekla a řekla jsem tak a teď, v této chvíle, Bože, chci, aby si mě vedl, aby Prostě teď se stávám křesťanem.
0: Tak takhle to bylo ve tvém
1: úplně
0: životě.
1: Realisticky.
0: Úplně realisticky. Každý to má jiné a každý to má přesně šité na míru do toho svého života. Ke každému mluví Pán Bůh jiným způsobem a ty jsi to měla prostě takhle. A změnilo se něco potom ve tvém životě, ve tvém způsobu života?
1: No úplně. Začaly se mi otevírat jiné obzory, začala jsem číst více Biblii, začala jsem se modlit. Bůh se stal mým přítelem, vyznala jsem mu hříchy, které mě tížily a věřila jsem, že je mi odpuštěno, že už to nebyla ta dětská víra, ale věděla jsem prostě, že mě uchopil a že mě nepustí a no.
0: Tak začátky jsou vždycky velmi radostné a potom záleží na tom, jak vydržíme, protože začátek toho běhu ještě nevypovídá nic o tom, jak to bude na tom konci. Život je dlouhý a přinese sebou někdy těžkosti, se kterými nepočítáme. A já teď mířím do období, kdy jsi nebyla úplně šťastná, kdy se život tvůj neodvíjel tak, jak jsi možná představovala.
1: No, dlouho mě připadá, že jsem šťastná, že je to úžasné. A najednou přišlo období, kdy se všechno začalo hroutit. Jo? Že jsem tomu ani nevěřila, že to tak může být. Vlastně byli jsme velmi horliví, bylo velké probuzení v Krnově. Každý den bylo nějaké shromáždění biblická, hráli jsme v kapele, vlastně vedli jsme chvály. Vdala jsem se, měla jsem dvě krásné děti, dvojčátka a nějak došlo k tomu, že jsme vyhořeli. Že té práce bylo tak strašně moc, že jsme přestali vnímat vlastní život a že jsme na něm moc nepracovali, na tom vlastně našem i vztahu a naše manželství se rozpadlo. Ale bylo to dlouhé období, kdy jsem trpěla různými prostě i nemocemi, zklamáním sama ze sebe, takovým jako, že jsem si nedokázala já odpustit, že jsem to nedokázala udržet. Hledala jsem pořád chyby, kde jsem teda já chybovala. Ale i v té chvíli prostě jsme to tak nějak zvládli i s tím manželem. Trvalo to teda 10 let třeba.
0: Byla další doba.
1: Nebylo to hned, kdy jsme si ale našli takový ten vztah korektní, jako s úctou, s respektem. Oba dva respektujeme ten život toho druhého, jak si ho už potom vedl dále. A hlavně jsem byla vděčná, že on i jeho žena přijali krásně děti, takže vlastně děti mají velkou, širokou rodinu, i když to je poznamenané tady tím prožitkem. Ale mohlo to být horší, říkám.
0: Když se ohlížíš zpátky, tak určitě vidíš teď věci trošku jinak, než když jsi byla uprostřed toho všeho. A taková těžká zkušenost s člověkem něco udělá. Nese si nějaké ty svoje následky dlouhou dobu a určitě pokud jde o věřící rodinu, což je těžké, dvojnásobně bych řekla v církvi, rozvod je těžká věc, je těžká normálně, ale ještě v církvi dvojnásobně, tak potom může se stát, že to člověka úplně odvane pryč od Boha, že přijde ta nedůvěra k církvi, i to zklamání sám ze sebe a musí hledat znova tu jistotu, tak asi jsi něco takového taky prožila.
1: Vlastně jsem prožila, že se vztah s Bohem se mi prohloubil, protože jsem věděla, že jedině on mě nenechal úplně padnout a že vlastně, když by bylo nejhůř, tak jsem pořád v něho nestrácela naději, že jsem věřila prostě, že mě drží, že mě nepustí a že mě chápe, i když se to ve mně mele prostě, že i ta nedůvěra v církev, nedůvěra v sebe vlastně.
0: Ano.
1: Ale věděla jsem, že on prostě mě drží. Jo. Takže já jsem vlastně poznala, díky tomu jsem poznala Boha, že je strašně milující a že je otec. Takže to mi v tom pomohlo. Ale tu důvěru v církev jsem budovala strašně dlouho. Možná dalších 10 let. Ale tím, co člověk prožije, a prožije to Boží milosrdenství, tak vlastně může prožít i tu lásku k těm druhým v těch církvích a může se zase zpátky vrátit, ale už s tím, že už mě tolik nemůže překvapit.
0: Rozumím.
1: A že věřím, že prostě každý chybuje, ale že ke každému je Bůh tak stejně milosrdný, jako byl ke mně.
0: To jsou zkušenosti k nezaplacení, jak se říká, a člověk by si to nevybral. Kdyby se tě někdo zeptal, jestli chceš takovou cestou projít, asi bys řekla, že ani bys nemusela. Ale na druhou stranu z toho můžeme vytěžit dobré pro ten svůj život a přinese to soucit k těm druhým lidem, kteří prochází třeba stejnými věcmi.
1: Přesně tak. A vím, že teda bylo mnoho lidí, kteří se za mě modlili. Mí rodiče, ti v prvé řadě, vlastně u nich jsem pociťovala velké porozumění a velkou lásku, takže kdykoliv jsem se k ním mohla vracet. Pár přátel, kteří vlastně mě také chápali, ale a neodsoudili mě za nic. Tak jsem vděčná Bohu za tady i lidi. Proto bych taky, když někdo je na tom špatně, tak jsem ráda, že ho můžu pozbudit a že mu můžu ukázat, že to bude lépe, že prostě je jenom čas, kdy se to změní. No.
0: Co ti pomohlo najít cestu zpátky a tu ztracenou důvěru obnovit vůči církvi, vůči lidem?
1: No, asi ten prožitek toho milosrdenství, že teda já jsem dlouho odolávala. Já i když jsem vlastně zpívala v kapele Širim a Širim,
0: ano,
1: tak jsem pořád říkala, ano, já jako věřím v Boha a proto to mohu zpívat, protože i těm textům věřím.
0: Ano.
1: Kdybych v ně nevěřila, tak bych to nemohla zpívat, musím být v souznění vlastně, protože jsou to biblické texty a jsou ze starého, z nového zákona.
0: To by bylo divné zpívat jenom tak.
1: Tak, jo, že bych si to, nedovolila bych si to, nebyla bych věrná, pravdivá vůči lidem, ale s tou církví jsem fakt měla problém, že jsem se bála, že mě někdo zase bude nějak směřovat do různých doktrín,
0: ano, ano,
1: a do toho, abych něco dodržovala. No, ale pak přišel takový zlom, že jsem si řekla, ale jako vědomně jsem se musela rozhodnout, že vlastně mě nemůže nic ohrozit. Že mám jako svobodnou vůli, kterou jsem dostala od Boha. A jestli i v té církvi s něčím nebudu souhlasit, tak se můžu vyjádřit, můžu to sdělit, anebo můžu se ohradit, nemusím se vším souhlasit. Takže to mě tak osvobodilo, že vlastně jsem se mohla zpátky vrátit. Vstoupila jsem do církve bratrské. Předtím jsem tak těch 10-12 let nebyla v žádné církvi.
0: A teď tam dokonce pracuješ?
1: A teď tam pracuju. A říkám, že Bůh má velký smysl pro humor, protože pracuju přímo na ústředí v kanceláři.
0: Tak to je taky důkaz té Boží lásky, Božího milosrdenství, že zatímco my lidé se navzájem umíme odepsat,
1: tak
0: Bůh nás neodepisuje, i když uděláme třeba věci, na které nejsme pyšní a které nás mrzí a které už nemůžeme vrátit zpátky, tak Pán Bůh s námi jedná velmi milosrdně. Tak já jsem ráda, že tohle tady zaznělo. Myslím si, že takových případů je hrozně moc a že potřebujeme i jako církev se postavit k lidem, kteří prožili něco takového těžkého, jako je rozvod. Potřebujeme jim projevit milosrdenství a přijetí, stejně jako to dělá Bůh. A učit se to, musíme se to učit. Tak, posloucháte Rádio 7, my si teď pustíme další písničku a já potom poprosím Renátu, aby řekla, o čem ta píseň vypráví.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano se přehoupl do své druhé poloviny. Dozněla druhá hebrejská píseň, o čem byla tato, Renato?
1: Tak ta byla z Žalmu 119. Uschoval jsem tvé slovo ve svém srdci, abych proti tobě nezhřešil.
0: Ono se to tak trošku váže k tomu tvému životnímu příběhu, že přesto přeze všechno, čím jsi prošla a co bylo těžké a bylo to delší období ve tvém životě, tak víru v Boha jsi uchovala, Pán Bůh ti dal tu milost. Ale my jsme se teď během písničky bavili o zajímavé věci, když přejdeme o tom, že se budeme bavit o mesiánských Židech, kteří věří v Pána Ježíše Krista, tak... Řekni k tomu, když se zvracela vlastně zpátky, že jsi musela překonat určitou překážku, zvláštní překážku.
1: Já nevím, jak se to stalo, ale vlastně jsem v tu dobu, když jsem byla tak na dně hodně, tak jsem věřila jenom v Boha. A nedokázala jsem věřit v Krista. Říkala jsem si, kdo ví, jestli to není fakt jenom historická osobnost. A... jako bych se bála přijmout to jeho odpuštění a pak se mi to zpátky vracelo a říkala jsem si, proč to tak bylo, tak možná jsem si říkala, možná proto, že jsem si sama nedokázala odpustit a nechtěla jsem si odpustit, chtěla jsem se trýznit za to, že prostě jsem nedokázala třeba ten vztah uchovat.
0: Udržet, ano.
1: Udržet. Tak... jsem prostě toho Krista nějak nemohla znovu přijmout.
0: A kdy se to změnilo?
1: No, až jsem prostě se vzdala těm svým představám a až prostě jsem si řekla, že si musím taky odpustit. Mm-hmm. A k tomu mi teda pomůže Kristus, který se postavil vlastně mezi mne a Boha, položil za mne život, aby mě Bůh mohl vidět čistou a svobodnou a že Bůh vlastně díky Kristu mne nevidí, že jsem zřešila. Že se
0: díky
1: to prostě všechno vyčistilo tou jeho obětí. No. Hmm. Takže asi až po tom, co jsem si já řekla, že si musím odpustit.
0: Mm-hmm. A dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního povídání, k zásadnímu bodu, k něčemu, co tě provází vlastně už strašně dlouho v životě. A to jsou ty písně mesiánských Židů, kteří také věří, že Pán Ježíš Kristus je ten spasitel, ten poslaný od Boha. Možná můžeme vysvětlit ten pojem mesiánští Židé.
1: Ano. Tak mesiánští Židé, nebo se jim říká také mesiáští.
0: Ano.
1: Jsou to vlastně Židé, kteří uznali Krista jako mesiáše, protože Židé vlastně mesiáše stále čekají. A mesiáští Židé nejsou Židy přijímání. Oni se je přijímají jako že falešné proroky, že jsou to takový převlečení křesťané, kteří se jim snaží tam vnést nepořádek a vlastně toho falešného mesiáše podle nich. A ti Židé vlastně mesiánští se scházejí, ale nebyli by vpuštěni ani do země jako přistěhovalci, takže nesmí říkat, že věří v Krista jako mesiáše. Já jsem se tady jako o nich různě na Wikipedii hledala. Totiž stát Izrael nepřiznává mesiánským Židům právo návratu, což mě zaujalo, protože každý Žid, který se dobrovolně přihlásil k jinému náboženství, přestává být Židem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ano, oni je potom berou jako pohany.
1: Berou jako pohany a falešné vlastně proroky nebo falešné... Jenomže mesiánští Židé se snaží dodržovat tradice židovství.
0: Oni se nedistancují od toho ano, židovství.
1: Ano. A mají normální bohoslužby jako vlastně křesťané a písně, které my zpíváme, se hrají přímo při bohoslužbách jako chvály u nás.
0: Tak to je trošku takové vysvětlení, možná, že o tom víte, pokud se o tom chcete dozvědět více, tak je možné se o tom samozřejmě dozvědět více a je možné také zajít do Izraele a navštívit nějaký mesiánský sbor. Je pravda, že ta proroctví o Pánu Ježíši Kristu jako vykupiteli se linou už starým zákonem a Židé pečlivě bdí nad tím, aby aby se přeskakovala, zvlášť třeba Izajáš 53. kapitola, aby se to k těm lidem nedostalo. Je to zvláštní, že oni jsou tak zarputilí a tak věří tomu, že teprve přijde ten Mesiáš. Takže mesiáští židé jsou zvláštní skupina v izraelském státě, ale nutno říct, že rostou sbory mesiánské a je možné i vyhledat si různá svědectví židů, kteří uvěřili v Mesiáše, jsou to úžasná svědectví a jenom dokládají to, že Pán Ježíš Kristus se zjevuje lidem i v různých kulturách, kde je to jako kdyby zapovězeno, že jo?
1: No a já teda mám velmi v úctě i židovský národ, jo? Že když si uvědomím, že ty národy kolem už nejsou.
0: Ano.
1: Židé vlastně díky těm i tradicím, i tomu, že jsou vyvoleným národem, pořád jsou a mají svůj stát a možná je to i díky těm tradicím, které dodržovali, že se nenechali převálcovat jinými národy, tak mám v úctě i vlastně i židy, i mesiánské židy, jo? Takže s každým má své plány určitě.
0: Jak tě oslovuje židovská kultura? Co přinesla do tvého života?
1: No už to, že vůbec to zpívám a že ty písně mě tak rozechvívají vnitřně, tak zaprvé jazyk je úžasný. Zprvu jsem vlastně jenom se naučila foneticky,
0: ano,
1: z paměti a postupně jsem si říkala, že se to teda budu muset doučit, protože zase bych byla vůči lidem nepravdivá.
0: Tak se začala učit hebrejštinu?
1: Tak jsem se začala učit, poprosila jsem Petra Slámu, pana profesora na fakultě evangelické, ano, teologické, on mě zařadil do jednoho ročníku z teologii, takže jsem rok vlastně studovala biblickou hebrejštinu. Potom jsem se přihlásila i na distanční dálkový kurz na hebrejskou univerzitu do Jeruzaléma, ale opravdu jsem to nezvládala časově. Ale bylo to velmi zajímavé, dostala jsem skripta z hebrejské univerzity a studovala jsem. A potom jsem si říkala, že bych se chtěla dozvědět i něco víc o moderním ivritu, jako hebrejštině, tak jsem začala, asi 2 nebo 3 roky jsem chodila do Ulupanu v Praze, což je jazyková škola.
0: Takže už nějaké základy máš?
1: Hodně základy.
0: Ano, ano.
1: Mně připadá, že vždycky dojedu do takové 10., 15. lekce a jedu znovu.
0: Já jsem slyšela, že hebrejština je jednoduchý jazyk, ale vzhledem k tomu, že můj muž se také trošku ponořil a začal pomaličku pronikat do tajů hebrejštiny, tak se mi to nezdá zase tak úplně jednoduché.
1: No, teda mně vůbec nepřipadá, protože každé slovo je rébus.
0: Ano.
1: Které vlastně člověk musí přemýšlet.
0: A je to jiné myšlení úplně.
1: Je to jiné myšlení a slyšela jsem, že vlastně využívají tím, že se píše zprava doleva.
0: Ano, ano.
1: Takže využívají levou hemisféru, nebo prostě jinou.
0: Ano, jinou než my.
1: Jinou než my, takže jim to lépe, vlastně lépe chápou.
0: Tak proto je to pro nás těžko uchopitelné.
1: Úplně. A potom třeba z té kultury navštívila jsem díky své kamarádce Aničce Miriam Wagnerové Izrael před několika lety. Procestovali jsme ho spolu autobusem a taxíkem a strašně krásně to na mě dýchlo, že jsem si mohla projít kolem Galilejského moře,
0: ano,
1: pobít v Kafarnaum, brodit se v Jordánu.
0: Že Bůh k člověku mluví, když se dostaneme na ta biblická místa, že jo?
1: Ano, no nejvíc třeba na mě mluvil, když jsem šla ke Zdinářku. A opravdu jsem se dotkla těch kamenů, tak prostě 2 nebo 3 tisíce let staré kameny. Bylo to takové, ten pocit byl takové chvění, taková úcta, to propojení s tou historií.
0: Setkala se s mesiánskými židy?
1: No, asi ne úplně osobně, i když nevím, jestli třeba ta moje kamarádka, jestli jsem se jí zapomněla zeptat, jestli vlastně se hlásí k mesiánským židům, ale když jsem zháněla copyrighty,
0: ano,
1: pro vydání CD prvního ještě toho Simeon, tak jsem oslovila vydavatelství toho zpěvníku a komunikovala jsem s Miriam Givony, která doteď jsme kamarádky. Miriam mi pomohla sehnat kontakty na autory, takže já vlastně korespondenčně jsem komunikovala se všemi autory a doteď třeba od Rachel Boskej, která je známá po celém světě, tak od ní dostávám zprávy, co ty měsíční takové ty pravidelné zprávy, tak asi jenom v tomto smyslu.
0: Takže virtuálně si propojená. Mohla bys být někde úplně jinde, v jiné kapele a s jinou hudbou a ty jako muzikantka nehraješ jenom tyhle židovské písně i teď v současné době, že jo? K čemu všemu jsi přičichla?
1: No, je to hodně široká škála.
0: Ano.
1: Kromě toho, že v Krnově jsem hrála i lidovky moravské, říznuté irskými. Zkoušela jsem ambient, zkoušela jsem minimalismus. Chvilku jsem zpívala v undergroundové kapele.
0: Dokonce.
1: Dechnoci.
0: To si nedovedu s tvým hlasem krásným sametovým představit.
1: No, snažila jsem se ho zdrsnit, ale nešlo to tolik. V alternativní kapele Hasta Luego jsme natočili i CDčko. S mým kamarádem Láďou Buchtou, se kterým pracuju dodnes. Teď nedávno jsme natočili takovou elektronickou muziku, do které vlastně hraju housle, violu, zpívám. Asi brzy vyjde jeho takový album hostů. Hrála jsem v zábavové kapele, tam jsem trénovala hlasivky na plesích hasičů a myslivců s Ústeckou.
0: Tak odtamtud máš takový silný hlas.
1: Musela jsem překřičet při opilé hosty. A to bylo se s kapelou Skelet z Ústí nad Orlicí. No a potom tady s brněnským básníkem Ivanem Petlanem a jeho kamarádem Ivo Lisaňkem jsme měli poetický pořád.
0: Tak je toho docela velká řádka.
1: Zhudebnila jsem jejich básně a jezdili jsme s kapelou Vedlejší účinky, ve které hrál teda i můj bratr Marek Čevela a Eva Palasová.
0: Takže tak je toho opravdu hodně, co už máš za sebou a možná i před sebou, ještě docela široko rozkročená v těch žánrech. Je zajímavé, že ty housle se můžou uplatnit v různých kategoriích, že nepatří jenom do klasické hudby nebo do nějakého folku či folklóru, že se dají uplatnit prostě v různých žánrech. No a když se vrátíme obloukem zpátky k těm hebrejským písním, tak k nim také housle patří. To je jasná věc, že když si poslechneme nějakou hebrejskou píseň, tak ty housle tam jsou.
1: Jsou a je zvláštností teda, hosté na koncertech chtějí po nás kolikrát klecmer a vidíš.
0: Ano.
1: Ale to vlastně my neděláme. Jo? To je taková ta lidová,
0: ano.
1: Skoro jako dechovka. Ale my se klaníme, vlastně děláme si vlastní aranže. A teď pracujeme na druhém CDčku, Širim a Širim.
0: Kdy vyjde?
1: No doufáme, že do léta. A tam jsme si řekli, že chceme, aby to bylo naše autorské CD. Takže každý z kapely dostal za úkol minimálně dvě skladby složit.
0: A ty už máš splněno.
1: Já už mám splněno. A vlastně čerpáme jak ze Starého zákona, z Nového zákona, z Žalmu, z Přísloví, z Pláče Jeremiášova a z knihy modliteb židovských ze Siduru. Takže se těšte.
0: Tak to se budeme těšit.
1: A my se také těšíme, že už to dokončíme.
0: To se budeme těšit. A my se dostáváme pomalu do závěru našeho povídání. Ještě by šlo říct o tom, že ještě kromě tady toho všeho máš poradenskou firmu.
1: To už vlastně dokončuji, protože jsem dostala to místo krásné v kanceláři Církve bratrské.
0: Takže to pomalu opouštíš.
1: Kde jsem velmi spokojená a je to zázrak pro mě. A opouštím, dodělávám, protože jsem dělala dotace evropské dlouhou dobu.
0: A to nejde tak dělat jako bokovku, že jo?
1: Tak a nejde to tak rychle opustit, protože jsou tam ty udržitelnosti. Takže ale bylo to taky pěkné období, protože teď se mnou nikdo nechce jezdit po Litomyšelsku, protože říkám, tady jsme vybudovali to, tady to, tady to, tady to. A vždycky děti. Ale to už jsi nám říkala stokrát, mami.
0: Tak je za tebou vidět nějaké ovoce a dá-li pán, tak ještě bude vidět další. A můžete svými písněmi přinášet radost lidem a povzbuzení. Jaké poselství nesete? Co je tvojí touhou? Co nesete v těch písních?
1: No, v prvé řadě chceme, aby se lidé při našem koncertě cítili dobře, aby se chvíli cítili šťastní, aby měli radost, aby to na ně působilo stejně jako na nás. A i když té řeči nerozumí, aby to způsobovalo to chvění stejně jako u nás, ale aby porozuměli, tak předčítám vlastně texty předem. A aby zaznělo i to poselství v nich, aby
0: věděli, aby to nebyla jenom atmosféra.
1: Přesně tak, aby věděli, že Bůh je dobrý, že je milující a že má otevřenou nároč pro všechny.
0: Tak já myslím, že jsme se dostali do závěru. Je ještě něco, co bys chtěla sdělit, co bys chtěla říct tady k tomu našemu tématu, když jsme si povídali o písních šťastných lidí, když to řekneme tak tím neumělým překladem názvu kapely, ve které působíš, Širim a Širim.
1: No, možná bych na závěr řekla text jedné písně, která se mě velmi, velmi dotýká, ano, od té doby, co ji znám. A je to z Římanům 8:38-39. A je to takové poselství pro všechny. Je to píseň Va'ani Batuach, Ani Batuach. Shelo Hamavet, Velo Hachaim. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani žádné síly nemohou mne odloučit od lásky Boží, která je v Mesiáši, Pánu Ježíši. A to je poselství, kterého se držím, že mne nic nemůže odloučit, i kdybych já odešla, tak on si mě zase přitáhne, on je se mnou, on mě vlastně nikdy neopustí.
0: Tak děkuji za krásný závěr našeho dnešního povídání. My ovšem tuto píseň teď nezahrajeme, my zahrajeme jinou, takovou velmi radostnou. A já tě poprosím, abys zase předtím, než zazní poslední píseň našeho dnešního pořadu Fortepiano, abys řekla, o čem bude.
1: Tak je ze Sofoniáše, 3. kapitola, 14. až 16. verš. Raduj se, raduj, Sionská dcero, zahlahol Izraeli. Zajásej a zaplesej celým svým srdcem, dcero jeruzalémská. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe. Neboj se už zlého.
0: Tak to je i naše přání s Renatou pro vás, milí posluchači, abyste se nebáli zlého a abyste také se radovali z Pána Boha, abyste se radovali ze spasení, které je v Pánu Ježíši Kristu. Děkuji ti, Renato, že jsi přijela, že jsi se sdílela.
1: Já velmi děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A budeme se těšit na další vaše písně, které nás potěší.
1: Děkujeme.

Byly 4 hodiny ráno, noční vysílání Rádia 7 a s ním i reprízy pořadu a také chvály vám dělají i v tomto nočním čase společnost a já jsem ráda, že jste s námi. U mikrofonu je Andrea Audová a pro následující hodinu vám nabídneme pořad Zákoutí. Hostem Lucie Endlicherová tentokrát bude středoškolský pedagog Stanislav Zajíček. No a dotazy češtiny a také odpovědi na otázky typu je čtení branou k lepšímu pochopení života, anebo třeba může být čtení někdy na škodu, může být nějaký hrdina pro nás inspirací a kdy je dobré vzít do rukou Bibli. Tak všechny tyto otázky zodpoví pořad Zákoutí už za chvíli ve 4:15. Krásný poslech.

Zákoutí je místo, kde se usedá i proto, aby byl člověk ukryt zrakům okolí. A taková místa často volají ke čtení. Dobré spojení pro dnešní setkání v pořadu, jehož mikrofonu zve Lucie Endlicherová hosty, kteří se nebojí klást si podstatné životní otázky a hledat na ně odpovědi. Ty nemusí vycházet z křesťanství, ale má cenu je poslouchat a zamýšlet se nad nimi.

0: Je třeba položit správnou otázku a umět na ně i odpovědět, říká můj dnešní host. Se svými studenty se mimo jiné snaží dostat k poselství knih z hloubky historie literatury i těch soudobých. Byl poslancem České národní rady, odborným pracovníkem muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a dnes je středoškolským pedagogem. Za svou přednost považuje zkušenosti, které získal v rámci ochotnického divadla. Může tak zahrát postavu správného učitele a stále usilovat o to, se co nejvíce přiblížit jejímu obsahu. Stanislav Zajíček z dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a velice děkuji za pozvání.
0: Já se přiznám, že natáčet s vámi je pro mě takový splněný sen, protože literatura je něco mému srdci velmi blízké. Konečně si můžu popovídat s někým, o kom mám pocit, že to vidí podobně. Tak jsem v hlavě generovala spoustu otázek a říkala jsem si, kterou začít. A pak mě napadla jedna úplně hloupá. Ale přijde mi potřebná položit. Je vlastně v dnešní době počítačů a vší techniky, sociálních sítí a všeho kolem nás ještě potřeba číst literaturu, knihy jako takové?
1: Ano. Já jsem se obával, že se asi nespokojíte s odpovědí ano. Ten důvod je velmi jednoduchý. Jestli něco je pro člověka podstatné, tak je to představivost. A představivost vzniká, když vy z určitého podnětu rozvíjíte představu jednu a druhou a třetí a v těch představách můžete nacházet například různé cesty pro odpovědi na otázky, které vás napadají, nebo jenom potěšení z obrazů, které se vám promítají do hlavy. A myslím si, že literatura je pro budování tohoto typu představivosti velmi, velmi dobrým médiem, velmi dobrým prostředníkem, takže říkám, určitě čtěme literaturu, protože potřebujeme představivost a literatura ji učí vyvolávat.
0: Nemám v hlavě přesná čísla, ale vím, že vždycky znovu, když vycházejí statistiky toho, kolik knih vychází ročně v češtině, tak mě děsí to množství a říkám si, že svět už je zaplevelen úplně ze všech stran. A ve mně osobně to vzbuzuje pocit, že přece všechna témata už byla zpracována xkrát a už jsou to jenom variace. Je možné napsat ještě něco nového? Něco, co nebylo napsáno?
1: Skvělá otázka, horečně přemýšlím, jak bych na ní nějak poučeně odpověděl. A odpovídám samozřejmě, že je možné napsat něco nového, zvlášť v případě, kdy budeme uvažovat nad tím, co to slovo nový znamená. A jestliže nový znamená něco, co tu ještě nebylo, tak v tom případě bych řekl, asi ne, asi není možno napsat něco nového, ale pokud o nový uvažujeme, je to to, co já přináším a ostatní to neznají, tak v tom případě říkám ano, určitě, určitě. Protože věci, chvála Pánu Bohu, jsou zapomínány, takže můžou být znovu a znovu zpřítomňovány a my můžeme být překvapeni. Hle, podívejme se, jak ta věc je nová. Takže v tomto smyslu říkám ano, určitě, to víte, že jo.
0: Kdybych to vzala z druhé strany, jak se díváte na umělou inteligenci? V současné době se hodně vede debata o tom, komu všemu vezme AI práci a všichni pracovníci se slovem jsou tam zmiňováni celkem vysoko. Tak uvažuju, jestli se to bude týkat spisovatelů, učitelů, moderátorů, koho všeho. Jak to vidíte?
1: Začnu trochu vzpomínkou, a trochu řekněme faktem. Já jsem se poprvé setkal s rozpačitým nebo agresivním nebo řekněme vstřícným postojem k pokroku v září roku 1968, kdy jsem nastoupil do první třídy a tehdy ještě paní učitelka nám řekla, že propisovací pera jsou zapovězena, protože my se nejdřív musíme naučit psát perem, které se nasazuje na násadku a namáčí do kalamáře. Takže vedle mě sedícího Václava hned uzemněla s tím, že tedy nechci svoje propisovací pero schová. A až teprve zvládne to pero namáčet si, tak můžeme pracovat dál. Jo? Víme, jak to dopadlo. Kdyby dneska paní učitelka v první třídě řekla dětem, ať si teda i hned schovají své propisky, tak by, nepochybuju, se snesla teda na její hlavu obrovská vlna agresivně, že jo, laděných odpovědí. A já tím chci říct to, že tak jako bylo nesporným faktem, že psát perem, jímž vy teda vládnete kalamářem a násadkou a tak dále, znamená mít cit pro materiál, daleko lepší motoriku, určitě i větší možnosti, tak nakonec zvítězila ta propisovací tužka. A v případě umělé inteligence je nesporné, že něco vezme a velmi mnoho dá. Takže já jsem přesvědčen, že kdo dneska nestuduje, o co jde, kdo se neseznamuje s jejími možnostmi a kdo nepřemýšlí nad tím, jak ji využít ke své práci, tak ten zítra v tom vlaku už nebude. Toho, řekl bych, tep doby vytepá z vlaku ven. Je to sledovatelné i na řadě jiných případů, než je pero a kalamář. Já jsem jich během své kariéry začal poměrně dost. A tady je to o to, řekl bych, naléhavější, že to je nástroj kalibru, jaký jsme tu teda doposud neměli. Vy jste se ptala, jestli to nahradí například novináře. Já říkám, některé určitě ano. Zprávaři si už můžou balit fidlátka, základní grafici si můžou balit fidlátka, ale ti, kteří řekněme, využijí analytické schopnosti, které umělá inteligence má a kteří využijí, dejme tomu, rešeršní schopnosti, které má, ti v těch redakcích zůstanou. A pro učitele platí to samé, abych zůstal tedy u těchto dvou profesí. Tak
0: vy hodně říkáte, že jsou důležitější otázky než odpovědi. Jak se pozná dobrá otázka, nebo jak se pozná ta správně položená otázka, která tedy vede k tomu, aby se člověk dobral odpovědi?
1: Správně položená otázka je ta, která jde k jádru toho, co vy hledáte. To znamená, která směřuje k poznání, o které vám jde. Bezesporu si dovedeme představit otázky, které jdou mimo. To je známá věc a rétorika všech dob a časů učí, dejme tomu, účastníky dialogu, v závorce sporu, v závorce hádek a tak dále, jak vhodně zvolenou otázkou třeba urazit toho, s kým mluvíte, což je věc, která evidentně nemíří k jádru, pokud tedy urážka nemá být tím jádrem. A u těch otázek, řekněme školních, je to stejné. To znamená, že dobrá otázka jde k podstatě věci, o kterou vám jde. Dovedu si představit, kdybychom, dejme tomu, mluvili o věcech fyzikálních nebo matematických, že jo, tak dobrá otázka se vždycky nějak týká například chování fyzikálních veličin, anebo se týká matematických vztahů, kdybych se držel přírodních věd. No a v literatuře tamto pole je samozřejmě daleko mlžnatější a o to důležitější je ty dobré otázky klást.
0: Jak to učíte své studenty? Jak v nich budujete tu schopnost klást dobré otázky?
1: Troufám si říct, že to začíná tou úplně první otázkou, kterou dostanu, když 1. září poprvé vstoupím do první třídy a vidíme se poprvé. A myslím si, že určitě velmi dobře odhadnete, jak ta moje otázka zní. Co myslíte, Lucie? Co je ta první otázka?
2: Nevím, co od toho čekají.
1: Skoro jste to trefila, ta první otázka zní, proč jsme tady? Proč jsme tady? A druhá otázka zní, proč neodejdou z této místnosti, když je venku tak nádherně a dveře jsou otevřeny. Většinou ještě předvedu, že ty dveře skutečně jsou otevřeny, že nikdo není přikován k tomu místu a může teď hned v tomto okamžiku se zvednout a jít z té třídy ven. A teď vznikne debata nad tím, proč to drtivá většina žáků neudělá. Mně se to teda ještě nikdy nestalo. Já sním o těch žácích, kteří vstanou a řeknou, no to je vlastně pravda. Jedeme do Krasu, nebo jdeme do kavárny, nebo jdeme si sednout do parku. Teď vy máte pravdu. My jsme svobodní lidé. Nazdar, učiteli. Jo? Většinou zůstávají a teď samozřejmě se bavíme o těch siločarách, které se pohybují tou třídu a těch silách, které přikovávají k těm lavicím. A dospějeme k tomu, že pravděpodobně existuje nějaká energie, která vybuzuje ty siločáry a která zřejmě se možná do nich nějak dostane, když v té škole zůstanou a když tedy na samém počátku si zodpoví otázku, proč jsou tady a že to možná je kvůli nějakým energiím, o kterých tedy mohou doufat, že se do nich nějak dostanou, no, nebo že se s nimi budou potýkat.
0: Tenhle ten pořad má takový sumář otázek, které v něm znějí celkem pravidelně, tak já s dovolením teď ten sumář rozšířím o otázku, proč jsme tady, protože já ji kladu trošku modifikovaně, ale ve variantě, proč jsme tady, se mi líbí mnohem víc. Já se často ptám svých hostů na smysl života. Ale proč jsme tady je vlastně mnohem lepší varianta, protože to nepůsobí podle mě tak fatálně a přitom se to ptá úplně na to tež. Proč jsme tady? Já teď nemyslím tady ve vašem kabinetu na škole, ale myslím, proč je Stanislav Zajíček tady na světě?
1: Protože tomu tak chtěl osud, odpovídá řecká mytologie, velmi zjednodušeně řečeno. A já jsem asi před 5 minutami říkal, že mě teda nešetříte a vy jste na to reagovala, takže jste ještě přitvrdila. Jedna věc mě fascinuje na literatuře, že klade neustále znovu tytéž otázky, ale v různých situacích znějí nově. Ona to je ta věc, o které jsme se bavili na začátku. Jo? A otázka, proč jsme tady, je jedna z těch, která provokuje představy od všech dob a časů. A já tady jaksi nejsem ten, kdo by co soudce vám zjevil tu pravdu, ale jenom upozorním a pedagog ve mně to musí udělat, že na to existují velmi podnětné odpovědi, které z mého pohledu dává především mytologie, jejíž já jsem veliký fanda, a pochopitelně její dcera, což je filozofie, a potom její mladší dcera, což je věda. Čili kdyby na mém místě, já bych si tak v ideálu představoval třeba Marka Orkováchu, který na takové věci umí odpovídat skvěle, protože on jako biolog by vám řekl, protože biogenní prvky to tak chtěli, a člověk, který vychází právě, řekněme, z těch mytologických kořenů, tak bych řekl, že je to většinou dáno úradkem nějakých sil, které nás přesahují a které stvořily souce silami matérie, do kterých potom vdechly ty životy a způsobily skrze různé křižovatky, že teď a tady, ano, i v tomto kabinetku sedí Lucie a Stanislav. Takže neodpověděl jsem vám než tak, že tu odpověď si najděte sama, projděte si světové mytologie, projděte si světová náboženství a vyberte si. Vlastně mě napadá, že odpověď na tu otázku, proč jsme tady, je věcí volby.
0: Jakou volbu jste vy tímhle směrem udělal? Já vím, vy jste mě teď odkázal na všechny mytologie a tak dále, ale já se ptám na tu vaši osobní volbu, protože tohle je zase další z toho sumáře těch otázek. V mém podání většinou zní nějak jako, je podle vás Bůh?
1: Tam bych odpověděl slovy pana profesora Halíka, že jo, který zase rád mluví o něcistech a tak dál, že já nepatřím k těm, kteří by byli, řekněme, konfesijními vyznavači nějaké boží podoby, ale počítám se k těm, kteří se, řekl bych, jaksi sklánějí před faktem věcem, kterým nerozumějí a u kterých věří, a potrhuju to slovo věří, v nějaké velmi obtížně definovatelné záměry a smysly a tak dále. Mám tím na mysli to, že jako člověk Stanislav Zajíček jsem fascinován faktem takzvaných biogenních prvků, jako myslím v chemickém slova smyslu, což je několik elementů, které se tu zjevily před 5 miliardami let. A z nich vzniklo něco takového, jako je život. A ta fascinující struktura, které se říká život, ta fascinující struktura, která je na svém počátku redukovatelná na těchto několik elementů, a to se objevuje v každé mytologii, totiž, že na začátku je několik elementů, jejichž kombinací potom vzniká všechno, co kolem nás je, tak fascinující nespočitatelnou energií, která je vložena do těch nespočtů kombinací, říkám, že tu vznikla možnost a posléze skutečnost, že tedy vznikl Stanislav Zajíček, a to, proč je tady, a teď se znovu vracím k té odpovědi, je věcí volby. A dokonce bych řekl jako věcí jeho volby. Jo? V tomhle bych teda byl trochu načichlý jedním proudem řecké filozofie, kterou samozřejmě mám rád. No.
0: Tak dobře, tak když jsme byli někde na začátku před těmi 5 miliardami let a nějakými prvky, které se nějak pospojovaly, vznikl z toho člověk, tak úplně konkrétně, co se Stanislav Zajíček, a dobře, teď už i obecně jako lidstvo, odkud jdeme a kam, podle vás? Ptám se nejenom na to, co je před životem, ale i na to, co je po smrti.
1: Stanislav Zajíček mlčí, A jemu samotnému se nezdá pravděpodobné, že by nikdy nad takovou otázkou nepřemýšlel. A já se s dovolením nepřidržím mytologie, tedy tisíce těch zkušeností, ale přidržím se jedné konkrétní autorské zkušenosti. Já jsem velkým čtenářem Milana Kundery a on napsal knížku, ve které podle mého mínění překrásným obrazem ukázal, jak to bude po smrti. Ta knížka se jmenuje Nesmrtelnost. Shodou okolností to s touto otázkou kupodivu nemá takřka nic společného, ten název. A on tam říká, že po smrti je doba, kdy se učíme být mrtví. A být mrtvý znamená rozplynout se v nádherném nebytí, které podle Novalise má modravou barvu, jak říká jedna z postav. Čili zase se obloukem od Milana Kundery vracím k mytologiím a konec konců i k náboženským odpovědím a ty říkají, je to rozplynout, je to nebytí, ale zároveň ta lehce modravá barva říká, že to s tím nebytím nebude tak. A i já odpovídám takovým naprosto naivním způsobem a říkám si, přece není možné, aby se všechna ta energie, všechno to, co je spojeno s lidským osudem, jen tak někam rozplynulo. A teď samozřejmě, že křesťané by mě napomenuli a Buddha by mě samozřejmě napomenul také a tak dál. Ale myslím si, že nakonec bychom se shodli, že ta podobnost těch odpovědí je v tom, že není přece možné, aby se to všechno, aby se to všechno někam ztratilo. Čili patřím těm, kteří věří, ještě jednou potrhnu to slovo, kteří věří, že to tady někde zůstává.
0: My jsme mluvili o tom, že má smysl, aby vznikala stále nová literární díla, protože přinášejí nové pohledy toho daného autora. A tak mě zajímá, jak se proměňuje ta vaše víra, či to objevování toho náhledu na život, náhledu na naše směřování, na to, co bude po smrti v průběhu času. Nepředpokládám, že by člověk byl pořád stejný, že by někde na začátku se něco ustavilo a zabodla se nějaká tyčka, nějaká vlajka do nějakého bodu a to byl ten středobod, kolem toho se všechno motá a už nikdy se to nepohne. Dokázal byste tohle nějak zreflektovat?
1: Zkusím to. Myslím, že jedním z největších štěstí mého života bylo to, že jsem velice podstatnou část svého raného dětství vyrůstal na venkovském statku pod kuratelou dědečka a babičky, kteří byli takovými jako opravdu echt vysočinskými zemědělci se vším, co k tomu patří. I s osudem vysočinských sedláků třeba v 50. letech a tak dále. Ale to, o čem chci mluvit, je, že já jsem jako opravdu velmi malý dítě věděl, že nic neexistuje, aniž by to mělo příčinu. Nic neexistuje, aniž by to mělo následek. Dědeček byl filozoficky vzato, myslím si, opravdu autentický panteista, to znamená člověk, který věřil, že všechno, co ho obklopuje, prosákle jakýmsi základním duchem a například nebyl křesťan, což má zajímavou i historii, vzhledem k tomu, že se narodil na počátku 20. století. A on opravdu od mých nejútlejších vzpomínek upozorňoval na to, co se musí stát, aby vyrostla tráva, co se musí stát, aby se ta tráva dostala ke kravičce nebo kozičce nebo koníkovi, co se s tím děje v tom koníkovi, co se děje potom s tím, co vyjde z toho koníka. On vždycky říkal, staníčku, ono to sice smrdí, ale je to zlato, říkám ti já, to je zlato, protože my, když to dáme na pole, tak vzroste obilí a tak. Takže já jsem opravdu vyrůstal v takovém jako ideálním prostředí, ve kterém ten řetězec příčin a následků a toho, že nic nezůstane bez odezvy a nic se jaksi nestratí v ničem, vyrůstal tady od malinka a ve mně toto zůstalo na pořád a já se toho držím samozřejmě jako s jemnými modifikacemi toho, co člověk potom potká a jestli bych to něčím obohatil, tak asi tím, že k tomu, co mě dědeček učil o přírodě, bych ještě připočetl to, co jsem se později naučil o člověku a to je to, že člověk má rozum a svobodnou vůli a to jsou další, řekněme, jevy, ve které já velmi, po třetí to podtrhuju, věřím.
0: Vy jste tady několikrát zmínil svou lásku k mytologii. Mm-hmm. To přijde fascinující, protože přece jen Z pohledu člověka 21. století je to hluboká historie a takové pohádky. Čím je pro vás mytologie fascinující?
1: Pravdivým obrazem toho, co žijeme a v čem žijeme a jak žijeme. To je pro mě mytologie řečeno co nejjednodušeji. S troškou nadsázky, ale jenom velmi malou nadsázkou, můžu říct, že se řecké mytologii věnuju víc než půl století a upřímně řečeno jsem tak zhruba na začátku. Mytologie mě fascinuje proto, protože ona, trochu se tím vracíme na začátek našeho rozhovoru, ona formulovala všechny podstatné odpovědi na všechny podstatné otázky. Jo, mytologie není filozofie, mytologie neformuluje otázky, mytologie formuluje pouze odpovědi, ale z odpovědí ty otázky můžete jaksi odvodit. A speciálně řecká mytologie, které se v rámci své profese věnuju asi nejvíc, je fascinující řadou věcí, ale jedna z nich je, že všechno, co vy se k ní dozvíte, ať už je to postava, příběh, místo, má souvislost s něčím jiným a všechno dohromady to tvoří dokonalý celek. Jo? V té řecké mytologii platí pro jiné taky, ale tuto znám nejlépe, že to, co se stane v pokolení X, se nemusí projevit v pokolení YZ, A, B, C, D, ale může se to projevit až v pokolení M a vy se můžete spolehnout, že se to nikam nestratí. Jo? Že každý akt, který vy uděláte, tak se posléze projeví v těch dalších příbězích a to je jedna jako z velmi podstatných věcí, o kterých ta mytologie mluví, o kterých mluvíme my. A další věc, která je na ní fascinující, je, že ona předvádí v metaforách skutečnosti o našem životě natolik, řekněme, obrazotvorně, řekl bych, čili dává vám natolik prostor pro vaši fantazii, nevnucuje vám nějaké zcela přesně formulované odpovědi, že to funguje teprve, když vy přistoupíte na tu hru. To je další podstatná věc. Jo? Teprve, když škrtnete slovo pohádka, a teprve, když začnete promýšlet slovo historie, protože historie je velice zajímavým jevem Evropy, slovo zajímavý není dobré, zajímavý je šváb v polévce, jak říkal že František Xaver Šalda, je to zase bych použil slova podnětný, tak to teprve začne do sebe zapadat. Jo? A je to mimochodem jedna z prvních věcí, které se snažím aspoň naznačit svým žákům, že když se zabýváme starými mytologickými příběhy, tak se zabýváme něčím, co jaksi stojí mimo čas, jo? O čem neplatí, že by to třeba takzvaně stárlo. Jo? To je marná sláva, že určitě existují věci jako je vášeň, určitě existuje láska v jejich různých podobách, určitě existuje něco jako víra, určitě existuje něco jako schopnost a tak dále a tak dále. To je přece něco, co je od člověka neodlučitelné a s ním spojené. A ten rozum a ta svobodná vůle vás vede k tomu, že vy se tím zabýváte a racionálně si to tedy rozebírejte, protože chcete, tak můžete dospět k leciakým odpovědím, které třeba nakonec vám dají nějakou směrovku na tu otázku, proč jsme tady. Jo. Tolik mytologie teda v tom, jak já ji vidím.
0: Děkuji, to byl moc zajímavý sumář. Já to srovnávám s tím, co o vás vím a s tím, co jste zatím říkal a říkám si dobře, rozumím tomu, proč je pro vás mytologie důležitá. Uměl byste takový sumář nabídnout i k tomu, proč z žáky čtete Bibli v hodinách, proč je na Bibli upozorňujete?
1: Ten důvod je totožný. To znamená, existuje tu koncentrovaná lidská zkušenost, a to koncentrovaná po pro nás velmi těžko představitelnou dobu. Člověk si dovede představit 10 let, 20 let, já už si dovedu představit 60 let, 18. člověk si dovede představit, řekněme, 20 let, víc ne. A teď je tu ta fascinující věc, že vy tu máte tu zkušenost jako opravdu mnoha tisíci lety a ta koncentrovanost zároveň zajišťuje, že odpadlo všechno, co je přebytečné, navíc k ničemu zbytečné. A existují tu otázky a odpovědi, řekněme, mytologie řecké a existují tu odpovědi a otázky mytologie židovské. A ty jsou vedle té řecké pro mě jakýmsi velice pozoruhodným neříkám protihráčem, ale spoluhráčem v té evropské tradici. Ostatně to je banální poučka, kterou si žáci píšou do sešitu, že ta tradice evropská je židovsko-křesťanská. Ale otázka je, co to konkrétně znamená. Že? Co můžete třeba uvést jako příběh, který by byl, dejme tomu, typicky židovský a jako příběh, který by byl, dejme tomu, typicky antický. To znamená, proto já čtu z žáky Bibli, protože jim chci ukázat, jak v konkrétní podobě vypadá ta obecná poučka o tom, že naše tradice, náš kořen, naše existence kulturní má tyto základy. Čili ta odpověď je ta, že to dělám proto, protože přesvědčen o chválihodnosti řecké mytologie, jsem stejně tak přesvědčen o chválihodnosti mytologie židovské, protože oni jsou takovým velmi zajímavým způsobem doplňující se jevy naší evropské kultury.
0: Mnohokrát v průběhu našeho rozhovoru padlo slovo víra. Úplně banálně, ale neumím to jinak. Bych se chtěla zeptat, co to tady ta víra je? Jak byste ji definoval?
1: Víra je přesvědčení, že něco je a tečka. To je pro mě víra. Víra je přesvědčení, že něco je. Ještě bych chtěl upozornit na starou Maximu Leibnicovu, který řekl, že je pozoruhodné, že ve vesmíru je spíše něco, nežli nic. A toto v této maximálně redukované podobě bych nechal tak.
3: Víc ze mě nedostanete.
0: Nesnažím se o to. Ale ještě tam přidám takovou tečku, protože vlastně často končíváme v těchto rozhovorech u tématu smrti. Jsem ráda, že jsme u něj byli mnohem dříve. O to raději zakončím otázkou, která mi přijde po celém tom našem povídání, jako byla by škoda, kdyby tu nebyla. Kde berete naději do života a co je vaší nadějí do života?
1: Ten život sám. To je takhle jednoduché. Když se podívám na strom, který se chvěje ve větru, když se podívám na nebe, které se najednou klene, jednou je na něm slunce, jednou z něj padá déšť, když si uvědomím, že pod tím nebem žijou lidi, který mám nade všechno rád a se kterými můžu být. A samozřejmě tady myslím na rodinu, což je další taková velice magická věc. A upřímně řečeno, když si uvědomím, že mi osud přihrál tak fantastickou šanci, že můžu v tom životě existovat a mít z toho převážně radost, tak říkám tam je ta odpověď. Jo? Tam je ta odpověď v tomhle.
0: Říká Stanislav Zajíček, středoškolský pedagog, host dnešního Zákoutí. Moc děkuji za vaše povídání.
1: A já moc děkuji za vaše otázky, i když jste mě teda vůbec nešetřila.

Hosté zákoutí jsou lidé, kteří nutně nevycházejí z křesťanského myšlenkového okruhu, ale chtějí si v životě klást podstatné otázky a hledat na ně odpovědi. Červencová zákoutí budou patřit literatuře, v tom příštím vydání se setkáme se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou.

Znělka ohlásila 5. hodinu raní a otevřela poslední hodinu dnešního nočního vysílání s datem 8. července. V tuto chvíli vám nabízíme pořad Stopy, jejímž hostem bude tentokrát naše bývalá hudební redaktorka Karolína Vološinová.

0: prožít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
1: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
2: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
3: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
4: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
5: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
6: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během červencových týdnů dáme prostor reprízám příběhů některých bývalých i současných pracovníků našeho rádia. Dnešek patří povídání Karoliny Vološinové, které se doptávala Bohdanka Medřická. Přejeme vám dobrý poslech.
7: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Karolina Vološinová. V současnosti studuju v Praze, už magisterský obor, cestovní ruch. A chtěla bych se s váma podělit o moji cestu duchovní, v podstatě, jak jsem uvěřila v Boha, se stala křesťankou. Ta cesta byla docela dlouhá pro mě, ale na začátek bych řekla, že jsem se narodila do milující rodiny, která postoj k náboženství, k víře a k čemkoliv, co naše společnost nějakým způsobem škatulkuje, je velmi otevřená a respektující. Takže za to jsem moc vděčná. A s křesťany, jako takovými, který to mají jako životní styl a nejenom návštěvu jednou týdně v kostele, jsem se setkala poprvé vlastně na English Campu, kam mě pozvala kamarádka z gymnázia. A já jsem to ráda přijela, protože jsem přemýšlela nad tím, jak budu trávit svůj volný čas v létě a chtěla jsem se věnovat něčemu jinému než gaučing. Jo? Takže něco smysluplného, poznat nové lidi, kteří jako nechodí po hospodách, když to tak řeknu, nebo prostě se neflákají. No a mně se líbily ty aktivity, ale moc jsem se jako nestotožnila s tím večerním zamyšlením a odcházela jsem dost taková vyděšená, že se tam na mě tlačí, jo? Abych přijala Ježíše. Takže v tomhle tom to jako mě vůbec jako neoslovovalo, ale věděla jsem, že mají něco, co já nemám a chtěla jsem to. Zároveň, že mají nějakou naději v životě a že se nějakým způsobem nepřetvařují, že to je prostě jejich identita. Ale prostě jsem řekla, že mě to dáno není, hotovo, šla jsem dál. Ještě jsem byla na English Campu asi 3x. No a dobrý, no. Pak přišla maturita. Vlastně v tom maturitním ročníku občas jsem chodila na mládeže a na nějaký alfy, ale moc mě to jako neinspirovalo, moc mě to nezajímalo. Řešila jsem spíš jako svůj vlastní život a cestu kam dál. No a nějaký prostě neúplně harmonický vztahy v rodině a i prostě s partnerem. No a pak jsem si říkala, tyjo, tak nevím, tak zkusím, prostě dám na intuici a budu studovat čínštinu do Olomouce. Tak se stalo. A vlastně v prvním ročníku, během zkouškového, jsem se setkala jako s takovou krizí, když jsem opakovala už zkoušku po třetí. A šli jsme tam já a moje kamarádka. My jsme se spolu na to připravovali. A říkala mi mimo jiné právě i o tom, že je křesťanka. No a tak já říkám, no tak to jsem teda zvědavá, tak to vybal, jako o čem to je. A tak jsme hodně diskutovali mezi studiem, vařením a rozmlouváním o různých jiných věcech. No a přišel moment, kdy mi říkala, hele, já tě do ničeho tlačit nebudu. Ty víš o Ježíši a o křesťanství a o těch jednotlivých jakoby odborných věcech, když to

0: Že o té teologii dost na to, aby se sama rozhodla. Jo, je to na tobě. Pokud chceš, tak já tě prostě budu v té modlitbě provázet a musíš se sama rozhodnout. Zkusíš to, uvidíš. Říkám, no tak to je výzva. Tak jsem se tak jako rozdýchávala a šli jsme do toho. Takže prostě jsem vyznala, co mě trápilo, že to prostě nejsem schopná udělat sama, že fakt na to nemám, jo, a že i když se prostě budu snažit sebe víc, se vždycky něco podělám, jo. Takže asi něco v tom smyslu a že pokud teda Bůh existuje a není to ani prostě Mohamed, ani Višna a jiný bohové, tak ať prostě to vím, jako jo. Bez urážky jako k ostatním bohům, jo. No tak to se stalo, no a prožila jsem nějaký takový jako fyzický prožitek nebo dotek takový, já jsem to tak vnímala od Boha, jakože jsem nějaký teplo v dlaních a se mi to tak jako proudilo po těle. No a hrozně se mi ulevilo, jo. Vědění, že na to nejsem sama a že jsem přijatá se všima nedokonalostma, které mám. Pár dní prostě na to jsme šli na tramvaj s tou kamarádkou a projela před námi, na ní byla jediná reklama, na ní bylo napsané Bůh existuje. Já jsem to tak jako brala, že to je zpráva pro mě, jo, že jako je to tak. No pak jsem jela domů z toho studijního týdne, kdy jsme tu zkoušku udělali. No a první bylo jako, že to musím nějak říct naším, jo? Že prostě se o tom musím podělit, že to byl fakt velký zážitek pro mě a nějaký milník v životě. Tak jsem pořád přemýšlela, jak jim to řeknu, až jsem prostě vrazila do pokoje, říkám, čau, musím vám něco říct. A naši mě zastavili, vskočili mi do řeči a řekli, ty jsi těhotná. A já, ne, já jsem jako uvěřila v Boha, víte, jako věřím, že Ježíš je prostě můj spasitel a tak. A tak tím spadla brada samozřejmě, protože to absolutně nečekali. Ale stalo se něco, co já jsem nečekala. A to byla ta reakce. Taťka přišel, podal mi pravici a pravil. Jsem moc rád, že máš něco, o co se můžeš v životě opřít. A mamka mi prostě řekla, že je ráda, že jsem šťastná. Takže tak nějak fungujem v rodině, jakože jsem moc vděčná za to, že to respektujou, že mají takovou obrovskou moudrost a lásku vůči mě a že mi to dávají najevo. Takže asi tak, jinak asi rok na to jsem se nějak nechala pokřtít, takže vlastně věřící jsem 5 let.
1: Vnímáš třeba po těch 5 letech něco jinak? Nebo vnímáš dokonce i Boha jinak?
0: No, já jsem během toho večera, vlastně kdy jsem se obrátila takzvaně, tak jsem si vlastně uvědomila, že vidím víc jako lidských potřeb, nebo že nejsem lhostejná k lidem tolik, jak jsem bývala, nebo že z nich nemám takový strach, že mě třeba zradí. Vnímám teď, jak jsem na jiné zase škole, tak vnímám, že ti studenti třeba mají tu potřebu jako někam patřit, že mají tu potřebu být přijatí. A zrovna jako na naší škole, na ekonomce je to tak, že je tam taková individualistická kultura. Jo, a občas se stanem, se scházíme jako křesťanští studenti v rámci jako UKH na kolejích, ale občas se stane, že tam někdo přijde, což jsme jako rádi, ale nejde to moc jako harmonizovat s těmi studenty, jakoby nevěřícími. Ale občas někdo přijde a potvrdí mi, že vnímá tu anonymitu a takovou tu jako nesrdečnost nebo lhostejnost taky, no, že tam nemají v podstatě nějakou komunitu.
1: Ty jsi byla hodně vzdělaný ateista, jak tam nazvat. Jakože jsi věděla, o čem je křesťanství a věděla si nejspíše i, o čem jsou ostatní náboženství. Jak se to podle tebe lišilo, ty všechny náboženství? Proč jsi vybrala vlastně, že půjdeš za Ježíšem a ne za jiným Bohem?
0: No, asi protože na moji prosbu nebo prostě odpověděl.
2: Jo.
0: A i když prostě znám lidi prostě z muslimského prostředí, kdy jsem se setkala s buddhistickým mnichem, tak všichni byli jako hodní, jo, a milující, nebo nějakým způsobem mi dávali najevo, že mě přijímají, že mě mají rádi a že jim to dává taky smysl, ale ten rozdíl jako je v tom, že já jsem to vnímala, takže mají nějaký prostě rozpis úkolů, které musí splnit, aby se dostali do nebe nebo do ráje. A i když to určitě spousta dělá, protože opravdu v tom vidí ten smysl a nedělají to jakoby zjištně, tak je to pořád jako, že něco dělají pro toho Boha, aby se mu nějak vyrovnali nebo zavděčili, ale Ježíš je přesný ten opak, jo, že on prostě přišel za nama na zem, abychom trávil ten čas s námi, abychom my prostě mohli potom mít ten život věčný, že za nás obětuje.
3: Karolíně trvalo léta, než se rozhodla, že zkusí oslovit Boha. Bože, jestli existuješ, tak mi to ukaž, že ty seš ten pravý a jediný Bůh. Zkusili jste někdy Boha oslovit i vy sami? Bohu se nemusíte zavděčit, nemusíte plnit žádný seznam úkolů, stačí k němu přijít a přijmout to, co nám nabízí, dar spasení a života ve svém synu Ježíši Kristu. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní epizodě se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Dramatický životní příběh starozákonního Josefa sledujeme v této sérii výkladů Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové. Vítejte, tady je dnešní část, ve které se spolu s Josefem znovu ocitáme v žaláři.
2: Neždy, když se zachováme správně, to ale dopadne dobře. Někdy člověk udělá správnou věc a sklídí zasloužený trest. A pokud si někdy říkal, to je nespravedlivé, tady máš příklad Josefa, který toho zažívá prakticky celý svůj příběh. Celý svůj život zažívá přesně tenhle ten moment, kdy se zachová správně v nějaké situaci. Možná dělá nějaké chyby okolo, ale zachová se správně a nakonec to dopadne ještě hůř. Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven svého služebnictvo a řekla jim, podívejte, přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával. Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě, utekl a běžel ven na téhle centrifuze. Nekřičí Josef, který na ní je, ale křičí žena, která ho pozoruje zvenčí. A křičí proto, že i podle tehdejších zákonů, když žena křičela, tak měla argument pro znásilnění. Takže on říká, on mě chtěl znásilnit. A vidíte to, já jsem mu chytla šaty a on utekl bez nich. Josefův pán, manžel, přijde domů a dozví se, co se všechno stalo. Josefův pán naslouchá slovům své ženy a když řekla, takto se ke mně zachoval tvůj otrok. Splanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře na místo, kde bývají držení královští vězni. Slovo žalář je stejně jako jáma, pak uvidíme, že později to byla jáma. Hodil ho prostě do jámy, do vězení, kde Josef skončil. A mimochodem toho je ale zajímavá věc, protože na to, že otrok, podle toho příběhu ty Putifarky, otrok se snažil znásilnit ženu svého pána, tohle není lehký trest. Tady je jenom jednoznačný trest a to je trest smrti. Okamžitá poprava. Tady není žádný vězení možný. Proč Putifar Josefa hodí do vězení, že ho správně má popravit? Protože to implikuje, že zas tak moc ty své ženě nevěří. V tomhletom příběhu my čteme, že Putifar se strašně naštval. Ale na koho se vlastně naštval? Vypadá to z toho kontextu příběhu, že se naštval na svoji ženu, protože ho připravila od toho nejlepšího správce, jakého kdy měl. A tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Jako fakt? Jako díky. Díky, že jsi se mnou. Chce se mi křičet, jako na těch vůzdech. Díky, že jsi se mnou, ale prosím tě, jsi se mnou a jde to lepšího k horšímu. Co kdyby se mnou na chvilku nebyl? Co kdyby si chtěl třeba navštívit moje bratry, ty by tě rádi poznali. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím, díky, je to opravdu vidět, svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. To je jako super mít kamaráda žalářníka. Jako fakt dobrá věc. Později se mu to bude hodit. V našem příběhu. Pokud ten příběh Josefa znáte, víte, že bude mít příležitost a se setká se svými bratry. S ním to všechno vrátit a skutečně je pošle na 3 dny ke svému kamarádovi žalářníkovi. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. No to je super. Můj kariérní postup z ekonoma vedoucího faraonovy stráže jsem šéf vězení, který má pod sebou všechny ostatní vězně. Skvělé. Tomu říkám kariérní postup. Cokoliv tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil dohlížet. Jako, tady, hele, děj, co máš, já si tady tam kavčo. Hospodin totiž byl s ním a působil, že se mu všechno dařilo. Tenhle, to, že se to pořád opakuje, že hospodin je s ním a že se mu pořád daří, tam je z toho důvodu, abychom si uvědomili, že skutečně ten příběh ukazuje, že Bůh je s ním, i když se mu daří hůř a hůř. A v tom nejhorším vždycky se mu daří dobře a pak se mu daří ještě hůř. A ještě se mu zase začne dařit v tom horším. Je to jako by jde každý level níž a níž a v tom nižším levelu se mu zase daří skvěle. Na život někdy takhle vypadá. Zase, že jako to má sestupnou tendenci, ale na každé té úrovni té tendence se nám jako by daří dobře, protože Bůh je s námi. A my říkáme, kdy se to konečně otočí nahoru? Otočí se to vůbec někdy nahoru? A Josef neví. Ten příběh pokračuje. A Josef je znovu správce, bo správce té domácnosti Putifera, najednou je správce věznice. A máme pocit, že když mu Bůh žehná, tak přece by měl dostat ho ven z té věznice, ven z toho otroctví. Ale Josef nemá kam utéct, Josef nemá žádné možnosti. Mohl to vzdát, mohl si říct, hele, fakt to jde o 10 k 5 a nemá žádnou cenu, abych se snažil žít správně, když to nemá žádný výsledek. Josefův příběh je příběh člověka, který zažívá boží přítomnost, ale je mu stále hůř. A je to moment, kdy potřebuje vědět, a on to v tom příběhu ví, že Bůh je s ním, i když prochází těžkýma událostma. Možná tady vidíme tu ozvěnu toho slavného žalmu krále Davida, který řekl, i kdyby měl projít údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého, nebo ty jsi se mnou. A tohle je přesně to, co Josef prožívá. Prochází údolem stínu. Je to od 10 k 5. Z otroka je ještě vězeň. Je to prostě od 10 k 5. A on prochází údolím stínu, ale nebudu se bát, neboť ty jsi se mnou. A to, že si to Josef uvědomuje, je vidět nejkrásněji na tom, že i když je v tom vězení neprávem, nepodlehne vlastní hořkosti natolik, že by se přestal zajímat o jiné lidi. I když Josef úplně dole, tak se stále zajímá o jiné lidi, všímá si jiných lidí. A tady začne jeho příběh nabírat jiný spád. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu. Nevím přesně, co se stalo, ale oba dva mají důležitou roli. Jsem říkal, že Egypťani byli vysoce vysazení na jídlo. Ten pekař, pro něho to je důležitá role. Konec konců Egypťané vynalezí kvásek i jim, vděčíme za to, že máme chleba. A ten číšník se zase ujišťoval, že prostě nikdo neotráví jeho pána. Takže oba dva měli důležitou roli, dostali se do vězení. Nevím přesně proč. Farao se rozněval na oba své dvořany, na vrchního číšníka i vrchního pekaře a dal je do vězení v domě velitele stráže na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Že Josef nebyl v obyčejném žaláři, ale v žaláři pro VIP. A tam byl správce, což jako je trošku kariérní postup, to musíte uznat. Takže tam byl správce. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče, protože Josef měl všechno na starosti. Když už byl ve vězení dlouho, oba dva, číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři, měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když ním Josef ráno přišel, pohledl na ně a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána, proč se dnes tváříte tak nešťastně? To je ta point, co snažím říct. I v situaci, kdy Josef prožívá od 10 k 5 situaci a mohl by se oddat hořkosti, tak vědomě si stále všímá, co prožívají ostatní lidé okolo něho. A přijde ráno a vidí, že jsou smutní a zeptá se jich, proč jste tak smutní, co se vám stalo? Takže oni mu řeknou, měli jsme sen, a není tu nikdo, kdo by ho vyložil. Josef jim řekl, nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi. A tady, maličká změna. Ještě před pár lety by Josef řekl, já vám to vyložím. Protože způsob, jak Josef mluví o svých snech, způsob, jak Josef mluví o sobě, mluví o tom, že on je ten, který je privilegovaný syn. Ale tady začíná změna, kterou vidíme příštím díle, když bude stát Josef před faraonem. Už to není o něm. Už je to o Bohu mnohem víc. Říká, nepatří snad výklady Bohu, prosím, vyprávějte mě. Josef začíná mluvit jinak. Už to není sebevědomý, privilegovaný mladík a jeho první reakce je, Bůh zná, Bůh ví. Takže Josef jim ty sny vyloží, číšníka čeká návrat do jeho pozice a pekáře poprava. Číšníka prosím, už za 3 dny tě farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako si to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. A pak mu říká, až se ti povede dobře, až se dostaneš zpátky na místo, kde jsi byl, pamatuj na mě. Prokaž mi, prosím, laskavost, aby ses o mě zmínil faraonovi a dostal mě odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy. Tahle ta věta ukazuje, že Josef není fatalistou, který říká, tak jsem ve vězení a stále Bůh se, prostě, je to jako jeho plán. Ne, on se chce dostat z vězení pryč. On tam nechce zůstat. Byl by hloupý, kdyby tam chtěl zůstat. A vidí tady příležitost. Tenhle ten číšník, Bůh ho znovu povýší do situace, kde bude v pozici, kde byl předtím, bude mít znovu moc, bude blízko faraonovi a prosí ho o laskavost, až se ti bude dařit dobře, vzpomeň si na mě, bo jsem sprostě unesen a tady jsem neprávem, nemám tady co dělat, potřebuji se dostat pryč, já nejsem smířený s touhle situací, já tady nechci zůstat, já tady nehodlám zůstat, ale nemám jak se dostat ven, tak prosím tě, vzpomeň si na mě, já tady nechci uhnít, není to žádný boží plán. A to je právě ten paradox. Josef ví, že Bůh je s ním, zažívá to od 10 k 5, ale nechce tam zůstat. My někdy jako oscilujeme mezi dvěma extrémy. Na jedné straně říkáme, nemůže se stát, abych šel dolů, když Bůh je se mnou. Když jdu dolů, to znamená, že Bůh se mnou není. A na druhé straně, když už jsme dole, říkáme, asi je to boží plán, Bůh asi chce, abych zůstal dole, tak to musím prostě přijmout, koho Bůh miluje, toho křížkem postihuje a podobné nesmysly. Ale Josef není ani v jednom extrému. Josef ví, že Bůh je s ním jde dolů a zároveň tam nechce zůstat, protože to není žádný boží plán. A proto říká tomu číšníkovi, vzpomeň si na mě. A třetího dne pak faraon měl narozeniny. Nevím, jak to přesně bylo, ale měl narozeniny a vystrojil všem služebníkům hostinu. A možná při té narozeninové oslavě asi hodně pili, tak si říká, jo, já jsem vlastně měl obvedního číšníka. Kde vůbec je? A někdo mu říká, base, hodil ho do basy. Jo, base, vytáhněte ven. A je tam i pekař, vytáhněte oba ven. Tehdy před očima svých služebníků předvolá vrchního číšníka i vrchního pekaře. A jak byl v dobrém rozmaru, vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře nechal pověsit na kůl, tak jak jim to Josef vyložil. Díky pěkně. Ten příběh není vždycky pozitivní. Ale pak je tady tahle ta smutná věta. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl.
1: My jsme dnes ve vyučování Lukáše Targoše sledovali Josefův osobnostní vývoj. Nepodléhá vlastní hořkosti, ale všímá si lidí kolem a přitom poukazuje na Boha. Lukáši, jak pracovat s hořkostí? Protože výčitky a zklamání to známe všichni.
3: Já jsem v přednášce citoval rabína Ina Píra, který říká, že Josef byl spravedlivý právě proto, že spatřoval Boha všude, přestože Bůh mlčel a zdá se, jako by nebyl. A to je úžasná věc, protože my někdy chceme, aby nám to bylo jasné, aby Bůh nemlčel, abychom se chovali na základě toho, že nám řekne, co je správné, ale Bůh někdy vypadá, že v našem příběhu není. A to neznamená, že v něm není, ale nám to tak přijde, protože jsme v situaci, kdy jiné hlasy přehluší jeho činnost. A otázka, jak se zachováme v takové situaci, je otázka našeho charakteru.
1: Mnoho lidí říká, že musíme zažít velké pády, abychom získali životní pokoru. Vidíš to tak? Potřebujeme pády a prohry a to je ten důvod, proč máme být vděční za zkoušky.
3: Každý člověk zažívá prohry a pády ve smyslu, že se nám věci nepodaří nebo že v něčem selžeme. To zažívá každý z nás. Myslím, že nepotřebujeme toužit po větších pádech, abychom zažívali více pokory. A myslím, že tom si život vystačí sám. Ale samozřejmě, jak říkáš, toho je důvod, proč máme být radostní ze zkoušek, protože ta zkouška vede k vytrvalosti a často právě takovým průvodním jevem je, že se naučíme věci vnímat z jiného pohledu, máme určitý nadhled a myslíme jinak i o sobě, což je vlastně průvodní jev pokory.
1: Děkuji ti. Vám všem, kteří zkouškami procházíte, tedy přejeme ten nadhled a víru a těšíme se na slyšenou za týden. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš, můj dnešní host, a také Kateřina Hodecová.

Dospívala Lucy Grimble. No a noční vysílání už pomalu končí. Už za malou chvíli se vám ozve ranní moderátor a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Přeji vám příjemné ranní vstávání a také příjemný vstup do toho nového dne. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí a krásné ráno přeje Andrea Audová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Někdo sotva rozlepil oči, jiný je už čilý, někdo se teprve chystá spát. Možností, ve kterých se nacházíte vy, co posloucháte, je spousta a do všech z nich vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Dobré ráno. Otevírá se před námi středa 8. července. Se 6. hodinou začíná ranní vysílání, které za 15 minut pozve k tichému času. Času, kdy se na prahu dne zastavíme nad stránkami písma a do nového dne vstoupíme s modlitbou. V 6.15 tichý čas. V 6.45 bude v pravidelném biblickém zamyšlení řeč o souboji dobra se zlem. Velký střet silných osobností mapuje další část seriálu Bronislava Matulíka, zaměřeného na život božího proroka Eliáše. V 7.30 ranní telefonát, tentokrát věnovaný tématu lidskosti. Ranní telefonát představí další projekt. Vedoucí církve má odpovědnost neustále odevzdávat své srdce i život Bohu. Ostatní věřící jej mají podpírat svými modlitbami. Jak vážně Bůh bere církev a její službu? To přibližuje další část Bible Guideu. Nalaďte si ho od 8. hodiny.

výhody a nevýhody brigádnické práce. A s 10. hodinou začíná Řeka života, která představí Williama Camerona Townsenda. Ještě jednou dobré ráno a kéž je vám Radio 7 příjemným ranním společníkem.

0: Povídám. Co to bylo?
1: To asi ne.
0: To byl ty?
2: Jak jsem to nestihl.
0: Stando.
3: Bylo to z rána.
0: Jozue ten porazil.

0: S radosťou sa aj odviažem, ak mi výjdu sily. Keď mám deň, tak vypnem hruď a obchodnou sa nesiem. Nehanbím sa zaspievať vám o svojich chybách pieseň.
1: Simu Magušinovou vystřídá Filip Mana a po něm se spolu sejdeme v tichém čase.

Sprchlo u vás? Přinesli k vám ochlazení a oblačnost také déšť? Tam, kde já bydlím, tak ne. Sucho, sucho, sucho. Člověk pozoruje mraky, co se honí po nebi, vyhlíží vláhu a nic. Honí se to zleva zprava a ani nekápne. Ve druhém dopise Petrově ve druhé kapitole v Bibli v písmu v Novém zákoně se používá podobný obraz mraků bez užitku. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. A o kousek dál se píše. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy. Čemukoli se kdo poddá, toho zotročí.

pramen bez vody, mrak unášený větrem, bez spokojného deště. Obraz, který je tu použit pro falešné proroky. Lidi, co se staví do role mluvčích toho, co chce Bůh, a přitom jsou Bohu daleko. Mají spoustu řečí o duchovnu a přitom slouží svému tělíčku. Plná pusa řečí o svobodě a po uši v poutech. Takoví lidé byli, jsou a budou. Nenechme se vykolejit, když se s nimi potkáme. Sledujme, jestli jejich život je důkazem jejich slov, jestli přináší déšť, nebo jsou jen mraky, co liskají oblohu. A dejme si pozor, ať sami takto nepůsobíme na druhé. Běda tomu, kdo takto jedná. Pane Ježíši Kriste, prosíme, chraň nás falešných proroků. Prosíme, ať zůstáváme ryzí v tobě. Ať se držíme tebe a toho, co v tobě máme, kým v tobě jsme. Ať se nenecháme nikým a ničím zotročit, nenecháme si sebrat svobodu, kterou si nám vydobil. A prosíme, ať nejsme bez užitku. Jak mraky, co pro efekt křižují oblohu a déšť nepřinesou. A prosíme i za Rádio 7, ať nevedeme honosné řeči o marnostech. Prosíme o milost, prosíme o tvého ducha, ať toto vysílání je k užitku, ať je ke svlažení pro ty, co jsou duchovně vyprahlí. U tebe je pramen. A díky, že k němu můžeme přicházet. Amen.

0: O dobru a zlu nemusí být jen pohádky. Vlastně je to každodenní záležitost, každodenní možnost vybrat si dobré, postavit se zlu. Za okamžik je tu poslední, nebo vlastně ne poslední, sedmá část devítidílného seriálu Bronislava Matulíka, který je věnovaný proroku Eliášovi.
1: Chanenu, Adonai, chanenu, kirav, savanu.

Od okamžiku, kdy první lidé uvěřili lži a sáhli po zakázaném ovoci, nastala změna životního programu. Člověk si zvolil, že bude rozhodovat o tom, co je a není dobré. Zlo se smísilo s dobrem a život začal být komplikovaný. Na nás je oddělit jedno od druhého, rozpoznat, co je a co není dobré. Jedno odmítnout, k druhému se přidat. Ať si to uvědomujeme nebo ne, neustále rozhodujeme, nemůžeme jinak. Je to náš úděl, je to naše prokletí a nikoli výsada. Nedovedeme si představit, že by tomu mohlo být kdy jinak. K lidské moudrosti patří, že člověk dovede porozumět tomu, že není všechno černobílé. Jenomže tím se nám život ještě více komplikuje. Jako křesťané čteme Bibli. A to je veliká pomoc. Kniha knih ale není jednoduchá. Nepředkládá laciné návody na život. Přesto však poměrně velmi přesně odlišuje světlo od tmy, pravdu od lži, dobro od zla. Biblické příběhy jsou barvité a odhalují pravdu o člověku, Bohu, dobru i zlu velmi plasticky. Budeme se dnes děsit nad rafinovaností, záludností, vychytralostí, podlostí a mocí zla? Ale ještě mnohem více budeme žasnout nad prostou jednoduchostí dobra, lásky a pravdy. Kéž se nám zatají dech nad mocí, která je obsažena ve slově milosrdenství. Fascinace zlem. Zlo je záludné, rafinované, inteligentní, vychytralé a složité. Achabovi se do srdce dostala závist, žádostivost, chtivost. Malý oheň se rozhořel v požár a stravoval jeho nitro. Vystupoval v pozici krále, myslel si, že se před ním všichni posadí na zadek, že svou autoritou dosáhne všeho, co si zamane. Pro svůj palác a tedy hlavně pro sebe chtěl to nejlepší a chtěl víc a víc. Když se tak nestalo, když narazil na člověka, který ctil a poslouchal více Pána Boha nežli člověka, byť krále Izraele, Achab to neunesl. Byl uražen, ponížen, protože nedostal, co chtěl. Zlo se mu uhnízdilo v duši. Nedokázal a nechtěl mu říci ne. Nerespektoval Boží zákon a možná si ani nevzpomněl na 10. přikázání, které vlastně říká, nebudeš závidět. Když pak Jezábel provedla to, čeho se neodvažoval, když nechala zabít Nábota, přijal tuto její černou práci s povděkem. Šel a zabral, respektive ukradl majetek bližního, vinici svého souseda. Achabova pasivita, Achabovo přihlížení zlu je strašným hříchem. Achab si sice prsty zdánlivě nešpinil, ale byl to on, kdo dal prvotní podnět k tomu, že zabili Nábota a zřejmě s ním i celou jeho rodinu, aby nebylo dědiců. Achabova slabost a rozdvojenost byla jeho nejtypičtějším hříchem. My si možná vzpomeneme na mlčící většinu z doby totality. Zde máme před sebou mlčícího jedince. Ono je dobře přiznat si, že mlčící většina se skládá vždy z mlčících jednotlivců, srabů, kteří se nechtějí pálit ani špinit. Jezábel v příběhu vystupuje jako typická představitelka panovnického rodu, která je přesvědčená a zvyklá, že panovník stojí nad zákonem, že slovo krále je zákon. Oproti Achabovi slabost nepřipouštěla. Naopak prokazovala energickou rozhodnost, sílu, schopnost jednat a řídit. Byla zcela autonomní. Velmi rafinovaně jednala jménem krále. Zajistila si loajalitu představitelů a zastupitelů města. Dokázala vymyslet plán na odstranění nepohodlného Nábota. Z celého vyprávění vidíme, že chudák Nábot, ač spravedlivý a nevinný muž, neměl jedinou šanci. Jeho odstranění bylo pečlivě připraveno, vše bylo ve státním zájmu, spadla klec.
Ani Jezábel si osobně nepálila prsty. Měla své noschledy a ochotné vykonavatele svých rozkazů. Starší města zde hrají otřesnou roli, která je možná ještě horší než role ničemných křivých svědků, kteří po ukončení soudního řízení jako první házeli na Nábota smrtící kameny. Ochránci práva v sobě zapřeli pravdu i stud. Schovali se za písemný rozkaz královny, opatřený královou pečetí. Možná sami sobě nalhávali, že jednají správně, a nebo že oni přece nenesou odpovědnost za to, co jim bylo přikázáno. Zlo je záludné, rafinované, inteligentní, vychytralé, složité. Zlo lidi svou důmyslností fascinuje a tajemně přitahuje. Typickým znakem zla jsou intriky a lež. Pán Ježíš říká, že ďábel je lhář a vrah od počátku, otec lži. A lež musí být vychytralá, aby splnila svůj účel. Až se děsíme, když sledujeme naši společnost. Inteligence a schopnost exkluzivních zločinců prokličkovat dírami v zákonech je obdivuhodná. Běžný občan se v tom nedokáže orientovat. Možná podle platných zákonů České republiky se ukáží být nevinnými. Nevinní však nejsou. Zlo je vychytralé a složité, takže nakonec se člověk do něj sám zamotá a chytí. A aby z něho vyvázl, snaží se vymyslet další a další konstrukce unikové cesty. Zlo narůstá, množí se a my jsme jeho obludností fascinováni. Buďme však fascinováni dobrem. Dobro je prosté, srozumitelné, přímočaré, milosrdné, laskavé, jako Nábot. Nábot se rozhodl jít cestou poslušnosti Boha. Jak jednoduché, nikoli však slaboduché a už vůbec ne slabožské. Naopak, máme před sebou člověka spravedlivého a statečného, který dovedl vzdorovat i králi. Stal se ale nakonec obětí králova chtíče a královniny vychytralosti. Nenašel nic a nikoho, kdo by se za něj postavil, kdo by vyvrátil křivá svědectví, kdo by ho z toho vysekal. Máme však před sebou člověka nekomplikovaného, přímého, kterému slovo Boží zjednodušilo v uvozovkách život. Zůstal spravedlivým až do smrti. A nic na tom nezměnilo ani falešně vybudované veřejné mínění, že zlořečil Bohu a králi. Buďme fascinováni dobrem, které vidíme i na Eliášovi. Eliáš bez diplomatických řečí a dlouhých okolků jasně a srozumitelně ohlásil Boží soud nad králem Achabem, jeho manželkou Jezábel a celou jeho rodinou. Prorok zde vystupuje také jako člověk bez lsti. Je přímý, odvážný, nebojí se postavit králi čelem, nebojí se toho, že jej král považuje za svého osobního nepřítele. Vše je jasné, Achabovi i Eliášovi. Myslím, že je dobré být fascinován jednáním někoho, kdo jde rovně, přímo, čestně, odvážně, statečně, kdo se nebojí ani špatného panovníka. Eliáš Achabovi ohlásil Boží soud. Toto praví Hospodin, zavraždil si a teď zabíráš. Toto praví Hospodin, na místě, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoj krev. Buďme fascinováni dobrem a mějme před sebou k našemu překvapení Achabovo pokání. Jakmile Achab uslyšel všechna tato slova, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žiněné roucho, postil se a spával v žiněném rouchu a chodil zkroušeně. Přestože Achab jednal velmi hnusně a nebylo mu ve zlém rovného, biblický svědek uvádí, že jim prorokova slova otřásla a přivedla ho k pokání. I stalo se slovo Hospodinovo k Eliášovi Tišbejskému. Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na jeho dům za dnů jeho syna. Pán Bůh slyšel na Achabovo pokání, dal Achabovi příležitost k nápravě.
Ale žel, nakonec víme, že Achapí nevyužil. To je něco, co je skoro až nepřijatelné. Jak může takový člověk, jakým byl Achab, dostat ještě vůbec nějakou šanci? Jak může Pán Bůh přihlédnout k pokání člověka takové minulosti a takového charakteru? I zde musíme zjistovat již uvedenou skutečnost, že dobro je přímočaré, milosrdné, prosté, nikoli však prostoduché a samozřejmé. Pán Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožníka, jak čteme v písmu. Takže i takový člověk, jakým je Achab, má naději, když bude činit pokání. Zlo je záludné, rafinované, komplikované, vychytralé. Úplně stejně jako farizové, když přivedli za Pánem Ježíšem ženu přistiženou při cizoložství. Chtěli Ježíše nachytat, chtěli ho obžalovat a šli na to chytře. Ježíšovi odpovědi moudrost a inteligence nechyběla. Především ale nechyběla jí láska a pravda. Když pak z jeho úst zaznělo, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš, musíme být úplně stejně fascinováni mocí a silou dobra, lásky a milosrdenství. Tak jako Achab, i ona cizoložná žena dostala od Boha šanci. Achab ji nakonec nevyužil, o oné cizoložné ženě nic víc nevíme, víme však o sobě. Pro Krista ukřižovaného se mnohým z nás zjednodušil život. Mohli jsme být vysvobozeni ze záludností, intrik, lží, všelijakých konstrukcí. Zůstává ale Achabovo memento, které nám připomíná, abychom u dobrého rozhodnutí setrvali až do smrti.

Krátce po 7. hodině ve středu 8. července zní znělka Rádia 7. Ranním vysíláním provází Broňa Procházková. Svůj pravidelný čas 7:30 má v ranním programu Telefonát. Přes léto jsme se v telefonátech vydali mapovat organizace a iniciativy, které chtějí přinášet užitek, pomoc, evangelium, a dnes se vydáme za další z nich. Na dílnu lidskosti se budeme zaměřovat 7:30 na nadační fond Via Comenia. S 8. hodinou je tu pak Bible Guide Jiřího Zdráhala, který se zaměří na proroka Ezechiele. Aktuálně Jiří Zdráhal přibližuje tuto starozákonní knihu. No a

přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije. Když vítr spouště povážlivě sílí a z kostela zní.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasí. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

Řekl jí, nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

Kirsten dospívala krátce po 7:45 ve středu 8. července. Svátek má dnes Nora. Ženské jméno Nora je běžné především v severských zemích, v Anglii a Irsku. U nás je proslavilo slavné stejnojmenné Ibsenovo drama. Jméno je snad irského původu, protože právě na tomto věčně zeleném ostrově je jméno Nora velmi rozšířené. V jiných krajinách je považováno za zkráceninu jmen Eleonora či Lenora. Tato dvě jména mají své počátky v arabském Elinor, čili Bůh je mé světlo. Ze Španělska a Provence se pak jméno dostalo do Francie a Anglie.

Tématu lidskosti bude věnovaný ranní telefonát, který zazní za pár minut a ve kterém představíme další pozoruhodný projekt.

Posloucháte Rádio 7.

Vedoucí církve má odpovědnost neustále odevzdávat své srdce a život Bohu. Ostatní věřící jej mají podpírat svými modlitbami. Jak vážně Bůh bere církev a její službu? O tom s 8. hodinou Bible Guide.

0: Bylo 8 hodin, máme středu 8. července. Dobré ráno vám ze studia Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Z programu vysílání upozorním na polovinu 9. hodiny. Petr Hůšť uchopí v pořadu Klika křehké ženy. Pozor, křehké je název série, jehož druhý díl nás čeká za půl hodiny. Tím prvním chodem menu této hodiny je ale Bible Guide. Slovo má pastor ICF v Brně Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblií.
2: Ezechiel, 10. kapitola. V této kapitole Ezechiel opět vidí Boží trůn se vším okolo. Tentokrát se ale tato Boží přítomnost, Hospodinova sláva, vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Tím Bůh vyjádřil, že opouští svůj chrám v Jeruzalémě a vydává ho tak Božímu trestu s rukou jeho nepřátel. Jeruzalém zachvátí požár. Tento trest je zde vyjádřen ohněm. Podobně, jako když v dobách Mojžíše zemřeli dva starší synové velekněze Árona. Ti měli poprvé vstoupit do nově postavené svatyně stánku a zapálit voné koření na malém kadidlovém oltáři uvnitř svatyně. To byl úkol kněží. Nikdo jiný než kněží do svatyně nemohl vstupovat. Kadidlo na oltáři měli zapálit ohněm z obětního oltáře, který byl venku před budovou stánku. Na tomto oltáři se přinášely oběti, které symbolizovaly uznání hříšnosti Izraelců, včetně hříšnosti kněží. Tyto oběti Bůh přijímal jako prozatímní přikrytí lidské viny. Dva Áronovi synové, první kněží, ale na toto nedbali. Nepovažovali za důležité uznání hříšnosti a nedbali ani na nařízení, které jim tento postup ukládalo. Vzali si prostě oheň ze svého vlastního domácího ohniště. Mysleli si, že na tom nezáleží. Byli příliš povznesení. Možná, že přikládali svým osobám příliš velký význam. Když přistoupili ke kadidlovému oltáři ve svatyni, došlo k explozi. Bůh jejich oheň nepřijal. Z oltáře vyšlehl plamen ohně a oba kněží zahubil. Tak Bůh ukázal nejen na to, že je třeba ho brát vážně, ale také

přikázáno: naber oheň ze soukolí uprostřed cherubů, vešel mezi ně a postavil se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Žhavé uhlíky, rozsypané po městě, nám ukazují to stejné, co se stalo těm dvěma kněžím. Ty potrestal Bůh. Byl to trest za jejich pýchu a hřích. Jejich pýcha a hřích se staly plamenem, který je spálil. U Ezechiela město také trestá Bůh. Je to trest za pýchu a hřích. Město tedy vlastně zapálila lidská pýcha a hřích. Podobně to vidíme i v dobách církve. V knize Skutků máme příběh nepoctivých manželů, kteří se přidali k církvi z postranních nečistých důvodů. Jejich zlé úmysly byly odhaleny velmi razantním způsobem. Oba manželé na místě zemřeli. Jejich tajné hříchy se staly vnitřním plamenem, který je zahubil. Jejich pýcha a hřích je zabili. Tento příklad měl na počátku církve všem obráceným židům ukázat, že stejně vážně, jako Bůh bral případ prvních kněží a s tím spojené služby ve stánku, bere i církev a její službu. Bůh to udělal jednou, aby potvrdil svou vážnost. Neopakoval to znovu. Naštěstí. Kdyby Bůh zjevně trestal všechny naše postraní a zlé úmysly, tak by v církvi nikdo nebyl. Dokonce ani Petr by neobstál. Právě o něm píše apoštol Pavel toto. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodné. Petr se tehdy choval pokrytecky. Ze strachu se připojil k židovským věřícím, kteří se považovali za čistší než pohanští věřící. Petr ale nepadl mrtev k Pavlovým nohám. V církvi se musíme vyhnout dvou extrémům. Neměli by v ní získávat pozice lidé, jejichž motivy nejsou správné. Takoví lidé nebudou vždy hledat dobro všech, ale budou preferovat své zájmy a postoje. Pýcha se vždycky nějakým způsobem projeví. Na druhou stranu nevěřme hlasům, že je možné církev zcela očistit. Předpoklad, že Bůh naši církev požehná, až bude úplně čistá, je nebiblický. Nikde v Novém zákoně nenajdeme takovou Bohem danou podmínku. Vždycky budou v církvi i ti, kteří tam vlastně vnitřně nepatří. Podstatné je, aby to nebyli oni, kdo určují život a směr církve. V Ježíšových dopisech církvím jsou káráni všichni věřící, ale hlavně vedoucí. Vedoucí církve má zodpovědnost odevzdávat své srdce a svůj život neustále Bohu. Není jednoduché být dobrým vedoucím. Modleme se za své vedoucí. Oni to potřebují a budou za to vděční.

Autorem pořadu Bible Guide je pastor církve ICF v Brně Jiří Zdráhal. Opakování tohoto dílu zachytíte dnes ještě jednou v 18 hodin a další vydání je tu opět zítra v 8 ráno. Jiří Zdráhal bude pokračovat v cestě starozákonní knihou Ezechiel.

Říct, že žena je křehké stvoření, které potřebuje chránit, může být vnímáno jako nekorektní. Proč i dnes platí, že žena je hodná ochrany? Zjistíte při poslechu pořadu Klika. Série Pozor křehké pokračuje o 8:30 dílem nazvaným Křehké ženy.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Můj dřívější přítel a kolega Ken Pitcher, učitel na stáži v Křesťanské akademii mladých a také další roky můj spolupracovník, protože spolu jsme založili stáž ve Vsetíně a on u nás po 3 roky, u nás doma, po 3 roky přespával vždycky z úterka na středu. A Ken mě toho hodně naučil a jednou mi říkal takovou jako památnou větu, nebo větu, která se ve mně uložila a ke které se často vracím. A on říkal, Petře, muž se pozná podle toho, jak se chová k ženám. A zralé mužství se projevuje na postoji k ženám. 1. Petrova 3.7. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma křehké ženy. Jak už jsem četl, 1. Petrova 3.7, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu. No jo, ale dnes jsou ženy silné, samostatné, vzdělané, postavené, nezávislé, potřebují ještě ochranu mužů? A apoštol Petr píše, že jsou ženy slabší. No minimálně fyzicky jsou. Máme tady jako rovnost pohlaví a také známe ty problémy dnes ohledně transgenderu, že někdo, kdo byl muž, se cítí jako žena a teď projde nějakou proměnou, ale chce jako bývalý sportovec být sportovkyní a soutěžit v kategorii žen. A najednou je tam nějaký nepoměr sil, nepoměr výsledků a dělá nám to problémy. Stále narážíme na to, že muži jsou silnější a ženy jsou slabší a říká to i apoštol Petr a vidíme to třeba i ve sportu. Genesis 2.18. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám. Učiní mu pomoc jemu rovnou. Žena je slabší, ale není nižší než muž. Je na stejné rovině. Jak se dřív říkalo, že Pán Bůh Evu nestvořil z paty, aby po ní Adam šlapal, ani z hlavy, aby nad ním vládla, ale z žebra, z místa, které je blízké srdci. Muž a žena jsou na stejné rovině, jsou si rovni. Ochrana a pomoc ženám vychází z úcty. To, že žena je stvořena k božímu obrazu a je na stejné úrovni a také je dědičkou darem života. Já mám stádečko ovcí a 3 starší ovce byly březí. A nevím, co se stalo, ale všechny 3 týden před bahněním, před porodem, zemřely. Tak během války a pomoci na Ukrajině jsem prožíval někdy fyzické vyčerpání, psychické vyčerpání a těšil jsem se na svoje první jehňata. Těšil jsem se, že se tak nějak jako psychicky zahojím, že to bude krásné, že to bude něco úžasné, hezké. Také jsem to dlouho čekal a také to mělo být poprvé, protože jsem nový chovatel. A promiňte mi, ale skrze tyhle 3 těžké úmrtí oveček jsem se stal na jednu věc citlivější. Stal jsem si citlivější na utíkající maminky s malými dětmi a stal jsem se citlivější na maminky, které mají těsně před porodem. Včera mi z Ukrajiny přišlo video. Já jsem ho nikomu ani nepřeposlal. Bylo to video ze 7 míst ohledně mrtvých. A říkal jsem si, proč takové video vůbec někomu ukazovat? Proč někdo takové video natočí a sestříhá? Na druhou stranu je to realita. A Ukrajina chce, aby se ta agrese zastavila. Ale o hodinu později mi přišlo video, nevím, jestli můžu říct, které zahojilo moji duši, ale přišlo video o narození malého Davida. To je kluk z rodiny, které jsme pomáhali, oni nemohli přejít hranici, museli zůstat v Zakarpatí, ta situace byla velmi složitá, my jsme jim pomáhali a když jsem viděl miminko, které je tady půl dne narozené na videu, tak to bylo něco nádherného. Tak znovu přemýšlím nad tím, co mi říkal ten Ken. Osobnost muže
se pozná podle toho, jak se chová k ženám. Někdy, když přijdu domů a potkám svoji ženu a ona také přijela z města, každý jsme přijeli odinut, tak vyložíme na zem, na stůl nákupy a povídáme, co jsme zažili. A nedávno mi manželka říkala, já jsem šla z obchodu a šel starý pán, nic nenesl a on vzal můj nákup a donesl mi to až k autu. A já říkám, no tak to je ještě stará škola. Ona říká, co myslíš? Já říkám, no gentleman. Říká se, že jak se chováme ke svým dcerám a vnučkám, tak podle toho si oni budou vybírat ženicha. Tak přemýšlím ještě o jednom vzoru, které můžou mít muži a ženy k tomu, jak se chovají muži k ženám. Jak se Ježíš Kristus choval k ženám? Byl v tom jako všichni ostatní nebo v něčem vybočoval z řady? Jan 4:27. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ním mluvíš. Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval soukromí a v pravé poledne potkává ženu a začíná s ní vést rozhovor. Dokonce ji požádal o vodu. Někdy je to tak, že chceme pro druhé jenom něco vykonat a tím máme nad nimi i určitou moc. A Ježíš tady nechává tu moc na straně té ženy. On ji žádá o vodu, žádá o naplnění své potřeby. Učedníci se tomu diví, no může to být minimálně ze tří důvodů, protože Žid se bavil se Samařankou, svatý muž se bavil s ženou, která měla za sebou těžkou minulost. A vůbec byl to muž, který se bavil s ženou. Jan 4. kapitola 16. až 18. verš. Ježíš řekl, jdi zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemá muže. Na to jí řekl Ježíš, správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Ježíš potkává ženu a vstupuje s ní do rozhovoru, do velmi osobního rozhovoru. Tak nějak to přirozeně vzniklo. Ale možná také ne. Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval být sám. A on to udělal na úkor svého plánu, na úkor svých potřeb. Nedávno jsem šel u nás po vesnici a potkal jsem jednoho muže z Berlevy. A zeptal jsem se ho, jak se má, kam jde a také, co se mu stalo. A já to takhle nemám. Já nemám úplně silnou sociální zdatnost vstoupit s kýmkoliv do rozhovoru. Já žiju tak nějak jako ve své krabici, kde to dobře znám. A okolo mě je spoustu krabic a lidí, kteří mají zase svoji krabici a já vůbec nevím, co se děje v jejich světě. A mám pocit, že se někdy i dusím v té své krabici, že mi přijde velmi malá, že to tam znám tak dobře a přitom je okolo mě tolik zajímavých lidí. A někdy stačí se jenom zeptat. A tak jsem se zeptal tohoto člověka, nevím, jestli je citlivě, ale s úctou a respektem. Říkám, prosím tě, co se ti stalo? A on mi povídá o úrazu, o pozdní operaci, o velkých bolestech. A najednou jsem viděl člověka, který je velmi statečný, který zvládl velmi náročné věci. A říkám, prosím tě, až půjdeš někdy okolo, tak se stav, dáme kafe nebo pivo. A můj život se v tuhle chvíli stál velmi obohacený tím, že jsem vystoupil ze své krabice a nahlédl jsem do krabice někoho jiného. Ježíš Kristus je opět pro mě inspirací. I přes své potřeby, únavu, hlad, potřebu soukromí, dokázal vstoupit do osobního těžkého rozhovoru s ženou, která prožila těžké věci. Vnímáme okolo sebe ženy, které mají těžký příběh? Známe ten příběh? Lukáš 20:47. Výdají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Duchovní za doby Ježíše pomáhali vdovám, ale taky někdy využívali jejich těžké situace. Všude se dobře najedli a dokonce přecházeli od domu k domu, od vdovy ke vdově a všude se dobře najedli. Ženám patří úcta mužů a také myslím si, že i v dnešní době potřebujeme ženy chránit.
A ještě jedna věc, potřebujeme nevyužít nebo jakýmkoliv způsobem nezneužít těžké situace žen. Když se dívám na válku na Ukrajině, tak vidím jednu těžkou věc. To, že k nám přišly ženy bez mužů, často matky, a své ochránce mají ve své zemi na Ukrajině, ve válce. Jsou někdy využitelné až zneužitelné tyhle ženy. Jak my muži se k tomu postavíme? A mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje krabice, ve které žiju? A kdo žije v těch krabicích jiných? V krabicích, které jsou blízko mě? Kdo je vyčerpaná nebo utrápená žena okolo mě, v mé blízkosti? A dokážu jako Ježíš Kristus překročit hranice svých plánů a potřeb? Pokud ano, co bych měl vykonat? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a bude se na vás těšit zase za týden. Mějte se pěkně.

0: Ke slovům Petra Hůště v pořadu Klika se můžete vrátit ve čtvrtek v 19.45 nebo na vašich oblíbených podcastových platformách. A další díl Kliky je tu zase za týden.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude,

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ze středy 8. července uplynula 9. hodina. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Přeji vám příjemně strávený den, ať už jste v práci, nebo máte prázdniny, nebo dovolenou, nebo jste na brigádě. Jaké jsou výhody a nevýhody brigádnické práce? Anglickou slovní zásobu na toto téma můžete rozšířit s lektorkou Elzou v pořadu Life Plus o 9:30. Do té doby stihneme nahlédnout do kalendária, připomeneme letní akce a dokonce se s první písničkou ocitneme v korunách jabloní. Tak si vzpomínám, když jsem byla malá, když jsem prázdniny trávila u babičky, tak jsem je trávila střídavě na švestce a na jabloni. Dobře mi tam bylo. V korunách jabloní zpívá Janajs. Krásné dopoledne. One, two, three.

0: kalendárium.
1: Nevím, kam máte v létě namířeno, ale jako inspiraci můžete vzít první jméno kalendária. Vasco de Gama vyplouvá 8. července roku 1497 na první přímou evropskou výpravu do Indie. Přidejme dvě jména z oblasti literatury a dvě z oblasti, řekněme, inženýrské. Roku 1838 se narodil hrabě Ferdinand von Zeppelin, německý konstruktér vzducholodí. Je zajímavé, že první vzducholoď začal stavět v roce 1899, tedy ve svých 61 letech. Osmého července roku 1847 se narodil český elektrotechnik a vynálezce František Křížek.

Kubík. Podílel se na instalaci elektrického osvětlení Národního divadla, provedl osvětlení jubilejní výstavy v roce 1891, zřídil slavnou světelnou fontánu, postavil první pražskou elektrickou pouliční dráhu, v Čechách zřídil také řadu elektráren. Potkali jste některou na toulkách českem? Před 100 lety umírá český spisovatel Karel Václav Rais. Jeho tvorba se řadí do realistického proudu druhé poloviny 19. století. Známý je především jeho román Zapadlí vlastenci. A ještě jedno jméno. Roku 1958 umírá český překladatel, literární vědec a lingvista Pavel Eisner. Eisner byl jedním z nejvzdělanějších českých překladatelů vůbec. Ovládal celkem 12 jazyků, mezi nimi i velmi exotické perštinu, tibetštinu nebo islandštinu. Je autorem skvostných knih věnovaných krásám naší mateřštiny. Rozhodně stojí za to alespoň prolistovat knihu Chrám i tvrz nebo Čeština poklepem i poslechem. Jeho překlad knihy Pan Kaplan má třídu stále rád patří k velmi oceňovaným dodnes. Pan Kaplan má třídu stále rád. Dobrý tip ke čtení na dovolené.

Nebeská bouře značí nebezpečí, však z pochmurných mraků se vždy záře tlačí a po velkém větru se pak objeví klid, ve kterém bude

Žiješ jenom jednou, chce připomenout letošní ročník X-Campu, který se koná ve Smilovicích ve středisku Karmel. Tento stanový festival se to bude konat ve dnech 18. až 25. července. Pořádá křesťanské společenství a na programu budou semináře, workshopy, sport, hudba, divadlo.

Koncerty, přednášky, semináře, rozhovory, poradenství, workshopy, sport, modlitby. Všechno toto nabízí nebo chce nabízet Christfest, který se bude konat ve dnech 20. až 25. července. Kde? Slavíkov. A jaké je téma? Bůh je? A doplňte. Co byste doplnili? Zkuste to průbnout, zkuste to porovnat s tím, co nabízí Christfest, který pořádá odbor mládeže Apoštolské církve.

Středeční dopoledne se pomalu blíží k 9:30, kdy vysílání Rádia 7 k poslechu nabídne pořad Live Plus. Anglickou slovní zásobu, tentokrát na téma brigáda, můžete procvičit s lektorkou Elzou za okamžik.

Procvičovat anglickou konverzaci na téma brigáda můžeme ve vysílání ještě ve čtvrtek v 16 a v pátek o 17:30 nad ránem. Příště Elza přiblíží obraty a slovíčka z písničky Egypt, kterou zpívá Corey Asbury a Bethel Music.

Porozumět písmu v jiném jazyce, než ve kterém myslíme, vyjadřujeme pocity a zkušenosti, je jako se snažit jíst polévku vidličkou. Můžete ochutnat, ale nemůžete se najíst. Tato slova pronesl muž, díky jehož odvaze víry vzniklo mnoho místních překladů Nového zákona nebo i celé Bible. Williama Camerona Towsenda představí Řeka života od 10. hodiny.

zemí chodil a spával pod hvězdami, ze kterých se stoupil k nám. Už 2000 let a on je stále s námi a životem

a těžce pracoval. On prožil každou bolest, kterou kdo měl. A když před ním jsem tam stál, on chápal, rozuměl a řekl mi, kdo z tebe, která byla přede mnou, jsem to vydržel.

Desátá hodina za námi. Středečním ránem a dopolednem 8. července vysíláním Rádia 7 provázela Broňa Procházková. V hodině před námi dostane prostor relace Řeka života. Vydáme se za jedním z nejznámějších křesťanských misionářů 20. století. Jeho životní příběh se začal psát před 130 lety. Příjemný poslech.

Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. William Cameron Townsend, později nazývaný strýček Cam, se narodil 9. července roku 1896 a zemřel 23. dubna 1982. Celý svůj život věnoval lingvistickému výzkumu etnických menšin a bojoval za jejich důstojné postavení. Patří mezi nejznámější americké křesťanské misionáře 20. století. Ovocem jeho služby je překladatelská organizace Wycliffe Bible Translators a společnost Summer Institute of Linguistics, Jungle Aviation and Radio Service. Dodnes překládají Bible do jazyků národnostních menšin a urychlují gramotnost v menšinových jazycích. Cílem práce těchto organizací je věnovat dané kultuře Bibli v jejím jazyce, což následně vede k upevnění místních křesťanů a církve, která je pak relevantní pro celou společnost daného jazykového okruhu. O dětství a mládí Williama Cama Townsenda nemáme mnoho informací. Narodil se na statku v Eastvale v jižní Kalifornii do rodiny nájemního zemědělce. Byl v pořadí 5. dítětem a prvním synem Williama Hammonda a Molly Cormack Townsendové. Pak v rodině přibyl ještě mladší bratr. Rodina navštěvovala presbyteriánskou církev. Později otec přišel o práci a Cam musel málem odejít ze školy. Naštěstí mu jeho sestry a jejich manželé pomohli, aby mohl dostudovat. V roce 1914 oznámil své rozhodnutí být misionářem a začal navštěvovat Occidental College v Los Angeles. Během studia se Townsend připojil k studentskému dobrovolnickému hnutí, které se věnovalo přípravě misionářů na službu v zámoří. Podobná příprava probíhala i na koleji, kde studoval, ale ta mu připadala nudná. Aby se ke studentskému dobrovolnickému hnutí mohl připojit, musel Townsend podepsat slib, že se alespoň na jeden rok zapojí do zahraniční misijní práce. To pro něho nebyl problém, protože jeho vášeň pro světovou misii stále rostla. Začal zhánět finanční prostředky a psát dopisy s prosbou o podporu. V roce 1916 navštívil Occidental College náborář Národní gardy a Townsend spolu s jedním přítelem začal přemýšlet o vstupu do armády, aby pomohli v bojích první světové války. O rok později na akci dobrovolnického hnutí promluvil misionář John Mott, který počítal s touhou mladých po dobrodružství a mluvil i o vojácích bojujících v první světové válce. Řekl také jednu důležitou větu. Že mladí jsou schopni velkých věcí i v Božím království. Tímto proslovem byl Townsend velmi inspirován a zároveň byl znechucený, jak málo udělal proto, aby mohl sdílet svou víru s ostatními. V roce 1917 se Townsend dozvěděl o existenci biblického domu v Los Angeles. Biblický dům měl původně pomáhat misionářům, poskytovat vzdělání jejich dětem a distribuovat křesťanskou literaturu. Škola pro děti dlouho nefungovala, ale publikování a distribuce literatury po celé

války, myslel, že bude lépe rozdávat Bible v Guatemale, nežli bojovat proti Němcům. Největší potřeba je na místě, kde je největší tma, řekl později Kem. Máme rozkaz zapomenout na sebe a dát svůj život službě Pánu. A tak zatímco mnozí jeho přátelé a vrstevníci bojovali v první světové válce, Kem si balil kufry na misii. Rozloučil se s rodinou a po ukončení školy v roce 1917 odplul pod záštitou biblického domu v Los Angeles do Guatemaly. Měl prodávat Bible zemědělcům a vesničanům po řídce osídlené střední Americe. To první, co ho v Guatemale zarazilo, bylo pohrdání a povýšenost, kterou španělsky mluvící měli k indiánům. V oblasti, kde působil, žili indiáni kačikel, kteří mluvili jen svým rodným jazykem. A protože misijní organizace šířila evangelium výhradně ve španělštině, vůbec nemohla zasáhnout původní obyvatelstvo. A tak, i když v Guatemale už misionáři působili, indiáni kačikel neměli ani ponětí, kdo je Ježíš. Pokaždé, když se na něho zeptal, říkali, u nás žádný Ježíš nežije, zeptejte se ve vedlejší vesnici. Kem viděl, že tahle cesta nikam nevede. Brzy potkal Silveria Lopéze. Silverio byl jedním z mála místních indiánů, který trochu rozuměl a četl španělsky. Když pracoval v Guatemala City, koupil si španělskou Bibli. Bylo v ní však tolik slov a frází, že její text nedokázal pochopit. Odrazený knihu odložil a zapomněl na ní. Brzy se pak musel vrátit do své vesnice, protože jedno z jeho dětí zemřelo a další bylo těžce nemocné. V zoufalé snaze pomoci svému dítěti navštívil Silverio místního duchovního. Ten řekl, že za nemoc dítěte mohou duchové mrtvých předků, před kterými se může chránit jedině tak, že bude nakupovat svíčky a zapalovat je v místním kostele. Silverio tento příkaz plnil, ale brzy se topil v dluzích. Jednoho dne našel na silnici kus papíru. Zvedl ho a četl. Dům mého otce má být nazýván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. Když se vrátil domů, podíval se na ten verš v Bibli. Obviněn slovy Bible se Silverio rozhodl přestat platit na příkaz duchovního a dávat svíčky do kostela. Místo toho šel k doktorovi a koupil lék, který jeho dceři pomohl. Pak šel do jiné církve, našel místního pastora a ten mu řekl, jak má uvěřit v Ježíše. Silverio si přečetl Bibli, odevzdal svůj život Kristu a brzy se stal misionářem vlastních lidí. Do 6 měsíců od vlastního obrácení přivedl Silverio ke Kristu 40 indiánů kačikel. Jeho život se tak radikálně změnil, že si nemohl pomoci a vyprávěl o nově nalezené lásce k Ježíši každému, koho potkal. Kem jasně viděl, že původem této změny byla Bible.

Cameron Townsend se zavázal sloužit v misii jeden rok a ten už byl téměř u konce. Tu se však stalo něco, co radikálně proměnilo jeho pohled a nakonec i běh dějin misie. Jednou odpoledne k jeho stolu přistoupil jeden z domorodců, mezi nimiž Cameron několik posledních měsíců žil. Zvědavě se podíval do španělské Bible a zeptal se ho, co to je. Townsend mu vysvětlil, že je to slovo Boha, tvůrce celého lidstva. Mluvil o boží svrchovanosti a o tom, jak lze všechny odpovědi na otázky života nalézt v Bibli. Muž sarkasticky odpověděl, pokud je ten váš Bůh tak chytrý, proč nemluví mým jazykem? Tato poznámka v Cameronovi rezonovala celý život, nikdy se jí nezbavil. Tížilo ho, že tisíce a stovky kmenů neměly ani jednu stránku Bible ve svém jazyce. Pochopil, že bez Bible v jazyce kačikel ničeho nedosáhne. Zanechal tedy prodávání španělských biblí nešpanělským zákazníkům a začal sloužit jako misionář indiánů kačikel, pomáhal zakládat školy a učil je číst a psát. Brzy se setkal s mladou misionářkou, která cítila stejnou výzvu. Cameron a Elvira Malmströmová se vzali v červenci 1919 a od té doby pracovali spolu. Cam ukončil spolupráci s biblickým domem v Los Angeles a i přes nesouhlas přátel také studium na vysoké škole. Odrazovali ho, že je hloupost obětovat se kvůli negramotným domorodcům. On se však připojil k středoamerické misii, která vysílala misionáře do různých regionů po celé Střední Americe, aby tam evangelizovali. V těchto letech Townsend důvěrně poznal bídu a zvláštní postavení latinskoamerických indiánů ve společnosti. Dlouho hledal kořeny této podivné situace a nakonec pochopil, že klíčem je touha katolické elity po zachování vlastní hospodářské a sociální úrovně. A proto se také vyšší vrstvy společnosti nesnaží zlepšovat vzdělání, gramotnost nebo jazykovou vybavenost domorodců. Všímal si také samotných domorodců. Své četné svaté uctívali mnoha slavnostmi, kam museli přinášet obětiny, a pak se přejídali a opíjeli. Ve vesnicích nebyla žádná zdravotní péče a indiáni se tak léčili u čarodějů, kteří je ožebračovali, ale nepomáhali jim. Townsend viděl, že je to vnitřní i vnější past a začal hledat východisko. Na rozdíl od svých předchůdců věděl, že sociální reformy přinášejí velké ovoce. A tak díky štědré finanční podpoře ze Spojených států založil Robinson Bible Institute, centrum, ve kterém byla škola, ubytovna, lékařská klinika, nechyběla zde elektřina a obchod se zemědělskými potřebami. Na místě se také zpracovávala káva. Misie začínala v malém. Domorodí konvertité neměli přístup k Bibli a jejich duchovní růst tak byl velice pomalý a katoličtí duchovní odmítali Bibli do domorodého jazyka překládat. Townsend navíc vzbuzoval otázky i způsobem života. Začal žít podle místních zvyků, oblékat se a mluvit jako Májové. On si ale obav okolí nevšímal, postupně propracovával svůj plán. Chtěl založit soběstačný, domorodý, evangelikální sbor. Prvním krokem bylo najít skupinu gramotných indiánů a s nimi přeložit Bibli do jejich rodného jazyka. Dále se muselo pracovat na odstraňování zavádějících kulturních zvyklostí a snažit se vštípit společenství jiné myšlení. Townsend věděl, že bude muset přesvědčit mnohé latinskoamerické katolické státníky i novou liberální vládu, aby na svém území umožnili protestantským misionářům pracovat s domorodým obyvatelstvem. A dobře věděl i to, že potřebuje organizaci, která by dokázala všechny tyto problémy řešit. Usadil se v komunitě, která mluvila jazykem kačikel na pobřeží Santa Catarina a během dalších 14 let se učil jejich jazyk, vytvořil abecedu a překládal Bibli. Tato práce nebyla jednoduchá, protože šlo o jazyk, který byl zcela jiný než například angličtina, španělština nebo italština. Jeden znak mohl znamenat i několik věcí podle toho, jak byl vysloven. Townsend býval opravdu zmatený. Zpočátku se zdálo nemožné pochopit různé zvuky, které byly zdánlivě k nerozeznání.
Až mu jeden americký archeolog poradil, aby se nesnažil jazyk pochopit v rámci systémů, které zná, ale aby usiloval o pochopení vlastní logické struktury daného jazyka. Tato rada změnila Townsendův směr studia a stala se základem jazykového programu pro překladatele po celém světě. Po 14 letech začal konečně mezi lidmi kázat Boží slovo z jejich Bible a jejich jazykem. Jakmile se Bible dostávala mezi lidi, přibývalo obrácených a jejich svědectví byla pro Townsenda velkým povzbuzením. Jednoho dne potkal ševce, který býval opilcem, ale kvůli Ježíšovi se pití vzdal. Předtím jsem byl pro opilství 63krát ve vězení, řekl Kemovi. Teď jsem byl za mřížemi 3krát, ale za hlásání evangelia. Kem si také vyslechl příběh Indiána z kmene Kačikel, který si šel stěžovat prezidentu Guatemaly, že Kem mezi jeho lidmi rozšiřuje nějakou knihu. Prezident mu Bibli podal, aby si z ní četl. Po chvíli tento muž v úžasu vzhlédl. To je fantastické. Bůh mluví naším jazykem. Kde mohu tuhle knihu získat? Prezident mu řekl, od člověka, na kterého si stěžoval. Muž se vrátil domů, koupil si Bibli ve svém vlastním jazyce a stal se křesťanem. Lidé jako Kem, Švec nebo tento Indián, či dokonce prezident Guatemaly, prožili v životě díky Ježíšovi velikou změnu a o ní pak vyprávěli lidem kolem sebe. Změna národa může začít u jedné, jediné osoby.

Přišel čas rozloučit se se službou v středoamerické misii. Townsend cítil nové boží volání do oblastí, ve kterých zatím Bible nebyla přeložená. Křesťanské misie se v té době obvykle zaměřovaly na zemi jako na celek. Townsend ale vnímal každou zemi jako rozdělenou na jednotlivé národnosti podle jazykových skupin. Tito lidé potřebovali slyšet dobrou zprávu stejně jako ti, kteří mluvili oficiálním jazykem. Řešení, které nakonec našel, bylo tak jednoduché, že se dá shrnout do jednoho slova. Lingvistika. Vznikající obor byl čerstvě obohacen prvními publikacemi Edwarda Sapira a Leonarda Bloomfielda. Lingvistika jako vědní obor poskytovala Townsendovu úsilí akademickou důvěryhodnost a prestiž, s níž měl velkou naději, že přesvědčí vládní úředníky o legitimitě své organizace. Vyzkoušel některé Sapirovy metody při dešifrování místního jazyka kačikel a brzy jeho spolupracovníci ve Spojených státech stejnou metodou přeložili Bibli do mnoha domorodých jazyků. Způsob práce byl dán – získat přístup ke komunitám, ve kterých by se vytvořil program gramotnosti. Místní lidé tak získají přístup k moderní zdravotní péči, k potravinovým zásobám a to brzy přitáhne lidi z okolí a těm bude možné zvěstovat evangelium a navázat s nimi bližší vztahy. Ti se poté stanou místními jazykovými poradci a překladatelská práce může pokračovat. Konverze místních lidí a překlad Bible do domorodého jazyka by se tak stala součástí většího formování společnosti a to má zase šanci získat sympatie ostatních v místní komunitě a dokonce na vládní úrovni. Taková silná pozice už by evangelikálům v dané oblasti pomohla skutečně reformovat domácí společnost a vytvořit podnikatelskou komunitu dvojjazyčně vzdělanou a především zbudovat protestanty schopné samostatné práce a tvůrčí činnosti ve svém národě. Když sformuloval poslání nové společnosti, mohl Townsend plánovat, kam pošle své první překladatele. Vybral oblast obrovského a neprozkoumaného amazonského povodí. Po celá staletí kmeny v Amazonii evangelizovali jezuité až do jejich vyhoštění z Portugalské říše na konci 18. století. Některým kolegům se Townsendův plán zdál extravagantní a nereálný. On už tehdy přišel s nápadem používat k hlásání evangelia letadla a rádiové vlny, ale tento způsob připadal okolí jako velice složitý a náročný. Vždyť cílové skupiny, které se chystal zasáhnout, byly velmi malé. Někdy v letech 1931 až 33 se Townsend rozhodl zaměřit na Mexiko namísto Amazonky. V té době bylo Mexiko pro misionáře a lingvisty uzavřené. To však Townsenda neodradilo. Určitě v tom se hrálo roli náhodné setkání s Moisesem Saenzem, mexickým ministrem školství, který byl na dovolené v guatemalském městě Panachačel. Oba byli presbyteriáni a brzy se spřátelili. Townsend ale dostal tuberkulózu a v roce 1932 se musel vrátit do Spojených států. Už v příštím roce však na jednom modlitebním setkání Bůh Townsenda vybídl, aby jel znovu do Guatemaly a odtamtud zkusil oslovit vládu Mexico City a získat povolení, aby mohl vyslat své překladatele mezi mexické indiány. Modlil se za to a pouhé 2 měsíce po tomto modlitebním setkání přišel dopis od mexického přítele Saenze s pozváním k návštěvě Mexika. Bůh otevřel dveře. V Mexiku však nebyla příznivá politická situace. Vítězná frakce Mexické revoluce vytvořila v roce 1917 ústavu, která výrazně omezovala práci křesťanů v zemi. Townsend se svým spolupracovníkem Lectersem vymyslel plán, jak začít práci bez misijního pověření. Poté, co oficiálně přerušili veškeré formální vazby na církev a také zrušili své členství ve středoamerické misii, využili pozvání přítele Saenza. I když nesměli do země vstoupit oficiálně jako misionáři, vláda potřebovala pomoc s rozvojem vzdělání na venkově. Kem se rozhodl? Do Mexika nevstoupíme nejdřív jako misionáři, ale jako jazykovědci.
Tento přístup mu později kritici vyčítali jako podvod. Oba muži totiž tajili svůj hlavní cíl pod rouškou pomoci místní vládě. Townsend a Lecters to vnímali jinak. Aniž by se vzdali svého přesvědčení, jednali v souladu se zákonem země. Klíčem k Townsendovu úspěchu v Mexiku bylo, že se přirozeně orientoval v politických kruzích a také chápal význam osobních kontaktů. Kouzlo osobnosti a nadšení mu otevřeli dveře k mnoha významným osobnostem. Už během první cesty navázali Townsend a Lecters na večírcích na velvyslanectví a při návštěvách venkovských škol přátelské kontakty s americkými a mexickými úředníky. Mezi nimi byl klíčový Rafael Ramírez, ředitel odboru výchovy na venkově na ministerstvu veřejného školství. Podstatným klíčem k úspěchu byla shoda Townsendova plánu s myšlenkou, která zaujala mexickou inteligenci. Indigenismo, tak se označoval politický směr, který kladl důraz na postupné začlenění původních kultur do té stávající. Hlubší pochopení antropologie a lingvistiky vedly k účinnějšímu systému kulturní a jazykové integrace, zejména se jednalo o dvojjazyčné vzdělávání a případné absorpci domorodých kultur do národní. Indigenismo a Townsendova touha si byly velice podobné. 21. ledna 1936 prezident Lázaro Cárdenas navštívil malé městečko jižně od Mexico City, kde Townsend začínal svůj projekt. Při této návštěvě vzniklo mezi muži přátelství a co je nejdůležitější, oba sdíleli zájem o původní obyvatele Mexika. Townsendův program dostal zelenou, protože i prezident Cárdenas chtěl co nejvíce zprůhlednit venkovské a domácí vzdělávání a Kejmův lingvistický výzkum, praktická pomoc a duchovní vedení ho opravdu zaujali. Prezident současně pochopil, že Townsend, coby Američan, reprezentuje určité atraktivní vlastnosti a vazby, které by mohly pomoci zmírnit tvrdý nesouhlas mexické vlády se zamýšlenými změnami. Přizval tedy Townsenda na zasedání vlády. Předchozích 20 let Townsendova života směřovalo k tomuto zasedání vlády. Na něm byl odsouhlasen příchod lingvistů do Mexika. Zároveň vystaly nové úkoly. Velmi dobře si uvědomoval, že jeho malá skupinka nemůže přeložit Bibli do všech jazyků a nářečí, kterých by bylo v této části kontinentu potřeba. Proto spolu s Lectersem založili v létě roku 1934 na staré opuštěné usedlosti poblíž Sulphur Springs v Arkansasu vzdělávací jazykový program na podporu překladů Bible pro menšinové jazykové skupiny. Pojmenovali ho Wyclef Camp na počest prvního učence, který přeložil celou Bibli do angličtiny, Johna Wyclefa. Rozjet práci misijní organizace s cílem přeložit Bibli do všech jazyků byl náročný úkol. V prvních letech se Kem setkal s mnoha lidmi, kteří nevěřili, že tato misie bude úspěšná. Ale Bůh je mnohem větší než všechny překážky a mnohokrát se projevila Boží věrnost.

Wycliffe Camp byl místo, kde se budoucí překladatelé Bible vzdělávali. Mladí lidé zde měli získat základy lingvistiky a naučit se základní překladatelské metody. Kromě toho se ale také museli naučit přežít v těžkých podmínkách. Tábor byl na farmě, kde si účastníci zvykali na život bez klimatizace. Townsend jim dával číst životopisy misionářů, včetně George Millera a Hudsona Taylora. Program byl organizovaný od rána do večera, počínaje osobními pobožnostmi v 6 ráno a konče večeří v 18 hodin. V době mezi budíčkem a večeří probíhala modlitební setkání nebo studium. Během krátké doby Townsend založil také Summer Institute of Linguistics, letní lingvistický institut, a společnost Wycliffe Bible Translators, tedy Wycliffovi překladatelé Bible. Ve Spojených státech se tak během druhé světové války vyučilo téměř 100 misionářů, kteří ve střední a jižní Americe pracovali na překladech pro malé jazykové skupiny. První turnus institutu absolvovali pouze 2 studenti, ale pak rok od roku zájem vzrůstal. Program se opakoval každé léto od roku 1934 až do roku 1941. V roce 1942 pak některé americké univerzity požádali Townsenda a jeho Summer Institute of Linguistics o vedení seminářů lingvistiky. Na druhý běh Wycliffe Campu v roce 1935 přišel také Ken Pike. Chtěl být misionářem China Inland Missie, tam ho ale odmítli, protože byl fyzicky velmi slabý. Ve Wycliffe Campu končil jako nejlepší student, stal se z něho slavný misionář, lingvista a Townsendův celoživotní přítel. Právě Kenneth Pike potom pracoval jako zástupce Summer Institute of Linguistics v Peru, kde se mu podařilo v červnu 1945 podepsat smlouvu s ministerstvem školství a otevřít tak dveře další spolupráci. Ale Townsend stále snil o expanzi do Amazonie a dalších zemí. Jednou Kejma požádali, aby poslal překladatele k mexickému kmeni Lacandon, který žil v Chiapasu a měl pouze 200 lidí. To byl okamžik, kdy musel znovu pečlivě vážit síly a zdroje. Věděl, že tento kmen potřebuje písmo stejně jako všechny ostatní jazykové skupiny, ale je moudré obětovat celoživotní práci a úsilí vzdělaného lingvisty pro pouhých 200 lidí? V přemýšlení mu pomohlo Ježíšovo podobenství o pastýři, který nechal celé stádo a šel hledat tu jednu ztracenou ovci. Dilema bylo vyřešeno. Ale kde vzít dobrovolníky? V té době vedl Kem 44 pracovníků, což nebylo mnoho. Požádal je, aby každý získal jednoho nového překladatele Bible. A opravdu, do konce toho roku měl Townsend 50 nových dobrovolníků.

V roce 1946 letěl Townsend se svou druhou ženou a dvěma dětmi letadlem Piper Super Cruiser z Peru do Mexika. Pilot byl neskušený a narazil do stromu. Všichni byli zranění, včetně 6týdenního miminka, které později zemřelo. Když Townsend ležel v nemocnici, myslel na to, že musí existovat efektivnější způsob, jak se dostávat z místa na místo. A protože chvíle na lůžku byly dlouhé, vymyslel a založil organizaci Jungle Aviation and Radio Service. Až do této chvíle jeho společnosti využívali jen starý Jeep a několik obousměrných vysílaček, které dostali od velvyslanectví Spojených států. V roce 1946 však Townsenda kontaktoval Larry Montgomery, pilot Army Air Corps, a nabídl mu za dobrou cenu Grumman Duck, obojživelné letadlo, které používalo americké námořnictvo. Letadlo se osvědčilo, dokonce hned o rok později posloužilo při záchraně havarovaného peruánského vojenského letadla. Ovšem provozovat leteckou službu bylo velmi nákladné. Cam najednou potřeboval hangár, udržované dráhy, mechanika, několik pilotů a pohonné hmoty. Ale Bůh se staral. Přišly peníze od několika bohatých evangelikálů a tak Jungle Aviation and Radio Service byla na světě. Dodnes tato organizace zajišťuje spojení s misionáři v džungli a pomáhá s technickým zajištěním biblických překladů, například bezpečnou přepravu misionářů z místa na místo. V roce 1944 zemřela Townsendova žena Elvíra a k radosti z pokroku a rozšiřování práce se přidal smutek. Práce však Kema držela a vize byla stále silnější. V roce 1946 se oženil s Ellen Mielke, učitelkou dětí misionářů. Spolu měli celkem 4 potomky. V roce 1946 Townsend ukončil práci v Mexiku a začal cestovat po celém světě. Navštívil Peru, bývalý Sovětský svaz, Kolumbii. V roce 1960 získal povolení k činnosti v Africe a Asii. Wycliffe Translators přeložili Bibli do více než stovky jazyků. Townsend získal čestné doktoráty na 6 vysokých školách. V roce 1981 byl za svou lingvistickou práci nominován na Nobelovu cenu míru. Získal také vyznamenání od 5 latinskoamerických vlád a v roce 1972 byl požádán, aby mluvil na kongresu UNESCO o dvojjazyčném vzdělávání. Townsend vášnivě rád a znovu mluvil o svém přesvědčení, že všichni lidé bez ohledu na úroveň vzdělání, sociální nebo ekonomické postavení by měli mít možnost získat přístup k Bibli ve svém vlastním jazyce. Jedním z jeho snů bylo přeložit Bibli i do jazyků národů Svazu sovětských socialistických republik, ale tato země otevřela své hranice až po roce 1989. Townsend trval na tom, že nejlepší misie je Bible v mateřském jazyce. Často říkal, že Bible nikdy nepotřebuje dovolenou a nikdy není považována za cizince. Townsend působil mnoho let v Summer Institute of Linguistics jako zakladatel, aktivní člen a organizační vedoucí. Nicméně situace se během let měnila a počáteční nadšení na práci už nestačilo. Lingvistika se totiž stávala stále více skutečně vědeckým oborem. Normy pro získání akreditace v tomto oboru se stále zvyšovaly a rostly tak i nároky na překladatelské týmy. V prvních letech Townsendovy služby stačil duchovní zápal a ochota učit se. Na jeho nadšení reagovaly i hlavy států a nechávali si od něj radit. Druhý problém vyrůstal z prvního. V 70. letech 20. století už měl Summer Institute of Linguistics značné renomé, aby se mu otevíraly dveře do různých zemí světa. Stejně to ale u jiných vzbuzovalo nelibost a některé státy se naopak před jeho působením a vlivem uzavíraly. Výsledkem bylo, že se institutu už nepracovalo tak pohodlně a zažíval velkou konkurenci od nových subjektů, které nabízely podobné služby se srovnatelnými podmínkami. Toto období donutilo členy sdružení, aby přehodnotili svou strategii a metodiku. Kenneth Pike,
Townsendův přítel a absolvent institutu jasně identifikoval rizika a stinné stránky a zjistil, že nejproblematičtější částí práce jsou obtíže, které působí snaha o zachování sítě základen Jungle Aviation and Radio Service, a to zejména v Amazonii. Po dlouhých diskusích se podařilo prosadit potřebné reformy. Původní vize byla upravena a po vzájemné domluvě pak už Townsend hrál více pasivní, otcovskou roli. Townsend byl v mnoha ohledech kontroverzní postava. K jeho cti je nutno říct, že se snažil vyhnout tomu, aby ovšem rozhodoval sám, jmenoval rady, které organizace vedly. Často byl nešťastný, když viděl, že někdo hatí jeho plány, ale stejně byl ochoten nechat rozhodovat ostatní. Jeho slabou stránkou bylo, že občas přeceňoval dobré vztahy se zahraničními vládami na úkor duchovních zájmů. Častěji se zapojoval do vládních sociálních programů, než prakticky podporoval šíření evangelia. Velkou kontroverzi tvořil tím, že občas povoloval použít služební letadla a piloty pro vládní účely. Na překladech byl ochoten spolupracovat stejně tak s letničními, jako například s římskými katolíky, čím vytvořil v rámci své organizace napětí. Ačkoliv mnoho překladatelů mělo vysokoškolské tituly a doktoráty, Townsend odolával všem pokusům založit vysokou školu nebo seminář pro překlad Bible. Ostatně sám vysokou školu nedokončil. Další spornou záležitostí byla Townsendova ochota spolupracovat se ženami. Ač zpočátku váhal posílat ženy do odlehlých oblastí džungle, po několika dobrých zkušenostech tvrdil, že Bůh je chrání stejně jako muže. Svobodné ženy byly na misii posílány po dvojicích. Doris Cox a Loretta Anderson začaly svoji práci v roce 1950 v jednom z nejobávanějších lidožroutských kmenů v peruánské džungli. Přiznali, že prvních 5 měsíců prožívali strach. Ale nakonec si získali srdce lidí a dokonce i sám náčelník kmene přijal Krista. Později tento náčelník Townsendovi řekl, že pokud by do jejich kmene přišli muži, byli by je zabili. Kdyby přišel pár, zabili by muže a ženu si vzali pro sebe. Ale co by velký náčelník dělal se 2 dívkami? Tuto zkušenost potom Townsend často říkal těm, kterým se jeho přístup nelíbil. V prosinci 1981 diagnostikovali Townsendovi leukémii, na kterou v té době neexistovaly žádné léky. Lékaři mu dávali jen krevní transfúze, aby mu prodloužili život. 23. dubna 1982 William Cameron Townsend ve věku 85 let pokojně zemřel. Na jeho náhrobku je vyryto: drazí, s láskou služte jeden druhému, dokončete úkol, překládejte Bibli do všech jazyků. Strýček Cam.

0: Cameron Townsend se pokusil o mnoho věcí a mnohé ze svých snů viděl zrealizovaných, prohlásil Kenneth Pike při Townsendově nominaci na Nobelovu cenu míru. Jeho sny ale nebyly sentimentální. Jedním z nich bylo podpořit studium každého minoritního jazyka na světě, který dosud nebyl analyzován a zaznamenán. Chtěl tak umožnit každému člověku, ať je kdekoliv, získat vlastní identitu. Po tomto muži zůstaly dvě hlavní organizace, Summer Institute of Linguistics a Wycliffe Bible Translators, které dodnes pokračují ve své práci. Nezaměřují se na státy a kontinenty určené pozemskými hranicemi, cílí na jednotlivé etnické skupiny. Cameron Townsend byl jeden z největších misijních průkopníků naší doby. Dodnes má Wycliffe za cíl překlad Bible do každého jazyka na zemi. Ve druhé polovině 20. století Townsendova organizace publikovala vědecké materiály, které popisovaly a analyzovaly 1724 jazyků. V současné době organizace pracuje na 1053 dalších. Do roku 1980 se práce Wycliffe Translators rozšířila do všech částí světa a dnes čítá více než 6200 pracovníků, kteří pracují v 60 zemích na 100 různých místech světa. Bez Bible zůstává ještě 1697 jazykových skupin. Každý rok se dokončují překlady buď celé Bible nebo Nového zákona v přibližně 30 nových jazycích. Pro představu, překlad celého Nového zákona trvá v průměru 10 až 20 let. Odhaduje se, že na světě se mluví téměř 7000 různých jazyků a Bible nebo Nový zákon jsou přeloženy přibližně do třetiny z nich. Organizace Wycliffe má vizi, že do roku 2025 začne s překlady Bible do všech zbývajících jazyků. Townsendova cesta nikdy nebyla snadná. Získání přístupu do zemí, kde misionáři nesměli být, bylo velmi obtížné. Hledání dobrovolníků, kteří byli ochotni věnovat svůj život lingvistice a překladům, se někdy zdálo nemožné. Získat dostatečné množství finančních prostředků na projekty v různých zemích bylo nepředstavitelné. Ale pokaždé Bůh otevřel další dveře. I když se překážky zdály být veliké, Bůh byl silnější. Cam sloužil v Latinské Americe více než 60 let, překladateli pokryl celý kontinent, sloužil v jazykových komunitách v Guatemale, v Peru, Mexiku, Kolumbii a dalších zemích. A to všechno začalo v roce 1917, kdy Bůh jednomu mladému muži otevřel oči a on uviděl přehlížené lidi, kteří zoufale potřebovali vědět, že Bůh mluví také jejich jazykem. Evangelium dokáže měnit lidi úžasným způsobem a někdy to začíná na místech, kde byste to nečekali. Největším misionářem je Bible v mateřském jazyce. Nepotřebuje dovolenou a nikdy není považována za cizince. Porozumět písmu v jiném jazyce, než ve kterém myslíme, je jako snažit se jíst polévku vidličkou. Můžete ochutnat, ale nemůžete se najíst.
1: Od narození Williama Camerona Townsenda uplynulo 130 let. Pořad Řeka života opakujeme ještě ve čtvrtek ve 13 a v neděli ve 22 hodin.
2: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

Bylo 11 hodin. Posloucháte Rádio 7, kde u mikrofonu usedla Lenka Malinová. Budu vás provázet vysíláním až do 17. hodiny. A hned se podíváme, jak bude to naše dnešní vysílání dál pokračovat. Česká republika je strašně malá a když seš křesťan, tak se tady známe skoro všichni, říká rapper Ifin Soha. O svém životě i touze oslovit mladou generaci evangeliem skrze rap bude povídat v letní repríze Hlásky 15 minut po 11. Ve čtení na pokračování nahlížíme prostřednictvím knihy Andělské stezky do života v nepálských horách, kde žije kmen Magarů. Vydali se k ním manželé Shepardovi, aby jim usnadnili život a hlavně, aby jim přinesli evangelium. Než ale byli schopni přeložit do jejich jazyka nový zákon, čekala na ně mnohá nebezpečí, jak uslyšíme opět ve čtvrt na jednu. Co děláte, když vám intuice nebo Bůh říká něco, co ostatním nedává smysl? Klíčové slovo přináší prázdninovou sérii portrétů nejznámějších biblických postav, které uvěřili Bohu. Začneme u Noého. Poslechněte si příběh o vytrvalosti, stavbě obrovské archy uprostřed vyprahlé země a o tom, že po každé bouři přichází nová smlouva a naděje. Začínáme ve 13 hodin. Mezi druhou a třetí hodinou, tak jako každý všední den i dnes, je prostor pro písničky na vaše přání. Můžete se zapojit a sdělit formou písemnou anebo přímo slovní, hlasovou, jakou písničku byste rádi slyšeli, buď vy sami, anebo poslat písničku někomu jinému. Velký střet silných osobností mapuje další část seriálu Bronislava Matulíka, zaměřeného na život božího proroka Eliáše. 15 minut po 15. hodině bude v pravidelném biblickém zamyšlení řeč o souboji dobra se zlem. První velikonoční svátky v Ježíšově službě předcházelo vyučování nahoře, kde bylo mnoho hladových a jen malá porce jídla. Ve 3:15 jste zváni k nasycení. Odpuštění je jako hluboký výdech a dar nového svobodného nádechu. Tak je představuje ve své úvaze zpracované pro pořad Základy Štěpánka Paluchníková. Poslechněte si v 16 hodin. Tématu lidskosti je věnován dnešní ranní telefonát, který si můžeme vyslechnout o 16:30. V 17 hodin potom následuje pohovka. To je tedy rychlý sled pořadů, které jsme pro vás nachystali na čas dopolední i odpolední. Příjemný poslech.

Pořad Hláska za chvilku přinese notnou dávku africké energie spolu s talentovaným rapperem Ifin Sohou.

0: Shadows, Lost and Found, Olympic nebo Brand New. To jsou názvy skladeb mladého, talentovaného hudebníka, který následuje Ježíšem a chce o něm i o tom, co udělal v jeho životě, říkat druhým lidem. Není jim nikdo jiný než Ifin Soha, alias Ifyman. Vítám tě v Hlásce a díky, že jsi pro mě vyhradil čas.
1: Čau Kubo, jak se máš? Jak se máme dneska?
0: Paráda, jsem rád, že se podařilo domluvit termín a že můžeme spolu dneska mluvit.
1: Taky. Já mám radost se k těm věcem vracet. Já jsem minulý rok byl docela busy se školou, tak jsem nic nevydal, dělal jsem nějaký koncerty a tak, ale teď se jakoby snažím se jakoby upřít zpátky do té hudby a mám rado, že můžu s tebou o tom jako prostě něco říct a se bavit o tom.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pobavilo mě, když si v jednom videu řekl, že jsi prostě nějaký Nigeriec z Prahy. To si samo o sobě žádá vysvětlení, dostaneme se k tomu za chvíli. Yeah. Na sítích o sobě říkáš, že jsi umělec, který je milován Bohem a který se za něj nestydí. Vystudoval jsi Anglo-American University a Vysokou školu ekonomickou, obě v Praze, ale hlavní důvod, proč jsem si tě pozval do Hlásky, je, že jsi rapér, který používá hudbu jako prostředek, jak předat lidem jednak realitu tvého života, ale taky zprávu o milujícím Bohu, který zachraňuje z hříchu a dává naději a nový život. Tak když to vezmeme od začátku, co tedy znamená Nigeriec z Prahy?
1: Hej, hele, jako rodiči se tady stěhovali, no předtím, než jsem se narodil, já jsem se narodil v 2000, prostě tady jsem vyrostl a táta je pastor. Já jsem vyrůstal trochu jakoby neobvyklým způsobem, protože jsem šel na základku, která byla Mezinárodní křesťanská škola a prostě tam jsme všichni mluvili anglicky. Tak jsem to měl trochu divný, že jsem se někdy cítil až moc americký pro český lidi a tak až moc český pro ty americký lidi a taky až moc africký pro obě. Tak je to trochu taková vtipná věc, že prostě vždycky jsem se cítil, že jsem měl jakoby kousky těch jiných kultur, ale ne úplně, že jsem byl jakoby jenom v jedný. A když jsem byl malej, tak pro mě to bylo docela těžký. A teď řeknu, že když jsem starší, tak je to věc, kterou jsem přijal, že prostě jakoby, že to není špatná věc mít jakoby takovýhle kulturní prostě zážitek. A je to hustý, protože když máme AFCON, když hrajeme fotbal v Africe, tak já můžu fandit Nigericům a když hrajeme hokej tady, tak můžu fandit nám tady a my jsme to fakt dali, tak já mám z toho radost. No. Tak jsem Nigeric, taky jsem Čech, podobně.
0: Zmínil jsi, že jsi dítě pastora. Jak to ovlivnilo tvůj život, tvoje dospívání?
1: Mm-hmm. No, jakoby bylo to docela jiný. Byly pozitivní věci, jako například, že jsem vyrůstal jakoby v křesťanství, jsem uvěřil, když jsem byl malej a prostě celý život jakoby věřím. A taky jsem to měl jakoby dobrý hodnoty a věci, které jsou pro mě velmi důležité, tím, že jsme se naučili prostě jakým být jakoby lidmi a jak se chovat, takové věci. Já si myslím, že to bylo docela dobrý v tomhle. A taky bylo to těžké, protože jsem vždycky cítil, že nejenom, že jsem z Nigérie a člověk z Nigérie žije v České republice, a taky, že jsem prostě jiný od všech, fakt od všech, protože jsem pastorův syn, jakoby pastorův syn, který je z Nigérie, který žije v České republice. To je docela rozlišná věc. Většina lidí tady takový nejsou. Tak pro mě to bylo těžký jenom protože jsem se cítil strašně jakoby osamocený něco v tom, že prostě lidi tomu úplně nerozuměli. A tohle mě jako docela drtilo docela dlouho. A po nějakým čase jsem se naučil to přijmout a jít kupřed.
0: Pokud se nemýlím, tvůj první oficiální single má název Olympic a mimo jiné v něm zaznívá I follow Christ, not fame or the money, tedy následuji Krista, ne slávu nebo peníze. Tak jaký je ten tvůj příběh následování Krista? Řekl jsi, že jsi uvěřil jako malý, tak kdybys vzal tu svoji dosavadní cestu víry?
1: Když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že prostě, že jsem takový tak trochu jakoby trapný křesťan, protože neměl jsem nějaký prostě crazy příběh, že prostě jo, já jsem dělal drogy, byl jsem v gangu, prostě měl jsem, zabil jsem nějak někoho a pak jsem šel do vězení a Ježíš se mi ukázal ve snu a uvěřil jsem mě takové věci. A slyšel jsem takové příběhy pořád a byl jsem jakoby, man, why is it not me, bro? Ale pak jsem si uvědomil, a tohoto je jako nedávno, že jsem si uvědomil fakt, že takový pravdý svědectví je taky dobrá věc, že to, že člověk uvěřil, když byl malý a zůstal v tom, mnohokrát slyšíme, že lidi vyrůstají křesťanství a odcházejí. Strašně moc lidí takových je. To, že člověk vyrůstal ve víře a zůstal v té víře, to je taky docela velký svědectví podle mě teď. A to, když jsem byl, já nevím, mě bylo asi 4, 5, když jsem se modlil, aby mě zachránil a spasil Ježíš a rozuměl jsem tomu 100%, co to znamená. Mnohokrát jsem si myslel, že malí jako děti tomu úplně nerozumějí. Ale když jsme starší, já si myslím, že mnohokrát je to velmi těžké pro nás jakoby důvěřovat Bohu ve všelijakých věcech v našich životech. S penězma, s rodinou, těmi věcma. Ale malé dítě umí prostě důvěřovat, protože má tam maminku, má tam tátu a prostě jim důvěřuje. Ani on ani nepřemýšlí o tom, kolik stojí ten dům, nebo kolik stojí škola, nebo prostě jídlo. Oni prostě ví, hej, táta je tu, tak já budu někde spát, budu jíst, půjdu do školy. A já si myslím, že teď, když jsem starší, tak uvědomuji si, že Ježíš pak měl pravdu, když řekl, že prostě musím se stát jako ty malé děti. Já nevím, odkud to přišlo, ale prostě, jako, myslím si, že takhle to teď vnímám.
0: V jednom medailonku jsem o tobě četl, svou hudbou se dělí o své zkušenosti, víru a inspiruje další generace, aby byli tím, k čemu je Bůh povolal. Proč je to právě hudba, skrze kterou mluvíš k lidem a ukazuješ jim na Krista? Jaký to mělo vývoj?
1: Ale když mi bylo 19, tak já jsem byl na jednom kempu a každý rok prostě dělám tento kemp, jmenuje se to TCK, a je to takový mezinárodní křesťanský kemp a tam jsem vždycky jakoby jeden z dobrovolníků. A jeden z mých kamarádů mi řekl, je to fakt dobrý, že chceš lidem jakoby kázat a jim říkat věci jakoby o víře a o Kristu. A to je důležitá věc a pořád to dělej. Ale myslím si, že kdyby si vzal to, co jim chci říct a dal ty věci do nějaký písničky, do toho rapu, tak by si mohl zasáhnout ještě víc lidí a mít prostě větší jakoby impact. A přemýšlel jsem o tom až moc dlouho, asi 3 roky, ale pak jsem vydal svůj první album a to bylo prostě s kámošem, že to udělali a no, viděl jsem pozitivní věci z toho, že lidi fakt prostě dělal jsem koncerty a měl jsem možnost pak lidem říkat o Kristu a myslím si, že jsem viděl všelijaký momenty, kdy prostě Bůh někoho, prostě se nikoho dotkl a pro mě to je ta důležitá věc, že prostě, hele, jako, chci, aby lidi byli inspirovaní tou pravdou, tím, že Kristus fakt žije a že má plán pro jejich životy a že může spasit a dát novou naději a víru. A chci, aby to slyšeli, tak jestli nepůjdou do církve, tak aspoň si dají nějaký Olympic nebo nějaký brand new a pak půjdou, ha, má to nějaký význam.
0: Takže s hudbou jsi měl co dočinění už předtím, než jsi začal tvořit texty, nebo jsi prostě začal z nuly a za chvilku si vydával svoje první album?
1: Hele, začal jsem seriózně psát rap, jakoby rapový texty, když mi bylo asi 20. A první album jsem vydal, když mi bylo 22. Jako já jsem rapoval, jakoby poslouchal jsem rap strašně dlouho. Od malička, když mi bylo asi 5, tak jsem, nebo 6, tak jsem slyšel Lecrae poprvé. A prostě od malička jsem poslouchal jenom křesťanský rap, protože to je jediný rap, který mi dovolili rodiče. A pak, když mi bylo asi 13, 14 let, tak jsem poslouchal prostě jakoby rap jakoby obecně. Já mám fakt velkou lásku pro ten žánr, já si myslím, že to je fakt hustý žánr a když mi bylo 20, tak jsem se rozhodl, hej, tak tu hudbu zkusíme nějak, byl COVID, tak jsme šli kámošovi, mýmu DJovi Davidovi Hromasovi domů a my jsme tam začali něco psát. A trvalo mi to, ale pak v 2021 jsem se rozhodl, že udělám album a před 2 roky jsem ho vydal.

0: Rapové songy, aspoň ty, které znám, tak bývají hodně upřímné, autentické, otevřené. A v tvém posledním singlu Brand New zní například Co píšu, to žiju, nebo v jiném songu I live my life every day for the king, žiju svůj život každý den pro krále. To je poměrně zavazující takové vyznání, ne?
1: Řeknu takhle. Moje víra je fakt prostě ta nejdůležitější věc v mém životě. Čtu Bibli každý den, jdu do církve, chci vždycky být kolem lidí, kteří jsou věřící, mám mentory a bratry v Kristu, kteří mě pozbuzují. Ale taky mám momenty, kdy prostě to úplně prostě zkazím nějakým způsobem. A o tom taky mluvím v písničkách jako Shadows. Mluvím o tom trochu na Brand New. A v těch nových písničkách budou je taky hodně o tom. A jsem velmi otevřený o těch věcech. Hele, Bůh může použít lidi, kteří jsou nějakým způsobem jakoby zlomený a mají nějaký trable, nějaký hříchy, nějaký problémy. A o tom hodně mluvím. V Shadows to je ta písně, kde jsem to prostě do toho dal, jakoby to celý. Taky v Different o tom trochu mluvím, v Brand New písničkách mluvím o prostě depresi, problémy s lidma, takový všelijaký věci. A v té nové hudbě, která ještě přijde, tak tam je hodně o takový věci. Prostě jiný věci, který jsem musel, hej, mýmu pastorovi jsem musel zavolat a říct, hej, já mám tady nějaký velký problém, udělal jsem tohle, řekl jsem tohle a prostě mě fakt pomáhal v tom. A tak pro mě důležitá věc je, že i když mám takovéhle ty věci, že Bůh nás pořád může používat, jako Petr, prostě on se chová jako, že by Ježíše vůbec neznal. I když věděl, že Ježíš je Boží syn, byl jeho blízký kamarád 3 roky a pak, já nevím, kdo to je, prostě nevím, kdo to je. To je strašná věc, to je fakt, jako, já si myslím, že mnoho lidí prostě nepřemýšlí o tom, že to je fakt strašná věc se takhle chovat. A Ježíš ho stejně odpustil. A myslím si, že mnohokrát my se chováme jako ten Petr, že jsme s Kristem a pak máme moment, kde něco se stane a pak se chováme, jakoby, že Krista ani neznáme. A to je ten moment, kdy je to důležitý prostě přijít zpátky ke Kristu a říct, Bože, pomoz mi, odpust mi a on ti odpustí.
0: Tak to oceňuju, že do těch písní jdou všechny ty highs and lows, všechny ty situace, kdy člověk to zvládá a naopak i to, když to nezvládá. A když trochu odbočím, tak ohledně rapu se mě vrací často jedna otázka. Jak se to dá udýchat, když máš třeba půlhodinový nebo hodinový koncert? To prostě nechápu.
1: Hele, já bych neřekl, že můj, jak se říká, breath control je strašně dobrý, ale já nevím, jestli to funguje pro ostatní lidi. Já mám ADHD a já mám docela silný ADHD. A je to pozitivní věc v tom, že moje nejlepší rapy jsou skrze toho, že mám ADHD. Olympic jsem napsal v 1 hodině, si myslím. Celou píseň. A nějaký jiný písně jsem musel týdny, prostě jako Lost and Found jsem přepsal asi 17krát. A prostě vždycky je to jiný, no. A z ADHD přijde to, že já osobně beru na to léky. A když je normálně, když dělám koncerty, tak já je neberu na koncerty. Ale jednou jsem je měl na koncertu, jakože jsem ho bral předtím, a moje dýchání bylo jako perfektní, já nevím proč, jako bylo to úplně lepší než vždy. A prostě to je taková věc, kterou si musíš, jakoby, když máš ten rytmus, tak se naučíš, jakoby, jako pořád dýcháme, ale musíš se naučit, kde to dát, aby to nebylo, jakoby, jako nemůžeš říct, I live my life every for the king, to by bylo špatný, no. Ale to bylo, I live my life every day for the king, got away. Ty jsi ani neslyšel, a tam prostě tam to bylo. Naučil jsem se, jak to dělat.
0: Yeah. Rapuješ zásadně v angličtině nebo zkoušíš i češtinu?
1: Hele, já to řeknu takhle, jo. Moje čeština není perfektní. Já všemu rozumím, domluvím se asi s každým, ale prostě moje gramatika je trochu jako někdy to plave a někdy je to Titanic, víš, prostě to prostě objede. A já si myslím, že s rapem je fakt důležitý znát slang toho jazyka velmi dobře. Moje angličtina, já bych řekl, je lepší než většina lidí na planetě, protože hodně čtu. Důležitá věc je číst. Čí staré knihy, nové knihy, všechno. A hodně, hodně prostě nejenom se dívat jakoby na seriály, kde všichni mluví slangově. No. A to pomohlo a kvůli tomu si myslím, že jsem schopný dát tu angličtinu jakoby prostě jakoby takovým jakoby chytrým způsobem dohromady. Jo? Ale s češtinou, tak to bych ani, já bych neuměl nějak něco dát dohromady. Prostě, já bych chtěl, ale to ještě se nestalo. Možná v budoucnosti, možná budu mít ghostwritera, že prostě jeden z mých kámošů, já mu dám 20 prostě litrů a on mi napíše verše v češtině a já budu repovat. Ne, to nebudu dělat. V repu toho se nesmí, jo.
0: Na sítích jsem četl o tvém propojení ze Salvation Crew, tak co je to za projekt a jaká je v něm tvoje role?
1: Jo. Hele, Salvation Crew, tam jsou lidi, kteří jsou jako mými kámoši, prostě já se znám se strašně moc lidí, jako Česká republika strašně malá. A když jsi křesťan, tak se tady známe skoro všichni. A Salvation Crew jsou jako by lidi, kteří jsem znal už nějakou dobu a oni měli jako by křesťanský akce a říkali, hej, můžeš přijít a dáme nějaký rapový koncert. A já jsem jako, hej, budu rapovat o Kristu, bude to, já rád rapuju, bude to prostě fun, bude to party, ale taky bude tam něco podstatného. Tak jsem řekl, hej, tak jsem pro. Tak jo, to je prostě, že se známe nějak a pozvali mě na koncerty a Salvation Crew to prostě dělají takové jakoby evangelizační věci, víc jakoby pro mladý. A tak já jsem řekl, hej, já přijdu, udělám koncert. Dělal jsem pár.
0: Takže jestli to chápu dobře, tak vyjíždíte do sekulárního prostředí, do sekulárních klubů, kde se snažíte oslovit mladou generaci, nebo...
1: Ještě ne. Ale já bych řekl, že oni by to měli udělat. Jako já bych jsem byl pro, protože myslím si, že mnohokrát jako křesťané my chceme, aby lidi přišli k nám a ne druhým směrem. A jestli dáš rap koncert v Roxy nebo FU nebo někde tady v nějakých klubech v Praze, tak tam přijdou ty, jakoby, ty street lidi, ty lidi, kteří jsou prostě jakoby, rap fanoušci nebo prostě mají rádi hudbu. Ale do církve mnohokrát takový lidi by nepřišli. Tak my jsme dělali nějaký, já nevím, na Slovensku jsme dali jeden, my jsme dali koncert v klubu v Banských Bystricích. To byl zajímavý koncert. Byly nějaké věci, které byly dobrý, nějaký ne. Možná na mojí straně jsem byl trochu nemocný, ale taky byly věci, které byly dobrý. A já si myslím, že s časem budou víc jakoby, projekty a víc věcí, které budu dělat s jinýma lidma, možná Salvation Crew, možná jiný organizace, KS, možná jako já tam mám strašně moc kámošů, který prostě bychom mohli něco udělat takového v těch klubech a dostat se k tím lidem.
0: Už zaznělo dříve v tom rozhovoru, že než jsi začal s rapem, že ti lidé říkali, no tak ty mluvíš tady s lidma, tak to můžeš dát do té písničky, takže je ti blízké mluvit s lidma, sdílet víru i osobně, aniž bys použil hudbu?
1: Přesně tak. Já jsem takovej, kde se snažím být stejný všude, kde jsem. Byly momenty a období v mém životě, kde jsem nebyl úplně nejvíc upřímný člověk, ale vždycky od malečka jsem to měl takový, že já věřím v Kristu, věřím, že Ježíš je pravda, tak proč bych to lidem neříkal? A když jsem byl mladší, když jsem byl asi 13, 12, 13 let, tak já jsem prostě měl strašně moc otázek ohledně křesťanství, jak to vůbec dává smysl, jo? Jak může někdo vstát z mrtvých. Nebylo to, že jsem tomu nevěřil, ale chtěl jsem vidět, jak je to možné. A byl jsem asi od 13 let až já si řeknu až doteď, že prostě hodně studoval křesťanství. Tim Keller, prostě N.T. Wright, C.S. Lewis, všelijaký spisovatelé a apologové. Strašně moc věcí jsem slyšel a poslouchal o křesťanství, o tom, kde to všechno přišlo, o tom, odkud jsme dostali tu knihu, tu Bibli. No. A mě to strašně moc pomohlo v tom, že teď se úplně jakoby nebojím mít ty rozhovory. Jo? Může člověk být ateista, buddhista, hinduista, cokoliv. Bůh je miluje a já se s nima budu bavit. A možná to bude takový emocionální rozhovor, kde mluvíme o tom, jak ti Bůh může uzdravit srdce, nebo to bude intelektuální věc, kde budu prostě mluvit o tom, jak Akvín prostě je geniální člověk a řekl nám přesně, jak Bůh může existovat a pak oni budou říkat, no, doesn't make sense, nedává to smysl. A já řeknu, but bro, it does work. A pak budeme mít nějakou debatu. Prostě, a tak to je pro mě strašně důležitá věc, prostě se o tom bavit. Myslím si, že křesťané by se měli jakoby pomáhat navzájem porozumět tomu, proč tomu věříme a čemu věříme. Když člověk to zná a člověk to ví, tak pak má větší jakoby odvahu lidem to říkat. Ale taky budu upřímný, že poznal jsem v mém životě nejvíc nějakýma prostě špatnýma věcma nebo chybama, které jsem udělal sám osobně v minulosti, že je stejně důležitý, co říkáš a jak žiješ. A možná i jak žiješ je víc důležitý. Je prostě, hele, můžeš kázat lidem, kázat. Jednou jsem byl někde a udělal jsem nějakou blbost a ten jeden člověk, který není věřící, mi říkal, hej Ify, jak mám přijít do církve, když se chováš takhle? A mě to fakt prostě jakoby zasáhlo. Já jsem byl jako, hey, that's bad, bro, I can't be like this. So, je to důležitý pro mě lidem to říkat a taky se strašně moc snažím prostě se zlepšit v tom čtení ty Bible, modlení se, protože já si myslím, když člověk je pořád jakoby napojený, připojený s Bohem, pak je to víc přirozený lidem to říkat, jo? A když člověk nemá ten vztah s Bohem jakoby, a nesnaží se ho jako zlepšit nebo upevnit, tak pak je to těžší. A poznávám, že není to jenom intelektuální věc, ale to je fakt věc prostě jakoby srdce. A to mi pomáhá v tom říkat lidem o tom. Když se někdo mě zeptá na jakoukoliv otázku, jsem ready.

0: Ve svých textech zmiňuješ i otázku hledání vlastní identity, tak mě zajímá, jestli dostáváš na svou tvorbu nějaký třeba feedback, že jsou ty tvoje texty pomocí druhým lidem v jejich vlastním hledání.
1: No, je to vtipný, protože vždycky lidi mi to řeknou, jakoby, vím, že si to myslí, ale mi to jenom řeknou jednou. Jako já si pamatuju, mnoho lidí, kteří znám, prostě si poslali ten album, ale pak asi po roce nebo nějak tak 5 měsíců, prostě byl půl rok a pak řeknou, hej, yeah, that album, it was pretty good, man. And I'll be like, when did you listen to it? In June? I was like, why did you tell me that, bro? Yeah. A no, měl jsem strašně moc takových momentů, kdy lidi mi prostě řekli, že jim to pomohlo, že to mělo podstatu, taky, že jim to pomohlo jakoby se kouknout k Bohu a se modlit možná a otevřít se k Bohu. A to pro mě je ta důležitá věc, protože jestli já půjdu, jako kdyby jsem prostě se stal lepším rapperem, měl strašně moc peněz, prostě byl to slavný, všude Česká republika, prostě, jestli přemýšlíš o tom, nejlepší rapper v České republice, všichni lidi řeknou Ify Man, ale nikdo by nebyl prostě zasažený v srdci, tak je to úplně k ničemu. A jeden z mých nejoblíbenějších rapperů se jmenuje KB a KB jednou řekl, že on se stal křesťanem skrze to, že se poslechl nějaký skoro anonymního rappera prostě jako album a v 8. písničce tam byla výzva uvěřit v Kristu a on uvěřil. A já nevím, jak se jmenuje ten rapper, který si ho poslechl. Já nevím, prostě skoro nikdo neví, jaký je to album, ale tento KB, ten KB má velký písně, prostě miliony prostě streamů a je to křesťanský rapper, ale jeho život se změnil skrze křesťanský rap. A tak v mým životě je to takový, že prostě kdyby jsem udělal křesťanský rap a nějaký týpek by si to poslechl a uvěřil v Krista a pak on by šel a byl slavný a udělal to prostě bum, bum, tak jak to vidím já, to by bylo prostě výhra, protože důležitý je to, aby to ty lidi zasáhlo. A já jsem měl všelijaký momenty, kdy prostě lidi mi řekli, hej bro, tahle písem mě nějak upevnila v té víře nebo mě pozbudila a to je první ta důležitá věc.
0: Když jsi zmínil tu slávu, tak tím si mi nahrál na tu poslední otázku, kterou ti chci položit, protože když se ještě jednou vrátím k tomu textu písně Olympic, že následuješ Krista, ne slávu nebo peníze, tak jak je to s tou slávou? Protože stáváš se postupem času známějším, vystupuješ na řadě festivalů a jiných akcí. Jak zůstat nohama na zemi a přitom se nenechat tím vším pohltit?
1: Mm-hmm. No je to taková věc, že člověk se musí držet jakoby v modlitbě a soustředit se na Krista. A počkej, já najdu ten verš. Žalm 16, verš 8 říká, Hospodina vidím před sebou na pořád, je po mé pravici a nezakolísa. Já si myslím, že ta důležitá věc je, Ježíš dal svůj život za můj a já chci, aby on měl slávu, protože jak říká Bible, jakoby, co je to dostat celý svět a ztratit svoji duši, jakoby, hej, lidi tě milují, všechno takový, ale jsi, jakoby, prostě jsi úplně prázdný člověk. A já si myslím, že to je důležitá věc, je, že je to strašně lehký jako křesťan říkat jednu věc a dělat druhou věc. Hele, Ježíš říkal, že oni ho ctí se svými rty, ale její srdce byly daleko od Boha. Prostě Bůh to říká. A je to, bro, jako, tak já musím být vždycky pokorný a vždycky se pokořit před Bohem, protože jestli člověk nedostane platformu od Boha, to místo, jakoby nějaký deal, nebo nějaký stage, nebo nějaký prostě uznání od lidí, tak jestli tě Bůh tam nedal, tak on ti tam neudrží. Tam se udrží sám. A strašně moc jsme viděli prostě pastory v Americe, nebo v Africe, nebo po celém světě prostě úplně spadnout, protože bylo to o nich. A je to strašně divný, protože ty jsi pastor, bro. Církev máš asi 500 lidí. Cool. You're a pastor. Ty nejsi celebrita. Jsi prostě normální člověk. Ale prostě to stává každému člověku. Stává se to mně, tobě, každému. Jakoby všichni, každý člověk prostě se boje s píchou. Protože to je ten první hřích, který jsme udělali. Jsme řekli Bohu, hele, jako Bože, jsi docela hustý, jo, máme rád ten Eden, ale my to chceme udělat jakoby svým vlastním způsobem. A víš co? Celá Bible je příběh o tom, jak se věci dějou, když lidi to dělají svým vlastním způsobem, jo? Že prostě oni byli moudrý ve svých vlastních očích, jo? Že nemáme, jak se to říká, počkej, já to najdu, ale je to co v přísloví 3, 4 a 5, nebo 5 a 6. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu a nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám té stezky urovná. Hele, jestli já budu chtít, aby mě urovnal stézky Bůh, tak já nemůžu prostě se chovat podle svého vlastního prostě rozumnosti. Jako, může někdo napsat nějaký deal, já můžu, jeden z mých kamarádů mi řekl, hej, no, if it, okay. Ty máš talent. Nemusíš jakoby tak moc o Bohu a o Kristu mluvit v těch písničkách, jako bro, dělej komerční rap, bro. Dělej komerční rap, z toho můžeš mít fakt velký peníze. Hele, já nebudu tak arrogantní a nebudu si tak myslet, že je to jakoby guaranteed, že by se měl hodně peníze, kdyby jsem šel komerčně. Bible říká, že bychom se měli snažit žít jakoby tichý život. Je to asi v Timoteovi někde tam, že prostě try to live a quiet life, work with your hands. To je prostě, že pracovat s rukama a žít to takový tichý život. Život celebrity není tichý život. Prostě pořád lidi něco po tobě chtějí, jsi slavný, jsi všude, máš prostě svůj ksicht prostě úplně na všech, každým billboardu. A není to jakoby tichý život. A já si myslím, že jestli Bůh chce, aby mě nikdo neznal, že by jsem zůstal úplně, kde jsem teď, tak je to lepší, aby mě nikdo neznal a jsem s Bohem, než aby jsem byl slavný bez Boha. A to je ta věc, která mě udržuje, protože já jsem křesťanský rapper, který rapuje většinou pro teenagery. A já s tím mám radost. Jsem s tím spokojený. A jestli to mi Bůh dá něco lepšího, hej, to je hustý, já jsem pro. Ale like, já nejsem nějaký, I'm not him, on je him. Já nejsem ten velký ten, to je Bůh.
0: Tak to byla dobrá tečka za dnešním rozhovorem. Mým hostem v pořadu a podcastu Hláska byl mladý, talentovaný rapper Ifin Soha. Ify, moc díky za sdílení tvého života, toho, čím žiješ, co dáváš do svých tracků, jak mluvíš s druhýma lidma. Díky za tvůj čas a jsem rád, že se to podařilo a že jsme spolu mohli mluvit.
1: Taky díky moc. Já jsem si to fakt užil. Kubo, Bůh ti žene, ať Bůh jde s tebou a se mnou taky. Prosím Bože, aby jsme to nám pomohlo a aby Bůh nás, já jsem modlím, aby Bůh nás posilnil a taky, aby si to lidi užili ten náš rozhovor. Já si myslím, že to byl dobrý rozhovor. So yeah, thank you man. Díky moc.
0: A loučím se také s vámi, kteří jste doputovali až na konec dnešní hlásky. Předchozí díly najdete v audioarchivu Rádia 7, na Spotify nebo navštivte náš Instagramový profil Pořad Hláska a budete v obraze.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
4: Člověk může být ateista, buddhista, hinduista, cokoliv. Bůh je miluje a já se s nimi budu bavit. Toto vyznání znělo v letní repríze Hlásky z úst Ifiho Nsohy, českého repera s nigerijskými kořeny, který oslovuje mladou generaci zprávou o naději v Kristu nejen v osobních rozhovorech, ale také skrze hudbu. Hlásku opakujeme ještě ve čtvrtek v 18 hodin a 30 minut. Posloucháte Rádio 7. Vysíláme pro vás každý den 7 dní v týdnu, 24 hodin a jsme vděční, že můžeme. Je to také díky vám, kteří nás podporujete. Děkujeme všem, kteří se za nás modlí, všem, kteří posílají peníze, všem, kteří nám fandíte a všem, pro které je naše vysílání užitečné.

0: Dnes je 8. července a svátek má Nora. Jméno Nora je běžné především v severských zemích, v Anglii a v Irsku. U nás je proslavilo slavné stejnojmenné Ibsenovo drama. Jméno je snad irského původu, protože právě na tomto věčně zeleném ostrově je jméno Nora velmi rozšířeno. V jiných krajinách je považováno za zkráceninu jmen Eleonora či Lenora. Tato dvě jména mají své počátky v arabském Elionor, čili Bůh je mé světlo. Ze Španělska a Provence se pak jméno dostalo do Francie a Anglie.
1: Kalendárium
0: 8. července 1443 v Kutné Hoře proběhlo hádání, tedy synoda, porada mezi táborskými a stranou Jana Rokycany o sporných církevních otázkách. A 8. července 1497 Vasco de Gama vyplouvá na první přímou evropskou výpravu do Indie. A tak jako každý den i dnes si připomeneme některá jména, která se pojí s dnešním datem, některá jména významných osobností. Máme tady konstruktéra, elektrotechnika, vynálezce a také spisovatele či překladatele. 8. červenec 1838. To je den narození hraběte Ferdinanda von Zeppelina, německého konstruktéra vzducholodí. Zajímavé je, že první vzducholoď začal stavět v roce 1899 ve svých 61 letech. Český elektrotechnik a vynálezce František Křížík se také narodil 8. července, bylo to v roce 1847. Podílel se na instalaci elektrického osvětlení Národního divadla, provedl osvětlení jubilejní výstavy v roce 1891, zřídil slavnou světelnou fontánu, postavil první pražskou elektrickou pouliční dráhu. V Čechách zřídil také řadu elektráren. Karel Václav Rais, český spisovatel. Co se vám vybaví? Určitě zapadlí vlastenci, že? Je to 100 let, co zemřel v roce 1926. Jeho tvorba se řadí do realistického proudu druhé poloviny 19. století. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do kalendáře s datem 8. července. Posloucháte Rádio 7 a pomalu míříme k času polednímu, kdy vás zvu ke společné modlitbě.

0: me like I am. Even when I can, you still love me as I am. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.
1: A dobrá zpráva je to, co zpívali For King and Country, že nás Pán Bůh miluje takové, jací jsme. Za chvilku bude poledne.

Překročili jsme 12. hodinu a vstoupili do druhé poloviny dnešního dne 8. července. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Lenka Malinová a zvu vás ke společné modlitbě, tak jako obvykle v tomto čase. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že jsi Bůh veliký, svrchovaný a zároveň jsi blízký, nejsi daleko. Děkujeme ti za to, že jsi živý a mocný Bůh a že můžeme k tobě zavolat kdykoliv a kdekoliv. Děkujeme ti za to, že jsi svrchovaný a že jsi Bůh, který i dnes má velikou moc a velikou sílu. K tobě upínáme svoji duši, svoje srdce, svůj život. A děkujeme ti za to, že máme v tobě naději. Děkujeme ti, že nám dáváš naději do každého dne, který žijeme. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, kterého jsi poslal na tento svět. Děkujeme ti za to, že i dnes mohou lidé tebe poznat, ti, kteří tě ještě neznají. Tak kéž dnes hodně lidí může být zasaženo tvojí láskou, která je tak veliká. Amen.

Mesiánský žid Šilo Ben Hod zpíval: Byl jsi u mého zrození, abys slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Byl jsi se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Vždy, když jsem spadl, tvé ruce tam byly, aby mě zachytili. I když jsem to zrovna cítil nebo ne, ty jsi byl se mnou každý den. To je jeho vyznání. Za chvilku čtení na pokračování.

0: Americkému misionáři Garymu Shepherdovi šlo v Nepálu, kam odjel se svou ženou sloužit kmeni Magarů, často o život. Na každém kroku číhalo nebezpečí a překážky. Překlad Nového zákona pokračoval. Zdravotní stav manželky Barbary se zhoršil a proto opět následovala cesta do Spojených států. I tam práce pokračovala. I tentokrát byl s nimi starý Baju. Před lovem, na který se chystali, se pomodlil, aby jim Bůh každému dal jednoho jelena. A stalo se. Gary se setkal s kobrou. Opět šlo o život. Věděl, že ho Bůh chrání. Zažil už tolik zázraků.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Závěrečná fáze. 1989 až 1990. Kapitola 36. Bitka. Když jsme v Arakhale začínali, naši přátelé se často ptali, jestli je ve vesnici tekoucí voda. Samozřejmě, ujišťoval jsem je, můžeme ráno vstát a seběhnout 150 metrů dolů k prameni, který teče pod Arakhalou. Tam se nachází tekoucí voda. Voda vytékala ze skalnatého svahu, odkud vyrůstaly dva obrovské stromy vlnovce pětimužného. Nad těmito stromy Bajův děda vysekal původní porost hlubokého panenského pralesa. Na vzniklém políčku pak pěstovali proso a kukuřici. Neustálá eroze v dalších letech odnesla kyprou úrodnou půdu a zbytek skalnatého podloží se změnil v polopoušť. Byl to právě ten svah nad pramenem řeky, kde došlo k bitce. Na staré roky se Baju přestěhoval z vrcholku Bohů do domu ve vesnici. Chtěl tam mít i pole, kde by si něco pěstoval. Najal si tedy pár vesničanů, aby mu na tom jeho svahu vykopali malá terasovitá políčka. Nastal problém, protože jeho dávný nepřítel šaman vlastnil pozemek, který k němu přiléhal. Hranice mezi jejich pozemky vedla od jednoho stromu dolů podél hřbetu svahu. Během let Kalu posouval hraniční kameny, aby si zvětšil pozemek. Baju si ale nikdy nestěžoval. Baju byl o 10 let starší a stejně jako další starší z vesnice věděl, že hranicí je odpradávna hřbet svahu. Bylo mu jasné, že pokud někdy bude potřebovat, může tu hranici zase vrátit zpátky. Většina vesničanů se Kalua bála kvůli temným silám, které ovládal, a tak by se mu nikdy nepostavili. Ale Baju ne. Kalu byl docela hubený, stejně jako Baju, když jsme ho poprvé potkali. Čím déle Baju pána následoval, tím víc se jeho zdravotní stav zlepšoval. Lidé říkali, že když na ně uvalili kletbu, začalo jim být špatně a hubli, až byli úplně vyzáblí. Všimli si ale, že Baju je s každou kletbou silnější. Jen co práci započali, zjistil Kalu, že Bajuova políčka zasahují nějaké 3 metry za jeho kameny vyznačený pozemek. To byla příležitost, jak Bajua nařknout a potrestat ho. Nebo ještě lépe, byla to šance veřejně ho zostudit. A tak Kalu neváhal a pospíchal za představiteli vesnice a upozornil je, aby se na to šli podívat. Pak se spolu se svým synem posadil na holý pahorek nad úzkou kozí stezkou. Brzy se tam objevil Baju, který šel zrovna od pramene. Byl zvyklý se pohybovat s berlemi a i když byla stezka široká jen na délku paže, nebyl to pro něj problém. Myslel na to, jak probíhá práce na polích a tak nijak nevnímal, že nad ním na kopci sedí Kalu se svým synem. Znovu a znovu se Kalu a jeho kumpáni snažili Bajua odradit od následování Ježíše Krista, a když se jim to nedařilo, byli čím dál tím frustrovaní. Vypadalo to, Jakoby si otec i syn nacvičovali, jak Bajua potrápit, a když ho našli, jak jde stezkou sám, jejich hněv explodoval. Skočili na něj a začali ho mlátit pěstmi. Jejich zuřivý hněv jim však zatemnil smysly, protože zapomněli na představené vesnice. A právě v tu chvíli vyšli dva z nich spoza pahorku přímo za nimi. Než Bajuovi mina odtrhla nohu na hranicích s Afghánistánem, byl schopen ubránit se holýma rukama. Teď, když se ale belhal za pomocí svých berlí po úzoučké stezce, byl takřka bezmocný. Nějak se mu ale podařilo natáhnout levou ruku a chytit Kalua za košily. Napřáhnul se a pořádným zvedákem vrazil Kaluovi pěstí do čelisti, toho nadzvedlo a poslalo dolů přímo do šípkového keře. Baju byl zrovna připravený celou akci zopakovat a už chytal košily Kaluova syna, když v tom dorazili starší a boj zarazili. Kalu se po čtyřech nějak dobelhal příkrým srázem zpátky na kozí stezku celý poškrábaný a od krve. Starší, kteří celý nevyprovokovaný boj nevěřícně sledovali, otce i syna přísně pokárali. Ten večer nám Baju přišel celý příběh povyprávět. Něco takového bylo ve vesnici bráno jako závažný přečin a jelikož očitými svědky celé události byly představení vesnice, jednalo se o případ s jasným koncem. Kalu i se svým synem by byli potrestáni a co víc, před celou vesnicí by byli veřejně zostuzeni a přísně pokáráni. Bajuovi se o lepší odplatě za všechny staré křivdy nemohlo ani zdát. Příštího rána jsem umíral zvědavostí, jak to dopadlo. Baju ale věděl, jak se zachovat k nepřátelům. Věděl, jak Bůh ve starém i novém zákoně jednal. Bůh odplácel láskou. Ne, minulou noc žádný soud neproběhl. A co víc, nevznesl proti nim ani obvinění, což všichni očekávali. Místo toho jim odpustil a zapomenul. Věděl, jakým způsobem Bůh chce, aby se ke svým nepřátelům zachoval. Bylo to stejné, jak se Bůh zachoval k němu. Ať už šlo o krále Šalamouna nebo apoštola Pavla v knize Římanům, příkaz byl stejný. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu pít. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12, 20 až 21. Co se týče toho, jak se dokázal ubránit na kozí stezce, o tom neměl Baju ani ponětí. Předpokládal, že ta obrovská síla, která se v tu chvíli najednou rozlila celým jeho tělem, byla stejná, jakou měl král David, když zabil lva a medvěda. Jiné vysvětlení neexistovalo.

Kapitola 37. Supy a andělé. Bajuova interpretace písma byla tak směšná, že jsem smíchem málem spadl ze židle, kdyby následky nebyly tak vážné. Kontrolovali jsme porozumění významu 17. kapitoly Lukášova evangelia. Taková kontrola porozumění významu znamenala, že jsem Bajuovi nebo některému z vesničanů přečetl pár veršů a požádal je, aby mi vysvětlili, co to znamená. Pokud to bylo mimo mísu, museli jsme tu pasáž přepracovat. Řečnické obraty se zřídka kdy zhodují v jiných kulturách, takže když se jednalo o metaforu, bylo to vždy velmi náročné. Čas od času jsme takové obraty překládali téměř doslovně. Když jsem ale přišel za vesničany a kontrolovali jsme porozumění významu, přicházeli s naprosto neskutečnými a kacířskými interpretacemi. A tak jsme byli nuceni takové obraty vynechat a nahradit je zřetelným obsahem. Předpokládejme třeba, že Lukáš napsal, že král Herodes odešel do věčných lovišť. Přeložili bychom to jako král Herodes zemřel. Museli jsme to tak napsat, protože Magarové by nikdy neuhádli, že odejít do věčných lovišť znamená zemřít. Podle obratů, které používají oni, by řekli, že spadl. Nebo kdyby umřel a pohřbili ho na horách, řekli by, že odešel kopat divoké sladké brambory. Tentokrát však komentáře, které jsem obvykle používal, verš naprosto vynechali. Navíc si ani nevzpomínám, že bych někdy slyšel kázání, které by verš rozebíralo. A tak, ať už to Magarům dávalo smysl nebo ne, přeložili jsme ho doslovně. Tím pádem jsem čekal, že to dá spoustu práce přepracovat ho tak, aby mu správně porozuměli. Dokonce i těsně, než jsem Bajuovi ten verš přečetl, jsem mu řekl, no, je víceméně jasné, že tenhle nepochopíš správně. Pak jsem mu přečetl Lukáše 17.37 v jazyce Magar. Když to slyšeli, otázali se ho. Kde to bude, pane? Řekl jim, kde bude tělo, tam se slétnou i supy. Baju přivřel oči do úzkých štěrbinek a na jeho opáleném kulatém obličeji se objevil velký úsměv. No, to je přece jasné, odpověděl. Trochu mě zarazilo, jak sebevědomě odpověděl a připravil jsem se na teologicky okrášlené odůvodnění, které bylo založené na magarské, šamanské a hinduistické kultuře. To bylo taky vše, co Baju znal. No samozřejmě, začal Baju. Tento tón znamenal, že jsem si buď dělal legraci, nebo jsem byl ignorantský hňup, což by samozřejmě nikdy neřekl nahlas. Znamená to, že přijdou andělé a vezmou nás věřící do nebe. Supy jsou andělé a my jsme ta mrtvá těla. Pomyslel jsem si, pro smilování, snad to není další z těch naprosto nesrozumitelných veršů, který nám zabere spoustu dní, než ho přepracujeme tak, aby v magarštině dával smysl. Když jsem se Bajua zeptal, jak k tomu přišel, nadšeně začal vysvětlovat. Za prvé, supy neumírají, nebo aspoň žijí stovky let i více. Nikdo neví, jestli umřeli nebo ne, protože mrtvého supa ještě nikdo nenašel. Už si našel mrštinu supa? Ne. Možná, že umírají v Tibetu, na druhé straně Himaláje nebo v jižní Indii, ale tady neumírají. Takže stejně jako andělé žijí na věky. Za druhé, supy přebývají v nebi. Vznášejí se tak vysoko, že nejsou vidět, ale zároveň nás nespouštějí z dohledu. Přemýšlej o tom. Stačí vytáhnout mrtvou krávu nebo psa ven na pole, kde žádné supy nevidíš a za pár minut, jakoby odnikud, se na tu zdechlinu začnou snášet supy. No a nakonec, co dělají supy? Tím, jak jedí mrtvoli, vynášejí je zpátky do nebe. Stejně tak my věřící. Nemáme být mrtví pro tento svět?
Což pak nemáme být nedotčení tělesnými touhami, pýchou a starostmi o pozemský život? Nemáme my, kteří věříme Bohu, být mrtví v Kristu? Samozřejmě, když následujeme Ježíše, nemá na nás tento svět žádný vliv, stejně jako na mrtvoly. Byl jsem v šoku. Přirovnávat supy k andělům. To už bylo fakt moc. Ale jak jsem ho mohl vinit? Z toho, co Baju znal, jeho vysvětlení perfektně zapadlo do kontextu. Jelikož jsem neměl náhradní vysvětlení, které bych mu přednesl, rozhodl jsem se věnovat se tomu později. Problém byl, že jsem nikdy nepřišel s lepším vysvětlením a i po 20 letech stále čekám na nějakého osvíceného kazatele, který by kázal na tento verš. Do té doby mi muž ze starodávné kmenové kultury, naprosto vzděláním nedotčený a téměř negramotný vesničan ze zapadlého kouta v Himalájích, poskytl lepší výklad než nejlepší teologové západního světa.

Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Koloským 3:3. Kapitola 38. Jeruzalém. Byli jsme psychicky vyčerpaní a padali únavou. Mysleli jsme, že 3 měsíce v Anglii bohatě stačí na sazbu magarského nového zákona. Nicméně nečekané problémy nás den po dni zpomalovaly a tak jsme s každým dalším týdnem dolovali poslední zbytky energie, abychom práci dokončili. Adinina svatba byla naplánována na 18. prosinec 1990 v Dallasu a aby mohla Barbara pomoci se zařizováním, museli jsme dorazit o měsíc dříve. Naše otevřené letenky kolem světa byly z Londýna do Dallasu a pak zpátky do Nepálu. Takže možnost vrátit se zpět do Londýna jaksi neexistovala. Když jsme se blížili konci, dozvěděli jsme se, že finální počítačová verze bude s 2týdenním zpožděním. Byl jsem rozčílený. To už na mě bylo emočně příliš. O pár dní později jsme si ale uvědomili, že toto zpoždění je od Boha. Dal nám příležitost, abychom Bajua vzali do svaté země. V pondělí jsem zavolal našim izraelským přátelům, kteří nás pozvali. V úterý jsme s Bajuem vyrazili do Londýna, abychom mu obstarali vízum. Na izraelské ambasádě stál obrovský nápis, kde se psalo, že na vyřízení všech žádostí o víza potřebují minimálně 24 hodin. Byl jsem tak unavený, ale smířil jsem se s další cestou vlakem do Londýna. Bez jakéhokoliv vysvětlení nás ale ta izraelská slečna požádala, abychom se posadili. O 20 minut později se vrátila a podala mi Bajuův pas s vízem. Ve středu jsem nám koupil letenky a ve čtvrtek večer nás na letišti v Tel Avivu vyzvedli Moše a Adina Keshet. Náš pobyt na jejich malé farmě poblíž galilejského Betléma byl velice vítaný. Adina nám ukázala město a starou pevnost Megidu, z níž byl výhled na obrovské úrodné území, známé v písmu jako Armagedon. Odtud jsme se vydali do Tiberiady, kde jsme strávili noc na pobřeží Galilejského jezera. Toho večera se Barbara dala do řeči s dámou z Finska, kterou nikdy předtím neviděla. Elvy byla rozrušená, dlouhých 30 let ji trápily určité potíže. Celé měsíce se modlila, aby jí Bůh poslal někoho, kdo jí na nadcházející dovolené v Izraeli pomůže. Ale Bůh její modlitbu nevyslyšel a ona druhý den ráno odlétala zpátky do Finska. Barbara pozvala Elvy do našeho pokoje a tam 200 metrů od Galilejského jezera se jí dostalo duchovního a duševního uzdravení. Druhý den ráno nám s rozzářeným obličejem a přetékající chválou Boha dala s Bohem. V Jeruzalémě jsme zůstali na hoře Sion. Byli jsme jen několik set metrů od hrobu krále Davida a asi 10 minut chůze od chrámové hory. Konzulát Spojených států byl nedaleko a tak jsem využil příležitosti a zašel zažádat Bajuovi o vízum do států. Když jsme přišli na řadu, řekla mi ta paní, že pro obyvatele třetích zemí není možné získat vízum mimo jejich domovinu. Bylo jí to velmi líto, ale měla svázané ruce. Baju nebude zastupovat Magary na Adinině svatbě v prosinci. Baju se musel vrátit do Nepálu. Byl jsem zničený, téměř jsem brečel. Chtěl jsem jí říct, že to není možné. Baju nemluvil anglicky a nemohl cestovat sám. Mimo to v Nepálu teď byla hlavní turistická sezóna a všechny lety byly rezervované už měsíce dopředu. Nešlo ho poslat zpátky. Myslel jsem si, že jsem pochopil Boží plán, ale teď se mi vše rozpadalo. Přál bych si, abych mohl napsat, že v mém srdci povstala víra a přemohl jsem další krizi, ale to se nestalo. Místo toho jsem tam stál jak ňouma.
Neutuchající vysoká hladina stresu, kterou bylo třeba zvládnout k dokončení Magarského nového zákona, si vybrala svou daň. Nezbyla mi žádná energie. Byl jsem emocionálně na dně. Naprosto zničený. Už jsem se nemohl dál soustředit na Boží plán. Nevěděl jsem, za co se modlit. Zahnaný do kouta, zkroušený, přemožený, jsem se otočil a vlekl se s bajuem po schodech dolů. Až se vrátíme na pokoj nahoře Sion, budu to muset znovu vymyslet, modlit se a objevit, jaký je Boží plán. Všechno znovu. Než jsme však stačili dojít k posledním dveřím, někdo za námi přiběhl a řekl nám, abychom se vrátili. Ta paní u okýnka říkala, že je to sice málo pravděpodobné, ale stojí to za zkoušku. Mohla by požádat svého šéfa, aby jí dal zvláštní povolení, aby do Katmandu odfaxovala, a přesně v tu chvíli vešel její nadřízený a dal jí povolení. Naléhala, abych zavolal někomu, kdo by v Katmandu mohl trochu zatlačit, aby tento mimořádný požadavek prošel. Odpověď bych dostal za 2 týdny, ale na neštěstí pro mě všichni významní lidé, které jsem znal, odjeli. Navíc za 48 hodin se konzulát bude na víkend zavírat a v neděli jsme se vraceli do Anglie. V pátek ráno už polední zavírací doba konzulátu ťukala na dveře. Seděl jsem na posteli, sotva jsem mohl pozvednout oči k nebi, cítil jsem se asi jako král Jošafat, když se modlil: nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. 2. Paralipomenon 20:12. Zkoušel jsem se modlit, rozjímat, zkoušel jsem se zaměřit na Boha. Všechno bez úspěchu. Byl jsem tak vyčerpaný. Zdálo se, že naše naděje i čas jsou v trapu. Jak utíkaly poslední minuty, bylo to, jako by se ke mně blížil kat. A pak v 10:00 dopoledne zazvonil telefon. Dostali jsme fax z Katmandu, rychle si přijďte vyzvednout vízum pro Bajua. Vůbec jsem nevěřil, že to vízum dorazí, a tak nějak jsem se připravil na to, že budu muset nějak vymyslet, jak Bajua dostat zpátky do Nepálu. Naštěstí Bohu vůbec nevadilo, jak malou mám víru, když jsem se modlil. Toho dne, 28. října 1990, Bůh opět zasáhl. V neděli jsme Bajua vzali na Olivovou horu. Byl u vytržení, že mohl navštívit Izrael a procházet se stejnými místy jako jeho spasitel. Na východě jsme viděli naprosto vyprahlé kopce Judeje. Za nimi asi 25 kilometrů jsme jasně viděli mrtvé moře a na druhé straně byly naprosto suché hory Jordánu. Když jsme se ale otočili, rozprostírala se kousek před námi Getsemanská zahrada. Za malým potokem zvaným Kidron byla asi 200 metrů před námi Zlatá brána. Tato brána je teď zavřená, zastavěná kameny. Ale podle tradice bude zase otevřená, až se Mesiáš vrátí. Zde na Olivové hoře jsme měli na výběr. Dívat se na vyprahlost, smrt a hořkost za námi, nebo pohledět kupředu na naději a na příslib, který na nás čeká.

0: Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi Překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.

Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout,

za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Corey Asbury zpíval o tom, že v otcově domě můžeme složit všechna svá břemena. Mnozí jsme to zakusili, že můžeme Bohu k nohám položit celý svůj život a že jsme u něho v bezpečí. Blížíme se pomalu ke 13. hodině, ke klíčovému slovu, ve kterém začne prázdninová série o slavných biblických postavách. První postava bude Noé ve 13 hodin.

Ke 13. hodině k pořadu Klíčové slovo s Kateřinou Hodecovou a Petrem Stojem nás dovede skupina Only His.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítejte u poslechu pořadu, který rád míří do hloubky, pod povrch věcí, také proto ten název Klíčové slovo, protože se snažíme pojmenovat věci tak, aby nám otevřely nějaké oblasti, problémy, zkrátka věci, které nám pomohou potom v životě žít možná jednodušeji, právě proto, že pochopíme podstatu věci. Při přípravě tohoto pořadu i těch následujících jsem si říkala, jak často čteme o těch významných biblických postavách, čteme o těch jejich pádech, ale zejména vrcholech života, vrcholech služby, často o nějakých zázracích. A míjíme to možná jako jakási schémata, jakési prototypy lidí a božího jednání. Ale za těmi příběhy jsou skuteční lidé. A právě proto se Bible nebrání tomu popisovat jak jejich kladné, tak jejich záporné stránky a často velké a těžké boje v poznání Hospodina. A tak tím dnešním prvním hrdinou této série bude Noe. Člověk, který je si v našich představách a znalostech spjatý především s potopou. A já jsem moc ráda, že můžu u mikrofonu přivítat Petra Stoje, jednoho z radních Transvolt Rádia. Petře, vítám tě.
2: Dobrý den, zdravím tě i posluchače.
1: Petře, když se řekne to jméno Noe, co tobě se vybaví na tu první dobrou?
2: No, na první dobrou se mi vybaví, protože luštím křižovky, tak bájný mořeplavec na tři. Ale protože jsem čtenář Bible nebo znám trošku Bibli, tak je to člověk, který zanechal, jak si řekla, nějakou stopu, která stála za to, aby byla zaznamenána v Bibli, aby tam byl uvedený. Když jsem si to znova pročítal, ten příběh, tak jsem si říkal, škoda, že tam toho není víc trošku. Něco tam je, ale já bych rád věděl třeba jeho předky, jo, tatínek, maminka, děda, babička. Tam je jenom, že Lámechovi bylo 182 let, když spodil Noého. Je tam zajímavé to, že hned už na začátku je tam, že dostal to jméno Noé, a to je úleva. To otec řekl, ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, již Hospodin zlořečil. Nevím, jestli to je předpověď už toho dobrého zemědělce, že bude umět obdělávat půdu, bude mít určité znalosti. Ta další věc, co se dočteme v Biblii, je, že on tedy žil v nelehké době. A když jsem si to uvědomil, když jak to tam je popisované, že on byl vlastně jako jediný potom shledán spravedlivým, nebo ten říkal, je to možné? Teď, když to vezmu s dnešní dobou a dívám se okolo, tak si říkám, v jaké žijeme době, že jo? Plno násilí, všelijakých špatných věcí a kolikrát si říkám, to už nemůže být horší. A ono to zřejmě bylo a už na počátku nebo v dávnou věku, že to násilí a to, co se Bohu nelíbilo, že tam bylo, země je plná násilí a trošku jsem se jako vžíval do té role Boha, že to jeho stvoření, co to na té zemi dělá. A vůbec se jako Bohu nedivím, že tedy se nějakým způsobem rozhněval, rozčílil a přišla potom následně potopa, no. Abych se vrátil k tomu Noému, byl sice zemědělec, ale byl zřejmě, buď to byl všeobecně nadaný, nebo byl i technicky nadaný, protože když potom stavěl tu archu, ten koráb, tak je tam sice napsáno, že Bůh mu dal instrukce, jo. Dobře, tak máte nějaký plán nebo nějaké instrukce, ale to je jedna věc, to je teorie. Kdybych to zazal dneska, že máte výkres, tak je to tam nakreslený. No a teď se to musí nějakým způsobem zhmotnit nebo udělat. Asi myslím, že on byl asi dobrý stavitel, když to postavil ten koráb, tu archu, i když měl jakoby návod, ale musel být technicky zdatný, nebo jak to nazvat. No a další takovej bod, který tam pro mě aspoň v tom příběhu vyvstal, že i když byl spravedlivý, tak potom měl problémy, že se opil a to mělo další následky. Jako. Je to takový příběh člověka, jakoby obyčejného člověka, zároveň člověka, který se znal s Bohem nebo ctil boží pravidla. A bylo tam i to poznamenání hříchem, no, ze začátku už.
1: V jaké době vlastně Noé žil, když to vezmeme od začátku? On je takovým předělem mezi tím původním stvořeným světem a světem po potopě. Ten byl přece jenom trošku jiný. Tak v jakém tom rámci se pohybujeme? Kdo byl před ním, aspoň z Bible, o kom tak víme?
2: No tak on je desáté pokolení po Adamovi. Moc tam toho není. Se dočteme akorát, že ty lidi se dožívali vysokého věku. Že se dožívali až 700, 800, 900 let. Pak se tedy rozmohlo nějaké zlo a Hospodin řekl, no ne, budete mít 120, pak 70. Pro nás to je

0: chci ho zachránit. A že na to použil zrovna koráb, asi to možná bylo kvůli zvířatům, aby se tam vešli.
1: Já jsem myslela, že proč Bůh rozhodl ukončit ten svět?
0: Kvůli zlu, že se zlo rozšířilo.
1: To je tam napsáno jako důvod.
0: Tam je napsáno, že Bůh se rozhodl skoncovat s lidstvem. Kvůli. Ale Noé nalezl u Boha milost.
1: A není tam důvod proč? Proč zrovna Noé?
0: Já myslím, že se jako Bohu líbil. Že žil ten svůj spravedlivý život. Bohu se to líbí, když člověk Boha poslouchá a je s ním v jakémsi vztahu. Jde s ním do vztahu, chce mít ten vztah. Já si myslím, že Noé měl vztah s Bohem, že mu věřil, věřil v jeho existenci, věřil v jeho stvořitelské jakoby umění, to, co viděl okolo sebe. A vážil si toho, nebo já nevím, jak to nazvat, no jinak, proč našel zrovna Noé tu milost u Boha, protože byl spravedlivý.
1: Ale to je hrozně důležité vlastně pro nás, že i když se děje kolem cokoliv, co se Bohu nelíbí, tak má cenu být ten spravedlivý a má cenu usilovat o to líbit se Pánu Bohu, protože i když je to zlo rozšířené obecně, tak Pán Bůh vidí každého, což je na tom Noem tedy vidět.
0: Je, no, na člověku je ta boží stopa, jo. On stvořil člověka jakoby k obrazu svému, nebo aby byl obrazem, nějakým odleskem a je tam prostě ten boží otisk, jak máte někde otisk, tak je tam ten boží otisk a když ten, jakoby ten boží otisk zrcadlí toho Boha, tak já myslím, že mu to je příjemné, že je mu to milé. On potom po potopě, když připravil oběť, tak tam je napsáno, že to bylo Bohu milé. Že co to je oběť? Vzdání jakési úcty, cti tomu, koho uctívám. A Bohu se to líbilo. Takže byl mu milý. No.
1: Je pravda, že do potopy nepršelo?
0: No, já nevím. Taky už jsem slyšel tady tu teorii, ale nějak mi to logika věci mi to nebere, protože dobře, tak kde bylo moře, kde bylo slunce, kde se odpařovala voda, kde byl koloběh, já nevím, to opravdu, a mně se zdá, že spíš jako, že koloběh normálně byl, že pršelo, akorát, že prostě Bůh má tu moc spustit ty průduchy třeba ne na celé země kouli, ale na nějaké oblasti, kde jsou záplavy. To je možné. To já myslím, že pro Boha není problém udělat potopu a že předtím, já myslím, že normálně příroda fungovala, koloběh vody taky. Že si myslím, že pršelo.
1: Já vím, že ten Noého příběh je v Bibli vlastně velmi stručný. Lze něco dohledat o jeho rodině nebo co vlastně
0: no,
1: dalšího?
0: Já jsem toho moc nedohledal. Ale jenom to, že je teda nějaké to pokolení po Adamovi, a tam jsou ti prarodiče, praprarodiče, jenom koho splodili, kolik let se dožili a ani tam není, že třeba, jak to je potom v těch dalších příbězích, že zemřel stár asi týdnů, jo. Ani to tam není, já jsem to tam hledal, aspoň já jsem to nenašel. Prostě umřel, bylo mu 800, bylo mu 900, bylo mu.
1: A Noé sám se dožil kolika?
0: Ten se dožil 950 let, myslím, 950.
1: No a právě tomuto muži tedy bude patřit dnešní pořad. Mým hostem je Petr Stoj a od mikrofonu vám hezký poslech přeje Kateřina Hodecová.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu trošku odhalujeme starodávnou postavu Noého. Stavitele archy, člověka, který přenesl lidstvo i stvořená zvířata přes potopu, přes takový předěl ze starého do nového světa. Mým dnešním hostem je Petr Stoj, jeden z radních české redakce Transworld Rádia a Rádia 7. Petře, my už jsme se tady snažili trošku popsat tu dobovou souvislost nebo nějaké zázemí Noého, ale skutečně asi tím stěžejním údobím jeho života byla stavba archy a následně potopa. Zůstaňme teď u té stavby. Ty jsi říkal, že to musel být strašně šikovný člověk, který i když dostal od Boha vlastně to know-how, tak udělat to samotné dalo obrovskou práci. Dá se nějak vyčíst z Bible, jak dlouho ta stavba archy trvala, nebo kolik to dalo vlastně práce a co tam bylo to těžké?
2: Já myslím, že 120 let, že vlastně to byla taková doba, kdy ještě dal jakoby Bůh šanci, aby teda lidé okolo viděli, že Noé něco dělá, sice to dělá na nějakém nesmyslném místě, ale že těch 120 let on byl jakoby svědectvím pro ty lidi, aby se teda zamysleli nebo nezamysleli. To místo je takové nelogické, že někde, já nevím, jestli to bylo úplně fakt na kopci, protože když čteme z toho materiálu, který musel někde získat, někam dovést, donést a stvořit to dílo. A zase myslím, že Bůh mu nejenom, že by mu dal jakoby ten rozum, ale že mu pomáhal i logisticky, jak se to dneska říká, vybudovat prostě takovou, jako my to dokážeme převést na nějaké míry naše, jo? Ale i tak si to člověk říká, že je to ojedinělé nebo originální, nebo člověku to přijde až jakoby, že tam budou nějaký ty zvířata, že tam budou x dní, že budou mít, musí tam mít co k jídlu, musí tam mít co k pití. Je to, nevím, já zase nemám takovou představivost, že bych si to dokázal představit, no, že by Bůh řekl, pojď tady a uděláš toto. Má, jako Noé v tomto smyslu má můj obdiv, že se prostě vůbec do toho pustil. To jsme zase už u další kapitoly, asi u té poslušnosti, no, jak člověk vnímá a poslouchá Boha, když mu něco Bůh řekne, udělám to, neudělám to. Je to blbost, není to blbost, no.
1: No vlastně máš pravdu, že nejenom technicky a řemeslně, ale taky logisticky, no. To byl velký projekt.
2: No,
1: Vím, že jedna písnička popisuje, že se Noému lidé smáli. Mm. Mluví o tom i Bible. Mm.
2: No úplně, že by se mu smáli, ne, ale já myslím, že to, z té souvislosti to vyplývá, že asi ho měli trošku za blázna, si myslím. Pokud v tom okolním světě, jak popisuje Bible, že se tam rozmohlo násilí a zlo, jo, tak si myslím, že ty lidi jako mu nefandili. Že spíš se mu posmívali, nebo o tom taky není zmínka, že by třeba sabotovali, jo, tu stavbu, že by mu dělali na schvály, nebo na druhou stranu, když je zatím Bůh, tak kdo proti nám, že jo?
1: Myslím, že jsem někde zaslechla, že se snad trosky archy našly, je to pravda?
2: Prý se našly a jestli jsou to opravdu zbytky?
1: Dobře, Noé dostavil archu a pak se tam děje takové to, že se měl je nalodit. Jak to vlastně?
2: To je zas taková velmi zajímavá. Já si myslím, že zatím je zas to Hospodinovo působení. Jo. Neumím si představit, že mám teda otevřený nějaký velký vrata a teď mi tam začnou pochodovat zvířata v páru. Jo, oni začali nastupovat, přišel ten čas teda. Dobře, tak Noé to věděl, jo, takže Hospodin spustí někdy nějaký déšť nebo něco, že přijde, když si postavil tu loď. Ale ty zvířata, no, o zvířatech se říká, že mají nějaký šestý smysl, že rozpoznají zemětřesení, že rozpoznají, když přijde nějaká katastrofa, má přijít, takže reagují nějak. Je to možné, že oni mají na něco jakoby cit, než má člověk jiný. Každopádně je to hodně zajímavé, že prostě do té archy napochodovali. Je to historie a hledejme zatím to boží působení. Já myslím, že jako Bůh to tak chtěl, tak to tak udělal prostě. Rozhodl se, zachráním Noého, jeho rodinu a zachráním i prostě nějaká zvířata a udělal to tak, že ty zvířata skutečně poslechly a na tu archu vešly. Další věc je, že tam byli pravděpodobně predátoři, dravci, byli tam mírumilovné slepice, nebo já nevím, co všechno, jaký dobytek tam byl, nevím. Že se mezi sebou teda, nebo jestli byli nějak oddělený, nebo už Noé to znal, že tyhle půjdou doprava, tyhle půjdou doleva. To je další zajímavá věc, že se mezi sebou nepožrali, jo. Že zůstali v páru, aby teda potom z té archy zase vystoupili a mohli se pohybovat po zemi. To je další taková zajímavá věc, že zase v tom vidím jakoby boží působení. Prostě Bůh má, to je dokonalý plán, jo. Dokonalý plán, který funguje. Bůh, když něco udělá nebo chce udělat, tak to nemá chybu. No, tam asi nenajdeme chybu, když Bůh něco naplánuje a chce to udělat, tak to udělá a bude to a funguje to.
1: No, já měl tři syny a do archy měli vejít on, jeho žena, tři jeho synové a jejich ženy. Takže to je 6-8 lidí. Ale tady vlastně čtu, že vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný spravedlivý. A to se znova vracím k té myšlence, té možná ochoty nebo touhy se Pánu Bohu líbit, ale toho přesahu, že vlastně naše poslušnost může tady ovlivnit záchranu i těch, kteří k nám patří.
2: Jak říkáš, že zachrání Bůh spravedlivého i s tím jakoby jeho okolí. Má to přesah, má to, a to je možná i takový odkaz i do dnešní doby nebo pro nás, že jo. Skutečně nevíme, když ať jsou to modlitby za naši rodinu, jo, nebo bojujeme nějaký boj, tak nemusíme kolikrát vidět skutečně ten přesah, jako jo. Přesah našich modliteb, přesah toho našeho spoléhání na Hospodina, kam až to sáhne, nebo dosáhne. Já mám takový příklad z vlastní rodiny, když strýc mojí ženy byl za minulého režimu, byl v komunistické straně a nebyl pro víru, nebyl pro křesťanství, ale jeho maminka se za něj modlila. A ona se toho nedožila, on došel k obrácení, on se obrátil a já myslím, že to je přesně tady toto, to je ten princip toho přesahu, že ani to nemusíme vidět už, jo, ale má to dalekosáhlé účinky, pokud spoléháme na Boha a pokud mu věříme. Může to mít jako i v tom případě Noého ty momentální účinky, že nebyl zachráněn jenom on a jeho žena, ale i jeho kluci, jeho snachy. I když nevíme, jaký povahově byli. No.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Životní příběh Noého v dnešním pořadu probíráme s Petrem Stojem, radním Transvolt Rádia. Mluvili jsme o stavbě archy, o uvedení Noémovy rodiny a také zvířat do archy. A teď začíná pršet a voda stoupá. Se říkám, jaké to muselo být vidět, že ten svět opravdu mizí pod vodou a nastává obrovská zkáza. Co to v člověku působí, když je svědkem vlastně božích soudů?
2: No, tak to já si myslím, že když by to člověk viděl tak zhora jako Bůh, tak já bych měl husí kůži. Kdybych to viděl, tak asi by mě obestoupila hrůza. Když si vezmeme dnes, jako, že ten Noé, ten koráb stavěl desítky let, byl na svědectví desítky let, ty lidi to viděli a teďka se to najednou uskutečňuje, ten boží plán. Ty lidi tam umírají, že jo, jsou zaplavováni, jsou vystaveni smrti. I teď vlastně, když nad tím tak přemýšlím a zkouším si vybavit nějakým způsobem obraz toho, té nastupující vody, protože voda je strašný živel, že jo? Známe to z vlastní zkušenosti v naší republice, když jsou záplavy, co to dokáže, takže no, muselo to být jako, nevím kolikrát, jak byla ta oblast, která byla zaplavena, kolik tam bylo lidí, jak byla hustě osídlená a oni to nejsou jenom lidi, jsou to zvířata, že jo? Všechno jde pod vodu, jako všechno se vám najednou ztratí a je tam vodní hladina, no. Jako je to apokalypsa, no.
1: Velká. No. Tady ještě zajímavý takový dovětek v tom biblickém textu. Když Noé všechno tedy uvedl do korábu tak, jak měl, tak je tam zmínka ne, že on se nějak s těmi syny zarygloval vevnitř, ale tam psáno, že Hospodin za nimi zavřel.
2: No. Pro mě to není problém. Jako úplně si to představuju, jak to prostě Hospodin udělal, lusknul prsty a jako bylo to zavřený.
1: No. Já jsem to nemyslela ani tak technicky, jako spíš... Jako spíš, že Bůh opravdu některé věci v čase svém zavírá. A když to vezmem tady jako obraz, že
2: je tam
1: Bůh...
2: symbolika, může být, no. Že... A o to horší to je, že když si to představíte, tak jako zavřou se dveře, hotovo. Je konec, jako. Oni už se potom nemůžou otevřít. Už jako je konec. A to zás člověku jako naskakuje husí kůže, když říkáte lidem horem dolem, nebo no, hore. Já nejsem zase takový horlivý evangelista, ale prostě jenom se zmíníte o Bohu, tak jako klepou si lidi na čelo a nebo říkají, to je blbost, někdo se usměje. Ale ty zavřený dveře, jako, nevím, jestli si to lidi... Asi jim to nedochází a to je zase další taková kapitola, že ten zlý to umí. Ten zlý to umí jakoby zastřít zrak, aby to člověk neviděl a když člověk jakoby prozří, setká se s milostí, setká se s Bohem, tak najednou uvidí, že to není legrace. To není legrace, když se dveře zavřou. Notabene do nebeského království.
1: Ano. Tak tedy je potopa. Jak dlouho trvala?
2: Zajímavé je, že to trvalo, tam je napsáno po 7 dnech. Jo. Jako 7 dní není taková dlouhá doba, to je týden. Jo.
1: Po 7 dnech? Já čtu, že potopa na zemi trvala 40 dní?
2: Ne, jo, 40 dní, ale jak nastoupila rychle ta voda. Mm-hmm. Ta potopa že vznikla za 7 dní a trvala potom těch 40 dní. Jo. Jenom jsem se zastavil u toho začátku, jak to nastoupilo. Zas ta představa toho živlu, který tam nastoupal. Za 7 dní A ono potom asi, já nevím, jestli pořád pršelo, nebo jenom 7 dní se protrhly ty průduchy, jak je tam napsáno. Průtrž otrvala 40 dní. Pak se zřejmě archa, jakoby, nevím, odpoutala od povrchu zemského a začala plout.
1: No muselo to být fakt 40, hrozné. Tady je, že do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. Takže ještě na ty nejvyšší vrcholky.
2: Ještě na nejvyšší, no. Skutečně zmizela, zemský povrch zmizel, jakoby.
1: A kam oko dohlédlo, byla voda.
2: No. 150 dní se vzdouvala voda potom.
1: Takže jakých 40 dnů?
2: No to je právě, to je jako po 7 dnech pak byla země zaplavena vodou. Po 7 dnech byla země zaplavena vodou. Na zemi pak během 40 dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. A voda se na zemi mohutně vzdouvala. Rychleji přibývalo. A voda se na zemi vzdouvala 150 dní. 5 měsíců.
1: Veškerý život pomřel a skutečně zůstal jen Noé se svojí rodinou a zvířata, která v tu chvíli byla v arše. Mnohá náboženství a mnohé starověké spisy zmiňují nějakou potopu obrovskou na světě. Možná z toho dedukují jiné závěry, ale rozhodně zvěst o potopě se opravdu prolíná lidskou pamětí v mnoha pramenech. Kam to ústí? Voda jednoho krásného dne začala opadávat, začala se vsakovat. A co bylo pak?
2: No, Bůh se rozhodl, že tedy uzavře ty průduchy, nebo že už té vody bylo dost. A tam je napsáno, že Bůh pamatoval na Noéma a na tu všechnu zvěř, co byla na té lodi. A voda zřejmě nějakým způsobem začala odtýkat nebo se odpařovat, protože tam zase myslím, že to nebylo na celé země kouli, bylo to nějaké území, které bylo zaplavené. A ta voda začala pozvolna ustupovat. Je to tady i to pohoří Ararat, o kterém jsme mluvili, je tady zmíněno, že ta archa spočinula nebo narazila, zakotvila na pohoří Ararat a voda začala opadávat, až, jak je to tam popsané, že Noé vypouštěl holubici, která se vrátila, pak už se nevrátila. A po 40 dnech Noé otevřel okno a vypustil havrana. Ten se vracel a pak jednoho dne se nevrátil a to byla holubice, havran, holubice. A 27. dne 2. měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noémovi promluvil, vyjdi z archy. Ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé. Takže to je jakoby konec potopy.
1: Konec potopy.
2: A začátek nového.
1: A než se tě zeptám, co bylo dál?
2: No.
1: Mám ještě jednu otázku, protože tohle je obrovský soud vlastně nad tím lidským zlem a nad tou lidskou nerozvážností možná. Máme se bát dalšího takového soudu?
2: No, co se týče potopy, tak ne. To Bůh řekl, že potopa už nebude. To už jednou bylo a to už nebude. No, máme se bát soudu to, co nám zatopí, když použijeme teda obraz potopy, co nám zatopí naši duši, našeho ducha. Toho se máme bát. To, co zničí našeho vnitřního člověka. Protože, jak je napsáno, boji nevedeme proti tělu nebo proti zemi. Ten boj už je teďka proti mocnostem, které jsou jakoby neviditelné, jsou v povětří, ale jsou reálné. Satan zlý je reálná bytost a ten tady je a toho máme důvod se bát, protože Bůh už nás nechce potopit. Chce nás potopit Satan. Ten chce.
1: Ale potopa nebo něco takového už tedy nehrozí.
2: Já myslím, že potopa ne. Možná tedy s potopou ještě je spojena duha jako znamení toho, že Hospodin už na zemi neuvede potopu takových rozměrů. Nemluvíme tady asi o záplavách, které si způsobujeme sami nebo nějakým špatným rozhodováním, ale potopu takových rozměrů už Hospodin na zemi neuvede a jako znamení dal Noémovi duhu. Já když vidím duhu, tak mě to, já se přiznám, mě to napadne. Jako když je duha, tak si říkám, toto je jakoby boží znamení, že už nebude potopa, i když si to člověk jako dokáže dneska už fyzikálně nějak odvodit, že duha je nějaký lom světla někde ve vodních kapkách. Ale i tak je to takové, když vidíte duhu, tak je to majestátní. Že? Když někdy vidíte jenom část duhy, někdy vidíte celou duhu se podaří, tak je to, zbuzuje to, no aspoň u mě to zbuzuje takový obdiv a údiv. A i tady toto, jako se mi tam, opravdu se mi tam vzadu někde je, že tenkrát Hospodin Noémovi řekl, už nebude taková potopa.
1: Už má Pán Bůh taky jiné prostředky, no, jak s námi jednat, což je velmi dobře.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Co udělal Noé se svojí rodinou, když tedy konečně zase stáli na pevné zemi?
2: Noé, když vyšel z korábu, tak postavil oltář a obětoval zápalné oběti. A tam je přímo napsáno, když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neproklej zem. To jako, když to čtete, tak je to velké slovo, nebo když Hospodin řekne, no už to, když Hospodin řekne, neproklej zemi, i když myšlenky toho lidského srdce, i když vidím, že ten člověk je teda jako už je trošku pokažený. Takže toto udělal Noé, když vyšel z korábu, si myslím, že to je jedna z prvních věcí, že postavil oltář a obětoval Hospodinu.
1: No, už několikrát jsme tu naznačili, že se také Noému podařilo se opít. To je, já myslím, komu se to nepodařilo v životě. To. Takže se nemusíme pohoršovat. Ale proč je to tam zaznamenáno? Co je na tomto důležité?
2: No, já si myslím, že to tam je proto, že člověk je člověkem, je porušeným člověkem, je ten hřích se prostě na něm podepsal a to naše, já tomu říkám, to staré já, vždycky bude vystrkovat růžky, dokud budu žít tady na té zemi, tak staré já, tam ono žije. I když jsem prožil znovuzrození, obrácení, nevím, jak to mají ostatní, ale já prostě to staré já tam je a hlásí se o život. Jako. A zemře až s tím tělesným člověkem. Noémovi se prostě přihodilo, že to staré já se přihlásilo o život a on mu dal napít, no, tomu starému já. A stali se žel. Má to následky vlastně, já myslím, že to má následky až jakoby do dneska. Jo. Takže Noé se opil a ležel nahý ve stanu. Jeden ze synů ho spatřil, šel to říct těm druhým. Ti druzí dva synové se otočili zády a přikryli svého otce, aby nebyla vidět jeho nahota. Zřejmě ten syn, který ho viděl, Cham, tak to řekl, asi to řekl, musel to říct doma, protože se to dozvěděl jeho syn, což je vnuk Noéma, Kenan, a on ho potom jakoby proklel, Noé. Nejdřív Kenana i Chama, jako ten rod celý. A já myslím, že z toho pak se táhnou spory mezi lidstvem, mezi různými národy.
1: Proč bylo tak hrozné vidět toho otce nahého?
2: Já nevím, jestli to je jenom o nahotě, jestli tam nebylo ještě něco jiného, co jakoby zesměšňovalo toho člověka, nebo uvádělo na nějakou pohanu nebo potupu. A to už se dotýká jakoby té osobnosti toho člověka. To není jenom o té, že je člověk nahý, ale o tom, že nějakým způsobem je zasažena ta osoba, osobnost. A že se to nelíbí ani Bohu.
1: Tak je to přímo proti přikázáním cti otce svého i matku svou.
2: Je to takové, že to jde jakoby do hloubky, někam dovnitř, do té osoby, do té osobnosti.
1: Tam je zajímavé, že opravdu Bůh odsoudil, prostřednictvím Noéma tedy, to, že někdo zneúctí druhého člověka, že ta naše role je opravdu to, co v tom, co udělali ti druzí dva bratři. Přikryli nahotu svého otce. A tak i my bychom asi měli přikrývat věci, které lidi udělají v nějaké slabosti nebo v nerozumu klidně. Ale vlastně zesměšňovat to je, že zhoršujeme tu situaci a sami se na ní podílíme.
2: Je to, jak říkáš, je to, že to jde dovnitř, do osobnosti, do toho neviditelného světa, jakoby, Je to zajímavé, že to jde do neviditelného světa, který ale existuje, který je, prostě je,
1: Takže Noé tady toho Cháma odsoudil nebo zlořečil mu, když to těm dalším dvěma synům požehnal. A ještě jednou tam vlastně figuruje ten vnuk Kenán a ten se na tom podílí jak?
2: Já jsem to tam nevyčetl. Tam je jenom, že on nejdřív proklal Kenána a já si myslím, že oni se s tátou o tom bavili a že on to říkal a že on buď to měl nějaké poznámky, nebo se posmíval, nebo prostě udělal něco nevhodného vůči dědovi, co neměl.
1: Ptám se proto, že Kenán to už každému čtenáři Bible zní. To je zaslíbená země, název zaslíbené země. Je to jenom náhoda, nebo to má souvislost?
2: Na druhou stranu jsou to Kenanci, že jo? Takže nevím, jestli to je náhoda, nebo jestli už to byl jakýsi boží plán, že my to nevíme, jak to Bůh myslel, ale já tady v tomto okamžiku vidím jakýsi zárodek bratrovražedného boje prostě. Potom v budoucích letech. Who builds a boat with no clouds in sight? Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Pokračování příběhu: Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. To je úplně to stejné, co řekl kdysi Adamovi a Evě.
1: No, tak jako asi výrazně ubylo lidí a on jim vlastně dává znova, protože když to budeme číst dál, tak on jim vlastně Bůh jakoby dal nové přikázání, nový start po té potopě, že vlastně oni mohou jíst všechno, nesmí tam být krev a nesmí zabít. To jsou tři přikázání, které po té potopě Bůh ustanovil a je to jakoby nový začátek, tak si myslím, že i tady to je jakoby nový začátek pro lidstvo. Měli zaplnit, to byl vlastně boží plán, že jo, stvoří zemi, posadí tam člověka, usadí tam člověka a člověk má za úkol tu zemi nějakým způsobem obsadit.
0: A spravovat.
1: A spravovat.
0: A pak je to ještě jedna důležitá věc. Bůh řekl Noému a jeho synům, hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem a s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustanovuji s vámi svou smlouvu. To je velmi zajímavé v tom, mimochodem znamením této smlouvy je ta duha, o které jsme mluvili. Ale v čem je ta smlouva, kterou Bůh uzavřel?
1: Za prvé, že už nebude potopa teda, když jsi zmínila tu duhu. Před tou potopou mi přijde, že Bůh byl opravdu rozlobený, jakoby, nebo rozhněvaný, co ty lidi dělají. A tohle je jakoby restart. A říká, dívejte se, já vám dávám druhou šanci, zkuste ji využít. Zkuste jako žít podle toho, co já jsem ustanovil, co vám říkám. Dělejte to tak, jak vám to říkám a bude to v pořádku. Pro mě to je takový restart, že nový začátek. Možná to je předobraz i nového zákona, jakoby, že jo? To, co přináší Ježíš, to je taky restart. Jako lidstvo se nepoučilo, my už to víme, oni to tenkrát nevěděli, my už to víme, trošku známe tu historii, ty dějiny, co se dělo a nedělo. A Bůh znovu vymyslel další plán s Ježíšem, který jakoby nabízí lidstvu, ještě vám dávám jednu šanci.
0: Mě tady vlastně zaujalo to, že Bůh, který je vládce, stvořitel, svrchovaný pán, uzavírá smlouvu se svým stvořením. Což vlastně vůbec nemusí, to je naprosto nelogický krok, on by mohl bezmezně vládnout a vůbec se nikoho na nic neptat, ale uzavírá smlouvu. A ta smlouva obsahuje vlastně závazek pro něj, nikoli moc pro nás.
1: Já nevím, jestli to jsme schopni pochopit, jo, vůbec naším rozumem, protože náš rozum je trošku, jako máme dobrý rozum, Bůh nás obdařil přemýšlením, ale já si kolikrát říkám, jako proč to tak Bůh dělá, proč, jako nedivím se mu, že zasáhl, když viděl to zlo, takže to lidstvo vyhladil, já bych je vyhladil jako úplně, ale ta božská trpělivost, jo, božské přemýšlení je někde jinde prostě. Já to nemůžu pobrat svým rozumem. Bůh prostě ve své trpělivosti a má člověka rád. Já si myslím, že člověk jako stvoření, opravdu Bůh má rád člověka. I když dělá takový vylomeniny a dělá spoustu zlých věcí, tak ale Bůh má člověka rád a pořád mu dává tu šanci. A jestli teď už je ta doba jako za dnu Noé, že se zlo rozšířilo, protože tam někde je napsáno, že až bude taková podobná situace, jaká byla za dnu Noé, tak přijde Ježíš, tak bude druhý příchod Ježíše. Říkám, jestli už to zlo je tak jako moc rozmnoženo, nebo není, že stále ještě vlastně trvá doba milosti, i když vidíme kolem sebe plno násilí, plno zla, říkám si, to není možný. A proč to není možný? Protože to je nadlidský chápání. To, že já to nemůžu prostě pobrat svým rozumem. To, co Bůh, jaký má svůj plán, jak to myslí a jak to bude. Pro mě je to jako ještě stále ta doba milosti a na jednu stranu, jako bych obdivoval Boha, že má tu trpělivost. Dává šanci. Znovu, znovu, znovu.
0: Smlouva je vlastně i novozákonní téma. Pán Bůh v historii uzavřel několik smluv se svým lidem a i ta novozákonní smlouva tady v Pánu Ježíši je pro nás velmi důležitá, protože Bůh se opravdu zavazuje v těch smlouvách sám. Nás zavazuje nějakou poslušností, ale ty sliby dává on směrem k nám. Já bych na závěr ráda přečetla ještě úryvek o Noem z listu Židům. Tam v té pověstné 11. kapitole je výčet lidí, kteří svou vírou dosvědčili, že Bůh je skutečně a že se dotýká lidí. O Noem je to psáno, Noe věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. A připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Tady jsou velké termíny. Pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. To je v podstatě definice víry. To,
1: ano, přesně, přesně.
0: Svou vírou vynesl soud nad světem. Co to znamená?
1: Já myslím, že to je, jakoby ukázal, co víra přináší.
0: A co znamená, že získal podíl na spravedlnosti založené ve víře? Co je spravedlnost založená ve víře?
1: Co to je spravedlivý člověk, že? To je otázka. Já myslím, že to je, že pokud budu zakotvený v té víře a díky té víře já budu poznávat to, co je spravedlivé, budu poznávat tu spravedlnost a bude to jakoby vidět v mém životě, nebo budu to přinášet. Bude to, to, co je neviditelné, se stane viditelným.
0: Moc ti děkuji za dnešní povídání. No a myslím, že ožil v našich představách i zápasech. Kdybychom to měli úplně shrnout, uměl bys říct, co byl ten Noého největší životní zápas?
1: Já myslím, že on neměl problémy s existencí Boha, on neměl problémy s Bohem, on tam, myslím, že to bylo jakoby dobré, ale spíš tam je ta lidská stránka, to já. Není to jenom o tom, že se opil, ale že to má, že prostě musíme si dávat pozor na ten svůj život. Zlý nás dokonale zná, tak jak Bůh zná, tak i zlý nás zná dokonale, a umí využít našeho škobrtnutí, našeho zaváhání a umí ho zneužít. To je ještě horší, než že ho využije, ale že ho zneužije. A já myslím, že toto je asi, mně to přijde jako to největší, s čím mohl bojovat Noé ve svém životě.
0: Mým dnešním hostem byl Petr Stoj, radní Transworld Rádia a Rádia 7. Moc ti děkuju. Děkuju za to, co jsi sem dnes přinesl za podněty a přeju ti všechno dobré.
1: Přeji taky pěkný den.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky.

Je 14 hodin, posloucháte odpolední program na Rádiu 7, je 8. července a u mikrofonu je Lenka Malinová. Dříve, než se pustíme do písniček na přání, tak jenom v rychlosti řeknu, co nás čeká v odpoledním čase na Rádiu 7. Ve 15:45 to bude biblická úvaha Bronislava Matulíka, 7. z 9. dílného seriálu o Eliášovi. Ve 15:45 ve čtení z Bible pro 21. století otevřeme 6. kapitolu Janova evangelia. 16. hodina, to je relace Základy s tématem odpuštění, a o 16:30 si zopakujeme ranní telefonát, ve kterém představíme organizaci Via Comenia, dílna lidskosti. Tolik tedy v rychlosti, co nás čeká dál a dál, ale teď už honem na písničky na přání.

0: Krátce po 14. hodině tedy otevírají brány dnešní písničky na přání na Rádiu 7. Račte vstoupit.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: První přání dorazilo už ráno a je opravdu významné, protože včera měl dědeček Míla Šimek 95 let. A mám zde za úkol přečíst: Boží milost a požehnání do dalších dnů a let přejí Marie, Laděnka, Anička, Pepík, Hurtovi a Koňařovi. Tak vybrali písničku od bratří Pospíšilů a ke gratulaci se samozřejmě přidávám i já.

Na Rádiu 7 začaly písničky na přání, první písničkové přání splněné a jaké bude další, to se za chvilku dozvíme.

Na Rádiu 7 probíhají písničky na přání, tak jako každý všední den mezi 14. a 15. Další přání přišlo telefonickou cestou. Sestra Iva vybrala písničku Milostí spasený pro Milenku do Prahy, Radku a také samozřejmě dědečka Mílu, který je oslavenec. Milostí.

Každý den mezi 14. a 15. můžete být účastní toho, co se právě vysílá na Rádiu 7. Můžete do toho zasáhnout tak, že pošlete tip na písničku, která by měla zaznít. Můžete si vybrat písničku podle svého gusta nebo někomu písničku poslat. A já teď posílám následující písničku, jednu z těch nejnovějších z produkce Michaela W. Smise. No a posílám ji tady našemu šéftechnikovi Danovi, který se nám tady tak stará o tu techniku, že někdy žasneme, jak to všechno může fungovat. Kdybychom ho neměli, tak já nevím. Ale Dané, já mám taky ráda Michaela W. Smise. Takže pro nás.

Tak to byl Michael W. Smith, elektronická trošku hudba. A teď se vrátíme v čase trošku zpátky, sklidníme se a máme tady jednu krásnou starou píseň, kterou vybrala naše posluchačka Emílie pro nás všechny. A já myslím, že ten obsah je pořád aktuální. Pořád potřebujeme, aby Pán Bůh nás držel za ruku.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Posloucháte Písničky na přání a já jsem ráda, že píšete a voláte. Napsala Monika, vybrala písničku pro Petra s přáním, aby měl boží pokoj, a následující písnička poletí také za všemi, kteří jsou smutní a potřebují povzbudit.

Písničky na přání jsou na rádiu 7 v plném proudu, takže můžete psát, můžete volat a já zatím hraji tady z mého playlistu, který mám před sebou a následující písničku posílám jako povzbuzení pro všechny, kteří vyhlížejí pomoc.

Jsme rádi, že můžeme dělat společnost všem vám, kteří jinou společnost nemáte, kteří nemůžete opustit svůj dům, mnozí svůj postel. A tak jsem ráda, že můžeme i takovýmhle způsobem vás povzbudit, třeba touto písní, jako paní Anu. Paní Anu, myslíme na vás.

Některé písně prostě nestárnou. To byl Oboroch, Pán Bůh je síla má. A možná, že jste si mnozí notovali stejně tak jako já tady za mikrofonem. Posloucháte Rádio 7, písničky na přání, a ta další je také na přání.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Tak to jsou ještě jednou kontakty sem k nám do Rádia 7, abyste mohli říct nebo napsat, jakou písničku byste rádi slyšeli v dnešních písničkách na přání. Ještě máme čtvrt hodinky, může zaznít i ta vaše.

Tak takhle vypadají zatím dnešní písničky na přání na Rádiu 7. Ještě se to může změnit, ještě jedna písnička by se do 15. hodiny vlezla. Co říkáte?

Čas vymezený na písničky na přání se naplnil, za chvilku bude 15 hodin, budeme se modlit za Ukrajinu a poslední písničku do 15. zaspívá Pat Barrett. To je ten den, který Bůh vytvořil. Budu se v něm radovat a budu spokojený. Bůh je vždy dobrý. To je i moje vyznání a chci vás tím povzbudit, buďme vděční.

Je 15 hodin, Rádio 7, které posloucháte, nabízí k poslechu další hodinu odpoledního vysílání. U mikrofonu je Lenka Malinová. A nyní se budeme modlit za Ukrajinu, tak jak to děláme už celou dobu, kdy tam je válka. Vyvyšujeme tvoje jméno, Hospodine Bože náš, nad Ukrajinou. A mnohdy nám chybí slova, abychom vyjádřili to, co nás zarmucuje, to, co máme na srdci. Ani už nevím, jak se modlit, jenom prosím, smiluj se. Smiluj se, prosím, nad Ukrajinou. Dej milost, dej řešení do té situace. Dej utěšení tam, kde je bolest a žal. Dej světlo tam, kde je temnota. Prosíme tě, Pane, vysvoboď Ukrajinu. A dej jí opět svobodu. Smiluj se, Pane, a zasáhni do toho všeho. Amen.

0: Dnes je 8. července a svátek má Nora. Ženské jméno Nora je běžné především v severských zemích, v Anglii a v Irsku. U nás se proslavilo díky stejnojmenému Ibsenovu dramatu. Jméno je snad irského původu, protože právě na tomto věčně zeleném ostrově je jméno Nora velmi rozšířeno. V jiných krajinách je považováno za zkráceninu jmen Eleonora či Lenora. Tato dvě jména mají své počátky v arabském Elinor, čili Bůh je mé světlo. Ze Španělska a Provence se pak jméno dostalo do Francie a Anglie. Tolik tedy k dnešnímu jménu.
1: Kalendárium.
0: 8. července 1443 v Kutné Hoře proběhlo hádání, tedy synoda, porada mezi táborskými a stranou Jana Rokycany o sporných církevních otázkách. A v roce 1497, právě 8. července, Vasco de Gama vyplul na první přímou evropskou výpravu do Indie. Narozeniny by slavil například hrabě Ferdinand von Zeppelin, německý konstruktér vzducholodí. Zajímavé je, že první vzducholoď začal stavět v roce 1899, tedy ve svých 61 letech. Narodil se v roce 1838. A o necelých 10 let, tedy 9 let přesně, později se narodil František Křižík, český elektrotechnik a vynálezce. Podílel se na instalaci elektrického osvětlení Národního divadla, provedl osvětlení jubilejní výstavy v roce 1891, zřídil slavnou světelnou fontánu, postavil první pražskou elektrickou pouliční dráhu a v Čechách zřídil také řadu elektráren. A ještě si dnes připomeňme jméno českého spisovatele Karla Václava Raise. Zemřel 8. července 1926. Jeho tvorba se řadí do realistického proudu druhé poloviny 19. století. Známý je především jeho román Zapadlí vlastenci. Tolik nahlédnutí do kalendáře a co nás čeká dál ve vysílání. Ve 15:45 se zaposloucháme do 7. úvahy z cyklu o Eliášovi, který připravil Bronislav Matulík. A ve 15:45 ve čtení z Bible pro 21. století otevřeme 6. kapitolu Janova evangelia.

S tebou můžu všechno. Můžu doufat, můžu plakat, můžu se radovat. Ty víš všechno. Zvládnu s tebou všechno a můžu se probouzet s nadějí. Zpívala polská skupina Ovca. Za chvilku se zaposloucháme do biblické úvahy Bronislava Matulíka. O dobru a zlu nemusí být jen pohádky. Vlastně je to každodenní možnost vybrat si dobré a tedy postavit se zlu. Sedmá část Bronislava Matulíka, věnovaná proroku Eliášovi, za chviličku po písničce.

Od okamžiku, kdy první lidé uvěřili lži a sáhli po zakázaném ovoci, nastala změna životního programu. Člověk si zvolil, že bude rozhodovat o tom, co je a není dobré. Zlo se smísilo s dobrem a život začal být komplikovaný. Na nás je oddělit jedno od druhého, rozpoznat, co je a co není dobré. Jedno odmítnout, k druhému se přidat. Ať si to uvědomujeme nebo ne, neustále rozhodujeme, nemůžeme jinak. Je to náš úděl, je to naše prokletí a nikoli výsada. Nedovedeme si představit, že by tomu mohlo být kdy jinak. K lidské moudrosti patří, že člověk dovede porozumět tomu, že není všechno černobílé. Jenomže tím se nám život ještě více komplikuje. Jako křesťané čteme Bibli. A to je veliká pomoc. Kniha knih ale není jednoduchá. Nepředkládá laciné návody na život. Přesto však poměrně velmi přesně odlišuje světlo od tmy, pravdu od lži, dobro od zla. Biblické příběhy jsou barvité a odhalují pravdu o člověku, Bohu, dobru i zlu velmi plasticky. Budeme se dnes děsit nad rafinovaností, záludností, vychytralostí, podlostí a mocí zla? Ale ještě mnohem více budeme žasnout nad prostou jednoduchostí dobra, lásky a pravdy. Kéž se nám zatají dech nad mocí, která je obsažena ve slově milosrdenství. Fascinace zlem. Zlo je záludné, rafinované, inteligentní, vychytralé a složité. Achabovi se do srdce dostala závist, žádostivost, chtivost. Malý oheň se rozhořel v požár a stravoval jeho nitro. Vystupoval v pozici krále, myslel si, že se před ním všichni posadí na zadek, že svou autoritou dosáhne všeho, co si zamane. Pro svůj palác, a tedy hlavně pro sebe, chtěl to nejlepší a chtěl víc a víc. Když se tak nestalo, když narazil na člověka, který ctil a poslouchal více Pána Boha nežli člověka, byť krále Izraele, Achab to neunesl. Byl uražen, ponížen, protože nedostal, co chtěl. Zlo se mu uhnízdilo v duši. Nedokázal a nechtěl mu říci ne. Nerespektoval Boží zákon a možná si ani nevzpomněl na 10. přikázání, které vlastně říká, nebudeš závidět. Když pak Jezábel provedla to, čeho se neodvažoval, když nechala zabít Nábota, přijal tuto její černou práci s povděkem. Šel a zabral, respektive ukradl majetek bližního, vinici svého souseda. Achabova pasivita, Achabovo přihlížení zlu je strašným hříchem. Achab si sice prsty zdánlivě nešpinil, ale byl to on, kdo dal prvotní podnět k tomu, že zabili Nábota a zřejmě s ním i celou jeho rodinu, aby nebylo dědiců. Achabova slabost a rozdvojenost byla jeho nejtypičtějším hříchem. My si možná vzpomeneme na mlčící většinu z doby totality. Zde máme před sebou mlčícího jedince. Ono je dobře přiznat si, že mlčící většina se skládá vždy z mlčících jednotlivců, srabů, kteří se nechtějí pálit ani špinit. Jezábel v příběhu vystupuje jako typická představitelka panovnického rodu, která je přesvědčená a zvyklá, že panovník stojí nad zákonem, že slovo krále je zákon. Oproti Achabovi slabost nepřipouštěla. Naopak prokazovala energickou rozhodnost, sílu, schopnost jednat a řídit. Byla zcela autonomní. Velmi rafinovaně jednala jménem krále. Zajistila si loajalitu představitelů a zastupitelů města. Dokázala vymyslet plán na odstranění nepohodlného Nábota. Z celého vyprávění vidíme, že chudák Nábot, ač spravedlivý a nevinný muž, neměl jedinou šanci. Jeho odstranění bylo pečlivě připraveno, vše bylo ve státním zájmu, spadla klec.
Ani Jezábel si osobně nepálila prsty. Měla své naschledy a ochotné vykonavatele svých rozkazů. Starší města zde hrají otřesnou roli, která je možná ještě horší než role ničemných křivých svědků, kteří po ukončení soudního řízení jako první házeli na Nábota smrtící kameny. Ochránci práva v sobě zapřeli pravdu i stud. Schovali se za písemný rozkaz královny, opatřený královou pečetí. Možná sami sobě nalhávali, že jednají správně, a nebo že oni přece nenesou odpovědnost za to, co jim bylo přikázáno. Zlo je záludné, rafinované, inteligentní, vychytralé, složité. Zlo lidi svou důmyslností fascinuje a tajemně přitahuje. Typickým znakem zla jsou intriky a lež. Pán Ježíš říká, že ďábel je lhář a vrah od počátku, otec lži. A lež musí být vychytralá, aby splnila svůj účel. Až se děsíme, když sledujeme naši společnost. Inteligence a schopnost exkluzivních zločinců prokličkovat dírami v zákonech je obdivuhodná. Běžný občan se v tom nedokáže orientovat. Možná podle platných zákonů České republiky se ukáží být nevinnými. Nevinní však nejsou. Zlo je vychytralé a složité, takže nakonec se člověk do něj sám zamotá a chytí. A aby z něho vyvázl, snaží se vymyslet další a další konstrukce únikové cesty. Zlo narůstá, množí se a my jsme jeho obludností fascinováni. Buďme však fascinováni dobrem. Dobro je prosté, srozumitelné, přímočaré, milosrdné, laskavé, jako Nábot. Nábot se rozhodl jít cestou poslušnosti Boha. Jak jednoduché, nikoli však slaboduché a už vůbec ne slabožské. Naopak, máme před sebou člověka spravedlivého a statečného, který dovedl vzdorovat i králi. Stal se ale nakonec obětí králova chtíče a královniny vychytralosti. Nenašel nic a nikoho, kdo by se za něj postavil, kdo by vyvrátil křivá svědectví, kdo by ho z toho vysekal. Máme však před sebou člověka nekomplikovaného, přímého, kterému slovo Boží zjednodušilo v úvozovkách život. Zůstal spravedlivým až do smrti. A nic na tom nezměnilo ani falešně vybudované veřejné mínění, že zlořečil Bohu a králi. Buďme fascinováni dobrem, které vidíme i na Eliášovi. Eliáš bez diplomatických řečí a dlouhých okolků jasně a srozumitelně ohlásil Boží soud nad králem Achabem, jeho manželkou Jezábel a celou jeho rodinou. Prorok zde vystupuje také jako člověk bez lsti. Je přímý, odvážný, nebojí se postavit králi čelem, nebojí se toho, že jej král považuje za svého osobního nepřítele. Vše je jasné, Achabovi i Eliášovi. Myslím, že je dobré být fascinován jednáním někoho, kdo jde rovně, přímo, čestně, odvážně, statečně, kdo se nebojí ani špatného panovníka. Eliáš Achabovi ohlásil Boží soud. Toto praví Hospodin, zavraždil si a teď zabíráš. Toto praví Hospodin, na místě, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoj krev. Buďme fascinováni dobrem a mějme před sebou k našemu překvapení Achabovo pokání. Jakmile Achab uslyšel všechna tato slova, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu a chodil zkroušeně. Přestože Achab jednal velmi hnusně a nebylo mu ve zlém rovného, biblický svědek uvádí, že jim prorokova slova otřásla a přivedla ho k pokání. I stalo se slovo Hospodinovo k Eliášovi Tišbejskému. Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na jeho dům za dnů jeho syna. Pán Bůh slyšel na Achabovo pokání, dal Achabovi příležitost k nápravě.
Ale žel, nakonec víme, že Achab ji nevyužil. Tu je něco, co je skoro až nepřijatelné. Jak může takový člověk, jakým byl Achab, dostat ještě vůbec nějakou šanci? Jak může Pán Bůh přihlédnout k pokání člověka takové minulosti a takového charakteru? I zde musíme zvěstovat již uvedenou skutečnost, že dobro je přímočaré, milosrdné, prosté, nikoli však prostoduché a samozřejmé. Pán Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožníka, jak čteme v písmu. Takže i takový člověk, jakým je Achab, má naději, když bude činit pokání. Zlo je záludné, rafinované, komplikované, vychytralé. Úplně stejně jako farizové, když přivedli za Pánem Ježíšem ženu přistiženou při cizoložství. Chtěli Ježíše nachytat, chtěli ho obžalovat a šli na to chytře. Ježíšovi odpovědi moudrost a inteligence nechyběla. Především ale nechyběla jí láska a pravda. Když pak z jeho úst zaznělo, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš, musíme být úplně stejně fascinováni mocí a silou dobra, lásky a milosrdenství. Tak jako Achab, i ona cizoložná žena dostala od Boha šanci. Achab ji nakonec nevyužil, o oné cizoložné ženě nic víc nevíme, víme však o sobě. Pro Krista ukřižovaného se mnohým z nás zjednodušil život. Mohli jsme být vysvobozeni ze záludností, intrik, lží, všelijakých konstrukcí. Zůstává ale Achabovo memento, které nám připomíná, abychom u dobrého rozhodnutí setrvali až do smrti.

Další zamyšlení Bronislava Matulíka si můžete poslechnout zítra ráno v 6 hodin a 45 minut. Posloucháte Rádio 7, odpolední vysílání s Lenkou Malinovou pokračuje dál. Jsme rádi, že můžeme pro vás vysílat každý den 7 dní v týdnu, 24 hodin. A je to jen díky všem vám, kteří nás podporujete. Děkujeme za vaše dary, děkujeme za vaše modlitby.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Jsi lepší, než jsem si představoval, zpíval Rent Kolektiv na Rádiu 7. Ještě pár písniček předtím, než se zaposloucháme do biblického textu, do čtení z Bible pro 21. století.
1: Sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl.

Pozdvihuji oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Má pomoc je od Hospodina, Boha, Stvořitele nebe a země. On nedovolí, aby se tvá noha zachvěla. Ten, kdo tě střeží, neusne. Hle, on nespí ani nedříme. Ten, kdo střeží Izraele. Aaron Schust. Žalm 121. A za chvilku čtení z Bible pro 21. století a Janovo evangelium.

0: Ježíš potom odešel za Galilejské, to jest Tiberiacké moře. A šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa. Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli? To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co má udělat. Filip mu odpověděl.
1: Nestačilo by nám chleba ani za 200 denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu.
0: Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl.
2: Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 rybky. Ale co je to pro tolik lidí?
0: Ježíš však řekl. Zařiďte, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi 5000 mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky, rozdával učedníkům a učedníci sedícím. Také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, pozbírejte zbylé nalámané kousky, ať se nic nestratí. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů kousky z těch 5 ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli.

0: Když lidé viděli, jaký zázrak Ježíš udělal, říkali, je to opravdu ten prorok, který měl přijít na svět. Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil nahoru. Večer jeho učedníci sešli k moři, nastoupili na loď a plavili se přes moře do Kafarnaum. Ačkoliv se už setmělo, Ježíš k ním nepřišel. Moře se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi 25 nebo 30 honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Vyděsili se, ale on jim řekl, to jsem já, nebojte se. Tehdy ho ochotně vzali na loď a loď se hned ocitla u břehu, k němuž pluli. Zástup, který zůstal za mořem, druhého dne uviděl, že tam nebyla jiná loďka než ta jedna, na kterou nastoupili jeho učedníci. A že Ježíš nenastoupil na loď se svými učedníky, ale jeho učedníci odpluli sami. Od Tiberiady však připluli jiné loďky, blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když pán vzdával díky. Když tedy zástup uviděl, že tam není Ježíš ani jeho učedníci, nastoupili i oni do lodí a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho za mořem našli, ptali se ho, rabi, kdy ses sem dostal? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám. Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť. Zeptali se ho,
1: co máme dělat, abychom konali boží skutky?
0: Ježíš jim odpověděl, toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Zeptali se ho,
1: jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu. Jak je psáno? Dal jim jíst chléb z nebe.
0: Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu,
1: pane, dávej nám ten chléb vždycky.
0: Ježíš jim odpověděl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl, i když jste mě viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A toto je vůle Otce, který mě poslal. Abych nikoho z těch, které mi dal, nestratil. Ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle toho, který mě poslal. Aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.

0: Židé pak na něj reptali, že řekl, já jsem ten chléb, který se stoupil z nebe. Říkali, není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe, jak tedy může říkat, se stoupil jsem z nebe. Ježíš jim na to odpověděl, nereptejte mezi sebou. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj otec, který mě poslal. Já ho pak vzkřísím v poslední den. V prorocích je psáno, a budou všichni vyučeni od Boha. Proto každý, kdo slyší otce a učí se od něj, přichází ke mně. Ne, že by někdo viděl otce. Jediný, kdo viděl otce, je ten, který je od Boha. Amen, amen. Říkám vám, kdo věří ve mne, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoliv by ten chléb jedl, bude žít na věky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa. Židé se mezi sebou hádali. Jak nám tenhle může dát jíst své tělo? Ježíš jim řekl. Amen, amen, říkám vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal živý otec a já žiji skrze otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když vaši otcové jedli manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Toto řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova, kdo to může poslouchat? Ježíš vnitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají a tak jim řekl. To vás uráží? A co kdybyste viděli syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život, tělo na nic nestačí. Slova, která vám mluvím, jsou duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí. Potom dodal, proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od mého otce. Kvůli tomu mnozí z jeho učedníků odešli a už s ním nechtěli nic mít. Ježíš se tehdy zeptal svých 12. Chcete odejít i vy? Šimon Petr mu odpověděl,
1: Pane, ke komu bychom šli? Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, syn živého Boha.
0: Ježíš jim odpověděl, vás 12 jsem si vyvolil, ale jeden z vás je ďábel. A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského, ten ho měl zradit, ačkoliv byl jedním z 12.

z překladu Bible pro 21. století z 6. kapitoly Janova Evangelia četli herci Jan Potměšil, Jan Vondráček, Josef Sommer, Luboš Veselý a Petr Forman. Za chvilku bude 16 hodin.

0: Překročili jsme 16. hodinu, posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7, je 8. července a u mikrofonu je Lenka Malinová a před námi relace Základy, kterou aktuálně sepsala Štěpánka Paluchníková, vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Své páté zastavení u elementárních témat křesťanské víry věnuje tématu odpuštění.
1: Základy. Základy. Dnešní téma je odpuštění. Odpuštění je jako hluboký výdech a dar nového, svobodného nádechu. Je jako okamžik, kdy z našich ramen spadne těžký kámen, který jsme dlouho nesli. Je jako radostný tanec dětí, které se smějí bez zábran a beze strachu. Bez odpuštění se žije těžko, někdy téměř nedýchatelně. Nese v sobě tíhu, která postupně proniká do našich vztahů, do našeho vnímání sebe i druhých. V modlitbě Páně zaznívají slova: odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Je v nich zvláštní propojení, jako by se samozřejmě předpokládalo, že ten, kdo prosí o odpuštění, zároveň odpouští. Jako by jedno nemohlo existovat bez druhého. Ale je to opravdu tak samozřejmé i v našich životech? Zkušenost často ukazuje, že ne. Odpustit není automatické. Někdy je to dlouhý proces, vnitřní zápas, který se odehrává hluboko v nás. Zvlášť tehdy, když zranění bylo těžké, když nás někdo zasáhl nespravedlivě nebo bolestně. V takových chvílích se může zdát, že odpuštění je téměř nemožné. Neodpuštění můžeme přirovnat k vězení, ve kterém jsme zavření. A klíč je přitom zevnitř. Držíme se bolesti, křivdy, hněvu a přitom tím nejvíce svazujeme sami sebe. Odpuštění není především dar pro toho druhého, ale pro nás samotné. Je to cesta ke svobodě. Ježíš říká, komu bylo mnoho odpuštěno, ten mnoho miluje. Tato slova nám připomínají, že odpuštění není něco, co si můžeme zasloužit. Opět je to dar. A právě proto ani my nemáme odpuštění podmiňovat tím, že si ho ten druhý zaslouží. Nemáme čekat, až se změní, až uzná svou chybu, až udělá první krok. Jsme zváni odpouštět i tehdy, když druhý o odpuštění nestojí. To ovšem neznamená, že je to snadné. Často se snažíme odpustit, ale nedaří se nám zapomenout. Vzpomínky se vracejí, bolest se znovu ozývá. A to nás může vést k pochybnostem. Odpustila jsem opravdu? Nebo to jen předstírám? Možná je důležité si uvědomit, že odpuštění a zapomenutí nejsou totéž. My lidé zapomínat neumíme, tak jak by někdy bylo potřeba. Ale můžeme se rozhodnout, že se k druhému nebudeme vztahovat skrze jeho vinu. Že nenecháme minulost určovat přítomnost. Bůh nám v tom je tichým příkladem. Bible používá silné obrazy. Naše hříchy vzdaluje, jako je daleko východ od západu, a už na ně nevzpomene. To neznamená, že by Bůh ztratil paměť, ale že se rozhodl naši vinu nepřipomínat, nepočítat s ní, nejednat s námi podle ní. A právě v Kristu máme jistotu, že Boží odpuštění je skutečné a pevné. Není křehké ani podmíněné. Nikdo nám ho nemůže vzít. A z této jistoty pak můžeme čerpat sílu odpouštět i tam, kde je to těžké, a milovat i to, co je nedokonalé.
0: Úterý v 9 hodin a 30 minut bude Štěpánka Paluchníková ve svém seriálu Základů pokračovat tématem, co je to spasení.

kdo svého bratra zatracuje, bude vydán ohnivému peklu. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele.

Teď máme takovou chvíli hudby, než se zase zaposloucháme do mluveného slova, a to ranního telefonátu. To bude o 16:30.

Už nejsme definováni svou minulostí, svým starým já, které bylo plné strachu. Máme novou identitu v Bohu, zpívala Lauren Daigle.

Za chvilku se vrátíme k rannímu telefonátu, který představuje Viu Comeniu, společnost, která se věnuje odkazu Jana Amose Komenského.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: less of two must two come back home.
1: Still you love us, so make more every day in the ways you love us. You love us, you love us.
2: Můj dnešní čas za mikrofonem, co by moderátorky, končí. Za chvilku bude 17 hodin a to je čas pro pohovku. The Best of Pohovka 2022 až 25. Tak zní název aktuální série výběru rozhovorů, natočených ve studiu i v terénu. Dnes si připomeneme rozhovor i úplně první sólové album Jana Knížka. Pořadem provází Karolína Vološínová. A v 18 hodin dostane slovo Aneta Lofítková, moderátorka večerní vysílání. Z toho odpoledního se loučí s přáním boží blízkosti Lenka Malinová.

Všetko, čo mi svet dá, je tak prázdne, tak prázdne.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Hostem dnešní pohovky je manžel, otec dvou dětí a muzikant srdcem Jan Knížek. Honzo, vítejte.
2: Děkuju za přivítání i za tu možnost s vámi mluvit.
1: Prozrte, my jsme se už před tímto rozhovorem trošku bavili o tom, jak bychom mohli uvést tento rozhovor. A vy jste říkal, že byste rád začal mluvit o tom, kdo za to může, že to CD, které vyšlo v půlce prosince roku 2022, spatřilo světlo světa, takže byste rád začal tím příběhem.
2: Když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadlo, protože se mě dost často lidi ptají, jak to vlastně začalo, tak mě napadlo, že těch začátků toho CDčka je víc. Minimálně tři, který chci zmínit, když opominu třeba takový ten začátek toho, že si někdo vyndá CDčko z krabičky, vloží ho do přístroje a spustí. To je taky jeden z těch začátků, že jo? Ale ten nechci tady teďko uvádět, mám jiný tři začátky nebo jiný tři příběhy, který můžu zmínit. Ten první, ten to tak jakoby celý zastřešuje. Napadlo mě, že by se přitom mohl hledat, kdo za to může. Tak nějak celkem přirozeně mě napadlo, Honza Knížek natočil CDčko, může za to Honza Knížek, jo. Jenomže to by tu nesměly existovat emoce, vzpomínky a nějaký prožitky a takové věci. A mně se vybavila jedna věta z jedné krásné písně, kterou složil pan Jiří Suchý, taky si ji naspíval. A on tam zpívá jednu větu, kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. A tím se to asociačně spojilo právě s tím CDčkem. Jsem si říkal, kdybych se nenarodil, sotva bych asi natočil CD. Takže jsem si řekl, aha, můžou za to moji rodiče. A pak mě v zápětí došlo, že abych se jim já mohl narodit, tak se museli narodit i oni. A v tu chvíli se tam objevily obě babičky a oba dědové. A v tu chvíli se nastartovala taková ta představa toho rodokmenu, jak prostě to narůstá do šířky. Najednou se to dalo celý do pohybu. Já měl pocit, že letím nad tím rodokmenem, nad tím stromem života. Pořád se to rozšiřovalo, ten let se zrychloval, už se to podobalo i mým snům. Já občas mívám lítací sny. Kdo je má, tak ví, o čem mluvím. Je to nádherný pocit vznášet se vlastní mocí, vlastní silou a pak zase někde přistát a v pohodě. A najednou prostě se to takhle dalo do toho pohybu, do toho letu. Já jsem vnímal, jak se to rozšiřuje a zrychluje, až jsem najednou zjistil, že se ten let už zpomaluje a že ten rodokmen se zužuje. Až jsem na tom předposledním stupínku jakoby uviděl všechny potomky Adama a Evy. A na tom posledním stupínku, respektive na tom prvním stupínku, byli Adam s Evou. A protože víme, že Adama s Evou stvořil Bůh, tak jsem byl u cíle. CDčko má svého pachatele a tím je samotný Bůh. A já jsem za to hrozně moc vděčný, protože vím, že to je z dobrý ruky a že to přinese minimálně radost a požehnání. Tak to je takový ten začátek toho, který to vlastně jakoby nějakým způsobem zceluje. A ten druhý začátek, ten už má konkrétní datum. Je to 25. března 1993, kdy jsem vydal svůj život Ježíši, pozval ho do svého srdce jako svého pána a spasitele. A tím se vlastně nastartoval ten proces vzniku i tohohle CDčka, nejenom nového života, který jsem začal žít. Krátce předtím to mi bylo nějak kolem 35 let, jsem se začal intenzivněji zabývat otázkami Boha, jak to všechno je, vyrovnat se nějak třeba s trojjediností Boží, to byla pro mě záhada. A asi půl roku přede mnou, nebo tři čtvrtě roku přede mnou uvěřila moje žena a tím pádem já jsem se začal víc o Boha zajímat. To už jsme měli obě děti. Manželka s něma chodila do sboru a já jsem jí pomáhal pak s kočárkem a krčil jsem se tam někde u kočárku, aby mě nebylo pokud možno vidět. Ale poslouchal jsem ty kázání a ten pastor vždycky našel nějaký téma, který se mě přímo dotýkal. Já měl skoro až podezření, že se vždycky domluvil s mojí ženou, že tam budu a že bude kázat za něco, co se mě přímo jako dotkne do srdce. No samozřejmě byl to vliv Ducha Svatého, žádná domluva tam taková nebyla. A já jsem toho 25. března 1993 odjel na první lekci kurzu Základy křesťanského života. Mimochodem ten kurz běží do dneška, pořád existuje. A tam jsem skutečně vydal svůj život Bohu ve své první modlitbě, která šla ze srdce. A když jsem pak večer přišel domů z toho kurzu, tak jsem dostal od svojí ženy Bibli, kterou už na mě měla připravenou. A já jsem začal číst. A jak jsem postupně pročítal písmo i podle nějakých rad, jak to správně číst, něco z Nového zákona, něco ze Žalmů, něco ze Starého zákona, něco z Přísloví a tak dál. Takže jsem měl takový systém na to a jak jsem to pročítal, tak některé ty verše ke mně mluvily jinak než ty ostatní, tak jsem si ty jejich odkazy poznamenával, abych se k ním mohl vracet a posléze jsem zjistil, že mi k tomu Bůh dává hudbu.

0: počkat, opravdu počkat, až mi Bůh tu hudbu dá. Takže celý to CDčko je v podstatě boží dílo skrze mě, abych to tak nazval. A tím pádem začaly vznikat ty písničky. Já jsem to nějak nesledoval od počátku, měl jsem radost z každý nový písně. A pak někdy kolem roku 2006 jsem zjistil, že už jich mám asi 13, vlastně, že jich je 13. A přišlo mi, jak jsem tak nad nima seděl, abych si je seřadil. Nějak jsem úplně přesně nevěděl, jak si je řadit, jestli abecedně, nebo podle toho, jak jsou dlouhý, nebo tak. Ale přišlo mi, abych si je seřadil podle toho, odkud jsou. A zjistil jsem, že mám 7 písní ze staré smlouvy a 6 písní z nové smlouvy. A tak jsem si okamžitě řekl, tady chybí jedna píseň a dalo by se to vlastně vydat na kazetě. A strana, B strana, tenkrát frčeli kazety ještě. Chrom dioxid, kdo měl, tak byl král, jo. CDčka moc, ještě myslím, že ani nevím, od kdy jsou CDčka takhle jako v distribuci. Prostě napadlo mě natočit kazetu, stará smlouva, nová smlouva a text, který mi tam chyběl, evidentně byla modlitba Páně, Otče náš jen si v nebesích. A tak jsem si ten text vypsal a seděl jsem nad ním a usiloval jsem o to, abych dostal tu melodii, abych ji vymyslel. A opravdu dvakrát jsem si na tom těžce vylámal zuby a nešlo to. Až po nějaký chvíli, po nějakých 2-3 dnech jsem nad tím znova seděl a najednou jsem vnímal a cítil, jak mi Bůh rovnou dává ty konkrétní akordy. A já je jenom hrál postupně a byl to neuvěřitelně silný zážitek. Navíc kromě toho, že to bylo takhle jako přímo, že jsem dostával ty akordy, tak to byly akordy, které já jsem do té doby vůbec nikdy nepoužíval. Takový ty rozlomený jazzový akordy, o kterých jsem věděl, že existují, ale neměl jsem pro ně žádné uplatnění a najednou je těch akordů plná písnička. A já měl prostě 7 a 7 a tam začala vlastně ta touha vydat CD. Takže to je takový nějakých 15-16 let, co jsem se za to nějakým způsobem modlil. Několikrát ve sboru u nás jsem slyšel takovou výzvu, modlete se za svoje sny. A tak jsem se za to modlil a takhle vlastně začal vznikat veškerý ten materiál. Do dnešního dne je těch písní 23 a z toho jsme jich vybrali 15, které jsou na tom CDčku. Tak to byl ten druhý začátek a napojím na to rovnou ten třetí, který už se týká konkrétně toho CDčka. Myslím, že to je tak 4 roky nebo 5 roků zpátky, co jsem se potkal s jedním přítelem od nás ze sboru. Nevím, jak na to došlo, ale říkal jsem mu, že zhudebňuju určitý krátký pasáže z písma a jeho toho zaujalo. Řekl mi, jestli bych mu poslal nějaký nahrávky, takže se mu to posléze i zalíbilo a říkal, to vydáme. A začal schánět producenta. Pochopil jsem, že bez takové osoby to prostě nepůjde, že to musí někdo takhle jako vést a zastřešit. A našli jsme producenta, který to pak ale v zápětí odmítnul, tu spolupráci, což mě moc nepotěšilo a spíš jako odradilo, ale nestrácel jsem tu naději, jakože, že to vyjde. A jemu se pak povedlo tomu, budeme mu říkat třeba David, pro zjednodušení, protože se tak jmenuje, sehnal dalšího producenta, může mu říkat Petr, protože se tak jmenuje, a ten vlastně obstaral to producentství z té hudební stránky. U něho se to všechno nahrávalo, u něho se to aranžovalo, u něho se dohrávaly všechny ty další nástroje. V tom minulém roce měl malý studio, kam se vešli 2 lidi a když se tam napasoval 3., tak už se tam nedalo moc dýchat. Nicméně zvládli jsme to, natočilo se to všechno takhle, jak to je. To je ten 3. začátek toho CDčka, toho fyzického konkrétního CD, který můžete držet v ruce. Takže vidíte, že začátky jsou minimálně 3 a že to je všechno tak jako relativní.
1: To je ta trojedinost asi.
2: Jak předstoupím před Hospodina, s čím se mám sklonit před Bohem na výšině?

0: Při poslechu toho, jak jste začínal s tímto albem a i melodie, jak jste říkal, že jste se usilovně snažil to nějak propojit a vytvořit tu muziku, tak pro mě je těžce srozumitelné, jak texty z Bible se dají ověnčit tou melodií a jak vlastně i jí zpívat, správně frázovat, protože ty texty jsou dosti krkolomné, hlavně v češtině, takže jak tohle to jste zvládl jako skloubit?
1: Já mám za to, že tím, že mi to Bůh rovnou dával, takže už i vymyslel to, jak to správně frázovat. Nejsložitější na frázování je, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství z Římanům 11:33 až 36, tuším. A tam jsou hrozně dlouhý slova, třeba jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nevystopovatelné jsou jeho cesty. Tak to byl trošku oříšek, ale myslím, že to tam jako vklouzlo docela přirozeně, že to je z té nahrávky znát. Prostě když Bůh něco dělá, tak to dělá hezky a dokonale a že jsem se na to mohl takhle jako spolehnout, že to bude použitelný. Samozřejmě, že jsem řadu věcí si dodělával pro svoji pusu, pro svůj vkus a tak dál, ale ty základy tam byly všechny od Boha rovnou. Takže já jsem s tím neměl takovou tu práci už, jako jak vymyslet frázování. Já jsem se naopak snažil o to, aby všechny ty písně byly přímo citace z ekumenického překladu Bible. To znamená, že jo, tady vítám tu příležitost určitý chyby, který jsem se dopustil při živém vysílání s vaším milým Rádiem 7, kdy jsem řekl, že když si otevřete Bibli na tom konkrétním místě, tak máte v ruce Bibli. A to bylo prostě pod tlakem možná nějaký trémy nebo něčeho, nevím přesně, proč jsem to takhle řekl, ale mínil jsem tím, jako že když otevřete Bibli na tom konkrétním odkazu na tom místě, že máte v ruce zpěvník. Protože ty texty jsou opravdu nezměněný, jsou použitý do těch písní přesně tak, jak jsou zapsaný. A to byl jeden z cílů mý práce, aby to zůstalo opravdu nepozměněný, nepřehazoval jsem slova kvůli rytmu nebo rýmu. Prostě zachoval jsem to, jak to ekumeničtí překladatelé zapsali.
0: Proč jste zvolil překlad českého ekumenického překladu Bible?
1: To byl jednoduchý důvod, protože to byla moje první Bible, kterou jsem začal číst. A je pravda, že když se objevily další překlady, třeba studijní překlad 21 nebo další jiný, který existují, tak jsem zjistil, že ta ekumenická Bible je nejzpěvnější. Já jsem zkusil ty texty zaspívat z těch jiných překladů a vůbec to nepasovalo už na tu hudbu, na to frázování. Mně se líbí i to, že tam prostě významově vycházejí i takový ty důrazy na významy jednotlivých slov, že to tam prostě takhle je krásně nachystaný a ty jiný překlady mě to neposkytovaly.
0: Když se zastavím u tvorby, obecně muzikanti, když tvoří, tak potřebují k tomu asi nějakou speciální atmosféru. Máte něco takového?
1: Mám. Potřebuji být úplně sám. Opravdu jako nedokážu tvořit tak, když vnímám, že třeba i v druhé místnosti někdo slyší, co zrovna produkuju na tu kytaru a říká si, nebo hlavou mu třeba prolítne, no co to tam zase zkouší, to je hrůza, jak to chce použít. A jo, potřebuji být opravdu sám, pokud možno izolovaný, aby mě nerušilo to, že mě někdo, byť nepřímo, poslouchá.
0: Znamená to, že třeba vyrazíte někam do přírody nebo se zašije ve zkušebně?
1: Naprostá většina těch písní vznikla doma. A dokonce si vzpomínám, teď už nevím, která píseň to byla, ale manželka tenkrát odjela s oběma dětmi někam nahoru, ještě s kamarádkou svojí. A sotva zabouchly dveře, tak já jsem slezl z patra. My jsme měli všude udělaný patra na spaní, protože jsme bydleli v 1+1. Takže jsem slezl z patra, popadl jsem kytaru a rovnou jsem zhudebnil jeden text, který jsem měl vyhlínutý a šlo to hned. Jako, to byla prostě inspirace v tu chvíli. Taková spontánní chvíle, nádherná. Jako, to na to rád vzpomínám. Myslím si, že to byla písnička Kdo vystoupil do nebe, sestoupil. Ale nejsem si úplně jistý. Já jsem zpočátku těm, jak ty písničky vznikaly, tak jsem neregistroval ty příběhy, které jsou v nich schované. Ona vlastně, každá ta písnička má dva příběhy. Jeden se týká toho, jak vznikala, a druhý se týká toho, o čem je ten text. Ty dva příběhy jsou paralelní, nespojují se dohromady, ale já jsem zpočátku ty příběhy jako toho vzniku, ty písně jsem nějak jako neregistroval, nezaznamenával si. Až teprve po nějaký čase, když už bylo těch písní 15-16, tak jsem si uvědomoval, aha, teď jsou zatím schovaný krásný příběhy, jak to vzniklo. K těm příběhům, které jsou skryté v těch textech, bych rád ocitoval jeden text, který mě víc jako, nebo hodně bere u srdce. Je to píseň Jak předstoupím před Hospodina. Je to taková situace, kdy ten konkrétní člověk je konfrontovaný Boží svatostí a vlastní jakoby nedostatečností, nebo já nazvat vlastním hříchem. Jedná se o starozákonní text, bylo to v době, kdy za nějaké provinění a hříchy lidi obětovali zvířata, ptáky, potažmo třeba i mouku, olej a tak dál. A vlastně dalo by se říct, že za každý hřích tekla krev. To je věc, kterou vlastně Bůh vyřešil tím, že jeho syn se obětoval na kříži a jeho krev tekla na odpuštění hříchů všech lidí, všech, co žili, žijí a ještě budou žít. Ale tenhle ten text je, jak říkám, starozákonní a ten člověk, který tady něco vypovídá, se dostal do opravdu do takového vážného stavu. To zkusím přečíst, jak to vnímám. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna? A do toho přichází Bůh a říká, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Pro mě je tenhle ten text tak opravdu neuvěřitelně silný, kdy Bůh dokáže na 5 řádkách vyjádřit tu obrovskou milost a tu možnost obejmout člověka a dát mu východisko. Takže takhle, jeden textový příběh za všechny. Asi 2 písně jsou tam třeba vyloženě jako inspirace ze svatebního oznámení. Protože si lidi rádi dávají nějaký veršík na svatební oznámení a většinou jsou to takový veršík, který jsou hodně ze srdce, tak mě to vedlo k tomu, že jsem si otevřel Bibli a našel jsem si verše před tím, uvedeným veršem a za ním a řekl jsem si, aha, tak tohle to dává ještě nějaký další celek a zkusil jsem to zhudebnit, Bůh mi k tomu požehnal a v jednom případě se stalo, že jsem tu píseň už odpoledne hrál přímo na tom obřadu. Takže i takhle vznikaly písně.
2: Žena statečná je korunou svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery,

hledí vstříc příštím dnům. Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho

0: Je tam jedna píseň, která není ucelený text, tak jak byste to našli v Biblii. A to je Žena statečná. Žena statečná vznikla nějak na popud, jak jsem pročítal přísloví, tak jsem se všímal textů, který se týkají žen. Je jich tam opravdu požehnaně těch textů. A jsou tam i negativní, i pozitivní. Je z těch negativních, že lépe na střeše, než se ženou svárlivou. Takže já jsem si všechny ty verše vypsal, pak jsem vyškrtal ty negativní, zůstaly mi ty pozitivní a ty jsem pak jako mozaiku poskládal do určitýho příběhu, který je patrný z té písně. Je doplněný i ještě o nějaký další verše, které nejsou přímo o ženě, ale k tomu vedou, že až si poslechnete tu písni, tak to pochopíte. Takže to je asi jediný text, který není souvislý přímo v Bibli. Jinak všechny ty ostatní texty jsou přímo tak, jak jsou ty odkazy napsané, tak je tam najdete.
1: Říká se, když hudebník tvoří, takže ho políbila muza. Jak byste to ve vztahu s Bohem opsal možná jinak, nebo v čem vidíte ten rozdíl? Když Bůh vám dává inspiraci pro tvorbu a potom jsou muzikanti, kteří řekl, no políbila mě muza a teď jsem tvořil a zešlo album.
0: Mně to přijde trošku komický, ale asi bych to vůbec nedokázal nazvat muzou. Je to prostě určitý obdarování, který od Boha mám a muzy bych do toho vůbec nekomponoval.
1: Asi jsou dost malé.
0: Já si jinak neumím představit jako takovou nějakou tu bytost, která se vznáší s tou harfičkou. Ne, jako, to je mi cizí.
1: Na tvorbě tohoto alba se podílelo několik lidí asi ze vašeho, konkrétně z vašeho společenství, kde jste členem, nebo kam chodíte. A také podíleli se na tom i lidé, co jsem viděla na přebale z jiných společenství. Dalo by se to nazvat jako taková ekumenická tvorba?
0: Ano, to si myslím, že ano. Jsou na tom účastníci z různých sborů opravdu, dokonce i jeden nevěřící. To byla taková zvláštní schoda u nás v domě, kde bydlíme. My jsme ve třetím patře, vlastně 3,5. patro a vedle nás bydlela taková hodně stará paní, která se ještě starala o svoji maminku. A protože pro ně už to bylo opravdu hodně vysoko, těch 3,5 patra, tak je přestěhovali do přízemí a místo nich se tam nastěhoval takový mladý pár. A já jsem najednou přes zeď zjistil, že on hraje na saxofon a na příčnou flétnu a to úplně fenomenálně. Opravdu jako nádhera. A když jsem to slyšel, tak jsem šel a zazvonil jsem tam u dveří a on naprosto vyděšený říkal, hraju moc nahlas, že jo, ruším vás. Já jsem říkal, absolutně ne, úplně všechno v pohodě, jenom vás chci poprosit, až budu někdy potřebovat. Tak jestli byste mi zahrál na CDčku. A opravdu k té spolupráci nakonec došlo. Přišel, zahrál saxofon i příčnou flétnu a myslím si, že mu to dávalo nějaký smysl jako nevěřícímu člověku, že byl dotčený Bohem. Samozřejmě dostal CDčko, potom jako účastník, všichni, kdo se účastnili na CD, tak dostali jeden exemplář ode mě a tak doufám, že mu to třeba nějakým způsobem pomůže, ale jinak jsou tam všechno lidi, kteří Boha velice dobře znají už nějakou dobu a jenom asi 2 nebo 3 jsou přímo z našeho sboru, jinak jsou to přátelé, kamarádi z různých jiných sborů.

kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Od věků se něco takového neslyšelo. K uchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna

0: Existuje nějaký příběh za tím, jakým způsobem jste vymyslel, nebo se na tom podílel i další třeba přátelé ze sboru, vizuální vzhled toho alba?
1: V podstatě ten, jak mu říkáme David, protože se tak jmenuje, tak on se stal vlastně tím hlavním producentem, který to všechno organizačně zajišťoval od prvopočátku toho nápadu až po tu realizaci, první návrh té grafiky a tak dál. Takže jako on jako producent má na tom takový lví podíl. Vlastně já jsem měl dva producenty, což si ani se mi ve snu nenapadlo, že by něco takového...
0: Při tom lítání ve snu vás to nenapadlo?
1: Ne, ani tam. Já jsem doufal, že bude aspoň jeden producent, který to zastřeší, a oni byli najednou dva. Takže David v podstatě vytvořil nějaký základní koncept, kterýmu se pak věnoval další přítel Jakub, a ten vlastně připravil celý ten obal na tisk a na tu realizaci. Takže on tam doplňoval nějak ty texty, přizpůsoboval to do kruhu a do oblouku a tak, jak to vlastně vypadá teďko. A vlastně celý to sestavil ten Jakub na ten první návrh, který vytvořil David.
0: Na přebale je Bible a když se otevře to album, tak vevnitř na CDčku je ta Bible otevřena. A mě to evokuje takovou asociaci, že, jak jste říkal, že Bible, když si vezmete do ruky Bible, je to vlastně zpěvník. A tím, že to je na CDčku, tak máte tam i vizuálně tu Bibli otevřenou. Je nějaká píseň z toho výběru, který jste umístili na disk, na CDčko, vaše oblíbená?
1: Já mám oblíbené všechny.
0: Obzvláště oblíbená?
1: Velmi oblíbená je ta píseň Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, ale... V podstatě i ty další písně, které jsou přímo z knihy Izajáše, Jak předstoupím před Hospodina. To jsou velice silné texty, které mám opravdu moc rád, ale nemůžu se prostě vyhnout třeba té titulní písni Což pak nevíš, což pak si neslyšel.
0: Již název nese celé album. Má to v posluchači evokovat nějakou reakci, když slyší Což pak nevíš, což pak si neslyšel?
1: Pokud možno by ho to vedlo k tomu, aby byl dál zvědavý. Aby se snažil odpovědět na ty dvě otázky a snažil se je najít v tom CDčku, ale ono to není jenom tak prvoplánový, protože těch písní je 23 a rád je vydám na dalším CDčku. Tam už bych chtěl zase, aby byl název hodně příbuzný a tam by to bylo Možná už víš, možná už si slyšel.
0: Takže chystáte druhý album v podstatě.
1: Ano, a tam bych to doplnil ještě o písně nebo texty, zhudebněné texty, které jsem dostal od sourozenců ve sboru, nebo jsou to písničky, které třeba i používám, když sloužím ve chvalách, tak ty texty se tam objevují, ty písničky se občas hrají, takže by byly i na tom CDčku, že už by to nebyly jenom písně v písmu, ale bylo by to písně v písmu a ty další, nebo tam ještě to domyslím, ale ten základní název, možná už víš, možná už jsi slyšel, ten by měl navazovat na ten první název tohohle CD.
0: Ty říkal, že sloužíte ve chválách. Jaký je v tom rozdíl chvály a další písničky, o které byste rozšířil to budoucí CDčko?
1: To jsou vlastně písničky, které většinu času leží v šuplíku a nejsou moc rozšířený, takže bych je právě na to další CDčko chtěl dát. To, že je použiju občas někdy, když se to hodí tematicky do chval, možná bude dobře vysvětlit posluchačům, co to chvály jsou. Křesťané vnímají chvály jako písně, kterými oslavují Boha, uctívají ho, děkují mu, radují se z něj a tak dál. Takže ty písně mají prostě takový společný název chvály. Právě ta část těch chval v tom shromáždění je podle mýho názoru něco, co je tam asi nejdůležitější, protože až budeme v nebi, tak tam už nebude vyučování, tam už nebude prorokování, tam už budou chvály. A tak bude dobře, když se těma chválama budeme víc zaobírat už tady v tomhle životě, v tomhle světě. A takže chvály jako takový, on v podstatě chvála jako taková je styl života. To je něco, k čemu nás Bůh stvořil, abychom byli chválou jeho slávy. To je přímo jako citace zase z ekumenické Bible. Takže chválič jako takovej je každý křesťan, kdo má Ježíše ve svém srdci. A akorát někdo to prostě vyjadřuje třeba hudbou, někdo tancem, někdo kresbou, básněma, různě. Prostě chváliči jsou vlastně úplně všichni a je to radost třeba, když ty chvály vedu a přijde mi takový prostor, kdy můžu přestat hrát a kdy můžu udělat krok dozadu od mikrofonu, abych nebyl slyšet a to shromáždění zpívá samo. A to je neuvěřitelný pocit, nádherný, kdy ty lidi opravdu chválí svého Boha a chválí ho každý za sebe a nepotřebuje k tomu už nějaký bližší vedení.
0: Není to o těch lidech vepředu s nástrojema, ale ano. O tom, že každý za sebe má tu potřebu Boha chválit. Nebo
1: já bych tam ani nechtěl předstupovat jako sám za sebe. Jako, máme nějakým způsobem odrážet tu Boží slávu a přinášet je k lidem, tak, aby se s Bohem setkali. Pokud možno, aby tam nebylo třeba nic rušivýho. Bejva, jako já jsem o tom sepsal takovou krátkou brožurku, takový desatero pro chváliče, kde poukazuju na určitý drobný nešvary, které se objevují během těch chval a čeho je dobrý se vyvarovat, aby to ty lidi nerušilo, aby opravdu měli ten prožitek Boží přítomnosti a toho svýho prožitku, který přitom mají, aby nebyl rušený.
0: Napadá vás něco konkrétního?
1: Třeba já potřebuju ve chvíli, kdy už zpívá celý to shromáždění, tak už není potřeba tak úplně, abych tam byl slyšet já s tím svým zpěvem, ale aby oni nerušeně vnímali kytaru, nebo ten vůči nástroj, ať už je to klavír, kytara, nebo většinou to bývají tyhle dva nástroje, tak já potřebuji, aby tu moji kytaru slyšeli natolik bezpečně, že intenzitou budou vnímat ten rytmus, všechno to, co k tomu potřebují, text se nakonec promítá u každé písně, takže oni tak úplně nepotřebují to, abych já tam ještě zpíval, když oni chválí za sebe a potřebují to vedení a to vedení je tam v tom nástroji. Takže já jsem vždycky chtěl třeba po zvukařích, aby dali ten zpěv tak jako normálně, tak jak má být, a tu kytaru, aby tam dali nepatrně víc, aby ji nemuseli, to shromáždění, aby tu kytaru nemuselo ušima hledat, aby mohli bezpečně se nechat vést. Tak to je jeden z těch příkladů třeba.

0: tom albu, což pak neví, což pak si neslyšel, je na zadní straně pozorní autora. Poslech těchto nahrávek může zcela změnit tvůj život. Stalo se vám nebo někomu ve vašem okolí, že poslech chval, poslech křesťanské muziky změnil život?
1: Byl jsem svědkem, že třeba chvály jako takový měnili přístup těch lidí k Bohu, takže se k němu dostávali blíž. Bylo to většinou na nějakých konferencích, kdy sem jezdili nebo jezdí ještě pořád různí kazatelé a učitelé. Většinou se to týká konferencí, které jsou o vnitřním uzdravení, protože vnitřní zranění jsou hodně bolestivý a špatně hojitelný. To se hojí hrozně dlouho a velice složitě. Takže lidi, kteří k tomu mají rozpoznání, o tom vyučují a já měl to štěstí, nebo vlastně tu výsadu, že jsem tam mohl sloužit ve chvalách třeba třídenní konference, kdy jsem každý den 5 různých témat, které se otevíraly, a já jsem ke každému tématu vybíral speciální blok chval, tak aby mluvili k tomu tématu a aby se tam žádná píseň neopakovala. Bylo to velice náročné, ale myslím, že se to vyplatilo a že Bůh se dotýkal těch lidí skrze ty chvály a že to nebylo jenom to vyučování, ale že se propojilo dohromady texty těch písní, ta hudba i to kázané slovo, že se propojilo natolik, že Bůh začal měnit ty životy těch lidí jako v závislosti nebo v návaznosti na to. A kromě toho si myslím, že takhle, málo která píseň nebo málo která chvála je přímá citace z Bible. Občas se objeví třeba jeden řádek, který tam je a ten pak ten autor rozvede do dalšího textu. Ale já si myslím, že přímý Boží slovo je ta moc, která ten život může změnit. Tak proto tam mám ten text na tom CDčku.
0: Co byste popřál posluchačům při poslechu těchto 16 nahrávek z alba Což pak nevíš, což pak si neslyšel? Je tam nějaká hlavní myšlenka, kterou jim chcete předat?
1: Aby pokud možno prožívali Boží přítomnost. Věřím tomu, že Bůh to CDčko dal právě z tohohle důvodu, aby se s ním lidi mohli setkávat třeba ještě i jinak. Nejenom na modlitbách, nejenom ve stišení, nejenom při čtení Božího slova. Mám tu zkušenost, že když se to nahrávalo, nebo když to vznikalo, že když jsem poslouchal tu hudbu, už vlastně třeba hotovou, nebo byly to kontrolní poslechy kvůli tomu, jestli se tam ještě něco změní, nebo vystříhne, nebo upraví, tak jsem to poslouchal a sledoval jsem ten text přímo z Biblí v ruce a to je úplně jiný prožitek, než to jenom posloucháte, nebo když si to jenom čtete. Jo, že můžete sledovat ten text, tak tam je, a přitom to vlastně poslouchat a do toho vnímat tu hudbu, tak je to zase úplně jiný prožitek. K tomu bych chtěl nějakým způsobem povzbudit. Málo kdo si při poslechu toho CDčka asi tu Bibli otevře. Umím si představit, že si to CDčko pustí někdo, kdo bude třeba žehlit, anebo vyklízet myčku. Nebo věšet prádlo, no, prostě něco. Takže si to pustí jako náladovku třeba nebo tak. Ale jako pokud by se někomu podařilo sednout si, stišit se a pustit si to CDčko a přitom sledovat ty texty podle těch odkazů, tak to si myslím, že by byl ten správný výsledek toho celého konání nebo snažení se. Samozřejmě možná říkám zbytečnost, ale je potřeba to poslouchat buď to na sluchátka, anebo přes nějaký stolní reprobedínky. Ten malý repráček v notebooku plně znehodnotí veškerou naší snahu, co se týká zvuku.
0: Co třeba v autě?
1: Jo, tam jsou reprobedny, tam je to v pořádku.
0: Hoste, jo, povídejte. Myslím,
1: že spousta lidí už nemá ani jinou možnost, než si to poslechnout v autě, protože CDčka už pomalu mizí z domácností. Až uvidím, jak se CDčka prodávají a jak se distribuují, tak mám v plánu umístit všechny ty nahrávky na internet přes takovou aplikaci Supraphonline, která nabízí tu možnost vlastně prodeje CDčka tím, že si poslechnete tu nahrávku, jenom ukázky a pak je možný si ve formátu MP3 stáhnout buď to jednotlivý písně nebo celý CD.
0: Plánujete třeba i jiné platformy, jako je Spotify nebo YouTube?
1: Potřebuji se s tím trošku blíž seznámit, nemám s tím zkušenost. V tuto chvíli nevím, opravdu nevím.
0: Já moc děkuji, Honzo, že jste byl hostem pořadu Pohovka. Přeju, ať se CDčku dobře daří, ať je lidem povzbuzení ve víře a těšíme se, že si můžeme toto album poslechnout i na Radio 7.
1: Já děkuji za pozvání, taky přeju všem, aby se CDčko líbilo, aby přinášelo radost a pokoj. Kéž se setkáme zase u toho dalšího CDčka.
0: Budeme se těšit. Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová
1: a Honza Knížek.

0: Je 18 hodin a startuje večerní vysílání na Rádiu 7, u kterého vás vítá Aneta Lofítková. Program pro následující hodiny je nabitý, tak rovnou začneme Bible Guidem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 10. kapitola. V této kapitole Ezechiel opět vidí Boží trůn se vším okolo. Tentokrát se ale tato Boží přítomnost, Hospodinova sláva, vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Tím Bůh vyjádřil, že opouští svůj chrám v Jeruzalémě a vydává ho tak Božímu trestu s rukou jeho nepřátel. Jeruzalém zachvátí požár. Tento trest je zde vyjádřen ohněm. Podobně, jako když v dobách Mojžíše zemřeli dva starší synové velekněze Árona. Ti měli poprvé vstoupit do nově postavené svatyně stánku a zapálit voné koření na malém kadidlovém oltáři uvnitř svatyně. To byl úkol kněží. Nikdo jiný než kněží do svatyně nemohl vstupovat. Kadidlo na oltáři měli zapálit ohněm z obětního oltáře, který byl venku před budovou stánku. Na tomto oltáři se přinášely oběti, které symbolizovaly uznání hříšnosti Izraelců, včetně hříšnosti kněží. Tyto oběti Bůh přijímal jako prozatímní přikrytí lidské viny. Dva Áronovi synové, první kněží, ale na toto nedbali. Nepovažovali za důležité uznání hříšnosti a nedbali ani na nařízení, které jim tento postup ukládalo. Vzali si prostě oheň ze svého vlastního domácího ohniště. Mysleli si, že na tom nezáleží. Byli příliš povznesení. Možná, že přikládali svým osobám příliš velký význam. Když přistoupili ke kadidlovému oltáři ve svatyni, došlo k explozi. Bůh jejich oheň nepřijal. Z oltáře vyšlehl plamen ohně a oba kněží zahubil. Tak Bůh ukázal nejen na to, že je třeba ho brát vážně, ale také na následky osobních hříchů. Hříchy se staly plamenem, který muže spálil. Podobný obraz vidíme v Ezechielovu vidění. Hříchy Izraelců zapálí město. Zde formou žhavých uhlíků, pocházejících přímo od Božího trůnu. Čteme. Podíval jsem se a hle, nad klenbou, nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn. Vejdi do soukolí pod cheruby, řekl onomu muži oděného plátnem. Naber z prostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno naber oheň ze soukolí uprostřed cherubů, vešel mezi ně a postavil se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Žhavé uhlíky, rozsypané po městě, nám ukazují to stejné, co se stalo těm dvěma kněžím. Ty potrestal Bůh. Byl to trest za jejich pýchu a hřích. Jejich pýcha a hřích se staly plamenem, který je spálil. U Ezechiela město také trestá Bůh. Je to trest za pýchu a hřích. Město tedy vlastně zapálila lidská pýcha a hřích. Podobně to vidíme i v dobách církve. V knize Skutků máme příběh nepoctivých manželů, kteří se přidali k církvi z postranních nečistých důvodů. Jejich zlé úmysly byly odhaleny velmi razantním způsobem. Oba manželé na místě zemřeli. Jejich tajné hříchy se staly vnitřním plamenem, který je zahubil. Jejich pýcha a hřích je zabili. Tento příklad měl na počátku církve všem obráceným židům ukázat, že stejně vážně, jako Bůh bral případ prvních kněží a s tím spojené služby ve stánku, bere i církev a její službu. Bůh to udělal jednou, aby potvrdil svou vážnost. Neopakoval to znovu. Naštěstí. Kdyby Bůh zjevně trestal všechny naše postraní a zlé úmysly, tak by v církvi nikdo nebyl. Dokonce ani Petr by neobstál. Právě o něm píše apoštol Pavel toto. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzení hodné. Petr se tehdy choval pokrytecky. Ze strachu se připojil k židovským věřícím, kteří se považovali za čistší než pohanští věřící. Petr ale nepadl mrtev k Pavlovým nohám. V církvi se musíme vyhnout dvoum extrémům. Neměli by v ní získávat pozice lidé, jejichž motivy nejsou správné. Takoví lidé nebudou vždy hledat dobro všech, ale budou preferovat své zájmy a postoje. Pýcha se vždycky nějakým způsobem projeví. Na druhou stranu nevěřme hlasům, že je možné církev zcela očistit. Předpoklad, že Bůh naši církev požehná, až bude úplně čistá, je nebiblický. Nikde v Novém zákoně nenajdeme takovou Bohem danou podmínku. Vždycky budou v církvi i ti, kteří tam vlastně vnitřně nepatří. Podstatné je, aby to nebyli oni, kdo určují život a směr církve. V Ježíšových dopisech církvím jsou káráni všichni věřící, ale hlavně vedoucí. Vedoucí církve má zodpovědnost odevzdávat své srdce a svůj život neustále Bohu. Není jednoduché být dobrým vedoucím. Modleme se za své vedoucí. Oni to potřebují a budou za to vděční.

Bible Guide nám odstartoval středeční večerní vysílání a setkat se s ním můžete opět zítra, buď v 8, anebo v 18 hodin. Teď už nahlédneme na další porci nachystaných pořadů. V 18 hodin 30 minut si nalaďte průsečíky, které se věnují tématu monitoringu práce. V Kanafásku dnes dojde na zatýkání. Vězení nebude hrozit žádnému člověku, ale zvířeti. Poslechněte si v 19 hodin 15 minut příběh o Alíkovi, který se ocitne na lavici obžalovaných. Ne každý vedoucí musí mít moc vlivnou pozici. V církvi to mnohdy ani jinak nejde, protože mnozí, kteří vedou, jsou dobrovolníci. Jak důležitá je v takovém případě důvěra a jak ji budovat? Nechte se inspirovat pořadem 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tondou s Prokůpkem v 19 hodin 45 minut. Jaká byla vizitka sboru v maloasijské Filadelfii a v čem nám tato církev může být příkladem? Dočteme se o tom ve třetí kapitole knihy Zjevení, přičemž další podrobnosti přinese relace Světem Bible. Výklad Johna Vernona McGeeho si můžete naladit od 8:45. V posledních letech se v církevní pastorační praxi, tedy péči o duši, rozmohlo učení o takzvané generační kletbě. Biblickou optikou se na tento přístup podíváme v dalším pořadu Kudy kam. Hostem letních vydání je kazatel církve bratrské na Slovensku Rastislav Betina. Jehož přednášky zazněly na sjezdu vedoucích a starších církve křesťanských sborů. Záznam v pořadí třetí přednášky je připraven v 9 večer.

Nyní na pokračování nahlížíme prostřednictvím knihy Andělské stezky do života v nepálských horách, kde žije kmen Magarů. Vydali se k ním manželé Shepherdovi, aby jim usnadnili život a hlavně, aby jim přinesli evangelium. Než ale byli schopni přeložit do jejich jazyka nový zákon, čekala na ně mnohá nebezpečí, jak uslyšíme opět ve čtvrt na jednu.

0: O tom, že Bůh je láska, vyznala zpěvačka Lucy Grimble ve své písni He is Love. Jak velké je tajemství v tom, že z utrpení vzešla sláva, z Ježíšovy bolesti vzešla sláva. On je láska.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

zbývá. Někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Boha a jeho lásku chceme poznávat i v té další písni kapely For King and Country. Píseň může hovořit o vztahu s Bohem, ale i člověkem. O tom, když nás někdo má rád takové, jací doopravdy jsme, i s našimi chybami a ošklivostmi. Je úžasné, že mě miluješ takového, jaký jsem. A i když já nemůžu, ty mě stále miluješ tak, jak jsem. Nevím, jak to děláš, jen vím, že kvůli mně tím musíš procházet. Text písně, která právě zazní, a po ní už startují průsečíky.

0: sousečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Při minulém setkání v pořadu Průsečíky jsme s Adamem Novozámským otevřeli zpracování obrazu, respektive obraz samotný, trochu se zastavili u něj a dnes zkusíme pokročit a podívat se na svět očima počítačů a neuronových sítí. Ahoj Adame, vítej u mikrofonu.
2: Ahoj Pavle.
1: Všechno, co kolem sebe vidíme, má nějakou fyzikální podstatu. Skrz odraz, difrakci, světelné paprsky putují k nám na sítnici, mozek zpracovává ten obraz, který vidíme. Ale jak vidí počítač a jak on zpracovává ten obraz, který potom nějak s ním pracuje?
2: Správně, jak říkáš, počítač nevidí jako my. I když v podstatě nám dokáže zobrazit ty uložená data zase ve formě barev a objektů, tvarů, a my to vidíme jako obraz na monitoru, tak počítač to ale vidí jako čísla nuly a jedničky, tak jak to má u sebe uložený. To, jak ten obraz vlastně vzniká, to vychází to podobně, jako jak jsme mluvili v minulém díle ohledně toho lidského oka, tak zde máme prostě proud fotonu, který probíhá nějakým objektivem. Ten objektiv se snaží ty čočky fokusovat tenhle proud fotonu odraženého světla od objektu na nějaký senzor. A ten senzor, to je, můžeme si představit, jak nějaká polovodičová součástka, která je citlivá právě na ty jednotlivé fotony. Ty excitují ty jednotlivé malé pixely, kam dopadnou. A tím, jak je excitují, tak my dokážeme potom z toho vyčítat, kam ty fotony dopadly, s jakou intenzitou. No a ten senzor samotný, kdybychom takhle měli ho rozdělený na milion různých malinkých plošek a nějak tu napojené tak, abychom dokázali z nich vyčítat ty data, tak ty vyšší a nižší intenzity, tak bychom viděli jenom šedotónově. Ty jednotlivé plošky malé nedokáží rozlišit barvu. To, aby to dokázali rozlišit, tak tam jsou na tom vlastně napařené dvě vrstvy. Za prvé je tam teda vrstva, která filtruje infračervené světlo, protože to bychom tam viděli, měli bychom infrakameru, kdybychom tohle odstranili. A potom je tam bajerovská mřížka. Ta bajerovská mřížka, tu si zase můžeme představit, že na každé té malé plošce toho senzoru je právě napařená filtrační vrstva, která buď to propouští zelenou, modrou nebo červenou barvu. A to, jak je to poskládané, tak je tam dvakrát víc těch zelených plošek i zelených pixelů než těch červených a modrých. Je to z toho důvodu, že lidské oko je víc citlivé na zelenou barvu a proto tam je tohle uspořádání. Samozřejmě může mít uspořádání čtvercové sítě, ale můžou to být ty pixely, klidně můžou mít tvar nějakých, já nevím, šestiúhelníků, ale standardně se to dělá prostě i kvůli jednoduchosti výroby, se to dělá prostě jako čtverečky. No a když tam teda máme tuhle tu vrstvu bajerovské mřížky, tak bychom viděli ten obraz, který by z toho vycházel zase nějak šedotónově jako takovou síť. Ale my chceme pro každý pixel, aby tam byly všechny ty tři hodnoty, jak červená, zelená i modrá, abychom zase tou kombinací, podobně jako to dělají jednotlivé jednotky v oku, červené, modré a zelené, tak abychom to mohli kombinovat i tady. No, tam, kde je zelený pixel, tak dokážeme poskládat ty další dva kanály, modrý a zelený, z těch okolních pixelů. To se dělá nějakou interpolací nebo pikovickou interpolací nebo různými technikami, takže dokážeme z těch okolních pixelů vlastně napočítat všechny tři kanály, červený, zelený i modrý, pro každý pixel. Máme tedy takhle osvícené ty pixely, potom tam jsou takzvané posuvné registry, kdy se musí vždycky nějakým způsobem tyhle registry vynulovat, když se spustí snímání, se otevře třeba uzávěrka nebo se prostě digitálně zapne to snímání, jak mi se vynulujou. A pak se napočítá, kolik tam v podstatě těch fotonů doběhlo na ten daný pixel a pomocí těch posuvných registrů se vyčítají jednotlivé řádky. Potom tam přijde výstupní nějaký zesilováč, AD převodník, který z analogového do digitálního formátu, nějaká kvantizace hodnot. A máme vlastně ten výstup tady v těch RAW digitálních datech. Jo, některé ty zrcadlovky ukládají i ty RAW data, klasické kompakty nebo dneska mobily, tak ty to rovnou ukládají do nějakého formátu. No a ještě teda, jak jsem říkal, to musí tam hlavně proběhnout ten demosizing, což je právě ta interpolace jednotlivých pixelů v okolních, abychom měli všechny ty tři kanály. Fotoaparát, potom tedy počítač, má ty data uložené jako nuly a jedničky někde na disku v nějakém formátu, který má svoji hlavičku, kde má popsaný to, jak má se s těma datama potom dá pracovat. A těch formátů máme několik.
1: To je ta základní věc, jak vůbec ten obraz v počítači vzniká a jak je uložený. A následuje určité zpracování toho obrazu, kdy, když máme fotografii, asi je to jedno a rozpoznáváme to my, ale pokud ten počítač hledej nějaký tvar, rozpoznej, co je na obrázku, tak tam přichází další a další vrstvy právě i strojového učení a dalšího. Máme nějakou fotografii ve formátu uložené v jedničkách a nulách někde v počítači a teď co s ní dál? Jak s ní pracovat, aby chceme zvýraznit hrany? Chceme zvědět, co je jenom jako obrys na obrázku. Tak co s tím?
2: Máme ty data uložené v nulách a jedničkách, abychom to vůbec mohli zobrazovat a nějak s tím pracovat i pro nějakou naši validaci toho, že se tam něco děje správně, tak musíme vlastně být schopni tu fotografii vidět. Kdybychom to ukládali v těch RAW datech bez nějaký komprese, bez komprese znamená jakoby zmenšení velikosti toho daného souboru dat, tak bychom si velmi rychle zahltili náš disk. I když dneska už samozřejmě ty disky jsou veliké, máme terabajtové úložiště, ale i tak by to každý ten obrázek by měl stovky mega. Což my vlastně nechceme. My chceme, aby ty obrázky byly rychle jsme mohli načítat a rychle mohli ukládat. No a na to jsou tady různé formáty, takový základní popíšu, asi nejrozšířenější pořád ještě, i když už je celkem starý, tak je JPEG formát. Když ty data máme, tak jsou v těch kanálech klasicky nějakým RGB, červený, zelený, modrý, a nebo v HSV, kde zase jsou prostě jiným způsobem vlastně popsaný ten barevný prostor. No a my si to převedeme v tom JPEGu do barevného prostoru i CBCR, což jsou v podstatě taky třísložkový formát nebo barevný prostor, kde tu jednu jasovou složku, to Y, tak máme na velikosti toho obrázku a potom tam jsou dvě barevné složky CB a CR, chromatické, které jsou poloviční nebo čtvrtinové než proti těm původním datům. Potom ten obrázek rozdělíme takhle těch třech kanálech na bloky 8x8, použijeme diskrétní kusinovou transformaci, kde nízkofrekvenční složky, ty hladké oblasti, jsou uloženy přesně, zatímco ty vysokofrekvenční, ty detaily, ty mohou být třeba trošku potlačeny. Pak tam přijde kvantizace, což je nějaká ztrátová komprese, cik-cak skenování, runlem encoding, to nebudu dál rozebírat, a nějaké Heffmanovo kódování, a to se uloží do nula jedniček. A vlastně tohle všechny, celý, co jsem jako popsal, tak to při každém otevření JPEGu se vlastně pospátku musí províst. Když to zase naopak ukládám, tak se to musí províst tímhle způsobem. To my vůbec nevnímáme, protože to je tak rychlé, že to je opravdu na jedno kliknutí. No, takže máme nějaký obraz, s kterým můžeme pracovat jako abychom ho viděli, aby se nám dokázal potom rozsvítit vlastně na obrazovce ty správné pixely té obrazovky, tak abychom tam viděli barevně, abychom viděli hrany a další věci. No a to, jak s tím pracuje počítač, tak máme různé filtry třeba na detekci hran. Můžeme si představit vlastně hranu jako nějakou čáru na bílém papíru. Kdybychom si to takhle podívali na to, tak co vlastně budeme vidět v těch datech? V těch číslech. Uvidíme, že tam jsou nějaké veliké, vysoké jasové hodnoty, a to je ten papír okolo. A ta čára, to černé, co tam bude, tak bude mít nízké jasové hodnoty. A to, abychom byli schopni najít takovouhle hranu, tak musíme použít nějaký filtr, použijeme ten nejjednodušší, to znamená, že budeme vždycky počítat rozdíly okolních pixelů od sebe. Rozdíly ve smyslu, že vemu jednu jasovou hodnotu a odečtu od ní vedlejší jasovou hodnotu. Tam, kde bude ten papír, dejme tomu, že bude mít jasovou hodnotu od 0 do 255, tak tam všude budou prostě hodnoty 200, 220, 210. Bude to strašně, když tam nebudou žádný hrany v podstatě vidět, jenom ta jedna velká hrana černá, tak ty rozdíly budou blízké nule. Ale tam, kde se dostaneme v tom obrázku na místo, kde prochází ta hrana, která bude mít třeba jasovou hodnotu 40, a vedle toho bude pixel, který bude mít jasovou hodnotu 220, tak ten rozdíl najednou bude 180. Takže když my to proženeme takovýmhle filtrem, že budeme vždycky počítat ty okolní rozdíly jasových hodnot v jednom směru i v druhém směru třeba, nebo i diagonálně, a pak se budeme dívat, na kterých místech je vysoká hodnota tady toho rozdílu a kde je nízká, tak budeme schopni poznat, kde jsou ty hrany. Abychom mohli to takhle detekovat nebo s tím dál pracovat, nějaké vyšší příznaky, tak musíme první být schopni třeba rozpoznat hranu nebo roh nebo nějaký další důležitý bod v tom obraze. To jsou tedy hranové detektory, samozřejmě těch filtrů máme mnoho a jsou to ty klasické metody. To, jak se to učí ta síť, tak jak jsme v minulém díle povídali o tom, jak je postavená, jak jsou využívají ty konvoluční sítě, tak tam se to právě učí tak, že máme nějaké data, obrázek a potom máme druhý obrázek černobílý, kde vyznačíme bíle jenom třeba nějakou buňku a okolí té buňky bude černé. Takže ten počítač bude vědět, ten stroj, že tady je buňka a okolo buňka není. No a když my to do té sítě pošleme, tak ono se nám to napočítá a vyjde nám tam nějaký výsledek a napočítá tu buňku někde kousek stranou. My to od sebe odečteme, zjistíme, že se to neudělal úplně správně a opravíme ty váhy. Takže takhle to dělá konvoluční síť, ale já jsem popisoval předtím hranový detektor, jak byly ty klasické metody. Takže to je, jak se jsou hrany, tam se tedy využívá ta derivace, což je tedy ten rozdíl okolních hodnot. Samozřejmě potřebujeme i ty obrázky třeba odšumovat, ať už tedy v obrazové oblasti pomocí nějakého rozmazání, což může být zase, ten filtr si představme jako nějakou matematickou operaci, která běží po tom obrázku a zleva doprava, z vrchu dolů, což třeba při tom rozmazání, abychom tedy odstranili ten šum, tak se může použít třeba mediánový filtr, který vždycky v té dané oblasti, který počítáme třeba 5x5, tak veme tu mediánovou hodnotu, což je vlastně hodnota, když si to seřadíme od nejmenšího po největší, tu prostřední. A takhle my to můžeme rozmazat a ztratíme třeba, odstraníme šum, anebo se podíváme do frekvenční oblasti pomocí Fourierovy transformace, kde vidíme vysoký i nízký frekvence a můžeme je filtrovat nějakým low passem nebo high pass filtrem, to znamená, že to propustí nízké nebo vysoké frekvence. To je odčumování. Když se budeme dělat na segmentaci, tak můžeme segmentovat třeba na základě prahování. To znamená, že máme obrázek, nějaké jeho jasové hodnoty třeba toho jednoho kanálu, vezmeme si jenom ten zelený kanál. To znamená, že tam bude mít jenom jasové hodnoty od 0 do 255 a řeknu, že všechno, co je vyšší než 150, tak je ten objekt. A to, co je nižší než 150, je pozadí. Jo, když budu mít černé pozadí, bílou buňku, tak tímhle jednoduchým způsobem, že každý pixel převedeme na nulu nebo jedničku jenom na základě toho, že tam uděláme práh, tak nám to vlastně ukáže, kde ten objekt je. A ten práh si můžeme buď to počítat automaticky pomocí nějakých metod, anebo ručně si to můžeme stanovit. A takhle můžeme vlastně vysegmentovat ty jednotlivé buňky takhle jednoduše. Většinou ty úlohy jsou samozřejmě komplexnější, takže pak se tam musí používat trošku sofistikovanější metody, ale takhle v jednoduchosti si to můžeme představit. To samé klasifikace, zase to může být klasifikace, že budeme mít tři druhy šroubků, malé, velké, prostřední, uděláme tuhle segmentaci, budeme mít tam jednotlivé ty objekty a potom budeme počítat, kolik každý objekt má těch bílých pixelů, kolik jich tam zůstalo. A ty velký budou mít hodně velký počet, ty prostřední budou mít menší a ty malé šroubky nejmenší. A jenom takhle jednoduché, na základě tohle jednoduchého příznaku, počet pixelů po tom prahování můžeme rozdělit na malé, střední a velké šroubky. Někdy ty úlohy jsou jednoduché a hned na první pohled to prostě vidíme, jak to používat a jak s tím pracovat, ale není to tak, že by ten počítač věděl, že ten šroubek vypadá jakoby takhle v těch základních metodách. On jenom ví, že když tam zůstane těch pixelů dostatek, tak je to velký šroubek. Potom v těch konvolučních sítích, když se zase přesuneme už do toho hlubokého učení, tak tam máme tisíce fotek velkých šroubků, malých šroubků a středních šroubků a je to označené, takhle to máme anotované ty data a když to do toho pustíme, tak na základě toho učení, jak jsem předtím říkal, nastavování vah, on je schopen nakonec ten stroj určit, kde jsou jaké šroubky.

0: Zmiňoval jsi zelenou, červenou a modrou barvu, možná známe zkratku RGB, někde se objevuje. Ještě jsi zmiňoval číslo 255. Můžeš ho trošku přiblížit, co vlastně znamená ta hodnota, proč je to tolik?
1: Máme tři kanály, většinou se používají RGB v tom základu. To si můžeme představit jako v podstatě krychly, kde bychom měli jenom třeba dva kanály, modrý a červený, tak by to nebyla krychle, ale byl by to jakoby čtverec, že by na jedné ose byly by jasové hodnoty toho kanálu modrého a na té druhé ose by byly jasové hodnoty toho druhého kanálu. A jak kdybychom byli v tom čtverci, tak bychom měli prostě kombinaci těch dvou barev. Když tam máme ten třetí kanál, tak to vlastně už není čtverec, ale z toho čtverce se nám stane krychle, kde každá ta hrana, jedna je zelená, druhá je modrá, třetí je červená. A to, kde jsme uvnitř té krychle, tak nám vlastně říká, jakou máme barvu. Když budeme mít černou barvu, tak to bude znamenat, že všechny ty jasové hodnoty budou těch třech kanálů budou na nule. Když naopak to budeme mít a to budeme v tom jednom rohu té krychle. Když budeme v tom protilehlém rohu, kde všechny tři kanály budou mít tu nejvyšší hodnotu, tak to bude bílá. Když pojedeme po téhle diagonále z té černé do té bílé, bude mít šedotónové barvy. To znamená šedá. No a když se v téhle diagonály uchýlíme na jednu z těch třech, jako blíž k té jedné, druhé nebo třetí ose, tak to bude buď to víc zelené, víc modré, víc červené, budeme tam mít kombinaci tady těch barev. Takže takhle je ten prostor RGB vlastně definován jako krychle. A to, kde jsme, vlastně nám říká to, jako máme barvu. No a proč zrovna 250, 255, potažmo 256 hodnot, když bereme 0 až 255? Tak je to proto, že jsou to mocniny dvou, jo. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Jo, takže to 2 na 8 je 256. A proč jich nemáme třeba těch hodnot jako 10 000, proč se většinou používá takhle 0 až 255? Je to z toho důvodu, že když se vezmeme, kdybychom měli vytištěné šedé papíry na nějaké kalibrované tiskárně, kde bychom měli od šedé barvy, což by byly ty nuly až do té černé barvy, až po tu bílou úplně, to nejvíc bílou, kde by byly samé, jsem již vždy 255. Tak a poskládali jsme je, kdybychom to lidem ukazovali takhle vedle sebe, tak lidi by byli schopni rozlišit a neřekli bychom jim teda, jestli tam některé ty vytisknuté papíry mají stejnou jasovou hodnotu, jenom by měli je rozlišit a poskládat je od toho nejsvětlejšího, od toho nejtmavšího, po to nejsvětlejší. Tak lidské oko je schopné rozpoznat asi, když to je vedle sebe, asi 80 jasových hodnot. Když to nebude vedle sebe a budeme to těm lidem jenom ukazovat a oni budou hodnotit od 0 do 255, tak budou schopni rozlišit asi 40 jasových hodnot. Takže lidské oko rozlišuje přibližně těch 80, to nějak dokáže, to se to na to, když se dělá nějaké studie, někdo samozřejmě víc, někdo míň. Jo. A my jich máme 256, je to trošku víc, je to třikrát víc, než bychom potřebovali, ale pro tu jemnost to vlastně stačí. Takže nějak se to takhle ustálo, jsou to ty mocniny dvěma, protože prostě máme binární uložení dat 0 a 1, to je binární soustava, tak prostě v počítačích se ty věci dělají takhle jako mocniny dvou.
0: No a počítač ten zároveň nemá tady to omezení, my jenom pracujeme vlastně s těmito čísly, protože už je to zbytečné pracovat s většími, protože už je lidské oko nerozpozná. A zároveň teda počítač, ten má těch svých 256 hodnot a teďka rozlišuje nějak, představím si, takové známé jsou obrázky kočky, na kterých se ten počítač učí, že teda tohle je kočka, tohle je kočka, tohle je kočka, dostane spoustu obrázků a řekne si, tak tady bude nějaká hrana, tady má ucho a pak se to teda prožene tou neuronovou sítí, která pak dokáže říct, tohle obrázek kočky a tohle není. A když pak teda přinesu další obrázek, třeba pejska, tak on si tam přidá další vrstvu, kde si řekne, aha, pejsek vypadá takhle a zase nějak pokračuje dál a dál.
1: My máme nějaké jako foundation modely. Jo, to jsou nějaké jako modely, které se vymyslely, jak ty sítě vypadají, ty neuronové, a jak je dobré používat právě pro klasifikaci, když se budeme bavit třeba pro klasifikaci. Jo. Těch dobře použitelných sítí, které byly nějak publikované a které můžeme samozřejmě libovolně modifikovat, tak není za stolik, jo, které jsou nějakým způsobem naučené. To je z důvodu toho, že prostě, když to chceme učit třeba na databázi obrázků ImageNet, který má miliony obrázků a 1000 tříd, Od každé tisíc tříd znamená, že tam je PSKočka, nůžky a další věci. Tak, abychom to dokázali naučit tu naši síť takhle, to je strašně, strašně jako náročné na těch našich malých grafických kartách nebo přímo jenom na procesoru počítače. To by trvalo neúnosně dlouho. Takže ty velké firmy jsou schopné to na těch velkých klastrech grafických karet napočítat a vlastně tenhle model potom uveřejnit a ten my můžeme použít. Takže samozřejmě můžeme si napsat malou síť, nějakou prostě svoji, nějaký model, nebo použít i jejich model a naučit to na svých datech, kde budeme mít 100 fotek nebo 1000 fotek koček a 1000 fotek psů. Nějakým způsobem to bude fungovat, ale ty sítě, které jsou prověřené, které jsou naučené na těch, tak budou schopni těch tříd prostě takovým způsobem rozpoznávat víc. Samozřejmě vždycky to záleží na tom, na kterých datech se to učí. Když se to bude učit na datech, které mají 1000 různých tříd, tak to bude rozpoznávat 1000 tříd. Když my to naučíme na psa a na kočku a přidáme tomu krokodýla, tak ono nám to bude vracet, že je to spíš podobný kočce nebo spíš podobný psovi. Když bychom takhle tam dali třetí tu třídu, museli bychom znova mít 1000 fotek krokodýlů a znova to začít učit společně pro ty kočky, pro ty psy a pro ty krokodýly. Proto i na tomhle jde vidět, že když máme nějaké modely naučené, tak rozšířit je o další doménu není úplně primitivní záležitost. Takže to, jak si to popisoval ty, tak to vlastně funguje, akorát kdybychom do toho přidali další třídu nějakých objektů, museli bychom to znovu přeučit. Jo. Dneska se to používá se tam technologie takzvané transfer learning, můžeme si to představit jako přenesené učení, kde my vezmeme ty velké modely, které jsou naučené třeba na tisíce třídách, vezmeme je, odřízneme tu poslední vrstvu, to si opravdu můžeme představit, takže ji jako zahodíme, tu full connected vrstvu těch neuronů, která už potom, to není ta konvoluční nějaká, ale to je opravdu ta klasická neuronka, kterou my tu jednu vrstvu odřízneme, kde je tam tisíc vlastně neuronů, který nám potom říkají, klasifikují do těch jednotlivých tisíc tříd. A my tohle nahradíme nějakou naší malou neuronovou vrstvou, kde máme právě jenom třeba dva ty neurony, jeden je pes, jeden je kočka. A rozpoznává to jenom tyhle ty dva. Ale ta síť už je nějakým způsobem, se říká, předučená. Předučená na tom obrovském datasetu, což bychom my nebyli schopni použít. Takže ono už má v sobě trošku nějakou tu znalost to, jak vypadají ty jednotlivé třídy. A my to jenom doučíme na naše třídy. Třeba ani vůbec tady ty třídy vidět nemusela, ale už to máme nějak, nezačínáme to učit od nuly. Jo, můžeme si to představit, jako kdybychom chtěli přeložit obrovskou hromadu hlíny z kamionu a házeli to lopatou, to je ta naše malá grafická karta, tak to tam budeme házet takhle prostě možná měsíc. Jo. Kdežto, když nám někdo dá, složí nám někam tu hlínu a my už tam jenom prostě v podstatě doházíme nějakou malou hromádku 10 lopat, tak jsme schopni to vlastně rychle doučit na ten náš konkrétní případ. Jo. Takže si tam takhle dáme jakoby ty dva neurony a znova to jako naučíme na těch našich datech, ale už to neběží od nuly, od nějakého náhodného nastavení nebo nějakého nastavení nul a pak se to rozběhne, tak už máme to předučené a můžeme takovýmhle způsobem to využít.
0: Můžeme ještě třeba jenom tak nadhodit, zmínit nějaké možnosti využití toho, kde se třeba tady to rozpoznání obrazu dá využít, s čím třeba pracuješ?
1: Dneska to všichni používají, aniž by si to uvědomovali. Někdy teda jsou to v podstatě jenom to nějaký machine learning nebo nějaký způsobem model, který není dělaný pomocí neuronových sítí, ale jenom v podstatě obyčejné rozpoznávání obličejů. Když mám odemykání mobilu, tak tam se vyfotí váš obličej, napočítá se podobnost s nějakým vaším uloženým. To, jak si ta síť pamatovala, že vypadáte, když jste to inicializovali a máte to stejně, tak otisky prstů. Odemykání přes otisk prstů. Tak my tohle používáme jako dnes a denně. Už ty klasické metody byly v těch starých foťákách, starých kompaktech, které dokázali rozpoznat pomocí hárových filtrů, dokázali rozpoznat obličej. To, kde jsou někde jako oči. On ten člověk je totiž, i když jsme každý jiný, tak prostě oči, pusa, nos. Když se díváme v těch datech a pustíme na to v ty filtry, které tam dělají nějaký hrany, tak ten obličej je celkem charakteristický. Takže hledání obličejů to bylo jedna z těch takových jako velmi prošlapaných oblastí to rozpracování obrazu a rychle využitelných. Jo? Že jsme měli prostě foťák, malý kompakt, který když jsme dali zaostřit, tak to našlo ten obličej a zaostřilo to na ten obličej, když jsme dělali portrét. Jo? Pak to používáme dnes a denně, když fotíme panorama třeba. Jo? Tak panorama, tam se taky dají využít klasické metody jenom napočítání nějakých řídících bodů, kde vlastně vám to ukazuje, jestli už to má napočítaný dostatek bodů, že to můžeme posunout a vlastně se nám z toho našeho obrazu, kde máme jednotlivé snímky, stane jeden velký snímek panoramatický. No, takže my to všichni používáme a aniž bychom si to uvědomovali, když používáme, to teda není zpracování tolik obrazu, to je spíš práce s těmi daty, tak i pomocí navigace, jo, tak tam se to taky uplatňuje. Ale když teda zůstanu v té obrazové oblasti, asi možná říct projekty, na kterých jsem nějakým způsobem pracoval, ať už to je spolupráce s mikrobiology, s VŠCHT na segmentaci rakovinových buněk, kde exponují ty buňky nějakou látkou a snaží se najít, jak se ty látky, jak se ty jednotlivé buňky rozpadají, tak my jim tam děláme nějaké segmentace, takže pro vývoj třeba léčiv, potom to může být ještě z té medicíny, třeba kapsulová endoskopie, kde jsme měli jeden projekt s Hradeckou fakultní nemocnicí, kde pacienti polikají kameru, která je velikosti většího prášku, ta tam má LED diody, které rozsvící a každou sekundu snímá dva snímky. Prochází tím střevem těch 6-8 hodin, takže si umíte představit, že když každou sekundu máte dva snímky, tak po 6-8 hodinách máte 10 tisíce snímků toho tenkého střeva. To je oblast, kde se klasickou kolonoskopií, tak tam se prostě nedostanete do toho tenkého střeva. Ale díky této kameře ta tam vlastně prochází a vidí vnitřek toho střeva. Samozřejmě ten pacient musí být vyprázdněný dostatečně. Tam můžete prostě najít různý výrůstky, začínající nádory. My jsme tam detekovali krev vlastně v tom střevu. Takže v té medicíně těch oblastí je strašně moc v diagnostice, rentgenových snímků a dalších věcí. V autonomním řízení. Dneska už skoro každé auto má hlídání pruhů na vozovce. Jo, to není nic jiného než prohnaný hranovým detektorem. Máme výhodu, že ty bílé čáry jsou dost na tom černém asfaltu dobře vidět. Pak se veme nějaký výřez, kde ta kamera má vidět. A jenom na základě toho, ty detekci těch linií pomocí třeba HFOV2 transformace dokážeme najít to, kde jsou ty linie těch bílých čar a kudy má to auto dál jet. Takže autonomní řízení, kde taky potřebujeme rozpoznávat lidi, kteří přechází přes vozovku, zvířata, které tam probíhají, abychom včas zastavili. Zastavení v robotice, pohyb robotu bez toho, aniž by měli nějaký vizuální kontakt s tím okolím, není možná. V zemědělství to může být třeba detekce plevelů, škůdců a nějaké chytré zavlažování nebo chytré stříkání nějakých látek, které dokáží ničit ty škůdce. Jo, zvyšování kvality videa ve fotografiích, nebo to může být v biologii, kdy máme jako projekty z biologi, kteří mají, opravdu vidí to, co se děje v té buňce, ale aby to dobře viděli, potřebují mít dobré zobrazovací metody a trackovací, to znamená sledování těch změn a pochodu v té buňce, zase pomáháme my. V bezpečnosti, dneska na letišti, když půjdete, tak váš obličej se bude v těch kamerách kde vy chcete třeba projít nějakým turniketem, tak se vyfotí váš obličej a napočítá se příznaky, které se porovnají s uloženými daty v tom pase. Takže všude tyhle oblasti vlastně můžeme tam potkávat všech těch různých oblastech, já to jsem vyjmenoval jenom pár. A v tom je vlastně ten obor zpracování obrazové informace hrozně zajímavý. Když budete biolog, který bude zkoumat obratlovce, tak budete celý život zkoumat obratlovce. Budete v tom třeba odborník, ale asi se nepodíváte do jiných moc oblastí té vědy. Když zpracováváte, děláte jako automatizaci, zpracováváte ty obrazové data, tak všude, kde vznikají snímky od medicíny, biologie, máme i průmyslové nějaké projekty, tak všude, kde je potřeba automatizace a zefektivnění té práce zpracování toho signálu, tak tam všude se podíváte. Takže je to strašně pestrá práce a každý ten projekt je prostě úplně nové objevování i v jiné třeba oblasti té vědy.
0: Je vidět, že ta práce s obrazem je velmi pestrá. Těším se na další setkání, kdy možná do některé z těch oblastí zavítáme podrobněji a rozebereme si, co tam se děje a jak funguje to zpracování třeba v konkrétně, například v lékařství nebo v jiných oblastech. Hostem Průsečíku byl Adam Novozámský. Děkuji za rozhovor.

0: Průsečíky jsou u svého konce. Na jejich premiéru se můžete těšit v úterý v 11 hodin 15 minut.
1: Odpočívejte s námi.
2: Léto s Rádiem 7.

V 19 hodin ladíte Rádio 7 a jeho středeční vysílání, na kterém za malou chvíli začne Kanafásek, a to už za 15 minut. Ještě předtím posílám několik písní a začneme kapelou Adonai.

Další píseň nese název Alabaster. Je to od irské křesťanské skupiny Rent Collective. Je to hluboce osobní modlitba a vyjádření absolutní oddanosti Bohu. Zpívá se tam o alabastrové nádobě. Název písně odkazuje k známému biblickému příběhu. V něm žena rozbije vzácnou alabastrovou nádobu s drahým olejem a vylije je Ježíšovi na nohy, jako projev nejvyšší lásky a úcty. Rozbitý u nohou tvých, jak pohár z alabastru jsem.

Ty mě ale zlobíš, volá maminka na Honzíka, který špinavými boty zrovna šlápl na čerstvě vytřenou podlahu. Když pak Honzík v pokoji uvidí mladšího brášku Matyáše, jak si hraje s jeho hračkami, hrozně se rozčílí a začne křičet. Maminka musí zasáhnout a Honzík se cítí ukřivděný. Večer před spaním si ale maminka vezme Bibli a čte. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Náš kanafáskový příběh bude podobný, je z knihy Povídá se povídá. Napsal ho Radek Daniel a čte Marcela Dýrová. Vydalo nakladatelství Advent Orion.

Alík byl malý flekatý psík, který neustále do všeho strkal svůj černý čumáček a se vším si hrál. A taky neuměl poslouchat. Lucka si s ním vůbec nevěděla rady. Když se jí někdy podařilo si ve svém pokojíku uklidit, už tu byl Alík a všechno zase, jak se patří, rozkramařil. Lucka na něj marně křičela, marně ho tahala za ocásek a slibovala hory doly. Na pejska nic neplatilo. Až jednoho dne, to už se vážně rozlobila, tváře jí hořely a v očích se jí leskly slzičky. Jsi neposlušné psisko, nemám tě ráda. Zavolám na tebe policii. Přijedou si pro tebe a odvezou tě do vězení. Křičela na Alíka a hned běžela do předsíně k telefonu. Halo, je tam policie? Křičela do němého sluchátka. Přijeďte si prosím pro našeho Alíka. Je to starý zlobivec a všechno rozkramaří a pokazí. Odvezte si ho a zavřete ho do vězení. Stěžovala si rozlobená Lucka. Maminka vedle v kuchyni všechno slyšela. Zprvu nevěděla, co má udělat, ale pak jí hlavou bleskl nápad. Jen počkej, Lucko, však ty uvidíš, řekla si pro sebe a na tváři jí zahrál úsměv. Své pikle začala kout ještě za tepla. Jen co dovařila polévku, odskočila na okamžik za sousedem, který pracoval u policie. Slovo dalo slovo a plán byl spečetěn. Lucka seděla nešťastně v pokojíku uprostřed nepořádku a fňukala. Byla obklopená hromadou hraček, roztahaných knížek a oblečení. Pro slzy a vztek ani nevnímala, že maminka na malou chvíli odešla. V tom se ozvalo krátké zazvonění. A pak ještě jedno. V předsíni zaslechla hluboký hlas nějakého pána. A pak do Lucčina pokoje nahlédla maminka. Lucko, je tady policie a hledá tě. Prý chceš, aby někoho odvedli do vězení. Lucka překvapeně pohlédla ke dveřím. Ustrašeně se zvedla a přišourala se do chodby. Pán v uniformě zasalutoval a řekl: Slečna Lucie, přišel jsem si pro vašeho zlobivého psíka Alíka. Dřív, než si ho odvezu, sepíšeme spolu protokol. Maminka zavedla pana policistu do kuchyně, přinesla starý psací stroj a posadila Lucinku ke stolu. Tak, řekl policista a založil první list. Co pak Alík udělal, že chceš, aby šel do vězení? Zeptal se a klapky stroje zarachotily. Trr, trr, trr. Dělá nepořádek, odpověděla kuňkavě Lucka. Klapky stroje zaznamenaly na bílý papír Lucčino zažalování. Trr, trr, trr. Jaký pak nepořádek dělá? Zeptal se pán v uniformě a zvedl obočí. Vždycky všechno rozkramaří, kouše knihy, boří mi hrady ze stavebnice a schovává panenky pod postel. Stroj udělal jen trr, trr, trr. A ještě něco, za co by měl jít Alík do vězení? Lucka se na chvíli zamyslela, nic jiného jí však nenapadlo. Ne, to je všechno, zakňourala a pak dodala. Je to malý psí darebák. Trr, trr, trr, zarachotili klapky a velký pán v uniformě vytáhl stránku z psacího stroje. Udělalo to jen zr. Tak slečno, tady mi to podepište, řekl a ukázal prstem na papír. Lucinka s vystrčeným jazyčkem napsala vedle pánova ukazováku kostrbatě své jméno a podívala se na maminku. Ta stála u plotny, zabraná do vaření, až se zdálo, že si ničeho nevšímá a nic neposlouchá. Tak, milá Lucinko, teď si přines židličku a přisedni si blíž, řekl veliký uniformovaný pán.
to, co si tady na svého pejska žalovala, je vážné obvinění. Souhlasím s tím, že není správné, aby někdo někomu dělal nepořádek ve věcech, kousal knihy nebo schovával knížky. Ale Lucinko, řekni mi, opravdu chceš, abych Alíka odvedl do vězení? Myslíš, že mu tím nějak pomůžeš? Lucinka se zamyslela a udělala legrační kukuč. Pan policista se na ní usmál a prstem ji pošimral na tváři. Zlobí mě a vůbec mi nepomáhá. Dělá si, co chce. Znovu si postěžovala Lucka. Já myslím, že bychom teď sem mohli posadit maminku a sepsat protokol s ní. Co říkáte, paní Novotná? Řekl policista. Jak to? Zeptala se udiveně Lucka. Jak to? Protože je tu ještě někdo, kdo dělá nepořádek, rozkramaří všechno, co uklidím, neumývá po sobě nádobí a když se nedívám, dělá si, co chce. Vypočítávala maminka Lucčiny nedostatky a pod nosem jí šibalsky zacukalo. Lucce už nebylo třeba dál nic vysvětlovat. Seskočila z židličky a utíkala si poklidit v pokojíčku. To je přece jasné, do vězení se jí vůbec nechtělo. Než všechno poskládala a urovnala do skříní, byl velký pán v uniformě už dávno pryč. Maminka se za Luckou přišla podívat a byla moc ráda, když viděla, jak je všude krásně čisto. Vzala Lucku a posadili se společně na pohovku. Mami, ty bys mě vážně nechala zavřít do vězení? Zeptala se ustrašeně Lucka. Ale kdeže? Já bych tě ani za nic nevyměnila. Jen se mi zdálo divné, že ty, starý nepořádník, chceš nechat zavřít do vězení našeho Alíka. Vždyť ho máš přece taky ráda a určitě by se ti po něm stýskalo, řekla maminka a přitiskla Lucku k sobě. To máš pravdu, mami. Ale co mám teda dělat, když je takový nezbeda? Jdi mu příkladem a uč ho, co se smí a co ne. To budeš koukat, jaký je Alík chytrý psík a jak se rychle naučí poslouchat. Když zjistí, že ho máš ráda, určitě tě zlobit přestane. A tak se taky stalo. Lucka si díky Alíkovi uvědomila, že dělat nepořádek a neposlouchat není správné. Začala častěji uklízet a taky se víc věnovala Alíkovi, který už brzo věděl, že knížky nejsou ke kousání, panenky se pod postel neschovávají a do domečku ze stavebnice se packou nešťouchá. A když občas přece jen trochu zalajdačil a udělal, co se nesmí, věděl, že mu to Lucka odpustí, protože ho má ráda.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Tohle byla zpěvačka Lauren Daigle, která ve své písni vyznala: pokud si o sobě myslíš pořád méně a méně, vzpomeň si, co o tobě říká Ježíš, jsi cenný.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Tonda Prokupek, kazatel církve bratrské v Bruntále. Mimo jiné i velký přítel sarkazmu a ironie. Tondo, vítej zpátky.
2: Díky, ahoj.
1: Dnes nás čeká téma o vedení bez pozice a bez moci. Což je takové zvláštní téma. Když se řekne vedoucí, mnoho lidí si představí člověka, který má nějakou autoritu, může rozhodovat, často musí rozhodovat. Tondo, dá se vůbec podle tebe vést bez pozice nebo bez moci?
2: Myslím, že dokonce většina křesťanského vedení funguje právě tak. A jasně, máme vedoucí, máme starší, máme kazatele, ale na druhou stranu máme spoustu obsazených pozic dobrovolníky, kteří vlastně žádnou pozici ani nemají a vedou někoho. Máme spoustu skupinek, které fungují samostatně a taky nemají žádnou pozici nebo moc. A Ježíš nikoho taky nenutil, aby jako do něčeho. Apoštolové neměli politickou moc, první církev neměla žádné postavení, ti byli na tom docela jako špatně, a přesto proměňovala svět. A myslím, že skutečné vedení začíná tam, kde člověk přestane možná spoléhat na tu moc a začne budovat důvěru.
1: Vedeš menší církev v Bruntále? Jak ses, nebo kde ses naučil vést? Jak se z tebe stal vedoucí? Jak se z Tondy stal Tonda vedoucí?
2: No určitě jsem se to nenaučil ve škole. A ani vlastně v mé práci v zahradnictví, kde jsem dělal předtím. A dokonce ne, ani když jsem býval barman. Nejvíc jsem se naučil asi od lidí. Od kazatelů, kteří mě doprovázeli. Jedním z nich byl Matuš Kušnír. Od starších. A od lidí, kteří asi dnes sloužím, se učím doteď. I na Bruntálsku. A překvapivě právě asi nejvíc z vlastních chyb. Myslím, že vedení se člověk učí hlavně ve vztazích.
1: Ze tvých zkušeností ve vedení, co je podle tebe důležitější? Jsou to schopnosti nebo je to charakter toho člověka?
2: Před 10 lety bych ti řekl, že schopnosti. A pak jsem objevil církev, objevil jsem křesťanství a Pán Ježíš se mě přitáhl k sobě a dneska bych ti bez váhání řekl, že charakter. Schopnosti jsou důležité, ale lidé odpustí mnoho chyb, jsem zjistil. Odpustí mnoho chyb člověku, kterému věří. Naopak, člověk může být velmi schopný, ale pokud mu lidé nebudou věřit, tak daleko v té službě nedojde.
1: Jak ty buduješ důvěru v lidech? Jak se podle tebe získává důvěra?
2: Tak hlavně pomalu. A ztrácí se velmi rychle. Myslím, že důvěra vzniká tam, kde lidé vidí soulad mezi tím, co říkám, a tím, jak žiju. Pokud by tam viděli nesoulad, tak mi nebudou důvěřovat. A právě, že nejde o dokonalost, ale jde o opravdovost. A když jsem byl tady na Bruntálsku, pamatuju si doby, a ještě stále to dělám, že občas jednou za čas jdu s mladýma lidma na pivo. A oni jsou strašně překvapení, když jim řeknu, co dělám a kdo jsem. Já teďka už hrdě nosím titul kazatel, tak vždycky říkám, no já jsem kazatel církve bratrská. A tady můžeš pivo? A to tady s náma můžeš sedět v pátek večer? A říkám, můžu. A taková ta opravdovost, takové to, že se nebojím si s nima zajít na pivo, dát si s nima 3-4 piva, buduje tu důvěru mnohem víc, než když budu jenom v neděli stát za kazatelnou, v pondělí mě nepůjde vidět a v úterý se budu učit řecky a hebrejsky a nikdo mi nebude rozumět. Ale myslím si, že je to o tom ukazovat těm lidem ten život, který žiju s Bohem, tak ale jak ho žiju. Nejenom při nedělních kázáních, kdy dokážeme být velmi zletní a velmi křesťanští, ale otázka je, jestli se to dá občas žít.
1: Takže tvůj sarkazmus a cynismus a ironie je ti opravdu vlastní?
2: Dá je se mnou od začátku. Zrovna věc, kterou jsem se ale musel naučit přizpůsobit, protože když jsem nebýval věřící, Pána Boha jsem neznal a nechtěl jsem ho znát mimo jiné, tak jsem dokázal svojí ironii a sarkazmem lidi rozbrečet. Uměl jsem ho používat jako zbraň. Teď už ho používám tak, abych lidi pozbudil, anebo abych to otočil spíš na mě. A když lidi před váma zjistí, že si ze sebe dokážete udělat legraci, tak zjistí, že to nebude brát všechno tak vážně a můžu potom k nima přistupovat s větší důvěrou. Než když stojím škrobeně jako velevážený otec kazatel a nikdo se mě nesmí skoro ani dotknout.
1: Jsi kazatel, který káže lidem a káže lidem, kteří vlastně s tím, co jim říkáš, nemusí nic udělat. Jak můžeš vést lidi, kteří tě nemusí poslouchat? Jak se s tím pereš?
2: To je asi realita většiny církví. Upřímně nikdo, kdo vstoupil do církve, nepodepisuje nějakou pracovní smlouvu na učednictví. Trošku mi to přijde škoda, možná bychom to mohli zavést. Ale lidé zůstávají dobrovolně ve sborech. A proto si myslím, že v církvi funguje především inspirace a příklad. To, co skoro nikde ve firmách nebude fungovat. Ale u nás to může fungovat. Můžeš lidem ukázat směr, můžeš je pozvat do práce, kterou děláš, ale nemůžeš do té práce vtáhnout násilím. To je jediná věc, na kterou si musíme dávat pozor. Zažil jsem několik lidí i tady na Bruntálsku zraněných z toho, že byli nuceni do nějaké služby a bylo to jenom proto, že nebyl vlastně nikdo jiný, kdo by to dělal. A pak máme vyhořelé služebníky, máme zničené služebníky, kteří nechtějí mít s církví nic společného a je to jenom proto, že si myslíme, že můžem. Ale já si myslím, že opravdu to musí být o té dobrovolnosti a jejich touze to dělat.
1: Co tě tito lidé naučili? Co tě naučili dobrovolníci?
2: Že motivace je křehká věc, jsem zjistil. Dobrovolník, ku podivu, není zaměstnanec. A myslím si, že občas k ním takhle tak jako přistupujeme v církvích. Nemůžeš ho řídit jako firmu. A už vůbec dobrovolníky nemůžeme řídit jako zaměstnance. Ale to, co je důležité, je pomoct mu vidět smysl jeho služby. Ukázat mu, že to, co možná toužil předtím dělat, na začátku bude trošku bolet. Když se učíme nové věci, vždycky to vyžaduje od nás nějaký čas, nějakou energii, nějakou snahu něco dělat. Musíš mu důvěřovat. A můj největší problém, který jsem měl, je často těm lidem dát prostor dělat věci po jejich. Já jsem byl zvyklý, že takhle tak, mimo jiné, tohle je věta, kterou nesnáším v církvi, je my jsme to tady tak dělávali vždycky. 40 let už se to tady tak dělává. Ale já jsem si zjistil, že když tuhle větu nesnáším v církvi, tak na druhou stranu jsem ji sám používal, když jsem se snažil někomu něco předat a nějak ho to naučit a říkal jsem, já to dělám takhle. Místo toho, abych mu jenom ukázal a on si pak našel svoji cestu a došel k tomu samému výsledku jako já. A to si myslím, že je strašně důležité. Svěřit těm lidem, těm konkrétním lidem, ten jejich úkol a nechat je to udělat po svém.
1: No a co když ale udělají chybu?
2: No udělají. Já je dělám. A dělám je dodnes. Chyby jsou od toho, aby jsme se z nich poučili. Myslím si, že je špatné bát se dělat chyby. Myslím si, že chyby jsou pro nás velmi obohacující ve všech směrech.
1: Jaká ti přijde, že je největší chyba vedoucích?
2: Možná přesvědčení, že všechno musí stát na nich. Že všechno stojí na mě. Já si to jako kolikrát říkám právě tady na té stanici, kdy nemám zatím moc služebníků nebo moc spoluslužebníků a spousta věcí stojí na mě a když nenapíšu tu zprávu do skupiny, tak v neděli se mě spousta lidí bude ptát, jestli je vlastně bohoslužba nebo není.
1: Jo.
2: A myslím si, že tohle je pokušení kazatelů i starších mít všechno pod kontrolou. Jenže zdravé vedení nevytváří závislost na vedoucích. Vytváří prostor pro růst dalších lidí. A to je to, co potřebujeme vidět. Ne, že to stojí na mě, ale že ti ostatní, nebo že ti vedle mě můžou růst.
1: Bavíme se tady o tom, jak vést bez pozice a bez moci. Jak poznáš, že někoho vedeš dobře?
2: Takže se stal přesnou kopií mě, samozřejmě. To byla ta ironie. No, když mě... Nebo když toho vedoucího postupně potřebuje méně a méně. Zní to zvláštně, ale věřím, že cílem učednictví není vytvořit následovníky sebe sama. Ale cílem je vést lidi ke Kristu. A když člověk začne stát na vlastních nohou a začne se sám opírat o Krista, tak tohle je velký úspěch. Kdy vlastně vím, že ty lidi vedu dobře. Protože já se můžu stáhnout do pozadí a oni můžou jít do popředí. A hlavně jdou do popředí s Kristem.
1: Bavíme se tady o tom, jak vést bez pozice a bez moci. Zažil jsi nějaký příklad, nebo stalo se ti někdy, že jsi vedl s pozicí a s mocí, nebo že k tobě tak přistupovali? A jaký je to rozdíl mezi těmito dvěma styly?
2: Možná budeš překvapen, ale zažil. Ne v Bruntále, nebo respektive v Bruntále ano, ale ne v CB stanici. Já to vedu já, to se snažím vést bez té přílišné úcty a moci. Ale když jedu někam jinam, nebo když jednou za měsíc kážu tady u evangelíků v Bruntále, tak tam ke mně přistupují jako k panu faráři. Oni ještě mají ty faráře, takže tady vždycky dobrý den, pane faráři, a tohle, a cokoliv si řeknete, to uděláme. A já tam vidím, že ta moc dává těm lidem jako spoustu možností, jak některé věci dělat jinak, jak některé věci vést. Mně je to osobně strašně proti srsti. Já to nemám rád a radši, když ti lidi ke mně budou přistupovat s mocí, kterou si u nich, dejme tomu, vybuduju důvěrou, než s tou mocí, kterou mi bylo svěřeno jenom nějakým úřadem. No, a jenom proto, že jsem pan kazatel nebo pan farář, tak si myslím, že já jsem člověk jako oni. Ty největší rozdíly jsou v tom, že když ke mně přijde můj člen z Bruntálu a mluví se mnou, jak bych tak u nás na Bruntálsku řekli, na férovku, bez obalu, tak přesto má ke mně úctu. Má úctu k tomu, co mu říkám, má úctu k tomu, co říkám. Na druhou stranu člověk, který mě vůbec nezná, přistoupí ke mně s tou úctou a mocí, kterou si myslí, že bych měl mít, ale já můžu věřit tomu, že opravdu věří tomu, co říkám. A ty rozdíly jsou jenom v tom, že mám mnohem radši rozhovory na férovku a nechodit kolem horké kaše. A ono to bude asi i mojí povahou, kdy kolikrát bojuju s tím, že se v církvi chodí kolem lidí na špičkách, aby jsme je náhodou neurazili, aby jsme se jich náhodou nedotkli, kdybych ti řekl, Vojto, ale ty vůbec nemáš obdarování dělat podcast.
1: Oh, to zabolelo.
2: A přesto to není pravda, ale jako bojíme se lidem občas říct pravdu a snažíme se to zaobalit a vkládáme to do půlhodinových rozhovorů. A ti lidi, co mají tu moc a dokážou, tak občas dokážou velmi necitlivě říct tyhle věci, jenom z té pozice moci. A já si myslím, že máme k lidem přistupovat s láskou a možná z té pozice důvěry, proto se to snažím dělat bez té moci.
1: Když se podíváme do Bible, tak Ježíš vlastně často přirovnává vedoucího k pastýři. Co podle tebe má společného dobrý pastýř a dobrý vedoucí?
2: Dobrý pastýř zná své ovce. To je oblíbený příměr křesťanský, biblický, že jo? A dobrý vedoucí zná své lidi. Takže právě proto to pán Ježíš zmínil, toho pastýře. Že oba znají lidi, které vedou. A nejenom, že je znají jménem, že máš člověka, který se jmenuje Ester, Jirka, Adam, Vojta, máš tam Kubu, jasně znáš je. Někteří kazatelé mají problém si zapamatovat nové jména. Já už teďka mezi ně začínám taky patřit. Ale taky znají jejich příběhy, to si myslím, že je důležitější. Znají jejich pozadí, znají jejich zápasy, jejich radosti. To s tím se jako směřuje celkem fajn a řeší se skvěle jejich radosti. Ale taky znají jejich problémy, jejich bolesti. A myslím si, že vedení bez vztahu, bez toho, aby jsme znali všechno to pozadí těch lidí, se dříve nebo později mění v řízení. A že už nebudeme vést, ale budeme řídit ty lidi. A v tu chvíli už nevedeme církev, ale řídíme církev. A jak už jsem říkal předtím, ta církev není firma. A my k ní nemůžeme přistupovat jako k firmě. A Boží království velmi často funguje úplně jinak než firma. A mně to přijde, jako doteď mi to přijde strašně pozoruhodné a někdy až úsměvné, jak se snažíme převést právě ty firemní věci a dát je do církevního prostředí a strašně nadšeně si myslíme, že to budeme fungovat a zjistíme, že to nefunguje. Že to, co potřebujeme, je opravdu znát lidi, milovat lidi. Přesně to, co nám říkal pán Ježíš. Jako jeho dvojpřikázání lásky, miluj sebe, miluj lidi a miluj pána Boha, nic víc nepotřebujeme. A líbila se mi jedna věta, když občas děláme chyby, a říkal to teďka můj kazatel v Opavě, říká, pokud mám hřešit, ať hřeším skutkem milosti a ne skutkem zákona. A to mi přijde strašně dobré na tom vedení. Že jako možná uhnout někdy z některých našich hranic, které jsme si vytyčili. Protože ten příběh toho člověka může být velmi důležitý. To je pro mě vlastně vedení. Vedení není schopnost přimět lidi, aby šli za mnou nebo za tebou, ale vedení je schopnost jít s lidmi tak, aby společně jsme následovali Krista.
1: To je taková dobrá věta. Na závěr, díky Tondo, že ses zase přidal k nám do pořadu a od mikrofonu se loučí Vojta.
2: A Tonda. Čau.

20. hodina je za námi a ve středu 8. července jste na vlnách Rádia 7 spolu s Anetou Lofítkovou za mikrofonem. Před malou chvílí skončil pořad 3D Talk o vedení bez pozice a moci. S dalším dílem se můžete potkat v úterý v 8.30. No a za malou chvilku přichází na řadu Světem Bible.

Pojďme si ještě jednou připomenout, kdo dneska má svůj svátek. Svátek slaví Nory. Ženské jméno Nora je běžné především v severských zemích, v Anglii a v Irsku. U nás je proslavilo slavné stejnojmenné Ibsenovo drama. Jméno je

0: Víte, že v Bibli existují dveře, které když Bůh otevře, nikdo na světě je nedokáže zavřít? Právě o této absolutní boží autoritě, která věřící lidi chrání v dobách nejtěžších zkoušek, mluví další díl pořadu Světem Bible. Klíčovou myšlenkou z novozákonní knihy Zjevení vysvětlí teolog John Vernon McGee, čte Pavel Vopalecký.
1: Vím o tvých skutcích. To je první pochvala na adresu sboru ve Filadelfii. Pán Ježíš očekává a sleduje ovoce našich životů. Očekává od věřících mnohostrannou službu podle obdarování a také prostě dobré skutky, jimž se život znovu zrozeného božího dítěte má přirozeně projevovat. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To je citát z epištoly Efeským, kapitola 2, verše 8 až 10. Příteli, něco není v pořádku s tvou vírou, pokud

se neprojevuje dobrými skutky. Starý, dobrý, praktický muž jménem Jakub, velký modlitebník, napsal: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukáži svou víru na skutcích. Jakubova epištola, 2. kapitola, verš 18. Nejedná se tu o skutky zákona, které by vedly ke spáse. Nejedná se tu o žádnou zásluhu, ale jde o skutky víry, která žije, která už přinesla spasení. Kalvín řekl: Víra sama zachraňuje, ale víra, která zachraňuje, pak není sama. Spasitelná víra, jinými slovy, plodí skutky. Za druhé, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Já osobně věřím, povídá náš komentátor, že jsou tu míněny dveře k poznání písem. To znamená, že když on otevírá dveře, chce, abys vstoupil, on pak otevře dveře příležitostí pro svědectví a zvěstování poznaného Božího slova. Za třetí, neboť máš nepatrnou moc. Dynamis. Dynamis je řecké slovo v tomto verši použité jako moc. A z něho je odvozeno naše slovo dynamit. Říká, máš malou nebo nepatrnou moc. Tato skromná skupinka věřících nepůsobila valný dojem. Ani svou početností, ani zázraky, ani budovami či zvláštními programy. Dost mě unavuje, když dnes slyším, jak kdejaká skupina křesťanů podává hlášení o své činnosti, povídá náš starý kazatel. A na druhé straně i my zde, v našem Through the Bible, pokračuje kazatel v roli redaktora, nebo podobně naši spolupracovníci v Trans World Radio, podobně my vám rádi oznamujeme, kde všude je slyšet naše vysílání, že dostáváme dopisy a jaké ty dopisy jsou a ještě řadu jiných informací, které mohou být povzbuzením pro jiné a, jak doufáme, především námětem k modlitbám. Důležité však není, kolik vykážeme všelijakých aktivit, obdržených dopisů nebo dokonce obrácených lidí. Podstatné je, zda skutečně hlásáme Boží slovo. Součty našich úspěchů a domnělých úspěchů i zjevných neúspěchů jednou provede sám Pán. Bůh má svůj počítač, který všechno registruje. Apoštol Pavel napsal, vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. 1. Korinským 4.3 podle ekumenického překladu. Proč pak ne? Vlastně tím říká asi tohle. Mohl bych mít na věc trochu jiný pohled než Bůh. A tak musím počkat, až se v jeho přítomnosti všechno přesně vyjeví.

Andělu pak filadelfské církve piš. Toto praví ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, kterýž to otvírá a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá. Andělu církve ve Filadelfii piš. Jak jsme si už na začátku probírání těchto vzkazů řekli, andělem je spíše lidský posel, představený církve. Je to způsob, který Pán používá u všech jmenovaných zborů. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. To bylo ještě jednou podle ekumenického překladu. Tu je zajímavé a důležité, že ve svém poselství každému zboru Pán vždycky zopakuje něco z onoho zjevení sebe sama, jako oslaveného Krista. Nyní připomíná, že je svatý. Byl svatý, když se narodil, byl svatý, když umíral a je svatý dnes ve svém současném velekněžském úřadě. Byl tak nazván při svém zrodu, když anděl promlouval k Marii. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Ve smrti byl svatý, jak nám je řečeno ve Skutcích 2:27. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti svatému svému porušení. Byl svatý, když zemřel, i když byl vzkříšen. To je úžasné. A on je svatý i dnes v úloze velekněze. Epištola Židům, 7. kapitola, verš 26. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa. Dále jsme si četli, toto prohlašuje ten pravý. V evangeliu náš apoštol Jan cituje tato slova Pána Ježíše. Já jsem ta cesta, pravda i život, Jan 14:6. Původní slovo pravý znamená také ryzí, vyznačující se navíc dokonalostí a úplností. Ten, který má klíč Davidův. O klíčích v rukou Pána Ježíše byla řeč už dříve, že má klíče od smrti i hrobu, Zjevení 1:18. Tento klíč Davidův hovoří o jeho královských právech. Už anděl, který Marii ohlašoval narození Pána Ježíše, prorocky ohlásil: ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Lukáš 1, verše 32 a 33. Pán Ježíš na Davidově trůně neseděl, když se narodil a když byl na této zemi poprvé. Toto slovo se uskuteční až v tisíciletém království. I dnes však je svrchovaným suverénem, který sedí po pravici Otce. O něm jsme si zde četli, když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. On jediný má nyní možnost otevírat a zavírat. Volně promítnuto, můžeme toto slovo vidět jako výzvu. Dokud jsou dveře milosti otevřené, volejme další a další lidi, aby těmi dveřmi vešli. Vždyť tohle nám sám Pán Ježíš uložil jako své poslání. Vzpomínáte si? Ježíš přistoupil a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Vím skutky tvé, aj postavil jsem před tebou dveře otevřené a žádný tich nemůže zavříti.
nebo máš, ač nevelikou moc, a ostříhal si slova mého a nezapřel s jména mého. Milí přátelé, jsme zase v knize Zjevení ve 3. kapitole, přečetl jsem právě verš 8. Tento verš jsme si vzali jako takové krédo pro naše rádiové programy Through the Bible. V češtině tyto programy dostaly název Světem Bible, povídá v této souvislosti náš americký předchůdce. Od samého začátku tento verš pro nás mnoho znamenal. Vím o tvých skutcích, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít, neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. To je tentýž 8. verš podle ekumenického překladu. Vidíme zde, že církev ve Filadelfii zachovala věrnost Božímu slovu. Když náš průmět těchto veršů o Filadelfii zasahuje do historie církve, můžeme říci, že zvláštní oživení ve smyslu návratu k Božímu slovu bylo znát zejména v průběhu minulého století. Bylo to mimo jiné především oživení zájmu o Boží slovo se zdůrazněním závislosti na Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu jako na hlavě církve. A to bylo doprovázeno také prožitkem nových, vzájemných bratrských vztahů. Dnešní církev, kterou Filadelfia podle našeho učitele také reprezentuje, není ani římskokatolická, ani protestantská, či jinak jednotně pojmenovaná. Ve skutečnosti představuje všechny sbory na světě, které zůstávají věrné Božímu slovu, bez ohledu na jejich jmenné označení. Filadelfské církvi Pán vyslovuje zase sedmerou pochvalu.

Čtvrtá pochvala na adresu sboru ve Filadelfii zní: zachoval si mé slovo. I když se už v těch dobách, v těch dnech Filadelfie možná různě popírala inspirace písem, tato církev dále věřila, že Bible je věrohodné, inspirované Boží slovo a jednala podle toho. Jeden teolog 20. století z řad liberálů prohlásil, že nikdo inteligentní nemůže věřit v doslovnou inspiraci Bible. Tohle mě ovšem staví do špatného světla. Já tedy nejsem inteligentní člověk, protože skutečně věřím v inspiraci Bible. Pokud by ovšem ten člověk měl pravdu, což si rozhodně nemyslím, povídá náš učitel. Za páté, a mé jméno si nezapřel. Toho dne, kdy je Kristovo božství hlučně popíráno ve všelijakých teologických seminářích a dokonce leckde i zkazatelen, je tu stále skupina věřících, kteří mu zůstali věrni a vyznávají, že Ježíš je člověk a současně Bůh. Stále jsou tu ti, kteří věří v jeho zástupnou smrt za hříšníky. Církev ve Filadelfii pro svou věrnost v mnoha směrech dostala také řadu přídomků, řadu dalších jmen. Někteří ji nazývají misijní církví, jiní sloužící církví, jiní živou církví a nutno říci, že to všechno je docela přesné. Já osobně ji rád jmenuji církví obživenou anebo církví, která svou víru opírá o písmo. Filadelfia je církví písma a Pán Ježíš na její konto zdůrazňuje: zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. V době nevěry a skepticismu Pán Ježíš chválí tento sbor za to, že zachovává jeho slovo. Věřící rozsévali Boží slovo a jak jsme si už řekli, je známo, že církev ve Filadelfii existovala déle než kterákoli z oněch sedmi, o nichž je tu řeč. Žila nepřetržitě až asi do 13. století. Zlikvidovali ji seljučtí Turci, jejichž příchod znamenal brutální vyhlazení všech zbylých věřících. V rámci svého vztahu k Božímu slovu byla Filadelfia také misijní církví. Je skutečností, že křesťanství proniklo velice záhy do Indie. Má se za to, že tam byli právě odtud z Filadelfie vysláni misionáři.

Šestá pochvala na adresu sboru ve Filadelfii je obsažena v následujícím 9. verši 3. kapitoly knihy Zjevení. Aj dávám ť ze zběři satanovi ty, kteříž se praví býti židé a nejsou, ale klamají. Aj způsobím to, že přijdou a budou se klaněti před nohama tvýma a poznají ť, že jsem já tě miloval. Znovuzrození věřící v Pána Ježíše v té době už svým srdcem opustili zákon jako prostředek ke spáse i k posvěcení. Ekumenický překlad ten 9. verš podává v této formě: Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy satanovi. Říkají si židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Pán Ježíš zde říká, že přivede nepřátele filadelfského sboru k poznání, že on sám si tento sbor zamiloval. Je to jeho šesté pochvalné vyjádření. A za sedmé, tím posledním uznáním je pak konstatování, že tato církev ostříhala, nebo tedy současnou češtinou řečeno zachovala, Kristovo slovo v trpělivosti, nebo s trpělivostí, jak to říká další v pořadí už 10. verš. A poněvadž si ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhat budu od hodiny pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země. A ještě ekumenicky, protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Nepochybně se jedná o trpělivé čekání na Kristův příchod pro jeho lid. Viz také 2. Tesalonickým 3:5, vysvětluje náš učitel. Právě ve 20. století se učení eschatologie, čili nauky o budoucnosti, rozvinulo víc než za všech předchozích století dohromady. V posledních 40-50 letech vyvstal mezi křesťany v Evropě i v Americe, ale vlastně po celém světě, značný zájem o druhý příchod Kristův. Dokonce i liberálové o tom tu a tam opatrně mluví. Protože si ostříhal slova mé trpělivosti. Věřím, že Bůh je dodnes trpělivý vůči světu, který zavrhl jeho slovo. Dnes je to jiné než třeba v dávných dnech Noemových. Lidé tehdy neměli psané Boží slovo, ale Noé jim je zvěstoval a také Bůh pak soudil. Měli člověka, který jim osobně vyřizoval Hospodinovo poselství. Oni však nevěřili. Díky Bohu, že dnes každý z nás můžeme mít ve svých rukou psané Boží slovo. Bible pocházející z docela užitečné organizace Gedeonitů je dnes prakticky v každém hotelovém pokoji u nás i leckde po celém světě. V různých zemích Evropy, Asie a Afriky nacházím důkazy toho, jak Boží slovo proniklo všemi těmito oblastmi, vzpomíná náš rozhlasový kazatel. Církev ve Filadelfii byla církví, která věřila v Boží slovo. A tak se jí také dostává Pánova zaslíbení.

Kristovým závěrečným slovem je povzbuzení a ujištění, že církev neprojde velkým soužením. Ještě před ním bude vzata ze světa. Viz také 1. Tesalonickým 4:13-18. V tom má svou útěchu i naději. Viz Titovi 2:13. Takové je trpělivé čekání církve, čili těch, kteří pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. O tom je řeč zase v epištole Židům 6:12. Věříme, že církve se netýká velké soužení se všemi jeho soudy. Ona vyhlíží svého ženicha a jeho příchod pro ni. Hodina pokušení nebo zkoušky se vztahuje na velké soužení, které postihne celý svět. Události, které mu předcházejí, jsou zapsány dále ve 4. a 5. kapitole a v kapitolách 6 až 19 je pak vylíčeno vlastní období velkého soužení. Období, o kterém zde Pán říká, že přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země. I já tebe ostříhat ti budu od hodiny pokušení. To znamená, že je nejen ochrání před oním strašným vražděním, které se bude dít na této zemi počas soudu, ale také před hodinou pokušení. Podle mne to znamená úplné osvobození, přemýšlí náš bohoslovec. Když Pán Ježíš praví ostříhat ti tě budu od hodiny pokušení, překládám si tato slova způsobím, že nevejdeš do pokušení, uchráním tě od hodiny zkoušky. Sebevětší představivost vám zde nedovolí připustit, že tato církev vejde do velkého soužení. Věřím, že v tom historickém průmětu má období Filadelfie své pokračování přímo ve vtržení církve, vysvětluje podrobně náš učitel. Je církví, která vyjde ze země v čase vtržení. Na druhé straně Kristus praví církvi, aj přijdu brzy.

0: přijdu brzy, nebo jinak, hle, přijdu rychle. V tom příslovečném určení času, které je zde uvedeno, je spíš skryta myšlenka náhlosti, překvapení. To znamená, že Pán Ježíš přijde ve chvíli, kterou lidé neznají a neočekávají. Nemusí přijít i hned, ale rozhodně to bude náhle. A ten příslib je nadějí církve. Církev ani neočekává dobu velkého soužení, ale má očekávat příchod svého Pána. Nikde se nám nepřikazuje, že si máme přepásat bedra a k tomu třeba ještě skřípat zuby či zatínat pěsti, protože se blíží velké soužení. To Pán nikdy neřekl, ale namísto toho řekl, abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Titovi 2.13. Dovolte mi znovu zopakovat, že sbor ve Filadelfii představuje církev oživenou, obnovenou, která se znovu přimkla k Božímu slovu. Taková církev bude vtržena, čili jen ta jeho pravá církev. A nemyslím si, že by bylo vhodné ji ztotožňovat s nějakou denominací nebo místní církví. Příslušníci té pravé, nadčasové, nadprostorové a hlavně naddenominační církve jsou dnes rozptýleni po celém světě a nutno říci, že některé z nich můžete najít i uprostřed všelijakých, velmi podivných náboženských organizací. Nerozumím, proč tam zůstávají, ale to ostatně není má věc, zastavuje své vlastní soudy náš biblista. To je jejich věc, kterou si jednou budou muset vyřídit se svým Pánem. Kdo svítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého a nevýjdeť již více ven. A napíši na něm jméno Boha svého a jméno města Boha svého, Nového Jeruzaléma, stupujícího z nebe od Boha mého, i jméno své nové. 12. verš ve 3. kapitole knihy Zjevení. Dnes jsou ve městě Filadelfii dva sloupy, vypráví znovu náš cestovatel. Jeden stojí ve zdejším byzantském chrámu a myslím, že o ten se v našem textu nejedná. Na úbočí kopce je tam však jiný sloup, který je dnes zarostlý cedry a vavřínem. Tento sloup je patrně jediným pozůstatkem původního města z doby, kdy žil apoštol Jan. I když všechno bylo zbořeno, sloup tam stojí. Snad je to výmluvná ilustrace pro život zboru v tomto městě. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. Napíšu na něm jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha. Toto je jakoby pas a vízum věřícího, kterému jako nebeskému občanovi dá sám Pán církve. Napíšu na něj, tedy na ten sloup, jméno své, praví se potom v závěru toho verše. Jméno své, říká Pán Ježíš, tedy jméno Ježíšovo. Pán Ježíš tím říká, že on bude mít nové jméno a toto své jméno dá i nám. Nové jméno bude vyjadřovat naše velmi blízké příbuzenství s ním. A pak je tu v tom oslovení věřících ve Filadelfii už jen obvyklá závěrečná výzva. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Zjevení 3.13. Pro každou jednotlivou církev má Pán své poselství. Původně bylo sice určeno každé tehdejší místní církvi, ale věříme, že to slovo platí i pro nás v této době. Milí posluchači, náš pořad se v tuto chvíli chýlí ke konci, nebo tedy alespoň ta jeho textová část, a tak vám slibuji, že když Pán Bůh dá, podíváme se příště na další verše, které hovoří už o posledním místním sboru, o Laodiceji. Bude dobré, když si zbytek kapitoly od 14. verše přečtete v předstihu sami. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme zítra ve 20 hodin 15 minut.

Opřít pastorační praxi o biblický výklad a ten vést s pokorou a s jistou prostotou, ačkoliv jsou to slova plná podivuhodných božích tajemství, neohýbat biblické texty podle psychologické praxe, ale věřit Bohu a jeho dílu v Kristu Ježíši. Trpělivě budovat své životy na víře a proměňovat se obnovou své mysli. Ano, to je směr, kterým stojí za to se v péči o lidské duše v církvi vydat. Průvodcem na cestu mohou být přednášky kazatele Rastislava Betiny, který byl hostem setkání starších a vedoucích církve Křesťanské sbory České republiky. K poslechu příštího Kudy kam s podtitulem Duchovní boj jste zváni zase za týden.

Miluji tě, Pane, neboť tvé milosrdenství mě nikdy nesklame. Všechny své dny jsem byl držen ve tvých rukou. Od chvíle, kdy se probudím, dokud nesložím hlavu, budu zpívat o Boží dobrotě, protože celý můj život jsi byl věrný a celý můj život jsi byl tak dobrý. S každým nádechem, který jsem schopen, budu zpívat o Boží dobrotě.

0: Uběhla další hodina, a to konkrétně 10. Tahle hodinka bude patřit koncertínu. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Koncertíno. Malý nedělní koncert vážné hudby.

Vážení posluchači, přijměte pozvání na malý koncert Rádia 7. Na programu koncertina je výběr z klavírního díla francouzského skladatele Erika Satieho. Na klavír bude hrát Aldo Ciccolini a pořad připravil Dalibor Bakala.

Erik Satie se narodil 17. května 1866 ve francouzském městě Honfleur. Po smrti matky jej vychovávala babička a poté se vrátil k otci. Ten jej vedl ke studiu řečtiny a latiny, což v něm probudilo vztah ke všemu antickému. Ve 13 letech začal studovat klavír na konzervatoři. Ze školy je po 3 letech pro své studijní výsledky nadaný, ale nejlenivější student školy vyloučen. Přihlásil se pak jako dobrovolník do armádní služby. Po půl roce na to však onemocněl zápalem průdušek a byl z vojenské služby propuštěn. Svou první kompozici Allegro pro klavír napsal Satie roku 1884 a jeho tehdejší styl lze ještě označit za salonní hudbu.

tehdejšího satýho stylu. Tvrdošíně se opakující melodické fráze, modální kadence, základní rytmus plynoucí až do konce, použití gregoriánských a exotických módů. V roce 1888 vydává první ze tří gymnopedií pro klavír.

Následující léta však sebou přinesla konec jeho bohemské periody. Skromné rodinné dědictví se vyčerpalo vydavatelskými aktivitami a štědrostí vůči bohemským přátelům. Opět byl chudý. Koupil si 12 stejných sametových obleků, ostříhal si dlouhé vlasy, zbavil se svých bohemských příkras a navrátil se k image vážného gentlemana. Na hlavu si nasadil tvrdý klobouk, okolo krku škrobený límec a do ruky neodmyslitelný deštník. Definitivně se přestěhoval z Montmartru do Arcueil. Začal si vydělávat jako kavárenský klavírista a denně chodil několik kilometrů pěšky do Paříže a zpět. Ve svých 40 letech se navzdory Debussyho přesvědčování začal znovu věnovat studium na Schola Cantorum. Učil se analýze, formám, kontrapunktu, fugám, sonátové formě a instrumentaci.

Začátek roku 1911 znamenal v Satýho uměleckém životě zlom. Seznámil se se Stravinským a Ďagilevem a Ravel uvedl na koncertu jeho skladby. Konečně se dočkal ocenění své práce. Za 2 měsíce na to dirigoval Debussy Satýho Gymnopédie své vlastní instrumentaci a sám byl překvapen jejich úspěchem. Následují další provedení. V tisku se objevují první články, zdvíhá se vlna zájmu o Satýho tvorbu, zejména mezi mladými hudebníky, a důsledkem toho je i zvýšený zájem vydavatelů. Jean Cocteau se zasloužil o Satýho hvězdný nástup ke slávě v době po první světové válce. Cocteau vycítil genialitu Satýho osobnosti a využil svých kontaktů ve vysokých kruzích. Vybavil mu objednávky, přesvědčil virtuózní interprety, psal a přednášel o jeho hudbě, uváděl koncerty. Posunul ho dále do centra zájmu a podnítil vývoj jeho divadelní kariéry. Od roku 1916 plánuje Satý balet Paráde. Ten otevřel vrcholnou periodu Ďagilevova souboru. Byl výsledkem spolupráce 4 umělců, z nich každý byl svým způsobem a ve svém oboru géniem a novátorem. Libreto k baletu napsal Jean Cocteau, výpravu a kostýmy navrhl Pablo Picasso, choreografii vytvořil Massine a hudbu napsal Erik Satie. Premiéra se uskutečnila v květnu roku 1917 a vyvolala skandál. Další skandály přitáhly k Satýmu mladé skladatele sdružené ve skupině, ze které po Satýho odchodu vznikla v roce 1920 slavná pařížská šestka.

V roce 1918 vzniká mistrovské dílo Sokrates na text překladů Platonových dialogů. Kompozice byla reakcí na smrt přítele Debussyho, již byl Satý zdrcen. O významu vztahu k Debussymu Satý píše: kdybych neměl Debussyho, nevím, s kým bych hovořil o věcech přesahujících rámec běžné konverzace, s kým bych se dělil o své ubohé myšlenky, pokud se o ně s někým vůbec dělím. Umělci našich dnů se stále více stávají obchodníky a myslí jako právníci.

Touhou Erika Satieho bylo vytvořit hudbu, která by byla bílá a čirá jako antika. V Sokratovi nabyly střídmé prostředky mimořádné koncentrace a rovnováhy, jež jsou zdrojem čistoty a pokoje. Již po neveřejné premiéře roku 1919 se o něm pochvalně vyjadřoval Igor Stravinský.

roku 1923 se kolem Erika Satieho ustavila nová skupina, takzvaná Arkwaleská škola. Satieho zdraví se hlavně díky nadměrnému pití alkoholu stále zhoršovalo. Soustředil se na vytvoření hudby, která by byla nová, vkusná, pařížská.

Zdraví Erika Satieho se však dále rapidně zhoršuje kvůli cirhóze jater a zápalu plic. Těžké roky strávené v chudobě a askezi spolu s alkoholem zaplatili svou daň. 1. července 1925 Erik Satie umřel v jedné z pařížských nemocnic. Když po jeho smrti Satieho bratr Darius Milhaud a další dva přátelé vstoupili do pokoje v Arkwell, ve kterém Erik Satie bydlel skoro 30 let, byli šokováni jeho chudobou. Postel, židle a stůl, spolaprázdný šatník s 12 sametovými obleky, starý nepoužitý klavír a další drobnosti. Mimo to zde byly Satieho rukopisy a deníky datované počátkem 90. let 19. století a spousta dalších dokumentů. Většina z nich byla později zničena požárem, ale hudba se díky Dariu Milhaudovi zachránila.

Život Erika Satieho probíhal v periodách úspěchu, obdivu a slávy střídaných s výsměchem a ústraním. Ve 20. letech byl znám jako Picasso v hudbě a jeho balet Paráde byl označován jako kubistický. Jeho poslání spočívalo v odvedení hudby od impresionismu směrem k dalším moderním a novým směrům. Za 59 let stihl vystřídat několik církví, náboženských spolků, uměleckých hnutí a sdružení a zkomponovaných řádů ojedinělých skladeb. Z originálních podnětů jeho tvorby těžili jak jeho současníci Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky a další, tak dnešní skladatelé.

Vážení posluchači, uzavřeme dnešní koncertino slovy Jeana Cocteau, který o Satieho hudbě řekl. Jsou díla, jejichž důležitost tkví v jejich hloubce a málo záleží na jejich kalibru. Satieho nejmenší skladba je malá jako klíčová dírka. Vše se změní, jakmile k ní přiblížíte oko.

Were you there when they crucified my Lord?

Tohle byla starší hymna v novém podání zpěváka Michaela W. Smitha. Před námi je teďkon kapela Třetí děň a píseň I Cabin Nekvitol Fík, inspirováno třetí kapitolou proroka Abakuka.

Vstoupili jsme do poslední hodiny středečního dne. Za malou chvilku nás čeká čtení na pokračování, a to hned po písni Jsi král. Jsme rádi, že ladíte Rádio 7 i v těchto večerních hodinách.

0: Americkému misionáři Garymu Shepherdovi šlo v Nepálu, kam odjel se svou ženou sloužit kmeni Magarů, často o život. Na každém kroku číhalo nebezpečí a překážky. Překlad Nového zákona pokračoval. Zdravotní stav manželky Barbary se zhoršil a proto opět následovala cesta do USA. I tam práce pokračovala. I tentokrát tam s nimi byl starý Baju. Před lovem, na který se chystali, se pomodlil, aby jim Bůh každému dal jednoho jelena. A stalo se. Gary se setkal s kobrou, opět šlo o život. Věděl, že ho Bůh chrání, zažil už tolik zázraků.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Závěrečná fáze. 1989 až 1990. Kapitola 36. Bitka. Když jsme v Arakhale začínali, naši přátelé se často ptali, jestli je ve vesnici tekoucí voda. Samozřejmě, ujišťoval jsem je, můžeme ráno vstát a seběhnout 150 metrů dolů k prameni, který teče pod Arakhalou. Tam se nachází tekoucí voda. Voda vytékala ze skalnatého svahu, odkud vyrůstaly dva obrovské stromy vlnovce pětimužného. Nad těmito stromy Bajův děda vysekal původní porost hlubokého panenského pralesa. Na vzniklém políčku pak pěstovali proso a kukuřici. Neustálá eroze v dalších letech odnesla kyprou úrodnou půdu a zbytek skalnatého podloží se změnil v polopoušť. Byl to právě ten svah nad pramenem řeky, kde došlo k bitce. Na staré roky se Baju přestěhoval z vrcholku bohů do domu ve vesnici. Chtěl tam mít i pole, kde by si něco pěstoval. Najal si tedy pár vesničanů, aby mu na tom jeho svahu vykopali malá terasovitá políčka. Nastal problém, protože jeho dávný nepřítel šaman vlastnil pozemek, který k němu přiléhal. Hranice mezi jejich pozemky vedla od jednoho stromu dolů podél hřbetu svahu. Během let Kalu posouval hraniční kameny, aby si zvětšil pozemek. Baju si ale nikdy nestěžoval. Baju byl o 10 let starší a stejně jako další starší z vesnice věděl, že hranicí je odpradávna hřbet svahu. Bylo mu jasné, že pokud někdy bude potřebovat, může tu hranici zase vrátit zpátky. Většina vesničanů se Kalua bála kvůli temným silám, které ovládal, a tak by se mu nikdy nepostavili. Ale Baju ne. Kalu byl docela hubený, stejně jako Baju, když jsme ho poprvé potkali. Čím déle Baju pána následoval, tím víc se jeho zdravotní stav zlepšoval. Lidé říkali, že když na ně uvalili kletbu, začalo jim být špatně a hubli, až byli úplně vyzáblí. Všimli si ale, že Baju je s každou kletbou silnější. Jen co práci započali, zjistil Kalu, že Bajuova políčka zasahují nějaké 3 metry za jeho kameny vyznačený pozemek. To byla příležitost, jak Bajua nařknout a potrestat ho. Nebo je

ještě lépe, byla to šance veřejně ho zostudit. A tak Kalu neváhal a pospíchal za představiteli vesnice a upozornil je, aby se na to šli podívat. Pak se spolu se svým synem posadil na holý pahorek nad úzkou kozí stezkou. Brzy se tam objevil Baju, který šel zrovna od pramene. Byl zvyklý se pohybovat s berlemi a i když byla stezka široká jen na délku paže, nebyl to pro něj problém. Myslel na to, jak probíhá práce na polích, a tak nijak nevnímal, že nad ním na kopci sedí Kalu se svým synem. Znovu a znovu se Kalu a jeho kumpáni snažili Bajua odradit od následování Ježíše Krista a když se jim to nedařilo, byli čím dál tím frustrovaní. Vypadalo to, jako by si otec i syn nacvičovali, jak Bajua potrápit, a když ho našli, jak jde stezkou sám, jejich hněv explodoval. Skočili na něj a začali ho mlátit pěstmi. Jejich zuřivý hněv jim však zatemnil smysly, protože zapomněli na představené vesnice. A právě v tu chvíli vyšli dva z nich spoza pahorku přímo za nimi. Než Bajuovi mina odtrhla nohu na hranicích s Afghánistánem, byl schopen ubránit se holýma rukama. Teď, když se ale belhal za pomocí svých berlí po uzoučké stezce, byl takřka bezmocný. Nějak se mu ale podařilo natáhnout levou ruku a chytit Kalua za košily. Napřáhnul se a pořádným zvedákem vrazil Kaluovi pěstí do čelisti, toho nadzvedlo a poslalo dolů přímo do šípkového keře. Baju byl zrovna připravený celou akci zopakovat a už chytal košily Kaluova syna, když v tom dorazili starší a boj zarazili. Kalu se po čtyřech nějak dobelhal příkrým srázem zpátky na kozí stezku celý poškrábaný a od krve. Starší, kteří celý nevyprovokovaný boj nevěřícně sledovali, otce i syna přísně pokárali. Ten večer nám Baju přišel celý příběh povyprávět. Něco takového bylo ve vesnici bráno jako závažný přečin a jelikož očitými svědky celé události byly představení vesnice, jednalo se o případ s jasným koncem. Kalu i se svým synem by byli potrestáni a co víc, před celou vesnicí by byli veřejně zostuzeni a přísně pokáráni. Bajuovi se o lepší odplatě za všechny staré křivdy nemohlo ani zdát. Příštího rána jsem umíral zvědavostí, jak to dopadlo. Baju ale věděl, jak se zachovat k nepřátelům. Věděl, jak Bůh ve starém i novém zákoně jednal. Bůh odplácel láskou. Ne, minulou noc žádný soud neproběhl. A co víc, nevznesl proti nim ani obvinění, což všichni očekávali. Místo toho jim odpustil a zapomenul. Věděl, jakým způsobem Bůh chce, aby se ke svým nepřátelům zachoval. Bylo to stejné, jak se Bůh zachoval k němu. Ať už šlo o krále Šalamouna nebo apoštola Pavla v knize Římanům, příkaz byl stejný. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu pít. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12:20 až 21. Co se týče toho, jak se dokázal ubránit na kozí stezce, o tom neměl Baju ani ponětí. Předpokládal, že ta obrovská síla, která se v tu chvíli najednou rozlila celým jeho tělem, byla stejná, jakou měl král David, když zabil lva a medvěda. Jiné vysvětlení neexistovalo.

Kapitola 37. Supy a andělé. Bajuova interpretace písma byla tak směšná, že jsem smíchem málem spadl ze židle, kdyby následky nebyly tak vážné. Kontrolovali jsme porozumění významu 17. kapitoly Lukášova evangelia. Taková kontrola porozumění významu znamenala, že jsem Bajuovi nebo některému z vesničanů přečetl pár veršů a požádal je, aby mi vysvětlili, co to znamená. Pokud to bylo mimo mísu, museli jsme tu pasáž přepracovat. Řečnické obraty se zřídka kdy zhodují v jiných kulturách, takže když se jednalo o metaforu, bylo to vždy velmi náročné. Čas od času jsme takové obraty překládali téměř doslovně. Když jsem ale přišel za vesničany a kontrolovali jsme porozumění významu, přicházeli s naprosto neskutečnými a kacířskými interpretacemi. A tak jsme byli nuceni takové obraty vynechat a nahradit je zřetelným obsahem. Předpokládejme třeba, že Lukáš napsal, že král Herodes odešel do věčných lovišť. Přeložili bychom to jako král Herodes zemřel. Museli jsme to tak napsat, protože Magarové by nikdy neuhádli, že odejít do věčných lovišť znamená zemřít. Podle obratů, které používají oni, by řekli, že spadl. Nebo kdyby umřel a pohřbili ho na horách, řekli by, že odešel kopat divoké sladké brambory. Tentokrát však komentáře, které jsem obvykle používal, verš naprosto vynechali. Navíc si ani nevzpomínám, že bych někdy slyšel kázání, které by verš rozebíralo. A tak, ať už to Magarům dávalo smysl nebo ne, přeložili jsme ho doslovně. Tím pádem jsem čekal, že to dá spoustu práce přepracovat ho tak, aby mu správně porozuměli. Dokonce i těsně, než jsem Bajuovi ten verš přečetl, jsem mu řekl, no, je víceméně jasné, že tenhle nepochopíš správně. Pak jsem mu přečetl Lukáše 17:37 v jazyce Magar. Když to slyšeli, otázali se ho. Kde to bude, pane? Řekl jim, kde bude tělo, tam se slétnou i supy. Baju přivřel oči do úzkých štěrbinek a na jeho opáleném kulatém obličeji se objevil velký úsměv. No, to je přece jasné, odpověděl. Trochu mě zarazilo, jak sebevědomě odpověděl a připravil jsem se na teologicky okrášlené odůvodnění, které bylo založené na magarské, šamanské a hinduistické kultuře. To bylo taky vše, co Baju znal. No samozřejmě, začal Baju. Tento tón znamenal, že jsem si buď dělal legraci, nebo jsem byl ignorantský hňup, což by samozřejmě nikdy neřekl nahlas. Znamená to, že přijdou andělé a vezmou nás věřící do nebe. Supy jsou andělé a my jsme ta mrtvá těla. Pomyslel jsem si, pro smilování, snad to není další z těch naprosto nesrozumitelných veršů, který nám zabere spoustu dní, než ho přepracujeme tak, aby v magarštině dával smysl. Když jsem se Bajua zeptal, jak k tomu přišel, nadšeně začal vysvětlovat. Za prvé, supy neumírají, nebo aspoň žijí stovky let i více. Nikdo neví, jestli umřeli nebo ne, protože mrtvého supa ještě nikdo nenašel. Už si našel mrštinu supa? Ne. Možná, že umírají v Tibetu, na druhé straně Himaláje nebo v jižní Indii, ale tady neumírají. Takže stejně jako andělé žijí na věky. Za druhé, supy přebývají v nebi. Vznášejí se tak vysoko, že nejsou vidět, ale zároveň nás nespouštějí z dohledu. Přemýšlej o tom. Stačí vytáhnout mrtvou krávu nebo psa ven na pole, kde žádné supy nevidíš a za pár minut, jakoby odnikud, se na tu zdechlinu začnou snášet supy. No a nakonec, co dělají supy? Tím, jak jedí mrtvoli, vynášejí je zpátky do nebe. Stejně tak my věřící. Nemáme být mrtví pro tento svět?
Což pak nemáme být nedotčení tělesnými touhami, pýchou a starostmi o pozemský život? Nemáme my, kteří věříme Bohu, být mrtví v Kristu? Samozřejmě, když následujeme Ježíše, nemá na nás tento svět žádný vliv, stejně jako na mrtvoly. Byl jsem v šoku. Přirovnávat supy k andělům, to už bylo fakt moc. Ale jak jsem ho mohl vinit? Z toho, co Baju znal, jeho vysvětlení perfektně zapadlo do kontextu. Jelikož jsem neměl náhradní vysvětlení, které bych mu přednesl, rozhodl jsem se věnovat se tomu později. Problém byl, že jsem nikdy nepřišel s lepším vysvětlením a i po 20 letech stále čekám na nějakého osvíceného kazatele, který by kázal na tento verš. Do té doby mi muž ze starodávné kmenové kultury, naprosto vzděláním nedotčený a téměř negramotný vesničan ze zapadlého kouta v Himalájích, poskytl lepší výklad než nejlepší teologové západního světa.

Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Koloským 3:3. Kapitola 38. Jeruzalém. Byli jsme psychicky vyčerpaní a padali únavou. Mysleli jsme, že 3 měsíce v Anglii bohatě stačí na sazbu magarského nového zákona. Nicméně nečekané problémy nás den po dni zpomalovaly a tak jsme s každým dalším týdnem dolovali poslední zbytky energie, abychom práci dokončili. Adinina svatba byla naplánována na 18. prosinec 1990 v Dallasu a aby mohla Barbara pomoci se zařizováním, museli jsme dorazit o měsíc dříve. Naše otevřené letenky kolem světa byly z Londýna do Dallasu a pak zpátky do Nepálu. Takže možnost vrátit se zpět do Londýna jaksi neexistovala. Když jsme se blížili konci, dozvěděli jsme se, že finální počítačová verze bude s 2týdenním zpožděním. Byl jsem rozčílený. To už na mě bylo emočně příliš. O pár dní později jsme si ale uvědomili, že toto zpoždění je od Boha. Dal nám příležitost, abychom Bajua vzali do svaté země. V pondělí jsem zavolal našim izraelským přátelům, kteří nás pozvali. V úterý jsme s Bajuem vyrazili do Londýna, abychom mu obstarali vízum. Na izraelské ambasádě stál obrovský nápis, kde se psalo, že na vyřízení všech žádostí o víza potřebují minimálně 24 hodin. Byl jsem tak unavený, ale smířil jsem se s další cestou vlakem do Londýna. Bez jakéhokoliv vysvětlení nás ale ta izraelská slečna požádala, abychom se posadili. O 20 minut později se vrátila a podala mi Bajuův pas s vízem. Ve středu jsem nám koupila letenky a ve čtvrtek večer nás na letišti v Tel Avivu vyzvedli Moše a Adina Keshet. Náš pobyt na jejich malé farmě poblíž galilejského Betléma byl velice vítaný. Adina nám ukázala město a starou pevnost Megidu, z níž byl výhled na obrovské úrodné území, známé v písmu jako Armagedon. Odtud jsme se vydali do Tiberiady, kde jsme strávili noc na pobřeží Galilejského jezera. Toho večera se Barbara dala do řeči s dámou z Finska, kterou nikdy předtím neviděla. Elvy byla rozrušená, dlouhých 30 let jí trápily určité potíže. Celé měsíce se modlila, aby jí Bůh poslal někoho, kdo jí na nadcházející dovolené v Izraeli pomůže. Ale Bůh její modlitbu nevyslyšel a ona druhý den ráno odlétala zpátky do Finska. Barbara pozvala Elvy do našeho pokoje a tam 200 metrů od Galilejského jezera se jí dostalo duchovního a duševního uzdravení. Druhý den ráno nám s rozzářeným obličejem a přetékající chválou Boha dala s Bohem. V Jeruzalémě jsme zůstali na hoře Sion. Byli jsme jen několik set metrů od hrobu krále Davida a asi 10 minut chůze od chrámové hory. Konzulát Spojených států byl nedaleko a tak jsem využil příležitosti a zašel zažádat Bajuovi o vízum do států. Když jsme přišli na řadu, řekla mi ta paní, že pro obyvatele třetích zemí není možné získat vízum mimo jejich domovinu. Bylo jí to velmi líto, ale měla svázané ruce. Baju nebude zastupovat Magary na Adinině svatbě v prosinci. Baju se musel vrátit do Nepálu. Byl jsem zničený, téměř jsem brečel. Chtěl jsem jí říct, že to není možné. Baju nemluvil anglicky a nemohl cestovat sám. Mimo to v Nepálu teď byla hlavní turistická sezóna a všechny lety byly rezervované už měsíce dopředu. Nešlo ho poslat zpátky. Myslel jsem si, že jsem pochopil Boží plán, ale teď se mi vše rozpadalo. Přál bych si, abych mohl napsat, že v mém srdci povstala víra a přemohl jsem další krizi, ale to se nestalo. Místo toho jsem tam stál jak ňouma.
Neutuchající vysoká hladina stresu, kterou bylo třeba zvládnout k dokončení magarského nového zákona, si vybrala svou daň. Nezbyla mi žádná energie. Byl jsem emocionálně na dně. Naprosto zničený. Už jsem se nemohl dál soustředit na boží plán. Nevěděl jsem, za co se modlit. Zahnaný do kouta, zkroušený, přemožený, jsem se otočil a vlekl se s Bajuem po schodech dolů. Až se vrátíme na pokoj nahoře Sion, budu to muset znovu vymyslet, modlit se a objevit, jaký je boží plán. Všechno znovu. Než jsme však stačili dojít k posledním dveřím, někdo za námi přiběhl a řekl nám, abychom se vrátili. Ta paní u okýnka říkala, že je to sice málo pravděpodobné, ale stojí to za zkoušku. Mohla by požádat svého šéfa, aby jí dal zvláštní povolení, aby do Katmandu odfaxovala, a přesně v tu chvíli vešel jí nadřízený a dal jí povolení. Naléhala, abych zavolal někomu, kdo by v Katmandu mohl trochu zatlačit, aby tento mimořádný požadavek prošel. Odpověď bych dostal za 2 týdny, ale na neštěstí pro mě všichni významní lidé, které jsem znal, odjeli. Navíc za 48 hodin se konzulát bude na víkend zavírat a v neděli jsme se vraceli do Anglie. V pátek ráno už polední zavírací doba konzulátu ťukala na dveře. Seděl jsem na posteli, sotva jsem mohl pozvednout oči k nebi, cítil jsem se asi jako král Jošafat, když se modlil: nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. 2. Paralipomenon 20:12. Zkoušel jsem se modlit, rozjímat, zkoušel jsem se zaměřit na Boha. Všechno bez úspěchu. Byl jsem tak vyčerpaný. Zdálo se, že naše naděje i čas jsou v trapu. Jak utíkaly poslední minuty, bylo to, jako by se ke mně blížil kat. A pak v 10:00 dopoledne zazvonil telefon. Dostali jsme fax z Katmandu, rychle si přijďte vyzvednout vízum pro Bajua. Vůbec jsem nevěřil, že to vízum dorazí, a tak nějak jsem se připravil na to, že budu muset nějak vymyslet, jak Bajua dostat zpátky do Nepálu. Naštěstí Bohu vůbec nevadilo, jak malou mám víru, když jsem se modlil. Toho dne, 28. října 1990, Bůh opět zasáhl. V neděli jsme Bajua vzali na Olivovou horu. Byl u vytržení, že mohl navštívit Izrael a procházet se stejnými místy jako jeho spasitel. Na východě jsme viděli naprosto vyprahlé kopce Judeje. Za nimi asi 25 kilometrů jsme jasně viděli mrtvé moře a na druhé straně byly naprosto suché hory Jordánu. Když jsme se ale otočili, rozprostírala se kousek před námi Getsemanská zahrada. Za malým potokem zvaným Kidron byla asi 200 metrů před námi Zlatá brána. Tato brána je teď zavřená, zastavěná kameny. Ale podle tradice bude zase otevřená, až se Mesiáš vrátí. Zde na Olivové hoře jsme měli na výběr. Dívat se na vyprahlost, smrt a hořkost za námi, nebo pohledět kupředu na naději a na příslib, který na nás čeká.

řekni běž a já půjdu rád. Rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl.

Máme posledních několik minut do konce dne, tak se s vámi rozloučím ještě jednou písní od zpěvačky Miriam Kaiser. Přeju vám pokojnou a klidnou noc.

Minula půlnoc. Od mikrofonu Rádia 7 vám druhou polovinu letní noci, teď už čtvrtku 9. července, přeje Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími pořady. Jaká byla vizitka sboru v maloasijské Filadelfii a v čem nám tato církev může být příkladem? O tom se dočteme ve třetí kapitole knihy Zjevení, přičemž další podrobnosti přinese pořad Světem Bible. Výklad Johna Vernona McGeeho si můžete naladit od 12:15. Poklady z archivu přinášejí mozaiku nadčasových nahrávek slova a hudby, které spojuje jejich téma. Pokud chcete popřemýšlet o tom, jak chce Bůh obnovovat naše síly a celý život, poslouchejte v 1 hodinu. Ve čtení na pokračování nahlížíme prostřednictvím knihy Andělské stezky do života v nepálských horách, kde žije kmen Magarů. Vydali se k ním manželé Shepherdovi, aby jim usnadnili život a hlavně, aby jim přinesli evangelium. Než ale byli schopni přeložit do jejich jazyka nový zákon, čekala na ně mnohá nebezpečí, jak uslyšíme opět ve 14:45. Směr je jasný. To tvrdí autor stejnojmenné knihy Jan Vopalecký. Jeho trefné postřehy ze života nabízí relace Večer pod lampou po 3. hodině raní. Díky světelným paprskům vidíme objekty, rozpoznáváme lidi nebo třeba i nebezpečí. Za naším zrakem stojí desítky tisíc očních buněk, neuronů a také výkonný počítač v podobě našeho mozku. Ale jak vidí počítač, který takovéto struktury nemá a pracuje jen s jedničkami a nulami? Průsečíky ve 16:45 s Adamem Novozámským hledí na svět právě očima počítače. Ne každý vedoucí musí mít moc vlivnou pozici. V církvi to mnohdy ani jinak nejde, protože mnozí, kteří vedou, jsou dobrovolníci. Jak důležitá je v takovém případě důvěra a jak ji budovat? Nechte se inspirovat pořadem 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tondou Prokůpkem v 5 hodin. Odpuštění je jako hluboký výdech a dar nového svobodného nádechu. Tak je představuje ve své úvaze zpracované pro pořad Základy Štěpánka Paluchníková. Ve vysílání dostane prostor o 17:30.

Víte, že v Bibli existují dveře, které, když Bůh otevře, nikdo na světě je nedokáže zavřít? Právě o této absolutní boží autoritě, která věřící lidi chrání v dobách nejtěžších zkoušek, mluví další díl pořadu Světem Bible na Rádiu 7. Klíčovou myšlenku z novozákonní knihy Zjevení vysvětlí teolog John Vernon McGee. Do češtiny tlumočí Pavel Vopalecký.

andělu pak filadelfské církve piš. Toto praví ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, kterýž to otvírá a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá. Andělu církve ve Filadelfii piš. Jak jsme si už na začátku probírání těchto vzkazů řekli, andělem je spíše lidský posel, představený církve. Je to způsob, který Pán používá u všech jmenovaných zborů. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. To bylo ještě jednou podle ekumenického překladu. Tu je zajímavé a důležité, že ve svém poselství každému zboru Pán vždycky zopakuje něco z onoho zjevení sebe sama, jako oslaveného Krista. Nyní připomíná, že je svatý. Byl svatý, když se narodil, byl svatý, když umíral a je svatý dnes ve svém současném velekněžském úřadě. Byl tak nazván při svém zrodu, když anděl promlouval k Marii. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Ve smrti byl svatý, jak nám je řečeno ve Skutcích 2:27. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti svatému svému porušení. Byl svatý, když zemřel, i když byl vzkříšen. To je úžasné. A on je svatý i dnes v úloze velekněze. Epištola Židům, 7. kapitola, verš 26. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa. Dále jsme si četli, toto prohlašuje ten pravý. V evangeliu náš apoštol Jan cituje tato slova Pána Ježíše. Já jsem ta cesta, pravda i život. Jan 14:6. Původní slovo pravý znamená také ryzí, vyznačující se navíc dokonalostí a úplností. Ten, který má klíč Davidův. O klíčích v rukou Pána Ježíše byla řeč už dříve, že má klíče od smrti i hrobu, zjevení 1:18. Tento klíč Davidův hovoří o jeho královských právech. Už anděl, který Marii ohlašoval narození Pána Ježíše, prorocky ohlásil, ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán Bůh mu

dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Lukáš 1, verše 32 a 33. Pán Ježíš na Davidově trůně neseděl, když se narodil a když byl na této zemi poprvé. Toto slovo se uskuteční až v tisíciletém království. I dnes však je svrchovaným suverénem, který sedí po pravici otce. O něm jsme si zde četli, když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. On jediný má nyní možnost otevírat a zavírat. Volně promítnuto můžeme toto slovo vidět jako výzvu. Dokud jsou dveře milosti otevřené, volejme další a další lidi, aby těmi dveřmi vešli. Vždyť tohle nám sám Pán Ježíš uložil jako své poslání. Vzpomínáte si? Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Vím skutky tvé, aj postavil jsem před tebou dveře otevřené a žádný tich nemůže zavříti. Nebo máš, ač nevelikou moc, a ostříhal si slova mého a nezapřel s jména mého. Milí přátelé, jsme zase v knize Zjevení ve 3. kapitole, přečetl jsem právě verš 8. Tento verš jsme si vzali jako takové krédo pro naše rádiové programy Through the Bible. V češtině tyto programy dostaly název Světem Bible, povídá v této souvislosti náš americký předchůdce. Od samého začátku tento verš pro nás mnoho znamenal. Vím o tvých skutcích, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít, neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. To je tentýž 8. verš podle ekumenického překladu. Vidíme zde, že církev ve Filadelfii zachovala věrnost Božímu slovu. Když náš průměr těchto veršů o Filadelfii zasahuje do historie církve, můžeme říci, že zvláštní oživení ve smyslu návratu k Božímu slovu bylo znát zejména v průběhu minulého století. Bylo to mimo jiné především oživení zájmu o Boží slovo se zdůrazněním závislosti na Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu jako na hlavě církve. A to bylo doprovázeno také prožitkem nových vzájemných bratrských vztahů. Dnešní církev, kterou Filadelfia podle našeho učitele také reprezentuje, není ani římskokatolická, ani protestantská, či jinak jednotně pojmenovaná. Ve skutečnosti představuje všechny sbory na světě, které zůstávají věrné Božímu slovu, bez ohledu na jejich jmenné označení. Filadelfské církvi Pán vyslovuje zase sedmerou pochvalu.

Vím o tvých skutcích. To je první pochvala na adresu sboru ve Filadelfii. Pán Ježíš očekává a sleduje ovoce našich životů. Očekává od věřících mnohostrannou službu podle obdarování a také prostě dobré skutky, jimž se život znovu zrozeného Božího dítěte má přirozeně projevovat. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To je citát z epištoly Efeským, kapitola 2, verše 8 až 10. Příteli, něco není v pořádku s tvou vírou, pokud se neprojevuje dobrými skutky. Starý, dobrý, praktický muž jménem Jakub, velký modlitebník, napsal: ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukáži svou víru na skutcích. Jakubova epištola, 2. kapitola, verš 18. Nejedná se tu o skutky zákona, které by vedly ke spáse. Nejedná se tu o žádnou zásluhu, ale jde o skutky víry, která žije, která už přinesla spasení. Kalvín řekl: víra sama zachraňuje, ale víra, která zachraňuje, pak není sama. Spasitelná víra, jinými slovy, plodí skutky. Za druhé, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Já osobně věřím, povídá náš komentátor, že jsou tu míněny dveře k poznání písem. To znamená, že když on otevírá dveře, chce, abys vstoupil, on pak otevře dveře příležitostí pro svědectví a zvěstování poznaného Božího slova. Za třetí, neboť máš nepatrnou moc. Dynamis. Dynamis je řecké slovo v tomto verši použité jako moc. A z něho je odvozeno naše slovo dynamit. Říká, máš malou nebo nepatrnou moc. Tato skromná skupinka věřících nepůsobila valný dojem. Ani svou početností, ani zázraky, ani budovami či zvláštními programy. Dost mě unavuje, když dnes slyším, jak kdejaká skupina křesťanů podává hlášení o své činnosti, povídá náš starý kazatel. A na druhé straně i my zde, v našem Through the Bible, pokračuje kazatel v roli redaktora, nebo podobně naši spolupracovníci v Trans World Radio, podobně my vám rádi oznamujeme, kde všude je slyšet naše vysílání, že dostáváme dopisy a jaké ty dopisy jsou a ještě řadu jiných informací, které mohou být povzbuzením pro jiné a, jak doufáme, především námětem k modlitbám. Důležité však není, kolik vykážeme všelijakých aktivit, obdržených dopisů nebo dokonce obrácených lidí. Podstatné je, zda skutečně hlásáme Boží slovo. Součty našich úspěchů a domnělých úspěchů i zjevných neúspěchů jednou provede sám Pán. Bůh má svůj počítač, který všechno registruje. Apoštol Pavel napsal, vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. 1. Korinským 4.3 podle ekumenického překladu. Proč pak ne? Vlastně tím říká asi tohle. Mohl bych mít na věc trochu jiný pohled než Bůh. A tak musím počkat, až se v jeho přítomnosti všechno přesně vyjeví.

Čtvrtá pochvala na adresu sboru ve Filadelfii zní: zachoval si mé slovo. I když se už v těch dobách, v těch dnech Filadelfie možná různě popírala inspirace písem, tato církev dále věřila, že Bible je věrohodné, inspirované Boží slovo a jednala podle toho. Jeden teolog 20. století z řad liberálů prohlásil, že nikdo inteligentní nemůže věřit v doslovnou inspiraci Bible. Tohle mě ovšem staví do špatného světla. Já tedy nejsem inteligentní člověk, protože skutečně věřím v inspiraci Bible. Pokud by ovšem ten člověk měl pravdu, což si rozhodně nemyslím, povídá náš učitel. Za páté, a mé jméno si nezapřel. Toho dne, kdy je Kristovo božství hlučně popíráno ve všelijakých teologických seminářích a dokonce leckde i zkazatelen, je tu stále skupina věřících, kteří mu zůstali věrni a vyznávají, že Ježíš je člověk a současně Bůh. Stále jsou tu ti, kteří věří v jeho zástupnou smrt za hříšníky. Církev ve Filadelfii pro svou věrnost v mnoha směrech dostala také řadu přídomků, řadu dalších jmen. Někteří je nazývají misijní církví, jiní sloužící církví, jiní živou církví a nutno říci, že to všechno je docela přesné. Já osobně ji rád jmenuji církví obživenou anebo církví, která svou víru opírá o písmo. Filadelfia je církví písma a Pán Ježíš na její konto zdůrazňuje: zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. V době nevěry a skepticismu Pán Ježíš chválí tento sbor za to, že zachovává jeho slovo. Věřící rozsévali Boží slovo a jak jsme si už řekli, je známo, že církev ve Filadelfii existovala déle než kterákoliv z oněch sedmi, o nichž je tu řeč. Žila nepřetržitě až asi do 13. století. Zlikvidovali ji seljučtí Turci, jejichž příchod znamenal brutální vyhlazení všech zbylých věřících. V rámci svého vztahu k Božímu slovu byla Filadelfia také misijní církví. Je skutečností, že křesťanství proniklo velice záhy do Indie. Má se za to, že tam byli právě odtud z Filadelfie vysláni misionáři.

Šestá pochvala na adresu sboru ve Filadelfii je obsažena v následujícím 9. verši 3. kapitoly knihy Zjevení. Aj dávám ť ze zběři satanovi ty, kteříž se praví býti židé a nejsou, ale klamají. A jí způsobím to, že přijdou a budou se klaněti před nohama tvýma a poznají ť, že jsem já tě miloval. Znovuzrození věřící v Pána Ježíše v té době už svým srdcem opustili zákon jako prostředek ke spáse i k posvěcení. Ekumenický překlad ten 9. verš podává v této formě. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy satanovi. Říkají si židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Pán Ježíš zde říká, že přivede nepřátele filadelfského sboru k poznání, že on sám si tento sbor zamiloval. Je to jeho šesté pochvalné vyjádření. A za sedmé, tím posledním uznáním je pak konstatování, že tato církev ostříhala, nebo tedy současnou češtinou řečeno zachovala, Kristovo slovo v trpělivosti, nebo s trpělivostí, jak to říká další v pořadí už 10. verš. A poněvadž si ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhat budu od hodiny pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země. A ještě ekumenicky, protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Nepochybně se jedná o trpělivé čekání na Kristův příchod pro jeho lid. Viz také 2. Tesalonickým 3:5, vysvětluje náš učitel. Právě ve 20. století se učení eschatologie, čili nauky o budoucnosti, rozvinulo víc než za všech předchozích století dohromady. V posledních 40-50 letech vyvstal mezi křesťany v Evropě i v Americe, ale vlastně po celém světě, značný zájem o druhý příchod Kristův. Dokonce i liberálové o tom tu a tam opatrně mluví. Protože si ostříhal slova mé trpělivosti. Věřím, že Bůh je dodnes trpělivý vůči světu, který zavrhl jeho slovo. Dnes je to jiné než třeba v dávných dnech Noemových. Lidé tehdy neměli psané Boží slovo, ale Noé jim je zvěstoval a také Bůh pak soudil. Měli člověka, který jim osobně vyřizoval Hospodinovo poselství. Oni však nevěřili. Díky Bohu, že dnes každý z nás můžeme mít ve svých rukou psané Boží slovo. Bible pocházející z docela užitečné organizace Gedeonitů je dnes prakticky v každém hotelovém pokoji u nás i leckde po celém světě. V různých zemích Evropy, Asie a Afriky nacházím důkazy toho, jak Boží slovo proniklo všemi těmito oblastmi, vzpomíná náš rozhlasový kazatel. Církev ve Filadelfii byla církví, která věřila v Boží slovo. A tak se jí také dostává Pánova zaslíbení.

Kristovým závěrečným slovem je povzbuzení a ujištění, že církev neprojde velkým soužením. Ještě před ním bude vzata ze světa. Viz také 1. Tesalonickým 4, 13 až 18. V tom má svou útěchu i naději. Viz Titovi 2, 13. Takové je trpělivé čekání církve, čili těch, kteří pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. O tom je řeč zase v epištole Židům 6.12. Věříme, že církve se netýká velké soužení se všemi jeho soudy. Ona vyhlíží svého ženicha a jeho příchod pro ni. Hodina pokušení nebo zkoušky se vztahuje na velké soužení, které postihne celý svět. Události, které mu předcházejí, jsou zapsány dále ve 4. a 5. kapitole a v kapitolách 6 až 19 je pak vylíčeno vlastní období velkého soužení. Období, o kterém zde Pán říká, že přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země. I já tebe ostříhat ti budu od hodiny pokušení. To znamená, že je nejen ochrání před oním strašným vražděním, které se bude dít na této zemi počas soudu, ale také před hodinou pokušení. Podle mne to znamená úplné osvobození, přemýšlí náš bohoslovec. Když Pán Ježíš praví ostříhat ti tě budu od hodiny pokušení, překládám si tato slova způsobím, že nevejdeš do pokušení, uchráním tě od hodiny zkoušky. Sebevětší představivost vám zde nedovolí připustit, že tato církev vejde do velkého soužení. Věřím, že v tom historickém průmětu má období Filadelfie své pokračování přímo ve vtržení církve, vysvětluje podrobně náš učitel. Je církví, která vyjde ze země v čase vtržení. Na druhé straně Kristus praví církvi, aj přijdu brzy.

přijdu brzy, nebo jinak, hle, přijdu rychle. V tom příslovečném určení času, které je zde uvedeno, je spíš skryta myšlenka náhlosti, překvapení. To znamená, že Pán Ježíš přijde ve chvíli, kterou lidé neznají a neočekávají. Nemusí přijít i hned, ale rozhodně to bude náhle. A ten příslib je nadějí církve. Církev ani neočekává dobu velkého soužení, ale má očekávat příchod svého Pána. Nikde se nám nepřikazuje, že si máme přepásat bedra a k tomu třeba ještě skřípat zuby či zatínat pěsti, protože se blíží velké soužení. To Pán nikdy neřekl, ale namísto toho řekl, abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Titovi 2.13. Dovolte mi znovu zopakovat, že sbor ve Filadelfii představuje církev oživenou, obnovenou, která se znovu přimkla k Božímu slovu. Taková církev bude vtržena, čili jen ta jeho pravá církev. A nemyslím si, že by bylo vhodné ji ztotožňovat s nějakou denominací nebo místní církví. Příslušníci té pravé, nadčasové, nadprostorové a hlavně naddenominační církve jsou dnes rozptýleni po celém světě a nutno říci, že některé z nich můžete najít i uprostřed všelijakých, velmi podivných náboženských organizací. Nerozumím, proč tam zůstávají, ale to ostatně není má věc, zastavuje své vlastní soudy náš biblista. To je jejich věc, kterou si jednou budou muset vyřídit se svým Pánem. Kdo svítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého a nevýjdeť již více ven. A napíši na něm jméno Boha svého a jméno města Boha svého, Nového Jeruzaléma, stupujícího z nebe od Boha mého, i jméno své nové. 12. verš ve 3. kapitole knihy Zjevení. Dnes jsou ve městě Filadelfii dva sloupy, vypráví znovu náš cestovatel. Jeden stojí ve zdejším byzantském chrámu a myslím, že o ten se v našem textu nejedná. Na úbočí kopce je tam však jiný sloup, který je dnes zarostlý cedry a vavřínem. Tento sloup je patrně jediným pozůstatkem původního města z doby, kdy žil apoštol Jan. I když všechno bylo zbořeno, sloup tam stojí. Snad je to výmluvná ilustrace pro život zboru v tomto městě. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. Napíšu na něm jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha. Toto je jakoby pas a vízum věřícího, kterému jako nebeskému občanovi dá sám Pán církve. Napíšu na něj, tedy na ten sloup, jméno své, praví se potom v závěru toho verše. Jméno své, říká Pán Ježíš, tedy jméno Ježíšovo. Pán Ježíš tím říká, že on bude mít nové jméno a toto své jméno dá i nám. Nové jméno bude vyjadřovat naše velmi blízké příbuzenství s ním. A pak je tu v tom oslovení věřících ve Filadelfii už jen obvyklá závěrečná výzva. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Zjevení 3.13. Pro každou jednotlivou církev má Pán své poselství. Původně bylo sice určeno každé tehdejší místní církvi, ale věříme, že to slovo platí i pro nás v této době. Milí posluchači, náš pořad se v tuto chvíli chýlí ke konci, nebo tedy alespoň ta jeho textová část, a tak vám slibuji, že když Pán Bůh dá,
podíváme se příště na další verše, které hovoří už o posledním místním sboru, o Laodiceji. Bude dobré, když si zbytek kapitoly od 14. verše přečtete v předstihu sami. Bůh vám žehnej.

0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, díky které může Rádio 7 fungovat a vysílat i tento pořad. Ohlasy můžete psát na mail radio7@radio7.cz nebo máme taky profily na sociálních sítích radio7.cz a o možnostech zapojení se do podpory Rádia 7 se dozvíte více na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Pokračovat v biblickém studiu knihy Zjevení budeme s Johnem Vernonem McGeehem a Pavlem Vopaleckým zase dnes večer ve 20 hodin a 15 minut.
1: Haleluja, je na věky.

Poklady z archivu na Rádiu 7 přinášejí mozaiku nadčasových nahrávek slova a hudby, které spojuje jejich téma. Pokud chcete popřemýšlet o tom, jak chce Bůh obnovovat naše síly a celý život, poslouchejte za chvíli po jedné hodině dnešní výběr, který připravila Helena Brdečková.

0: Vítejte zase po týdnu v našem rozhlasovém archivu. Také dnes jsme pro vás vyhledali nadčasové nahrávky, které vznikly v různých letech a pro různé pořady, ale mají co říci ke stejnému tématu. Zvu vás k přemýšlení o obnově sil a o obnově života. První myšlenka do této diskuze s názvem Pramen je z pera Viktorie Šoltézové. Čte Petr Stoj.
1: Čím víc času trávíme s rodinou, tím víc ji poznáváme. To platí i o Bohu. Naslouchejme s očekáváním a přijmeme posilnění. Je dobře, že se můžeme ukrýt v Boží náruči, když jsme zavaleni problémy, jež přesahují naše možnosti a nevíme kudy kam. I Pán Ježíš nás vyzývá, abychom svou žízeň hasili vodou z jeho pramene. Pak nejenže budeme posíleni, ale sami se staneme schopnými posilovat druhé. Staneme se zdrojem živé vody pro ty, kteří v našem okolí hynou žízní a hladem.
0: Mnoho únavy a vyčerpání nám může přinášet snaha dodržovat řadu zvyků a požadavků, které na nás klade naše okolí. Ale Bůh vlastně ne. A nabrat sílu můžeme i tak, že se jich prostě vzdáme. Pavel Křivohlavý se pustil do úvah na toto téma podle Kristova vyučování o novém víně ve starých měších.
2: Marek, 2. kapitola, 21. a 22. verš. Nikdo nepřišívá záplatu z nesebrané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a měchy i víno přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Celou Biblí se jako červená nit prolíná myšlenka nutné osobní změny, poté co se člověk setká s Božím zásahem do svého života. Nic už nemůže být jako dřív. A také nelze staré kombinovat s novým. Boží povolání člověka vede na novou cestu. A nová cesta nemůže vést po starých kolejích. Tuto myšlenku mnohokrát nalézáme také u samotného Ježíše. Dnes se budeme zamýšlet nad jeho výroky, které se výrazně zapsaly do hlubokého lidského povědomí. O nové záplatě na starých šatech a mladém vínu ve starém měchu dnes mluví jak literární autoři, tak i obyčejní lidé. Forma přísloví, kterou Ježíš použil, zanesla jeho výroky až tam, kde o něm samotném třeba nic nevědí. Podívejme se ale napřed do kontextu, ve kterém se Pán Ježíš Kristus v této chvíli pohybuje. Farizové Ježíšovi vyčítají, že jeho učedníci, na rozdíl od farizejských, nedodržují půst. Dokonce i učedníci Jana Křtitele se postí dobře, Ježíšovi nikoliv. Ježíš je tradičním farizeům trnem v oku. Svými novými pohledy narušuje jejich zaběhlé praktiky. Farizové by pořád chtěli všechno dělat stejně. Jakákoliv změna je špatná. Takhle se to dělalo vždycky, takhle je to správné. Na stejnou cestu se vydali i učedníci Janovi. Trochu to připomíná onu stranu mírného pokroku v mezích zákona. Hlavně nevybočovat z cesty. Zajeté koleje jsou prověřené generacemi a proto je není možné opustit. V zásadě mají farizové pravdu. Základ jejich víry je pevný a správný. Na něm není nutné nic měnit. Víra v Hospodina Stvořitele, který člověka vyvedl z otroctví a vede jej do svobody, je platná po tisíce generací a ještě po tisíce generací platná bude. Problém se netýká obsahu, ale formy. Pán Ježíš Kristus nikde neříká, že půst sám o sobě je špatný. Jeho učedníci neodmítají půst jako něco pohanského. Ježíš se jen vyhýbá povýšení půstu na nutnou zbožnostní praktiku. Proto farizeům poukazuje na jejich vlastní zvyk přerušovat půst v době svatby. sňatek a svatební veselí farizové respektovali natolik, že v přítomnosti čerstvého ženicha nemuseli ani jeho spolustolovníci dodržovat postní pravidla. Mnohokrát Ježíš ukazuje, že člověk nemá sloužit půstu, ale půst má sloužit člověku. Když jsem přemýšlel nad analogií dneška, napadla mne neutuchající diskuze o dopisové komunikaci. Často se dnes žehrá na mladé, že díky e-mailům a SMS-kám si vůbec nepíší dopisy. Mnozí se vysmívají teenagerům za jejich rychlé palce. Zajímalo mne proto, kolik dopisů píší ti, kteří si na dnešní situaci tolik stěžují. Odpověď je překvapující, špatná, ba zoufalá. Vzpomeňme jen, kolik dopisů jsme napsali a hodili do poštovní schránky my. V otázce dopisů je také důležitější obsah než zaběhlá forma. Nezáleží na tom, zda se ryje do kamene nebo píše na hliněnou tabulku, pergamen či papír. Není důležité, zda má člověk k dispozici husí brk, propisku nebo klávesnici. Důležité je, zdali člověk myslí na své přátele a ozývá se jim. Záleží na vnitřním obsahu sdělení. Někdo si milé dopisy převázané růžovou pentlí schovává v truhle na půdě a jiný je má pod heslem uloženy v paměti svého mobilu či počítače. Každý ať činí, jak je mu blízké. Dokonalé není ani jedno. Jednomu je můžou sežrat myši a druhému může skolabovat hard disk. Nemá cenu se přít, co je lepší. Má cenu milé dopisy psát. Pán Ježíš Kristus však jde ve svém uvažování ještě dál. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Tak jako nikdo nedělá nerozumné hlouposti v zaběhlých domácích činnostech, stejně nemáme dělat nerozumné hlouposti i v oblasti duchovní. Mnoho lidí, kteří jinak dobře zvládají praktické otázky života, činí totiž úplné nesmysly v otázkách vnitřních. Abychom takto nechybovali, říká nám Ježíš svá kratičká podobenství. Neseprané, doslova nevalchovaná látka zde označuje novou látku, která se ještě sráží. Takováto záplata nikdy nemůže dlouho vydržet. Zakrátko se vytrhne a díru ještě rozšíří. Také mladé víno, které ještě kvasí, není možno dávat do starých, nepružných měchů. Výsledkem by bylo prasknutí a měchy i víno by přišly na zmar. Pán Ježíš Kristus těmito příměry ukazuje na nemožnost míchání starých názorů a nového života. Zvěst o Božím království se nesnese s náboženskou morálkou farizeů. Víra v Boží nezasloužené odpuštění nemůže být kombinována s tradičním dodržováním zákona, nutností dobrých skutků a lidským záslužnictvím. Evangelium o Božím království zvěstuje dar a nestaví na zásluze. Proto je nutné se starých názorů zbavit úplně a dokonale. Jako nelze sedět současně na dvou židlích, stejně také není možné udělat ze své nové víry jen záplatu na starém životě nebo svou novou naději obléci do pytle záslužnických skutků. Ježíš své posluchače staví před jasné rozhodnutí. Buď a nebo. Buď přijmete zvěst o Božím království do svých srdcí naplno a se vším všudy, anebo se připravte na to, že kombinací víry a tradice se vám všechno jen potrhá. Ježíšova podobenství časem téměř zlidověla. Jejich smysl je totiž velice jasný. Nic se ale nesmí ze vše obecňovat. Jinak se člověk velice rychle dostane od pravdy k nesmyslu, tedy ke lži. Právě toho se dopustil pisatel Tomášova evangelia. Více než 1,5 století po Kristově ukřižování napsal jakýsi Didymos Juda Tomáš tajné výroky, které pověděl živý Ježíš. Tomáš zde upravil Ježíšovy výroky tak, aby vyhovovaly gnostické filozofii. Mnohé verše si vypůjčil z Bible a předělal je. Ve své touze po všeobecnosti však některé naprosto nedomyslel. Tak u něho také čteme, žádný člověk, který pije staré víno, netouží v tu chvíli po mladém. A mladé víno se nedává do starých měchů, aby nepraskly. A nedává se staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Tu poslední větu si Juda přidal. Ale špatně. Staré víno totiž kožené měchy nezničí, protože již nekvasí, jako víno nové, nedokvašené. Didymos Juda Tomáš to trochu přehnal. Nelze všechno zevšeobecňovat. To se potom dostáváme k nesmyslům. Když moudré výroky platí jedním směrem, vůbec to nemusí platit obráceně. Lidé to rádi dělají, je to ale hloupost. Nový život s Kristem nelze kombinovat se starými praktikami. Proto když učedníci mají ve svém středu Mesiáše, nemusí dodržovat postní pravidla. Víc než půst je pro ně nyní důležitější, aby co nejvíc načerpali z mistrových kázání a dokázali to praktikovat ve svých životech. Každá situace má svou důležitost a je hloupé všechny posuzovat podle jednoho, byť dobrého mustru. Farizové by ale všechno chtěli mít černobíle nalajnované, aby na první pohled bylo vidět, kdo co dodržuje a kdo nikoliv. Didymos Juda Tomáš chce univerzální platnost pro svá moudra. A v nedávné době nám komunisté nutili řadu univerzálně a všeobecně platných norem a výroků. Šlechtic a továrník rovná se lump a vykořisťovatel. Cizinec ze země ležící geograficky na západ od naší republiky rovná se nepřítel a diverzant. Člověk s vlastním názorem rovná se podvratný živel a tak dále. Kdo do svého života přijme Krista, musí se umět starých praktik vzdát. To ale není jednorázová záležitost. Starých praktik je potřeba se vzdávat dnes a denně. Ten zlý nám stále znovu podsouvá další a další myšlenky a nápady starého, tedy nekristovského života. Podloudně do naší mysli zasívá touhy po životních způsobech, které bychom jako křesťané vůbec dělat neměli. Právě proto nás Pán Ježíš Kristus zve k životu, který staví pouze na živém Božím slovu a ani v nejmenším se neopírá o myšlení staré a falešné.

0: Písnička Tomáše a Jolanty Michalkových Jen ty mě dobře znáš je v našem archivu od roku 2011. V dnešní relaci pro vás vybíráme z našeho archivu nahrávky, ve kterých zaznívají názory do diskuze o obnovování sil a také o obnovování života. Další pohled přidává Petr Raus. V příspěvku Obnovující milosrdenství uvažuje o apoštolu Petrovi. Přivádí nás až na konec Janova evangelia do situace, kdy se apoštolé po Ježíšově smrti setkávají se zmrtvýchvstalým Ježíšem.
1: Oslovila mne slova pláče Jeremiášova. Beru si k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí. Jeho slitování jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Obnovuje se každého rána.

0: tomu rozumět? Hospodinovo milosrdenství se musí každého jitra obnovit? Má snad kvantový charakter? Nebo snad i Hospodin ztrácí k večeru svou sílu jako pravěcí bohové slunce? Nic takového. O Hospodinu čteme, že se nemění. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Kdysi se rozhodl milovat člověka. Vyvolil si nás, na rozdíl třeba od andělů, a tomuto rozhodnutí zůstává věrný, nic z něho neubírá. Boží milosrdenství je věčné, jak nám to písmo připomíná na dlouhé řadě starozákonních míst. Pokud ale Boží milosrdenství neslábne ani nezaniká, proč mluvit o jeho obnovování? Protože my sami věční nejsme. My se měníme. Nedokážeme zachovat svému Bohu věrnost. Naše tělo je příliš slabé a i kdyby duch byl odhodlán, tělo i mysl nás nejednou zradí. Tak se to stalo i apoštolu Petrovi. Nepochybně svého mistra miloval a byl odhodlán s ním vytrvat až do konce. V okamžiku skutečného ohrožení v Getsemanské zahradě, když jeho mistra přišli zatknout, nedokázal zareagovat přiměřeně. Neudržel ostražitost. Podlehl strachu. A zradil. Když církev prvních staletí prožívala těžké časy pro následování, stala se jednou z nejpalčivějších otázek jejího života otázka přístupu k těm, kteří zapřeli. Podle některých ztratili tito padlí nárok na další příslušnost k církvi. Kristovo odpuštění ano, ale jen jednou. Boží milost je příliš vzácná a příliš drahá, než aby bylo možné si s ní lehkomyslně zahrávat. Bez ohledu na tuto historickou epizodu ale nad církví dodnes zní Kristova výzva k odpouštění až i 70x7. Když za svými učedníky lovícími ryby na Galilejském jezeře přichází z mrtvých starý Ježíš, obrací se zejména na zrádce Petra. Osloví ho jeho starým jménem, jako by se všechno vrátilo na začátek. Připomene Petrovi, že podle čistého práva by měl být už zase jen tím obyčejným rybářem Šimonem od Galilejského jezera. Pak mu ale překvapivě svěří úkol, nejdůležitější ze všech úkolů učedníka. Pas mé beránky. To bylo ráno. V noci Petr zradil. Ráno potkal nové milosrdenství. Z Boží strany to bylo stále to stejné milosrdenství, které Šimona kdysi povolalo od jeho sítí, které snášelo jeho prudkou povahu po dlouhá 3 učednická léta. Pro Petra ale, pro kterého tu noc na dvoře velekněze všechno skončilo, takže pak jednoho večera řekne svým druhům, jdu lovit ryby, jdu už zase lovit ryby, jako jsem chodíval kdysi. Pro tohoto Petra je Kristovo nové ranní pověření naprosto novým milosrdenstvím, zjevením, o jakém se mu ani nezdálo. Boží milosrdenství se Petrovi toho rána obnovilo. Bez ohledu na Boží stálost a spolehlivou věrnost, pro svoji vlastní slabost a kolísavost potřebujeme každého dne nové, obnovené milosrdenství. A Pán Bůh nám ho dává. Neřekne, už si ho dostal dost. Ani kde máš to, co si už dostal. Vždycky znovu odpouští. Vždycky znovu přijímá. Není to cesta k laciné milosti? Lehkomyslné nakládání s příliš vzácným darem? Nemusí být. A nikdo zvenku to nepozná. Jen my sami víme, jak vážně to s Pánem Bohem myslíme. Na té vážnosti záleží. S Hospodinem nejde hrát falešnou hru. Kdo to ale vážně myslí, kdo je odhodlán sadit všechno, celého sebe, celou svou pověst, kdo si v pokání uvědomí hloubku své viny, přijme všechnu svoji odpovědnost a přestane se ohlížet na to, jestli obstojí v očích druhých lidí, s tímto bude i Pán Bůh myslet velmi vážně. A otevře mu svoji náruč, třeba i po 77 zklamáních.
1: Petr Raus hovořil o Božím milosrdenství, do kterého se opakovaně vracíme, abychom přijali nové odpuštění i sílu do budoucnosti. Bůh jedná s každým z nás osobitě. Apoštol Petr prožil velký životní propad i Boží obnovení. V nahrávce, kterou vám pustím teď, uslyšíte životní příběh muže, který mluví o vzestupech a pádech svého vztahu s Bohem a také se svojí ženou. I on prožil obnovení a přesměrování svého života. I když by si býval přál, aby byla přímočařejší, vítěznější a snazší. Nahrávka pochází z roku 2004.
2: Já jsem z klasické křesťanské katolické rodiny. Dostalo se mě křesťanské výchovy, ale v jeden čas úseku svého života jsem pochopil, že ty věci, které mi byly předkládány, tak musím nějak tak přijmout za vlastní. Měl jsem to štěstí, že jsem chodil do křesťanského společenství, ministroval jsem a stýkal jsem se i po domácnostech s lidmi, kde jsme mluvili o víře a modlili se a podobně. Ale řekl bych, že největší obrat v mém životě se dostavil, když jsem poznal duchovní obnovu nebo obnovu v Duchu svatém, což je způsob osobního uchopení věcí, které dosavat byly přijímány jaksi mechanicky nebo tradičně a bez nějakého přílišného osobního zaujetí. Tyto věci mě velice zaujaly a po projití tady této obnovy v Duchu svatém, tak jsem měl dojem, že všechny věci půjdou velice hladce a že můj život se promění v jednu velkou radost, v jednu velkou prostě vynikající záležitost, jo, kdy budu stále jako naplněn Duchem svatým a budu pořád chodit ve světle a nejen to, ale že kamkoliv přijdu, tak bude skrze mě promlouvat Bůh a že budu prostě všude evangelizovat a všichni budou přijímat toto moje svědectví. Tak se nestalo. Naopak věci, které jsem žil, tak se začaly hroutit, začaly se dostávat do krachu, do temnoty a já jsem neustále očekával, že teda přijde to ono slíbené, že všichni teda jako budou ty moje slova přijímat a tak dále. Největší krize, která mě teda potkala, byla v tom, že se mi začalo rozpadat manželství, že jsem začal pociťovat, že se s ženou od sebe vzdalujeme a žena tyto věci nechápala a bylo to z velké části mou zásluhou, protože tyto věci boží jsem jaksi hlava nehlava chtěl jako hlásat všude, kam jsem přišel. Takže tyto věci začaly krachovat, že ona teda začala mít odstředivé tendence a já jsem začal uvažovat, jak je to možné, až to dospělo k tomu, že jsem toho Boha opustil. Jo, jsem se, řekněme, na něho urazil a začal jsem říkat, když to je prostě tak, tak s tím Bohem jako moc nebudu komunikovat a tak dále. Začal jsem usilovně se snažit o to, abych to svoje manželství nějakým způsobem rekonstruoval. A vlastně jsem začal dělat věci, o nich jsem měl představu, že budou dobré pro záchranu toho manželství, ale byl tam jeden problém, že se to začal dělat pouze z vlastní iniciativy, z vlastních sil, bez konzultace s Bohem. A nyní se začalo jevit, že by to manželství se mohlo rekonstruovat, začaly ty věci se jakoby dávat do pohybu tím kladným směrem, ale bylo to jenom na chvílku. Za několik málo měsíců prostě to šlo ještě do většího ponoru, šlo to ještě do většího krachu a zkrátka ta krize vyvrcholila rozpadem toho manželství. Já teda jsem splakal nad výdělkem a vrátil jsem se k Bohu a začal jsem opět teda s ním vcházet v kontakt a modlit se k němu. A já si myslím, že jsem toho Boha úplně neopustil. Asi teda byla to boží věrnost, která neustále mě jaksi v uvozovkách pronásledovala a pořád jsem toho Boha jaksi v sobě měl, ale sám ze sebe jsem chtěl teda jako dělat si ty věci po svém, ale přimělo to k tomu, že jsem byl úplně na dně. Že jsem opravdu narazil na to dno, kdy jsem pochopil, že tady ta moje cesta, to svévolnictví a toho jednání podle vlastní vůle byla naprosto lichá a naprosto slepá. To bylo tak, že jsem se znovu k tomu Bohu vrátil, no a to manželství se rozpadlo a my jsme do tehdejší doby teda se ženou žili společně a potom teda jsme se rozešli jaksi fyzicky a já jsem měl dojem, že budu moct se vrátit k té své ženě, až teda ona přijme Boha taky zase za svého osobního spasitele. Nebo to jsem měl takovou jakousi podmínku, jestli to jako dá říct, jestli jsem takhle mohl toho pána jako vydírat, dalo by se říct. Ale nicméně k tomu potom došlo, že vztah, který ona teda jako navázala v té době, tak se potom rozpadl a zkrátka ona se začala taky obracet teda k Bohu a začala hledat toho Boha jako živého a pravého. Jo? A taky tam byly takové zvláštní okolnosti, že ona už měla dohodnutou svatbu s tím novým partnerem a měla jaksi v sobě podmínku, že kdybych se vrátil jako domů do toho bytu zpátky, tak že by se nevdala za toho nového partnera. A když toto si jako řekla, tak se jí ozval v srdci hlas kvůli jako mně, že bys to udělala, jo? Že si ho nevezmeš a kvůli mně to nechceš udělat. Jo? A toto pro ní bylo rozhodující, že ona se prostě nevdala. Toto já jsem se jako dozvěděl, ale neměl jsem už vůli jako se vrátit zpátky. Já jsem totiž se domníval, že byl jsem jako vnitřně rozhodnut, že už budu žít sám, že už jako už se nikdy nebudu vrátit, protože už jsem nebyl toho schopný. Jako vnitřně už jsem byl tak jako rozložený, že prostě to, jak jsem si myslel, že to prostě nejde. Jo? Až potom, a to trvalo teda, to bylo někdy na jaře, v roce 1986, a potom najednou na podzim se mě ty věci nějak začaly rozkládat a já jsem znovu začal o nich přemýšlet a pak najednou jsem dospěl k rozhodnutí, že teda se vrátím, proti čemu jsem se teda jako bránil, protože se mě už nechtělo. Už jsem byl asi uzdravený z těch traumat a z těch zranění, ale nechtělo se mě opustit takový ten pohodlný život jakéhosi toho společensko-náboženského konzumování, protože já jsem začal jezdit na různý výlet, na různý akce a vlastně jsem byl jakoby svobodný a mohl jsem si v podstatě dělat, co chtěl. A najednou tady přišel tento nárok, jo, a já jsem tušil, že to je boží výzva, ale já jsem začal jako s tím polemizovat, začal jsem se tomu bránit, protože, jak říkám, nechtělo se mě a začal jsem si to zdůvodňovat samozřejmě různě, že zkrátka dělám pro to Boží království hodně jako jinde a že vedu nějak modlitební společenství a já nevím, jezdím na to a na ono. A tak jsem začal jako s tímto Bohem a říkal jsem mu, teď to přece jako je výborné a tak dále a pořád jsem cítil v sobě ten tlak, to jaksi puzení Boží, že teda jako jo, ale přece to není úplně to nejvíc, nebo to, co bylo podle Boží vůle, že teda Bůh mě chce tam, kde on chce sám, jo? Čili to znamená v tom manželství. No a přišel jen okamžik, bylo to při mši, že jsem teda ucítil jako jasný pokyn, abych se vrátil zpátky a našel jsem teda manželku jako jiná než byla, jaksi spokornělou bych řekl, nebo v tomto smyslu a zkrátka začala nová jakási etapa po té očišťující lázni toho utrpení a těch problémů, tak začal ten vztah jaksi se nově vytvářet. A až od toho okamžiku jsem zjistil, že teprve ta ta manželská smlouva, že dochází teda svého jakéhosi naplnění a své plnosti. A zkrátka od té doby je to všecko jiný. Neříkám, že by, jak jsem měl původně představit, že to všecko půjde směrem jako do nějakého toho, té euforie a tak dále, to jako v žádném případě, ale ten náš vztah je obnovený. To mě vyvstalo na mysl taky Boží slovo o tom, že ženu moudrou, ženu rozumnou, kdo najde, a že je blaze muži, který má takovou ženu, je v tomto smyslu, a že svůj domov spravuje v pořádku a tak dále. Takže když jsem shledal tento stav doma, tak jsem si říkal, kdo by vlastně nezůstal. Tímto způsobem vidím, že Bůh vlastně rekonstruoval jednak celý ten můj osobní život a všechny ty milosti, které člověk přijal, a dovolím si tvrdit, že teda zrekonstruoval život i té mé manželky, takže i to manželství potom dostalo jakousi novou inspiraci, nový rozměr a jakousi novou hloubku. Tyto věci, které jsem prožil, tak jsou materiálem asi k přemýšlení na celý život, protože měl někdy představu, že když teda se obrátí a začne žít s Pánem, řekněme, intenzivně a tak dále, takže všechno půjde jako po drátkách, ale ono to bývá trochu jinak. Člověk začne zakoušet různé věci, různě zabředávat do různých otázek a problémů, a takže ten život v žádném případě jako není jednoduchý, ale naopak řekl bych je komplikovanější, než kdyby člověk nevěřil. Ale zase na druhé straně si myslím, že to stojí za to, že ten život není takový jednorozměrný a není takový plochý. No. A Bohu nemůžu být dost vděčný za to, teda co všechno udělal. Ve všech těch mých krizích a nevěrách, tak že vždycky ta jeho věrnost byla se mnou, a jenom díky tomu teda ten můj život nedopadl nějak úplně drasticky špatně.
3: Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat, snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.

0: Písničku Honzy Nedvěda Sílu mi dej zpíval Karel Řežábek a skupina Filia. O obnovující proměně života a o nových začátcích bude hovořit Miroslav Kubíček v příspěvku nahraném pro pořad Rýmování o životě na začátku roku 2005.
1: Milí přátelé, je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Není to tak dávno, co jsme spolu takhle začínali a už se nám otevírá druhý rok rýmování. Nehodlám se teď zdržovat nějakými novoročními přáními, to jsem si ostatně odbil už před týdnem na Silvestra a také jsem říkal, že nemám tento pomyslný časový předěl moc rád. Teď mě ale naopak napadlo, že je to vlastně z určitého pohledu dobré, že takovéto předěly máme. Dává nám to totiž možnost nových počátků. A to je nesmírný dar, to je nesmírná možnost. A tak se vlastně i dnes můžeme tak trochu pomyslně vrátit k základům, anebo, jak říkali staří latiníci, ad fontes. Když bych pro tuto příležitost hledal vhodné biblické verše, nejspíš bych zvolil dva, oba z Evangelia podle Jana. První je ze 3. kapitoly z rozhovoru pána Ježíše s Nikodémem. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. A snad ještě důležitější je ten druhý z kapitoly 8., ten, ve kterém říká Ježíš jisté cizoložnici: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak tyto dva verše bych zvolil pro vykročení do nového roku. Je v nich přítomna veliká svoboda, ale i nesmírný závazek. Otevírá se skrze ně možnost nového začátku. Ať máš za sebou cokoliv, není to důvod k beznaději. Teď jdi a začni znovu, s čistým štítem jako znovu zrozená. Takhle nějak bych možná interpretoval či parafrázoval ta Ježíšova slova. On té ženě, hříšné, cizoložné, otevřel z brusu nový život. Podle tradice, ale i podle zákona zasloužila smrt ukamenováním a najednou má před sebou život. To nové ovšem otevřel nejen před ní, ale i před těmi rozhořčenými muži. Ti se jeden vedle druhého zahambeně vytráceli. Já se ale hlavně teď ptám, proč byli prve tak rozhořčeni? Proč tak hlasně a veřejně chtěli tu ženu ukamenovat? Byli skutečně tak pobouřeni ve své počestnosti, že chtěli spravedlivě potrestat hříšnici? A nebo spíš tím chtěli zakrýt svou vlastní dychtivost, svou chlípnost a svůj chtíč? Kdo je větší hříšník? Nevěstka anebo její zákazník? Já mám pocit, že ty muže k tomu činu vůbec nevedl smysl pro spravedlnost. Ostatně pán Ježíš to víceméně také sám tak říká. I těm mužům se vlastně takto dostalo možnosti nového začátku. Totiž, abychom mohli vykročit jako skutečně znovu zrození, tak potřebujeme nejdřív prodělat poznání, doslova stanout tváří sobě samému včerejšímu. Když si tak srovnávám ty muže z onoho příběhu s Ježíšem, tak vidím proti sobě stát tíhu tradice a zákona na jedné straně a osvobozující, povznášející radostnou zvěst na straně druhé. Vždyť ti muži vlastně museli jednat tak, jak jednali. Museli jít a kamenovat tu ženu, protože si nějak museli sami před sebou, sami v sobě zdůvodnit i ty své vlastní nejistoty a selhání. Jestliže jsme v průšvihu, je v naší povaze hledat viníka. Kdo za to může, se obvykle ptáme. Hledáme hodně rychle viníka venku, jen abychom ho nemuseli objevit uvnitř, v sobě. Pán Ježíš je vlastně vyrušil v jejich jistotách. Čemu věřili, v čem byli zakotveni, v čem podle nich tkvěla otázka dobra a zla? V podstatě už jen v tom, co se tak a tak dělalo vždycky, co byla zkrátka tradice. To bylo to jejich typicky zákonické myšlení. Co je napsáno, co je tradiční a zaběhnuté, co se tak dělalo vždycky a na co jsme tedy zvyklí, to je správné, dobré a Bohu milé. Naši předkové bez pardonu kamenovali cizoložné ženy, je to tak napsáno i v zákoně, tož to tak dělejme také a bude nám to počítáno za spravedlnost. Hlavně se tak ospravedlníme sami před sebou, ujistíme se, že ctíme zákon. Jenomže pán Ježíš najednou především otevřel něco zcela nového. Život je víc než zákon, milovat je lepší než ctít tradice za každou cenu. A začít milovat na to není nikdy pozdě. Vždycky je ještě čas spozornět v těch svých zaběhnutých jistotách a vydat se jinudy, ne už cestou strohé litery, ale bezprostředně cestou pod zorným úhlem věčnosti, či spíše věčného, sub specie eterní. Jdi a už víc nehřeš, jdi jako znovu narozený, narozená, narozené. To bych nám všem dal do erbu pro nadcházející rok. Kéž bychom dokázali hodně rychle upustit kameny své samospravedlnosti, které třímáme v ruce, kéž bychom se dokázali ohlédnout sami na sebe včerejší a na základě toho provedli korekci letové dráhy, potřebujeme toho každý až. Kdo z nás nemá nějaký ten kousek másla na hlavě? Raduji se z té šance nových začátků. A to nepředpokládá tlustou čáru, ne, naopak. Snaha udělat za sebou tlustou čáru by byla velikou chybou. Omilostnění, ospravedlnění, vykoupení, to přece neznamená, že se nic nestalo. Stalo se a jak? Bůh nás nepřijímá jako čistou linka a neviňátka. On sám nejvíc ví, že takový nejsme ani omylem. On nás přijímá jako hříšníky, kterými skutečně jsme. Pán Ježíš neříká té ženě, ale vždyť se nic nestalo, to jen ti zlí ti chtějí ublížit. Nic takového, ona skutečně podle práva to ukamenování zasloužila. On jí říká, jdi a už nehřeš. Jdi a začni znovu, jinak, líp. Jistě se ti to s Boží pomocí podaří. Proměň svůj život od základu. Dává jí šanci. A to je nesmírně důležité, ba nejdůležitější. Já vím, tato možnost nových počátků nám není dána jen na přelomu roku. Tu máme vždy. Kdykoliv se můžeme s pánem Ježíšem setkat a uslyšet ta jeho slova, jdi a už nehřeš. A nebo ta opačná, jsi-li bez hříchu první hoď kamenem. Možnost zamyslet se nad sebou či zahambit se nad sebou můžeme dostat kdykoliv. Ale já jsem si říkal, že samotný ten začátek kalendářního roku můžeme vzít jako takovou jakousi univerzální možnost. Jako bychom jeden vedle druhého stáli na startovní dráze a jeden každý tak dostali stejné startovní podmínky a tím i stejnou šanci na vítězství. Těm věrným a vytrvalým je pak zaslíben vítězný věnec života. A tak nám všem přeji, abychom tu šanci nového začátku, nového startu nepromarnili a abychom se na konci setkali jenom sami ověnčení. Loučí se s vámi a na další setkání se dáli pán, těší Transworld Radio a Miroslav Kubíček.

O načerpání sil u Boha zpívala skupina Timothy v písničce Často jsem len zraněné vtáča. Čas dnešní relace se naplnil a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Naslyšenou za týden se těší Helena Brdečková. A poslední střípek do mozaiky dnešní relace přidává kapela Grooms Friends písničkou o tom, že Bůh dává novou sílu. Dává.

Příští výběr pokladů z archivu, který připravuje Helena Brdečková, zazní na Rádiu 7 v sobotu ve 4 hodiny odpoledne a bude o únavě a vyčerpání.